0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme.
3: Bláha,
2: těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, pomíšek, druhé kafíčko.
2: Děkuji,
3: pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál. Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možná,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůvě jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Žene.
5: Jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no pak mi blázni a žena.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilec.
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Bláčilem Markétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tadyhle máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já, kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šíry, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, se to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal. Víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče. Nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu, volíneš a utíkáš. A chci vidět ten děs 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá, Žardo, rozdráždí je! Co je, hele, neblbni, hele, klapka, teď 51, klapnu, kamera si dala do pohybu a já utíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si uchyt, ohlídám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, pufur, voslo, Pepo, ohlídni, a ježiši, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, až to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavila
10: Franto,
9: že jsi mi člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty si vypadáš.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej. Tak.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
3: Červené, vysadu, ukaž se!
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
11: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
12: Plha. Skladník.
13: Děkuji, Roubíček.
12: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
13: Nerůž.
12: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
13: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
12: Ale děti se zase neholí.
13: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
12: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
13: Ano, to se týká taky dětí.
12: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
13: Ale...
12: A taková dlouhá cesta?
13: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
12: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
14: Prosím tě, sedni si.
12: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
15: No,
12: minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
15: Století páry?
12: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
15: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
16: Kdo tam?
17: AX.
16: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
17: Jasný.
16: Ovšem za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
17: No jo, držet spolu. Ale proč?
16: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
17: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
16: Neochořel. Utek.
17: Chyba.
16: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
17: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
16: Naopak. Musí.
17: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
13: Jak to víte?
17: Já nevím. Já něco viděl.
13: Co jste viděl?
17: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
17: Prosím, byl ruce radosti. A jo?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak bohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možnost zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Jirka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer ji tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, ne, ne, Ničko, ne, ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč?
7: Co proč odešel
8: no, proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: tím odešel do k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
10: no, noty,
7: noty.
10: Znám.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ní přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
9: to,
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda. Jsi,
7: co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
11: Ona je to dřina, to divadlo bouží, viď? Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
9: No, to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
9: No.
7: Co
9: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: No, tak se to strašně nelíbí, no Matilda a ještě k tomu Šmauzová.
7: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste potatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilo to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No to přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
10: To je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to je.
10: No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavli.
10: Jo,
7: jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: No já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
8: No to dobře, je. No voják to jde, no.
7: Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne, jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl, dobrý den, jsem major Mladějovský. No, slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Ne, je to pravda.
7: No tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Das.
9: Tak Dasáro.
7: Aničko.
9: Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
9: No.
7: Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro, ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice, tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné 18-leté poupě.
9: Úplně by to má.
13: Ale proč, kde pitomá, ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
9: Ale je úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda tomu Kasárovi.
13: No, Dasárovi,
9: to je jedno, no, no, no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
13: ale
9: to je
13: ne,
9: úplně pitomá,
13: ne, ani úplně. Ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
13: Ale není to to samý, Aničko, chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
13: Ne omyl.
9: Ne, ne, já mu tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je já vám řeknu. To je výborný, jasný, kde jste tu hru našli,
14: fanci. Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
13: To je autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To Kasáro. On je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
13: Co fika nemyslíte?
9: No jistě.
13: A jak to z
9: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ale... ano, jenom proto, aby mě mohl potom a. líbat.
13: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, no, vejdete vy, Cililink, vejde Matilda, no, a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
11: Ano.
13: No to, co udělá každý normální mužský.
9: Teda to je výborně vymyšlený. No.
13: Jasný.
9: Jasný.
13: Chcete ještě další?
9: Ne, ne, ne,
13: vysvětlení?
9: Dobrý.
13: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
13: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: No co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no a taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
14: Myslíš?
11: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogli fidát inferát do vafel fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inferát do vafel fafofifu. Lidám fuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Henry,

0: 15. Hvem fe? Den fikk fem vekk.
1: Til denne dvojkjeg.
0: De fem den fikk nebo fiffin en smrti.
2: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
0: Co to znamená?
3: Nif.
0: On to fefral.
2: Panu Kemrovi fežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemr, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemr vysvětluje, proč to všechno dělá.
4: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
5: Proč barometr?
4: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
6: No, se máte čím chlubit.
4: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
6: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
4: Kluk má o mě péči, no. Milej papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
5: Jak to potom končí, taková legrace?
4: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
7: Tvoje starost, moje radost.
4: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no. On zas měl radost, že nás tak převez.
5: Co si myslíte o těch dveřích?
4: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
6: Nikde nic? Co já teď budu dělat? Bez dveří.
8: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
6: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
2: Josef Kemr byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí. 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů. A důležitost lepit housle klihem.
9: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří housliček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hral na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal, říkal, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich

rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty 3 neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se, ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky Billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, rádo si rád pospí. Když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bou Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tell Hessie Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší upřímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se Gary Puckett and the Union Gap, Let's Give Adam and Eve Another Chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Gene and Deb, celými jmény Gene Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobrý den, dobrý poslech, přeje samozřejmě Iva Piskalová a moc ráda po 3 letech mám naproti sobě Andrease Papadopoulose, samozřejmě zpravodaj České televize, aktuálně v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí. Dobrý den, Andreasi, co se za ty 3 roky, co jsme se neviděli, změnilo asi nejvíc ve vašem životě?
5: Dobrý den, to bylo včera, ne, co jsme spolu mluvili?
4: Přesně, skoro na den 3 roky.
5: No, tak toho se změnilo hodně. Samozřejmě procestoval jsem mezi tím další kus Polska, najel jsem přes 250 tisíc kilometrů. Vím to, protože ten tachometr na mě svítí každý den, když startuji motor a někam se společně s kameramanem Danem Zajíčkem vydáváme. Notabene mám nového kameramana, Dana Zajíčka, ten, který se mnou byl předtím, Jan Bradač, tak ten už je ve Francii, tak jenom možná pro dokreslení toho, jaký ten život zpravodajů, případně kameramanů zpravodajů je. Taky se mi asi nevyhne velmi brzy nějaký přesun na možná jiný kontinent, uvidíme. Každopádně to, co jsem za ty 3 roky samozřejmě viděl, zažil, procestoval, tak jsem o tom reportoval a vlastně nejlepším důkazem nebo dokladem toho, co se změnilo, jsou všechny ty reportáže, všechny články, knihy vlastně, které jsme, do kterých jsem přispíval, které jsou prostě za mnou a na kterých je mé jméno.
4: Vedete si nějakou statistiku toho, co všechno jste natočil a ukládáte si to někam?
5: Tak to jste se zrovna trefila, protože v tomto týdnu si dělám sumář toho všeho, co jsem za ty roky jako zpravodaj vlastně nashromáždil. A jsou to stovky reportáží, ještě nemám konkrétní číslo, ale ono to veskrze vychází na zhruba 2 až 3 reportáže týdně, což se možná může zdát někomu málo, někomu až moc, tomu, koho asi nezajímá Polsko a ten region východní části Evropské unie a Ukrajiny, ale je to poměrně vysoké číslo. Za každou reportáží je prostě den plánování, den natáčení, den samotné editace té reportáže. Nehovořím ani o rešerši, ani o tom vůbec to téma navnímat, s někým se potkat a tak dále. Takže vychází to zhruba takto. V matematice jsem byl vždycky poměrně slabší, ale nakonec jsem udělal i státnice, takže takovým rychlým výpočtem a zdravím tím mého vysokoškolského profesora matematiky pana Genčeva. To bude asi nějakých, řekněme, 100-120 reportáží ročně, takže nějakých 360.
4: Jenom za tu dobu, co jste v Polsku, protože vy jste vlastně po škole nastoupil do redakce zpravodajství České televize a tam jste dělal, myslím, i newsroom kdysi, že jo?
5: Ano, tam jsem dělal vlastně hodně věcí na tom baráku v uvozovkách, na kavkách velkých. To funguje tak, že prostě ti lidé nemají jako konkrétní redakci navždy, ale mohou přispívat jako napříč těmi různými pořady, takže to, v tom jsem byl docela aktivní, takže to se samozřejmě bavíme jenom o Polsku od roku 2022, takže o Polsku, Ukrajině, Pobaltí.
4: Promiňte, já vám do toho skočím. Vy jste říkal jméno, jste zmínil jméno svého kantora tady na Vysoké škole báňské, abychom to uvedli do reálí těm, kteří nejsou tak úplně ztotožněni s tím, že jste náš, pořád ještě náš, si myslím teda, že
5: ano, ten... Ano, tak vracím se do Ostravy, teď to je konkrétně ten případ, kdy se tady potkáváme v centru Ostravy. Jo, vracím se tu za rodiči, teď jsem tady slavil své narozeniny, 31. už bohužel, nebo ještě bohu dík, já nevím. ano, prostě ten region, mám k němu vztah, samozřejmě mý rodiče by nejradši, abych se tady vrátil nastálo, což zatím není úplně na pořadu dne. Má manželka je přes kopec z Velké Polomy, já jsem z Krásného Pole, takže prostě nás dělil úplně od batolat nebo batolacího věku, nás dělil jeden kopec, že jo, který ty dvě vesnice odděluje a jedna cyklostezka. Takže ano.
4: To se za ty 3 roky vlastně taky událo, že jste se oženil.
5: Ano, vzali jsme se po 12 letech spolu, jsme se vzali, takže to už vlastně nikoho to ani moc nepřekvapovalo. Už to všichni brali jako samozřejmost a dokonce se mě někteří známí ptali, jestli už teda jako nejsme svoji, tak je zaskočila vlastně ta informace, že teda po těch letech nejsme. No.
4: Já myslím, že to je další důkaz toho, že vaše generace, taková, jak vy říkáte, ta poslední, která ještě více je to televize, že pak po vás už ta generace jako televizi moc nebere, tak je dobrá. No. Prostě ve Forbesu tady lidi z regionu, letos jsme tam měli Filipa Košťálka, že jo, loni vás, takže super. Milí posluchači, já myslím, že to je skvělé povídat si s člověkem, kterému bylo před 5 dny 31 a už toho tolik dokázal.

0: Po třech letech, ráda to opakuji, si povídám s Andreasem Papadopoulosem, zahraničním zpravodajem České televize v Polsku, na Ukrajině a v pobaltských zemích, protože ono se to nezdá, ale z Varšavy třeba do Litvy. Teď prosím nás trošku uveďte do zajeklouhosta, když něco se stane v Litvě, zajeklouhoste z Varšavy tam.
1: Mou jízdou za 5,5 hodiny, jízdou průměrného polského řidiče za 4,5 hodiny, tím jenom odkazuji na to, že prostě na dálnicích se tento národ úplně nehamuje, co se týká brzdy a plynu, spíše toho plynu. 5,5 hodiny zhruba, ale tam je strašně důležité vlastně dívat se na tu minulou perspektivu ještě před 3-4 lety se to jelo 7 hodin, byly tam kolony na hranicích, ale dnes, podobně jako Polsko v uplynulé dekádě, tak dneska Litva dostavuje své dálnice a zejména tu právě z hranice do Vilniusu, takže se to tam dá už mnohem lépe projet, ale před 3 lety pamatuji cestu, která nám trvala 8 hodin snad. Jo. Takže v rámci jednoho dne se dá přesunout a večer už se dá prostě ve Vilniusu operovat, ale já spíše do toho Pobaltí výjíždím z Varšavy, kde bydlím, na, řekněme, delší reportážní cesty, abych se potkal s co nejvíce lidmi a nějaký konkrétní problém, a většinou po mně chtěli, ne že by mi někdo přikázal to téma, ale většinou je taková poptávka po těch tématech spojených s bezpečností země, kyberbezpečností, méně pak takové ty soft témata typu turistický ruch a tak dále, i když ten se tam probouzí a Čechů tam přijíždí stále víc, tak spíše ve zprávách stále je zájem o tu bezpečnost, protože samozřejmě za rohem, myšleno za rohem z těch pobaltských zemí nebo z Polska, prostě zuří válka.
0: To je téma na celý rozhovor, ale já jsem si říkala, že se prostě tomuto tématu budu snažit vyhnout. My jsme si řekli, z jakých důvodů vy jste té válce byl nebo stále často pracovně jste opravdu na blízku. Tak já jenom jednu větu, jak odpovídat člověku, který mi prostě řekne, že nic takového není a že to je všechno jenom propaganda, aby se jich hrozně chtěla naučit a slyšet ji od vás.
1: No, to bude strašně teďka úsměvně znít, ale tak já bych mu poradil, ať si zapne ČT24. ale samozřejmě asi, když někdo něco takového řekne, tak spíš je prostě chycen buď v nějaké dezinformační pasti, které jsou prostě nastražovány rozličnými režimy, rozličnými skupinami z rozličných důvodů, anebo je to prostě člověk nedůvěřivý, člověk, který si prostě rád vše osahá, vše ověří, tak takovému bych potom vzkázal, že cesta na Ukrajinu není nějak zakázána, je volná a může se prostě do té země zajet podívat, bude ho to stát jenom pár možná dní, možná spíše desítek hodin života, takže pokud je někdo nevěřící Tomáš takzvaně, tak by mohl tu cestu zvážit, protože dneska na Ukrajinu se prostě jezdí ve velkém, ať už jsou to humanitární pracovníci, nejrůznější lidé, dokonce část Poláků z východního Polska tam už velmi čile obchoduje na takové té denní bázi, nejde jenom o velké korporace a firmy. Takže poradil bych tyto 3 věci.
0: V Polsku se s touto otázkou taky setkáváte, nebo vůbec s tímto výrokem?
1: Ne, ta polská společnost je prostě té válce blíže, je zvyklá na válku mnohem více, než, a to se bavíme historicky, je prostě na tu realitu toho, že někdo proti někomu vede válku, a třeba válku nespravedlivou, válku dobyvačnou, válku vyhlazovací, tak to prostě Poláci mají v sobě, mají zakódováno, že toto je prostě realita tohoto světa. Svět není růžový, není prostě sluníčkový pokaždé a prostě v Polsku se válka nespochybňuje. Možná se spochybňují některé dopady, možná se spochybňují některé politiky, možná se teď Polsko obecně staví kritičtěji k ukrajinskému politickému vedení, ale samotný fakt, že válka není, nebo že ta válka probíhá nějak jinak, nebo že snad je Rusko tou stranou, která se brání, tak toto nikdo v Polsku neříká, až na velmi marginální hlasy. A to platí taky pro Pobaltí. Všude jsou skupiny, které se staví třeba na stranu Ruska. Všude jsou skupiny, které nějakým způsobem znevěrohodňují fakta, kterým nezáleží prostě na té pravdě, nebo tu pravdu vidí prostě z jiného úhlu, až skoro tím pádem ji nevidí. Ale tam v těchto zemích to jsou zatím velmi marginální hlasy a klíčové je, že ty klíčové politické síly v Polsku a v Pobaltí jsou zajedno v tomto. Podobně ale jako v Česku, myslím.
0: Říká Andreas Papadopoulos, zahraniční zpravodaj České televize v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí. Teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Andreasem Papadopoulosem, o kterém jsem si na sítích přečetla třeba, teda já jsem přečetla, ne o mě, jako o vás. Máte u mě respekt, pane Papadopoulos, cituju, jste nehorázný borec a jsem rád, že máme takové lidi, jako jste vy v televizi.
1: Kdo to psal?
0: Nevím, koukla jsem na nějaké sítě a v komentářích k vaší osobě jsem to našla. To znamená, v 31 letech si myslím, že takové věty se čtou hezky.
1: Jo, já jsem si teďka zprovoznil Facebook, který byl vždycky pro mé osobní užívání, jenom abych si tam prostě prohlédl, co dělá babička, dědeček a tak dále. Tak jsem si ho zprovoznil, dal jsem si tam své skutečné jméno a tak dále. A začali mi lidi si mě přidávat do přátel a psát mi do Messengeru nejrůznější vzkazy, které znějí velmi podobně jako tento. A já jsem vlastně fascinován, strašně rád, vděčný a fascinován tím, že prostě někomu stojí za to mi napsat pochvalnou nebo prostě zprávu, která, ve které děkuje za práci, anebo že prostě teď vedu konverzaci s jedním pánem, možná poslouchá, protože z Ostravska, tak zdravím, a vlastně mi napsal, že chce vědět, co si myslím o nějaké věci v Polsku, politicky. Já jsem mu řekl, že to vlastně vůbec není důležité. A on byl strašně nervózní z toho, že nemůže vyčíst z toho mého reportování, co si o té věci myslím. A potom vlastně jenom to chtěl vědět pro své vlastní účely. Já jsem mu to samozřejmě nenapsal, ale debatovali jsme, diskutovali jsme o tom dál a dál. A on to potom uzavřel tím, že a teda už musí jako pracovat a že děkuje za konverzaci a že vlastně se mu ten pohled jako hrozně zamlouvá, od té doby mi prostě píše pochvalné komentáře úplně všude. A vedu ty konverzace teďka se mnoha lidmi a vlastně jsem zjistil, že jsem to měl dělat mnohem déle. Než...
0: Možná taky nějaká zpětná vazba nebo nějaký námět nebo něco pro vás?
1: Určitě, určitě. Řada námětů. Ozvali se mi i Češi, kteří třeba v Polsku vystupují hudebně a byť jsou to lidé, ke kterým bych se jinak nedostal, než prostě skrze sítě, tak teďka se domlouváme na to, že třeba natočíme během léta nějaké odlehčené téma, jaké český orchestr vystupuje v Polsku a tak dále. Něco, co prostě má ten pěkný přesah a je prostě pozitivní zprávou o česko-polském soužití. To mě vždycky dělá radost.
0: Těch pozitivních zpráv lidi prostě potřebují slyšet. Pořád si myslím víc a víc. Tak teď od vás uslyší to, kde jít v Polsku ve Varšavě na tržiště, kde si jít koupit vajíčka.
1: No, jako mám tip, ale už mě rozčiluje, kolik tam je lidí v poslední době na tom trhu. Ale tak samozřejmě to, já dám takový tip jakoby na první dobrou a to je prostě tržiště u Haly Mirovské. V takovém, řekněme, širším centru Varšavy je to naproti paláce Saského, nebo ruiny paláce Saského, tam je hrob neznámého vojína, Saský park a vlastně přes cestu je krásná budova starých jatek a tam je tedy trh, na kterém prodává paní Kaša, je jedna z mnoha prodejkyn vajíček a to je prostě, manželka vždycky říká, že to je úplně jiný svět toho nakupování v Polsku na trhu, protože v tomto stánku je asi 20 druhů vajíček. A to není tak, že přijdete a řeknete dobrý den, 3 vejce velikosti L, ale prostě ta paní Kaša vždycky se mě zeptá, a na co to je? Na pečení, na hemenex, namíchaná vejce. Co z toho chcete jako udělat? Já vždycky řeknu, co z toho chci udělat. Ona prostě zajde dozadu a vytáhne tam prostě nějaká vajíčka, která mi prostě potom prodá. A to mě jako, tam se mi to líbí.
0: Tak, takže Varšava rozhodně z vašich výpovědí vím, že stojí za návštěvu. Já v ní byla jenom jednou pracovně a to jsem nedělala nic jiného, než točila, takže jsem si ji neměla možnost prohlédnout, ale vy stále říkáte, že to je město, které fakt stojí za návštěvu.
1: Určitě, je to prostě perla Polska v tom smyslu, že na první dobrou, když český turista jde do Polska, tak jde buď do Krakova odsud z regionu, nebo jede do Vroclavy, řekněme ze severních Čech. Maximálně teď je takové trendy město Poznaň, spravené centrum, ale ta Varšava, ona jak je i trošku více na východ a je trošku dál a ty levné lety jsou právě do Poznaně nebo do Gdaňsku z Prahy, tak ona stála bokem zájmu českých turistů, zejména českých turistů, ale prostě nikde v tomto regionu Evropy neuvidíte tak vysoké město, neuvidíte vyhlídku z nejvyšší budovy Evropské unie, která ve Varšavě už pár let stojí. Neuvidíte nikde takový mix komunistického brutalismu, moderní výstavby a řekněme pozůstatků těch budov 19. a brzkého počátku 20. století. Nikdy neuvidíte město, kterými prošla frontová linie jako v, řekněme, rozpuku, v tom nejhorším slova smyslu. To město bylo několika válkami vlastně mnohokrát zničeno a ty vrstvy toho města, jak se skládají na sebe, tak mě to prostě nepřestává fascinovat.
0: Takže Andreas Papadopoulos nabízí, že pokud se objevíte ve Varšavě, napište mu na sociální sítě a zahraniční zpravodaj České televize, pokud ještě je v Polsku, tak vás Varšavou možná provede.
1: Myslím, že do konce léta tato možnost je a nebylo by to poprvé, poměrně dost často nějaký posluchač nebo divák mi prostě napsal a fakt jsem se s ním sešel a třeba jsme si prošli minimálně centrum Varšavy na hodinku dvě, takže ten čas jsem si jako už několikrát udělal a není důvod si ho neudělat znovu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak před chvílí vás Andreas Papadopoulos, zahraniční zpravodaj České televize, stále ještě v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí, tedy pozval, ať přijedete, že se s vámi klidně po městě projde, koupíte vajíčka, kde co všechno. Andreas, ale já bych teď jenom, že máme před sebou ještě asi 5 minut povídání, řekla, jak vlastně vypadá váš obvyklý pracovní den. V bytě máte všechno připraveno tak, abyste mohl pracovat samozřejmě?
1: No, mám tam sebe a svůj počítač, vlastně nic jiného nepotřebuju, protože my to máme uspůsobeno tak, že kameraman bydlí vlastně ve stejném vchodě, takže jenom pár pater nade mnou, takže my jsme velmi mobilní jednotka, na rozdíl třeba od těch jiných středisk, které má Česká televize po světě, kde to bylo třeba složitější najít takto vedle sebe, tak tady jsme fakt mobilní, takže já zkrátka potkávám se s lidmi, hledám ta témata, ať už na internetu, nebo prostě na různých fórech, diskuzích, v hospodě samozřejmě, to je moje oblíbené, můj oblíbený zdroj témat a nejrůznějších prostě takových jako příběhů. A všechno si to zprodukuju, domluvím, volám nebo píšu kameramanovi Danovi, scházíme se u auta, vyjíždíme, točíme, vracíme se zpátky, já píšu, on stříhá. Takže jako klasická televizní práce, ale prostě v podmínkách bez kanceláře, takový jako půl home office. Vždycky se dělá legraci moje žena, že jsem na home officeu, ale nejsem na home officeu, protože někdy třeba na 10, 15, 20 dní zmizím samozřejmě pryč. No a je to jako hrozně různorodá práce, ale v tom je vlastně pěkná, že já vlastně nevím, co budu dělat příští týden. Nevím, co se stane, že jo. Vím, co budu dělat zhruba tento týden, ale je to hrubý obrys toho plánu. Za chvíli rozhoduje nejvyšší polský soud o platnosti voleb. Může rozhodnout tak či tak a může mi určit agendu na další týden, anebo vlastně rozhodnout, že ty volby byly platné, nic se nestalo a jedeme dále.
0: Jak je vnímán český novinář v Polsku? Mezi kolegy třeba slyšela jsem, viděla jsem, že už plynně samozřejmě mluvíte polsky i v polských médiích. Tak...
1: Teď mě pozvali vlastně do TVP znovu komentovat výsledek voleb. Nejprve to bylo v roce 2023 po těch volbách parlamentních a tam jsem teda udělal 2 gramatické chyby ve větě a dokonce jeden polský divák mi to nezapomněl vyčíst na sociální síti potom. Ale teď jsem si dával teda pozor na jazyk a myslím, že tam jsem teďka mluvil jako čistě a komentoval jsem z českého pohledu tedy výsledek té polské prezidentské volby. Byl jsem tam i se zpravodajkou BBC, s ukrajinským zpravodajem pro ukrajinská média, který působí v Polsku, a jedním francouzsko-izraelským novinářem. A snažil jsem se tam tak hezky česky a myslím, že jsem ten polský stereotyp o Češích, tedy takové té racionální klidné síly, tak nějak zkusil naplnit, nebo možná naplnil, protože ti 3 zbylí novináři byli, řekněme, hysteričtější, co se týká výsledku prezidentských voleb v Polsku. Já jsem jenom opakoval tu tezi, že zkrátka Karol Navrocký, který tam zvítězil před pár týdny, takže to je prostě politik hlavní mainstreamové polské konzervativní strany a z tohoto pohledu to prostě není taková katastrofa, jak to možná vykreslovala některá západní média, naopak je to prostě politik, který sice má za sebou řadu skandálů, ale je to prostě standardní typ politika, možná poměrně mladý, že jo, člověk v jeho nejlepších letech a 42 let mu je tuším a je to prostě další známka toho, že Polsko sází na, řekněme, mladší generaci politiku, na nějaký nový obraz politiky a i když je to prostě politik konzervativní Karol Navrocký, tak je to muž, který rozhodně nebude vléct Polsko do horoucích pekel, jako tam snad znělo od těch mých kolegů, takže jsem se snažil jako
0: racionálně. Novináři pustili do, jako, řekněme, svého pohledu na tu věc, jo? Komentování.
1: A tak já jsem se taky pustil do svého pohledu. Můj pohled je, že prostě se v Polsku zas tak moc nemění konzervativní prezident Andrzej Duda, bude nahrazen konzervativcem Karolem Navrockým. Ano, on je velký euroskeptik, větší než Andrzej Duda. Ano, on byl velmi kritický k Ukrajině, více než Andrzej Duda, ale to všechno, ty hrany se jako budou obrušovat. Polská politika je do jisté míry evoluční. My tady spíše máme ty revoluce, oni mají evoluce. A proto možná jsou na té vzestupné trajektorii, která mnoho Čechů znervozňuje pohledem na dálnice, pohledem na ekonomiku, pohledem na platy, na kvalitu zboží v obchodech a tak dále.
0: Tak to, co jste právě slyšeli, tak je popelářský vůz z ulice, jenom abych vše uvedl na pravou míru. Takže Andreas, jestli tomu dobře rozumím, s Polskem se budete loučit lehce, možná se smutkem v oku, ale zase s nadějí, že vás čeká nová pracovní výzva. Myslím si, že i posluchači se brzy doví tedy, odkud se nám budete hlásit. Je to tak?
1: Měl bych se to dozvědět asi každým dnem. Hovořit o tom úplně nemůžu, ale z Polska budu v nejbližších týdnech odcházet. Končí mi prostě to vyslání. Šéfové mi nabídli si transfer do jiné země, není to na západě, takže je to ve světě, který mi spíše vyhovuje. Je to ve světě, který je ovlivňován, řekněme, těmi i jako tím náboženským charakterem, nějakými hodnotami, které jsou prostě jakoby žité mnohem více.
0: Necháme se překvapit. Tak, v každém případě moc děkuji, že vám to vyšlo během té chvilky, kdy jste strávil v Ostravě čas s rodinou a oslavil 31. narozeniny a budeme se těšit na vaše reportáže od jinut. Andreas Papadopoulos byl hostem Českého rozhlasu Ostrava, přijal mé pozvání, tedy i Vypiskalové. Ať se vám moc daří, Andreas.
1: Děkuji moc za pozvání.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Pozveme vás na návštěvu hradu Sovince. Pokud jako pozorní návštěvníci projdete volně přístupné expoziční prostory, natrefíte na zajímavý 3D model znázorňující obléhání hradu Švédy za 30leté války. Jsme v roce 1643. Na hrad s posádkou jen asi 200 žoldnéřů cení zuby 8000 švédské vojsko a míří 82 kanónů. Více už Petra Štrimplová.
1: V jedné z volně přístupných komnat, do kterých se člověk dostane z pátého hradního nádvoří, kde na Sovinci začínají prohlídky s průvodcem, tak je návštěvníkům k dispozici 3D model, který zachycuje situaci z toho 17. století, kdy k hradu Sovinci vtrhli Švédové. Leopold Ullmann, zástupce kastelána Sovineckého hradu, mi tu situaci popíše.
2: Ten model hradu je tady i s tou okolní krajinou. Tady jak jsou ti vojáčci a ty děla, to označují zhruba ty pozice těch Švédů. Můžete se podívat, že vlastně ti Švédové viděli ten hrad docela pod sebou a
1: jako na dlaně.
2: Viděli částečně i to, co se děje za hradbami zhora. Můžete si představit, že na tom hradě těch vojáků bylo maximálně několik stovek, zatímco těch Švédů kolem při dobývání bylo 8000.
1: Nerovná situace.
2: Nerovná situace, nicméně hrad byl opevněný a statečně se bránil. Za tu dobu, aspoň podle údajů německých rytířů tehdejších, padlo 72 obránců a 800 Švédů, takže desetina té velké armády.
1: No, tak asi byl dobře postaven.
2: Švédům odolal v červnu v roce 1643, ale když na podzim přitáhlo těch 8000 vojáků, tak nakonec ho Švédové dobili. A přišel jim pravděpodobně velice dobře opevněný, protože stejně si opravili to, co zničili a nechali tady posádku dalších 7 let, zatímco ta hlavní část armády táhla na sever Německa.
1: Já jenom ten model popíšu, aby návštěvník měl trochu představu. Odhadem 4 metry na 2,5, takový jako obdélník, samozřejmě svažitý terén vymodelovaný, je to celé za plexisklem a kolem dokola jsou ještě informace v písemné i v obrázkové podobě, protože vám ten model doplňuje takový, no komiks je to vlastně.
2: Je to komiks, ano, ano.
1: Takže ti, kteří mají tu trpělivost a postojí, podívají se, tak si to můžou celé pěkně přečíst. Kdo je autorem komiksu, nebo možná i kdo je autorem toho 3D modelu, víme?
2: Tak já se přiznám, že přesně neznám jméno toho autora toho modelu, ale komiks mám na svědomí já.
1: Takže Leopold Ullmann, je to váš ikoníček?
2: Ne, já jsem se u toho učil kreslit vlastně.
1: Takže je to prvotina.
2: Ano, my jsme tvořili tady tu expozici a dostal jsem to za úkol, tak jsem se to musel naučit.
1: No tak ale to je na pochvalu, hezky jste si s tím poradil. Je to hodně dějové, jak se na to koukám. Kde jste bral inspiraci? Někde v historických pramenech listoval jste, kdo vymýšlel repliky těch švédských vojáků, obránců Sovince?
2: Tak když si vyšla publikace Kronika dobývání Sovince a ty staré prameny vlastně byly už tam napsané a přeložené do češtiny. Nicméně ten záznam jako takový opravdu je z té doby. Ono potom dobývání oni vlastně psali den po dní, ano. Jak to probíhalo. Ty repliky jsem vymýšlel já, ale je to inspirováno tím, jak se to tenkrát dělo. Popřípadě, jak to popsali.

Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Válečné události 30leté války neminuly ani sovinecké panství. Ostatně hrad Sovinec má ve svých dějinách tučný zápis právě z poloviny 17. století, kdy k jeho hradbám přitáhli nejprve Dánové a později švédská vojska. Hradní opevnění ani obrana posádky nakonec nestačily a Švédové Sovinec obsadili. Události znázorňuje nejen 3D model, ale taky komiks a podrobná, volně přístupná interaktivní expozice. Se zástupcem kastelána Leopoldem Ulmanem

0: hádala bych, že máte nedostatek dělových koulí, že ty děti to někam zašantročí, ale to dělo, že zůstane to v modelu, ta kulička, nestřílí to někam šibokem.
1: Nemělo by. Občas se samozřejmě stane, proto ty kuličky trošku ubývají, nicméně tady, když se to pozbírá, tak jich zase přibíde.
0: Tak máte tam záchrannou síť, tak se odvážím i já, jo, nabiju, asi bych si měla to dělo malinko přidržet a teď namířím na imitaci vojáka, mířím na toho vzadu, jo? No, a taky bych nepořídila jako dobyvatel hradu. Tak hezká záležitost, ta děti baví, to myslím, že tady asi je v obležení tenhle stůl.
1: Určitě, někdy i dospělé to baví.
0: No, já se nedivím.
1: Tak tady si můžete složit mušketýra. Mm-hmm.
0: Jednoduchý princip takového toho posunovacího hlavolamu s těmi políčky, aby se člověk dopracoval té siluety mušketýra. Tady ho máme na
1: takhle
0: předloze.
1: Takhle vypadá, kdyby byl tak složen. A tady máme takovou interaktivní tabuli a můžete se, když se tady podíváte do různých zákoutí, tak se i něco dozvíte o hradu v době 30leté války. Dokonce dá se tím zlepšovat i počasí tady.
0: No, vysvětlo nám slunce a my si tady pěkně můžeme přečíst, co zastal porybný, jakou úlohu měl obroční písař, nebo co byl kvelp. No a naučné panely, ty jsou plné i plánků situačních, dobových ilustrací, dalších obrázků, jsou tady zase vaše komiksová díla. No a všechno nás to teda zavádí do doby 30leté války, do krutých časů, kdy na hrad měli chuť vojska švédská,
1: dánská,
0: Leopold Ullmann, Sesovince, Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. V pěstírně svatoanenské nemocnice vypěstovali nový typ léčebného konopí. Počasí bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti, na severu ojediněle přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Nadia Procházková. Dobré ráno. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru i rozhlasu české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
2: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: A i Chorvatska dál sužují silné bouřky. Výstraha před nimi stále platí v Dubrovnické oblasti. Vyplývá to z aktuálních informací Chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regiony hrozí bouřkové přehánky, krupobytí nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Před náhlými změnami počasí na Jadranu varoval v úterý i Český hydrometeorologický ústav. Pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání v lékárnách po celé republice pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
3: Nyní pracujeme na tom, aby jsme měli další odrůdy k dispozici. V současné době máme v pěstírně nasazenou odrůdu s vysokým obsahem THC, kde se bude pohybovat tato koncentrace až kolem 20%, a toto léčebné konopí bude určeno pro pacienty, kteří vyžadují tento vyšší poměr.
1: Majitelé historicky významných budov v Praze můžou od dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je totiž těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že se Švábíková plánuje po porodu k profesionálnímu sportu vrátit.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Zpočátku bude slunečno, během dne oblačnost přibyde a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na kilometru 63 stojí porouchaný kamion. Na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic čekejte nehodu za sjezdem na Mirotice. Na 79. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Následky nehody můžou překážet v jízdních pruzích, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
5: A to na poslední chvíli, přátelé, hezké dobré ráno. Sotva jsem dosedl, musím začít mluvit, jsou 4 minutky po 5. hodině, je středa 22. července a já tu vítám Nadinku Procházkovou.
1: Dobré ráno.
5: Kterou jsem leta snad neviděl.
1: No.
5: Ale vypadá stále stejně dobře. No a stále stejně dobře vypadá i Jitka Sakálová, která sedí za režijním pultem.
6: Dobré ráno
5: a za chvíli dobrou noc, za hodinku si pojď lehnout. A dalo by se říci, že podle mé frekvence slov jsem v jednom kole, jak se říká. Já tedy osobně úplně nenávidím, nezlobte se, že to slovo říkám, používám, když někdo definuje svou vytíženost slovy, prosím, já jsem strašně busy, jak a tak dále. Ale Máme tu jeden výraz, jednu definici, která se mně obrovsky líbí. Vlastně už léta, protože s Naděnkou se známe, nevím, možná 20 let už. A jednou přišla s tím, že to je babička, nebo teta, nebo...
1: Tchýně.
5: Řekla, prosím tě, já jsem v jednom karé,
1: to říká...
5: Já to miluju, to... A my nevíme, co je karé, že?
1: No tak karé
5: v této souvislosti.
1: A já už jsem se určitě několikrát ptala a já to prostě nevím. Já tyhle průpovídky, já nevím, co to znamená, vím, co to znamená, být v jednom kole.
5: No jasně.
1: Já jsem v jednom karé, ale...
5: To je krát. No, mě na tom baví nejvíc to, že ti posluchači tomu nerozumí, takže jakmile ten výraz použiju...
1: Aby se zneplet.
5: To ale jsem v jednom karé, no třeba moje partnerka Janka, když jsem jí napsal, že jsem v jednom karé, tak prostě to je znamená.
1: Já myslím, že nám to někdo objasní.
5: Jo?
1: Doufejme.
5: Tak nám napište, pokud jste v jednom karé, co by to také mohlo znamenat. Nebo takhle, my víme, co to znamená, ale nevíme, proč se přiřazuje karé, jak to vzniklo vlastně. No dobře, já vám řeknu, jak vznikají a jak prošly testy nebo neprošly kečupy. Já odebírám takový časopis, který se, přátelé, věnuje, to víte, no už jsem skoro v důchodovém věku, který se věnuje testům kromě spotřebního zboží, spotřebičů a tak dále, i samozřejmě potravinám. Možná budete překvapeni. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

5 hodin 10 minutek posloucháte Vaše ráno na dvojce s datem 22. července. Je středa, já vás všechny vítám. Doufám, že jste se na dnešek vyspali sladce a máte hezké nebo příjemné ráno, které si můžete ještě zpříjemnit třeba dobrým kafem nebo snídaní. No a pochopitelně my bychom se za celou dvojku rádi přidali i k tomu, abychom vám ta hezká rána dělali nebo poskytovali, stejně tak celý den. A já jsem před chvílí mluvil o tom, pokud snídáte, tak třeba jste si, jak já říkám, kydnuli trochu kečupu na toast, a přeji vám samozřejmě dobrou chuť, tak já jsem prostě odebírám časopis, který kromě spotřebního zboží testuje i potraviny a já těm výsledkům opravdu věřím. Myslím si, že ti komisaři, jak já jim říkám, si dávají na těch testech záležet. A musím vám říct, že proč mě ten článek zaujal, protože většina, přátelé, kečupů, těch privátních značek obchodních řetězců, vyhrála nad těmi vyhlasnými značkami. A to si nedělám srandu, opravdu v těch popředích byly kečupy, které seženeme půl kila kečupu nebo 500 gramů za 37 korun, zatímco ty vyhlasné značky, kdy ten kečup už se dostává někde k ceně kolem 100 korun, tak skončil téměř na chvostu té tabulky. A přečtením etiket jsme zjistili, píší komisaři, zajímavou skutečnost. Opravdu řada vyhlasných značek deklaruje nižší obsah rajčat než leckdy levnější privátní značky. A pak tam jsou samozřejmě příklady, které vám číst nebudu, protože bych dělal reklamu. A teď, jak to měření probíhá, nejdůležitější část chemických analýz se zabývala právě obsahem rajčat. Výrobci dle etiket na 100 gramů kečupu použili od 150 do 250 gramů rajčat, což vlastně splňuje ty normy, které splňovat musí. Dokonce komisaři našli kečup, který deklaroval 250 gramů, ale ve finále bylo v kečupu 400 gramů rajčat na 100 gramů výrobku, což si myslím, že je už velmi poctivá práce. To porovnání samozřejmě není snadné, oni to měří, to měření je docela jako složité a samozřejmě tam určitá odchylka vzniká, každopádně nevzniká tak velká odchylka, aby nemohli komisaři deklarovat to, že ten kečup opravdu je anebo není kvalitní. A já tedy asi začnu dávat přednost, protože jsem ty kečupy dražší kupoval v domnění teda, že tam je dostatek rajčat, protože oni ty rajčata někdy zaměňují za sušinu, což je ale špatně. No tak si budu kupovat kečupy levnější, ušetříme, ale pochutnáme si stejně. Kdo by měl zájem, tak si ten časák určitě kupte, protože k tomu fakt nechci dělat reklamu, protože to tentokrát to číslo je plné velmi zajímavých informací. Teď už vám popřeji krásné ráno. Pustíme si Abu, Naming Me, Naming You, a pak vám také řeknu, jaké počasí nás čeká. To bylo jaké zajímavé. Já jsem měl pocit, že jsem potkal tučňáka po ránu.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak já vám děkuji i za reakce po ránu, za pozdravy, také vás všechny zdravím, kteří už vidíte nad svými přijímači. No a vězte, že ty teploty teď po ránu aktuálně nejsou příliš vysoko, mezi 6 až 11 stupni Celsia, a tady v Praze, já když jsem vylezl ven, tak jsem měl fakt pocit, že jsem potkal tučňáka, protože sice aplikace uváděla, že je 12 stupňů a pocitová teplota, že je stejná, 12 stupňů Celsia, ale já jsem měl teda pocit, že je tak 6 stupňů Celsia. Jinak je většinou polojasno nebo jasno, Morava, Slezsko tam ještě se zataženou oblohou. Jak to bude vypadat? Přes den to slunečné ráno vystřídá větší oblačnost a zaprší jen výjimečně. Zpočátku tedy čekáme polojasno až jasno. Během dne bude přibývat na oblačnosti a odpoledne a k večeru se zejména na severu území vyskytnou ojedinělé přehánky. Teploty budou malinko vyšší, 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy dokonce k 26, na horách pak v 1000 metrech naměříte kolem 15 stupňů Celsia, no a to předpokládané množství srážek bude kolem 2 mm, takže klidně můžete těkat deštník.

Pět hodin, přesně 25 minutek, je 22. července a k tomuto datu se pochopitelně vztahují jisté události. Například příští rok bude Ferdovi Mravencovi, přátelé, 100, protože v časopise Pestrý týden se poprvé objevila postavička Ondřeje Sekory, Ferda Mravenec, v roce 1927 k 22. červenci. Ale tehdejší Mravenec v tom komiksovém příběhu byl opilý, prosím vás. Pak už se Ondřej Sekora asi domluvil s redakcí, že budou všichni abstinovat. Dnes může slavit 68. Iva Bitová, vynikající česká zpěvačka, houslistka, také částečně herečka, která patří k nejvýraznějším osobnostem té české alternativní hudební scény. Gustav Ludwig Herz, je potřeba ho zmínit, narodil se 22. července 1887, protože to byl německý fyzik a hlavně nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 25 za objev zákonů, kterými se řídí srážka elektronu s atomem. A myslím si, že to je vlastně děj a proces, bez kterého bychom se tady neobešli. No a teď Mirel Matěje, přátelé. Narodila se 22. července v roce 1946, dnes je jí 80. Koncertovala tady v březnu

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes znovu bude zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Hnutí s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Případ obvodnímu soudu k opětovnému projednání vrátil odvolací senát. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD víc žalob. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Peníze by mohlo podle odhadu agentury Czech Trade získat zpět až několik set tuzemských společností. Ty můžou dohromady žádat až o 14 miliard korun. Cla, zavedená prezidentem Donaldem Trumpem, se dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal, napsal to server RBK Ukrajina. Za jeho práci mu ale poděkoval. Nastupující Drapaty v ukrajinské armádě dosud působil jako velitel společných sil. Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví. Uvedl to premiér Donald Tusk. Podle něj by nejlépe placení lékaři v Polsku neměli vydělávat víc než v přepočtu zhruba 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na začátku září po veřejné debatě. Přesně před rokem zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný jako princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy Den. Jde o bezplatnou oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moci prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení nebo výstavy věnované Osbornově kariéře. Informuje o tom web BBC.
1: Počasí.
0: Počátku bude slunečno, během dne oblačnost přibude a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 15.
1: Doprava.
0: Pozor na dálnici D10 z Prahy do Turnova. Kousek před Mladou Boleslaví mezi 38. a 39. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. a půltém kilometru je na horizontu blokovaný stoupací pruh kvůli porouchanému autu. Kamiony a nákladní auta vybočují do pravého. Na D11 směrem z Hradce Králové do Prahy kousek za sjezdem na Přelouč, podobná situace na kilometru 77,5. V podstavném pruhu stojí porouchaný kamion a i tam se vybočuje. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Jakub Kaloč.
2: A ten vám přeje šťastné ráno v 5 hodin 33 minutek, je středa 22. července. A pro ty z vás, kteří jste přišli ke svým přijímačům právě teď, tak jenom chci říct, nebo chci vám říct, že jsme s Naděnkou Procházkovou po 5. hodině bádali nad tím, jak vzniklo spojení slov sem v jednom karé, což má význam sem v jednom kole. Já osobně, já už jsem to říkal, nemám rád, když někdo říká, jsem strašně busy a tak dále. Prostě nemám čas, mám hodně práce. A my jsme ten význam vlastně nedokázali rozluštit, nebo význam jo, ale to spojení, to karé. A napsal nám Vladamu, původní výraz byl v jednom kole. Někdo znalý jazykových konsekvencí nahradil kolo čtvercem, protože karé rovná se čtverec. Takže bychom měli říkat sem v jednom čtverci, nikoli v jednom kole. Ale z logiky věci to kolo asi v nás evokuje to běhání neustále dokola. Že prostě sem. Ale v tom jednom čtverci tam se aspoň můžete schovat do kouta. Tak Vladamo, moc krát díky za vysvětlení, no a my si za chvíli budeme s Terezou Haserovou povídat o tom, protože jsou prázdniny. Jak vidí prázdniny děti? To je hezký, že jo. My jsme teda anketu udělat nestihli, ale stihli jsme najít docela dost zdrojů, které nám popíší, jak některé děti opravdu ty prázdniny vnímají. Třeba jedna z věcí, vybalit si kufr z tábora až týden po prázdninách, protože na to je vždycky čas, že? Ale na hraní už pak čas není. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: 5 hodin 39 minutek je stále středa 22. července, to se do půlnoci nezmění, ale co se teď změní, tak je jisté téma. Už mám ve studiu Terezu Haserovou, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Ahoj Terko. A my se povídáme o prázdninách z logiky věci, protože prázdniny probíhají v plném proudu, ještě nejsou ani za svou první polovinou, což si myslím, že děti kvitují. A nás napadlo s Terezkou, že bychom mohli, když už jsem zmínil děti, vymyslet vlastně, jak by mohly prázdniny vypadat podle nich, podle dětí. A Tereska sepsala, takové, já nevím kolik, jestli to je desatero, tak teď si myslím, že má možnost vám to desatero přečíst a myslím si, že vás velmi pobaví.
1: Máš naprostou pravdu, je to desatero, je to 10 bodů, jak by si děti představovali prázdniny, jak by si představovali své ideální prázdniny. Takže, skluzavka by vedla z okna pokojíku rovnou do bazénu.
0: A to byl můj sen, opravdu, opravdu. Posledně, když jsem byl starší, tak pak z ložnice rovnou do bazénu. Nic z toho se nestalo.
1: Rodiče by na všechno říkali ano.
0: Zbožné přání našich dětí.
1: Každé dítě by si samo určilo, kdy prázdniny skončí. To si myslím, že by se líbilo mnoha dětem.
0: Určitě, jenom učitelé by byli ve svých třídách sami.
1: Já si zase říkám, že někteří učitelé by si taky rádi určili, kdy prázdniny skončí.
0: Uvidíme.
1: Přístup k počítači, televizi a telefonu by byl neomezený.
0: Tady bych byl opatrný.
1: Přísun babiččiných buchet by byl nekonečný.
0: Ježiš, nebo lívanců.
1: Umazat se při hře venku by bylo možné v každé situaci, aniž by záleželo na tom, co mají děti na sobě.
0: Tak a co ty si úplně neměla ráda?
1: Neměla jsem ráda, když jsem měla nějaké šaty a maminka mi řekla, ne, Teresko, tam nesmíš, nebo se umažeš. To jsem nesnášela.
0: No, to se ti ani
1: já
0: nedivím.
1: Jsem to měla. A do dneška se tedy snažím oblíkat se tak a obouvat se tak, abych v každé situaci mohla cokoliv.
0: Skočit si i do kaluže.
1: Mohli by se mžiku děti přesunout, kam by chtěli. Do zábavního parku, akvaparku, k moři.
0: No, samozřejmě Arabele jsem ten prsten kouzelný záviděl.
1: Nikdy nekončící dětská párty. Bez rodičů do chvíle, než by bylo potřeba další jídlo a pití.
0: O to by se měli starat rodičové, ano.
1: Domácí kino, kde by nikdy nechyběl popcorn a každý film by byl dovolený.
0: Ano.
1: A k nočnímu přespání neslouží jenom postel, ale jakékoliv místo na světě. Třeba i houpací síť.
0: Já jsem takhle si stavěl různé bunkry v pokojíčku a tak dále, kterých jsem samozřejmě chtěl přespávat. Už jsem tehdy byl takový ten survivalista. Pouštěl jsem si Babiho Daňka a dělal jsem, že jsem v lese. Tak, no a já jsem našel také pár nápadů na to, jak by mohly vypadat prázdniny podle dětí, jejich teda míň než Terezčiných, ale když je velké vedro, tak si můžete dát zmrzku, ale nejlépe dvě, aby se člověk nepřehrával, respektive aby se chladil. Čas se podle dětí měří jinak. Za 5 minut znamená asi za hodinu a už jdeme domů, to je pouze taková ta nepodložená fáma. Vlastně jenom doporučení rodičů. Povinnosti se odkládají na září, ideálně na druhý týden v září. Nejdůležitější sport je skákání do vody a to, co s největším šplouchnutím, já jsem to miloval, my jsme tomu říkali takzvaný kufr.
1: My jsme tomu říkali bomba.
0: Bomba, pokrčíš nohy a skočíš prostě, ano. A nejlépe, když podsákáš ještě dívku, která plave kolem a o kterou bys měl evidentní zájem.
1: Ano, já bych byla ta dívka, takže mi by se to moc nelíbilo.
0: Déšť není špatné počasí, je to jen vodní atrakce zdarma. Já jsem déšť miloval ten letní obzvlášť, nevím, jak to bylo.
1: Já ho miluju do dneška.
0: Miluješ ho doteď. No a nejkratší prázdninový den trvá 6 hodin hraní a 5 minut uklízení. Já nevím, já jsem třeba ještě neměl rád, když maminka otevřela okno a zvolala Jakube, domů. Já jsem to úplně nenáviděl, ale byla velmi tolerantní a chápala mé potřeby, nebo respektive naše, mám ještě sestru starší, a nechávala nás o prázdninách venku do 9 hodin večer, někdy, když měla dobrou náladu, i do 9:30, což už byla skoro půlnoc. Jo? A jak jsi to měla ty?
1: No, maminka mě většinou nechávala venku, jak dlouho jsem chtěla, ale protože já jsem bývala na zahradě, za domem a tím pádem na ohraničené zahradě.
0: Bezpečí,
1: a já jsem se vracela většinou včas. Já jsem zase úplně nečekala na tu tmu, v tom slova smyslu, že já jsem se stejně vracela v hodinu, která byla ještě tolerovaná, že jsem se nechtěla vracet ani někdy třeba v 10 nebo v 11,
0: rozumím.
1: Že jsem se vrátila tím pádem třeba opravdu okolo té 8:30 a tím pádem to bylo všechno v pořádku.
0: Ideální potomek, naprosto poslušný, ještě navíc chytrý, co jiného si mohli rodiče přát, u mě to bylo malinko jinak. Hezké ráno, přátelé.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ano, v 5 hodin a 47 minutek, aktuálně na většině území jasno nebo polojasno, Morava, Slezsko, tam máte ještě zataženo, ale pršet by mělo na severu během odpoledních hodin, ale opravdu minimálně, nemusíte se bát, můžete klidně ke kadeřníkovi, a jinak má být jasno nebo polojasno, teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů Celsia. Drinks and grill.

0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
2: Odborníci říkají, že bychom v létě neměli pít alkohol, protože třeba alkohol ve vedru působí rychle a můžete rychle dosáhnout silné opilosti. Ovšem u nás v hospodě říkají, že rychleji znamená také levněji. Nepít v létě alkohol, to je krásná rada, asi jako doporučit komárům, aby byli ohleduplnější. Také by se prý neměla pít káva, zatímco za normálních klimatických podmínek káva zvyšuje krevní tlak a pomáhá s únavou, v horku tomu tak není. Výsledkem působení kávy a horka je celková únava a snížení tlaku, které může vést až ke kolapsovým stavům. A také pozor, pokud cestujete letadlem. Murphyho zákon říká, že jakmile letušky začnou servírovat kávu, objeví se turbulence. Důsledek? Servírování kávy v letadlech vytváří turbulence. Já ale s přáteli v létě po vzoru Tuaregů a Beduínů piju čaj. Ale tady opět pozor. Třeba Japonci říkají, mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje.
3: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Mompraće mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly zítra večer na ČT2.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Jejich úspěšnost ale klesla. Francie jako první evropská země zakáže sociální sítě pro děti do 15 let. Počasí bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti, na severu ojediněle přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Počet kybernetických incidentů v Česku loni klesl. Bezpečnostní hrozby ale budou budoucnu sofistikovanější. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas.
2: Celkový počet incidentů v Česku loni klesl z 268 na 203 případů. A to přesto, že třeba pokusů o kyberútoky na průmyslový a energetický sektor přibylo. Útočníci ale byli méně úspěšní než v předcházejících letech. Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Podle prezidenta Emmanuela Macrona, který zákon podporuje, bude jeho zavádění postupné. Mladiství ve Francii si od září nebudou moct na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající postupně budou zrušené. Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují jen zlomek komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
3: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
0: Hygienici upozorňují, že komáří kalamita může ještě udeřit po velkých deštích. Do osmi finále turnaje Prague Open postoupily další čtyři české tenistky. Barbora Krejčíková vyřadila Lindu Fruvertovou, Nikola Bartuňková Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety a postup vybojovali i Tereza Valentová a Sára Bejlek.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, během dne oblačnost přibyde a ojediněle se přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 67,5 kilometru zůstává na horizontu blokovaný stoupací pruh, je tam havarované auto. Na silnici 57, tedy na spojnici Nového Jičína a Opavy, před vrchy popojíždí kratší fronta kvůli omezení. Opravují tam vozovku, projíždí se Kyvadlově, provoz řídí semafory. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Honza Kovařík.
5: 6 hodin ráno, 4,5 minuty po této značce na časomíře běžného dne vás znovu oslovuji ve středu 22. července. Poslouchám pravidelně zprávy a občas mě něco přinutí reagovat. Tak tady bych rád řekl, že já už jsem Francouzem dávno. a svým dětem jsem ty příslušné sítě nikdy nedopřál. Tak třeba 15-letý budoucí prvák na gymnáziu se směl poprvé na něco takového aktivně podívat v 9. třídě. Rozhodněte si to každý sám. Nemusí to za nás nutně řešit stát a parlament. Je to jen otázka zdravého rozumu. A nemám pocit, že by nějak strádal nebo byl omezen ve svém vývoji. To je jedna douška, kterou jsem chtěl dnes ráno dát takzvaně do placu a k úvaze. Případně máte-li jiný názor, napište mi ho. Druhá souvisí s mojí včerejší večerní činností. Honil jsem otravnou mouchu po kuchyni, jídelně a obývacím pokoji. Honil jsem ji tak dlouho, až jsem to vzdal, protože jsem ji netrefil ani s africkou plácačkou. A pak jsem sedl k internetu a pátral, jak to ty potvory dělají. Zjistil jsem, že muší složené oko mi takřka nedává šanci. Některé popularizační články tvrdí, že jde o to, že moucha vidí zpomaleně, jiné zevrubnější říkají, ne, je to naopak, vidí mnohem rychleji a mnohem rychleji zpracovává signály svého složeného oka. A víte, co jsem přitom ještě zjistil? Když z našeho pohledu moucha sedí a zlomyslně si otírá ty přední pacičky, jako by si mnula ruce, že nám zase zdrhla. Není to od ní nic ošklivého, jenom si čistí své hmatové ústrojí, neboť svýma nožičkama ochutnává stravu. Tak, ať vás dneska po ránu neotravují žádné mouchy ani nic jiného, hudebně začínáme skupinou R.E.M. a já pevně věřím, že vy svoji víru nestrácíte.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Na hodinách ve studiu dvojky Českého rozhlasu je právě 6.11 a protože je středa, jsme uprostřed našeho audiokvízově hudebního týdne. Čeká nás další prozatím tajemstvím zastřený hudební nástroj. Můžete zapojit svoji fantazii a představivost, vzpomenout si, jaké nástroje jsme prozatím hádali v pondělí a v úterý. A možná přijdete na to, do jaké skupiny nástrojů dnes s Terezou Haserovou míříme s touhle otázkou. Tereska měla původně jiný nápad, já jsem jí ho vymluvil, že to bude na vás až příliš jednoduché a dohodli jsme se, že vás zkusíme trochu potrápit. Tak tedy, připravte si uši, protože bude hrát nástroj, který se do symfonických orchestrů a oficiálních nahrávek propracovával zdlouhavě a pomalu. Je pravda, že do konce 18. století ho mohl člověk potkat spíš jako lidový nástroj u různých kočovných hudebních skupin. Kolem roku 1830 ho zdokonalil jeden potulný virtuos, Josef Michal Gusikov, a on se od poloviny 19. století konečně dostal i mezi ty ostatní ušlechtilé nástroje. Až uslyšíte tu první ukázku, pochopíte, že to nemá v tom mohutném zvuku symfonického orchestru vůbec jednoduché, ale když mu někdo napíše takové noty, jako třeba Benjamin Britten ve své skladbě Průvodce mladého člověka orchestrem, může vyniknout. Tak tedy vězte, že v následující ukázce symfonický orchestr Československého rozhlasu dirigoval Josef Hrnčíř. A vy máte poznat ten nástroj, který se snaží prosadit v té houštině ostatních.
0: Ranní dvojka. Audiokvíz.
1: No a to je zatím všechno, co vám po ránu dáme jako indicie. Můžete psát na mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz, případně přidat svoji zkušenost s tímto hudebním nástrojem. Nevyžádaná bonusová nápověda, mnozí jsme ho jako děti měli. Konec nevyžádané nápovědy. A nebo aspoň SMS-kujte po ránu na 702 222 220. To je výzva pro ty, kteří sedí v tramvaji, v práci, za volantem. Pokud budete psát SMS-ku za volantem, prosím, odstavte své vozidlo bezpečně, ať po ránu nespůsobíme nějaký karambol. My vám k tomu posíláme Jitku Zelenkovou. Nejsem si jist, zda v té nahrávce náš hudební nástroj je přítomen, spíš bych hádal, že ne. 6.14, hádejte, hrajte si a bavte se.

Když se narodíme, Jitka Zelenková, 6.17, my jsme vás, zdá se, zase podcenili, vy jste prostě borci. Prakticky se nestane, že by se někdo netrefil, tak já toho moc nebudu předčítat, ale řeknu spíš vaše komentáře k tomu. Třeba Kamila s Tomášem píšou, jak nás děti mohou připravit o nervy, že Věrka mi zase vyčinila, že nevyžádané nápovědy ne, jsou příliš utvrzující. Dobře, Věro, beru to zpátky, respektive zpátky už to nevezmu, ale příště se přidržím tohoto vašeho názoru. A nebudu tedy nijak zásadně přikládat pod kotel ani pro ty, kteří ještě nevědí. Snad jen řeknu, že části rozechvívané v tomto hudebním nástroji bývají ze dřeva. Ze dřeva. Javorového, borového, smrkového, ale může být také ořechové, palisandrové, jedlové nebo dokonce i růžové. No a musíte ho, to dřevo, rozezvučit ideálně jiným kusem dřeva. Třeba ebenem, Marek promine, nebo dřevem ovocných stromů. Tónový rozsah, to už je na mě vyšší dívčí, ale věřím, že Tereza ví, co píše do podkladů k vysílání. Tónový rozsah je od C1 až do C4. Ještě jedna ukázka, tentokrát ze slavné Porgy a Bess George Gershwina. Sočr dirigoval v tomto případě Jiří Petrdlík.

No nevím, jak to mají hráči na tenhle nástroj, ale já dostat tuhle partituru a vědět, že mám dnes večer zahrát zrovna tohle, tak vstávám orosený hrůzou. Porgy a bez George Gershwina také obsahuje krásný part pro náš hledaný nástroj. Ještě máte pár minut posílat mi vaše tipy.

0: Anastasia na hodinách 6:23. Vaše tipy prší z obou stran SMS-kami i e-mailem a jsou takřka bez výjimky správné. Jen pro zajímavost, někdo se domnívá, že by to mohla být flétna, někomu vrtá v hlavě čembalo, objevila se tady i zvonkohra, ale jinak zdrcující většina ví, jak to je. Takže s pravdou ven.
1: Audio quiz odhalení.
0: Ano, přátelé, dnes po ránu jsme hledali xylofon, malého barevného hrdinu našich dětských let. Pravda, ten byl převážně kovový. My jsme dnes mluvili o tom nástroji, který používá ušlechtilá dřeva. Tak klobouk dolů před vašimi hudebními znalostmi a zítra zase zkusíme něco těžšího. Teď už se rozjíždí skupina Queen jako odměna pro ty, kteří to trefili, a pak ještě Ivone Přenosilová.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Policisté při zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci zadrželi dva lidi. Českému rozhlasu to potvrdil pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovou dokumentací na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo v kauze není obviněný. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Americký prezident Donald Trump to oznámil na své síti Truth Social. Farmaceutické firmy mají podle něj dvouleté období využít pro vybudování výrobních kapacit ve Spojených státech. Po uplynutí této doby vzroste clo v prvním roce na 100%, později na 200%, dodal Trump. Generická léčiva obsahují účinnou látku, která už není chráněná patentem. V České Kamenici na Děčínsku se podařilo během roku postavit nový domov pro seniory. Náklady na výstavbu dvou budov o kapacitě 28 lůžek byly 240 milionů korun. Většinu pokryly dotace. Během měsíce by se do budov měli nastěhovat první klienti. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na území dnešního Česka. Za její opravu obec zaplatí 12 milionů korun. Práce mají být hotové za rok.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, během dne oblačnost přibude a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na všech českých dálnicích panuje relativně klidný provoz, zatím nejsou hlášené výraznější komplikace. Na D1 na trase z Výškova do Brna naberete jen kratší zdržení za Rousínovem. Hustý provoz je mezi 213. a 208. kilometrem. Za Rohlenkou se už pak pokračuje svižněji. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Honza Kovařík.
2: 6:33, důležitý údaj o čase, na kalendáři 22. červenec roku 2026. Pokud jste si jako já málem ukroutili hlavu nad nejčerstvějším nápadem amerického prezidenta, tak to berte aspoň tak, že jsme si procvičili svaly, které obklopují krční páteř, bude se nám lépe a radostněji vstávat, pracovat, zkrátka dělat to, co před nás dnešní den klade jako úkoly. A propos pracovat, mnozí náctiletí takhle v červenci a v srpnu chodí pracovat, aby se naučili něco o ceně peněz a jak složité je se k ním dostat. Za jednou takovou partou se za chvíli vypravíme do Hodonína. A hudebně je připraven třeba Petr Muk a nebo Gombay Dance Band, oblíbená kapela mojí maminky. Pojďme spolu s nimi dnes po ránu hledat Eldorado.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: s Janem Kovaříkem.
1: Inu, hledat Eldorádo, to je úkol, kterým si musí projít každá generace. Ti náctiletí se nejlépe o ceně peněz a jaksi potřebě vynaloženého úsilí k jejich získání přesvědčují na letních brigádách. Pojďme se za jednou takovou partou podívat do Hodonína. Tamní radnice už po 30. nabízí letní brigády studentům, kteří se starají o to, aby město bylo, řekněme, uklizené a hezké. Zametají listí, odstraňují plevel, zkrátka dobře dělají práci, která není úplně populární, ale jak uslyšíte, odměna stojí za to.
2: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k tým rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. A minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
3: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček. Očišťují taky nepořádek u keřů, laviček nebo chodníků a obrubníků.
2: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
4: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili nosorožíky.
3: Doplňuje 17-letý Matyas Vlach, který je s ním ve dvojici.
4: Tak za mě jako nejsou žádné pařáky, za mě to je super. Jo. I ten plat je výborný, práce taková podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to takový prostě, jak to říct, team building, kde se ty lidi postavně seznamují.
3: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyas Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
4: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Sice budu mít z toho platu jen taký zbyteček a chci si koupit uniformu za 5000, takže jako peníze se mi vyplatí, ale samozřejmě zbytek si ještě nechám, tak do konce roka se budu šetřit samozřejmě, musím udržet nějak tu korunu.
3: Podle Matěje Bůčka mladí lidé v regionu nemají moc možností, jak si vydělat.
2: Jo, jsou tady ty možnosti, ale třeba až od těch 17-18 roku, jako pro ty mladší, třeba ve stánku u zmrzliny pracovat, to jako je to tady, ale jako málo.
3: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z Hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
5: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa, třeba na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jenom těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí, takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
3: Zájem studentů je v posledních letech velký.
5: Za poslední roky je převis vlastně poptávky nad nabídkou, ale nebylo tomu tak vždycky. Na začátku to bylo hodně, pak byly takové slabší roky, ale teď se dostáváme zase do stavu, kdy se hlásí víc studentů, než jsme schopni uspokojit.
3: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: 135 za hodinu, no to není vůbec špatná odměna. Uznejte, když jsme my v prváku na vysoké škole s kolegyní Lucií Protivanskou, jestli posloucháš, tak ti mávám, šli na noční do pekárny v Michli, tak jsme ráno dostali 100 za celou noc. Já vím, tenkrát pratili peníze jinak, ale je to jisté srovnání. Jestli se chcete podělit o vzpomínku na svou první brigádu, případně kolik to tenkrát hodilo, můžete napsat mailem nebo SMS-kou. A nebo jen tak poslouchejte, z hudby je teď na řadě Petr Muk. A ještě pohled na hodiny 6:41:30.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Skoro 6.45, u mikrofonu opět Jakub a Jan, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Honziku.
1: Ahoj. Tak jenom abys věděl, Katka ze Sloupu vzpomíná, jak byla v 95. na brigádě sbírat okurky a broskve, 20 korun za hodinu, záda v háji.
2: Tak kamarádem, já jsem byl na Bramborách a měl jsem 5 korun a 50 haléřů za hodinu.
1: Já jsem tady vzpomínal, zatímco ty si tvrdě pracoval na svém albánském seriálu, že jedna celá noční v pekárně byla za 100 kč.
2: Celá noční.
1: Celá noční.
2: A to bylo po válce, ne?
1: No, to bylo krátce po druhé světové. Dost legrace, je 6.45, měli bychom teoreticky mluvit o počasí. Řekni, jak dnes po ránu je podle tebe?
2: No, podle mě i podle meteorologů je zataženo ve Slezsku, na Moravě, ale zatím bez deště, jinak polojasná obloha a ty teploty mezi 6, to se týká Karlových Varů zejména, ano? Až 13 stupni, to je ten východ a Morava a Slezsko. Přátelé, tak. Ale... zaprší.
1: Zaprší.
2: A současně bude teplo.
1: Aha, takže houby.
2: To znamená
1: houby.
2: Počasí na houby.
1: Tak a teď pozor, v lese máme zpravodaje. Michale, jste tam?
3: Dobré ráno, přeji, jsem zde.
1: Aniž byste byl jako úplně popisně konkrétní, v které části republiky jste vyrazil po ránu na houby?
3: Dnes jsem vyrazil a nacházím se zhruba 30 kilometrů vzdušnou čarou jiho-jiho-východ od geografického středu České republiky.
2: Výborně, což je ideální místo určení, kde rostou.
1: Ano, píchněte si kružítko do středu České republiky.

0: No pán je požitkář, tak to je krásné. A jenom tak kontrolně, na krajích lesů, když jste se blížil, už stojí poházené automobily nebo ne?
1: Zaplať pánbu, je to tady úplně prázdné.
0: Dobrá tedy, a teď jenom kontrola, jak tady říkal Jakub, že po ránu 6 stupňů, kolik jste naměřil vy? Vy jste
1: 9,1 bylo u nás.
0: 9,1. Michal, aby bylo jasno, vyrážel v 5,37. Máme tady od něj zprávu o pohybu. A teď je aktuálně, už je to lepší?
2: Já ho špatně slyším, Michala, takže...
0: Už je to lepší?
1: Už je to lepší.
0: Výborně. Tak dobrá, Michale, přejeme hodně zdaru a máme jednu na jako nepodkročitelnou podmínku. Ten košík bychom pak chtěli vyfotit a dostat obrázek mailem.
1: To je samozřejmost, Honzo.
0: No ne, aby,
1: tě pošlu.
0: Aby si posluchači nemysleli, že je houpeme.
2: Michale, po případě zmraženou bramboračku, já bych si dal jednu, prosím. Jo?
1: Zmraženou ne.
0: Jakube,
2: já myslím, že by se zkazila v tom.
0: Pozor na něj. Michal je ten já typ vím. Aktivního posluchače, který bude zítra v 6.00 stát s bramboračkou na Vinohradské 12. Neprovokuj ho, on je schopen všeho. Michale, děkujeme za zprávy, mějte se hezky.
1: Rádo se stalo. I vám hezký den.
2: Nestraťte se, Michal.
0: A ty jenom dořekni, jak bude. Přes den?
2: Přes den od 19 až 24, na Moravě dokonce k 26 stupňům, nahora kolem 15 a sem tam na severu zaprší.
0: Děkujeme za předpověď počasí i za houbové zpravodajství posluchači Michalovi a posíláme všem Helenu Vondráčkovou.

0: Rychlý přehled vašich brigádnických vzpomínek. Jindra píše, ve 14 letech 2 koruny za hodinu, ale to byl rok 1965. Arnošt pro změnu píše, moje první brigáda byla v Kazeto Přerov ve 62. a pracoval jsem 6 hodin denně za 4 koruny 20. Klidně pište další brigádnické vzpomínky a hlavně vězte, že ani nemusíte na brigádu, abyste se s dvojkou mohli vydat do Karlových Varů. Luxusní pobyt pro dva nabízíme, pokud uhádnete i v dalším kole hledanou bytost naší letní pátračky. Není to těžké, vyplňte svou odpověď na našem webu.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Šeptanda kolem mé osoby začala nabírat čím dál temnější podobu. Lidé si vyprávěli, že krev mladých dívek dokáže uchovat krásu a svěžest mnohem déle než drahé masti. Ponechám na vás, zda uvěříte legendám o takzvané železné paně, děsivém zařízení, které mělo oběť zbavit veškeré krve až do poslední kapky. Jisté ovšem je, že v okolí mého sídla bylo nalezeno nejedno zohavené tělo mladé pany bez života. Vyděšení vesničané si o mých krutých rituálech šeptali jen za zavřenými dveřmi, protože strach z mé pomsty byl ochromující. Ať už byla pravda jakákoliv, pro lid i okolní aristokracii byl viník od samého počátku naprosto jasný.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Jeho předchůdce Oleksandra Syrského prezident odvolal. Počasí bude slunečno postupně, přibude oblačnost, na severu se ojediněle přidají přehánky a teploty až 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury Czech Trade žádat zpět až 14 miliard korun. Kolik společností z Česka se to bude týkat, ale zatím není možné říct, pokračuje ředitel regionálního centra Czech Trade v Chicagu Pavel Eichner.
3: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
2: Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
4: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal, píše to server RBK Ukrajina. Za jeho práci mu ale poděkoval. Nastupující Drapaty v ukrajinské armádě dosud působil jako velitel společných sil. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
5: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milionu korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
2: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude slunečno, během dne přibude oblačnost a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se jede v koloně od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení je kolem 15:15. Fronty v obou směrech jsou na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech od dálnice D5 a v opačném směru od sjezdu na Písnici se zdržíte víc než 20 minut. Kvůli omezení ve Kbelské v Praze čekejte nesouvislou kolonu v celé Novopatské od sjezdu na Černý most. Je to asi na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Honza Kovařík.
6: 7:04 doplním předpověď počasí o vizuální zpravodajství od posluchačky Hanky, která nám z Havířova poslala skoro jasné nebe a na teploměru 14 stupňů. Hanko, děkujeme za upřesnění. Jakubovi, jak se patří, vyčiním. Ne všude na severu je prostě po ránu zataženo. Vaše vzpomínky na první brigády, no třeba je tady od Michala z Brna, sudárna v pivovaru Zubr Přerov. V roce 1992 tam pracoval a hodilo to tenkrát na kazeťák Panasonic. Občas schytal sprchu ze špatně naražené bečky. Věra z Brna píše, ve druhém ročníku ekonomky jsem chodila do brněnské Mosilany. Měla jsem službu upletacích strojů a navazovala příze, kde se trhali, takže jsem chodila zleva doprava, oči na šťopkách a nachodila jsem za směnu i několik kilometrů. No, zkrátka a dobře, něco to stojí dostat nějaké ty peníze, co? O čem budeme na dvojce mluvit dál? O jednom velkém královském stěhování a taky se vypravíme na další díl putování s laikem po Albánii a hudebně budeme hrát třeba Xindla X, Roxette a nebo ze všech nejdřív Arakain s Alešem Brichtou. 5:30 po sedmé vám přejeme dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 7.10, pojďme mluvit o tom královském stěhování, respektive nestěhování. Co mám na mysli? Britský nebo anglický král Karel III. S manželkou Kamilou chtějí porušit tradice. Do Buckinghamského paláce se prý nepřestěhují, ani když skončí jeho rekonstrukce. To hledění v britské královské rodině pro nás sleduje Josef Kluge. Dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
1: Poslyšte, Pepo, znamená to, že královský palác zůstane prázdný?
2: Neznamená. Neznamená to, že Buckinghamský palác po dokončení oprav zůstane prázdný. Karel III. V něm bude dál přijímat zahraniční státníky, pořádat recepce, slavnosti i další oficiální akce. Královský pár ho ale nebude využívat jako své londýnské bydliště a zůstane v Clarence House, který je poblíž a je od Buckinghamu vzdálen vzdušnou čarou pár stovek metrů. Tímto krokem se král Karel III. Odklání od tradice, která sahá až do roku 1837. Právě tehdy se Buckinghamský palác stal sídlem královny Viktorie. Původně přitom šlo o soukromý dům, který získal Karel III. Pro svoji manželku Charlotu. Teprve Viktorie z něj po nástupu na trůn udělala londýnské sídlo panovníka a po ní v paláci pobývali i další britští vládci, včetně Alžběty II.
1: No a chápu to tedy správně, že palác zůstane i tak ústředím monarchie?
2: Bude to tak, změna nemá nějak narušit postavení budovy, která dnes patří k těm nejznámějším symbolům britské monarchie. Kromě už zmíněného se budou v Buckinghamu předávat státní vyznamenání, bude i dál fungovat jako pracovní zázemí královského dvora. Karel III. S Kamilou tu budou mít soukromé prostory pro odpočinek mezi jednáními a ceremoniemi, případně i pro příležitostné přenocování, ale stabilně tam bydlet nebudou. Mluvčí paláce zároveň připomíná novinářům a veřejnosti, protože v Británii to je docela citlivá věc, že rozhodnutí nic nemění na pozitivním vztahu krále k této budově, říká doslova: jeho veličenstvo chová k Buckinghamskému paláci velkou náklonost a hluboce si váží jeho úlohy v životě monarchie i veřejnosti, abych tedy citoval mluvčího paláce.
1: No tak důkazem může být i ta probíhající rekonstrukce, ve které jde o víc než o nějaké kosmetické úpravy, že?
2: Přesně tak. Rozsáhlá rekonstrukce Buckinghamského paláce začala před 9 lety a podle aktuálního plánu by měla skončit příští rok. Nejde ale jen o úpravu těch reprezentačních sálů. Nutná byla zejména výměna zastaralého technického vybavení celé budovy. Navzdory tomu je palác po celou dobu v provozu. Práce zahrnují obnovu elektroinstalace, kotlů, potrubí, vodních nádrží a dalších systémů, z nichž část pocházela ještě někdy z poloviny minulého století. Modernizace byla nutná i kvůli riziku požárů nebo záplav, které by mohly poškodit historické interiéry, umělecké sbírky a tak dál. Náklady na rekonstrukci jsou docela vysoké, dosahují zhruba 369 milionů liber, v přepočtu je to nějakých 10,5 miliardy korun. Financování zajišťuje dočasně navýšený systém grantů, ze kterých se hradí oficiální činnost královské rodiny i správa využívaných rezidencí, a tedy i jejich opravy.
1: A nakonec, Josefe, ten do budoucna opuštěný královský palác, tedy palác bez krále, má i své odpůrce, vidíte?
2: Ano, je to přesně tak. Rozsah i cena oprav otevírají v Británii otázku, jakou podobu bude Buckingham mít, až modernizace skončí, místo návratu k tradičnímu modelu, v rámci kterého byl jak pracovištěm, tak domovem panovníka, se má výrazněji soustředit na reprezentaci, na chod dvora a na služby pro veřejnost. Problém v tom vidí i Graham Smith, což je šéf britské protimonarchistické organizace Republic. Podle něj daňoví poplatníci financují rozsáhlou rekonstrukci Buckinghamského paláce, aby se Karel jednostranně rozhodl, že ho už nebude využívat. A zároveň ani nebude možné v něm zřídit muzeum nebo galerii, protože vlastně stále zůstává královským palácem. Takže i rozhodnutí krále může mít své odpůrce, ale na tom, že to s královským palácem bude příští rok prostě jinak, to, myslím si, nic nezmění.
1: Uzavírá naše dnešní povídání Josef Kluge. Děkujeme za pohled za kulisy královské rodiny. Mějte se hezky,
2: Pepo. Se stalo hezké.
1: Nashledanou. Tohle už je puberťák, totiž Xindl X a jeho píseň o tom, že bez ohledu na věk si člověk může připadat jako puberťák. A taky bez ohledu na čas, je 7:45 ráno.
3: 13, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si...

0: let.
1: 7.18, před námi další putování po Albánii. Dnes se s Jakubem Kaločem vydáme do města, kterému můžete říkat Vlora, Vlore, Valona nebo Vlára a vždycky to bude jedno a to samé místo.
2: Podle našich zkušeností je těchto zhruba 100 kilometrů spolehlivým testem pozornosti řidiče a především kvality tlumičů. Naštěstí jde o jeden z mála podobných úseků, jinak silnice pod koli jen tiše šumí a kvalita jejich povrchu by klidně mohla být inspirací pro naše ŘSD, alespoň pokud jde o silnice první třídy a dálnice. Pobavily nás ale dopravní značky. Místní silničáři je sázejí s nadšením zahradníků na jaře. Protože projedete kolem 50, o pár metrů dál stojí 90 a za ní bez zjevného důvodu 30 a po 20 metrech opět 90. Ale po chvíli zjistíte, že nemá cenu nad tím příliš přemýšlet. Prostě si zvyknete. No a co během cesty uvidí spolujezdec? Protože řidič má pochopitelně dost práce s vozovkou a občas i sluštěním dopravních značek. Před očima se střídá opravdu nádherná krajina, která se z historického vnitrozemí postupně otevírá směrem k Jaderskému moři. Minete úrodná pole, meandrující řeku Vjosu i tradiční vesnice, v nichž se zdá, že čas plyne o něco pomaleji. A přesně to chcete. S blížící se Vlorou se začnou otevírat výhledy na zvlněné kopce a mořský záliv. A právě kvůli takovým okamžikům člověk vyráží do neznáma. Ne proto, aby si odškrtl další bod na mapě, ale aby ho krajina čas od času přiměla na chvíli zmlknout. Při průjezdu Vlorou se řízení auta mění v královskou disciplínu. Moje zkušenost. Přednost v jízdě tu občas jakoby určovala velikost vozu. Místní řidiči jsou opravdu mistři organizovaného chaosu. A po několika minutách máte skoro pocit, že řidičský průkaz tu dostávají k 10. narozeninám a skutečnou autoškolu absolvují až v běžném provozu. Přesto nás překvapilo, jak málo jsme během celého pobytu viděli dopravních nehod. Na místo našeho pobytu jsme dorazili bez újmy a první chvíle trávíme na terase s výhledem na jedinečné rozhraní dvou moří, Jaderského a Jonského. Severní část pobřeží a Vlorský záliv patří Jaderskému moři, zatímco jižně od města směrem k Albánské riviéře už začíná moře Jonské. A vám, přátelé, z té nádhery přechází zrak. K nejkrásnějším plážím patří ty na poloostrově Karaburun, kam se dostanete výletní lodí. No a kromě samotné Vlory lákají návštěvníky i oblíbená letoviska, jako je Radima a nebo Orikum. My jsme hned druhý den zamířili ve Vloře na Britannia Beach. Za pár korun dostanete dvě pohodlná měkká lehátka, slunečník, který by svou velikostí klidně zastínil menší rodinnou oslavu, a moře tak průzračné, že vypadá, jako by ho před otevřením sezóny někdo lehce upravil ve Photoshopu. Ale co vám slunce a slané moře přes den dají, to si večer také vezmou. Energii. No a jak jinak ji doplnit, než výborným jídlem. Na albánském pobřeží si přijdou na své hlavně milovníci ryb a mořských plodů. Na grilu voní čerstvá dorada, mořský vlk neboli levrek, kalamáry i krevety. K tomu si přidejte křupavý byrek z tenkého těsta filo, plněný sýrem, špenátem nebo masem, a rázem pochopíte, proč místní nikam nespěchají. Samozřejmě v restauracích nechybí ani skopové, jehněčí nebo telecí maso, ochutnat můžete také šťavnaté čofty, nebo někdo říká kofty nebo kofte, tedy albánské masové kuličky, no nebo tradiční kokorec z grilovaných vnitřností. A národním pokladem je pak tavekosy. Jehněčí nebo kuřecí maso zapečené s hustým jogurtem s vajíčky. Je to jedno z těch jídel, která vypadají nenápadně, ale po první lžíci přemýšlíte, proč jste toto jídlo neobjevili už dávno. Žaludky máme plné a lékař by možná řekl, že je zdravé si alespoň na 20 minut lehnout. Ovšem druhé největší albánské město vás odpočinout nenechá. Je to historicky proslulé místo, kde byla v roce 1912 vyhlášena nezávislost Albánie na Osmanské říši, no a dnes slouží jako ideální vstupní brána pro proslulou albánskou riviéru a výchozí bod pro lodní výlety na panenský ostrov Sazan a nebo poloostrov Karaburun. A já už to opakuji, sice nerad, ale musím, vypadá jak z fototapety. Ta scenérie nemá jedinou chybičku. A Vlora je také významným centrem cestovního ruchu s moderní promenádou, lungomáre, písečnými plážemi a pochopitelně jak jinak i historickými památkami. Ty si ale klidně můžete projít na internetu, protože o nich bych zde hovořil asi hodinu. a to vám neudělám. Ale co vám udělám, že vás zítra vezmu z Vlore přes Himare do Ksamilu. To znamená na jih Albánie. Myslím si, že se máte opět na co těšit.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na Pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí taky zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek a v 11:30 nad Prahou cvičně přiletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé po nákaze hantavirem. Potvrdilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu se nepotvrdilo, že by se nákaza šířila kontaktem mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na nizozemské výletní lodi. Tehdy zemřeli 3 lidé. Potvrzených případů bylo 12. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška žádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád, odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce se dnes můžou zúčastnit komentované prohlídky univerzitní botanické zahrady. Zaměří se na rostliny vrcholného léta, teď jich tam je zhruba 1500 druhů. Návštěvníci můžou i ochutnat ojediněle pěstované plody. Začátek prohlídky je o 16:30 odpoledne.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude slunečno, během dne oblačnost přibyde a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, v 1000 metrech na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov je kratší zdržení mezi kilometry 211 a 208. Směrem z Prahy se chvílemi zpomaluje už před výstavištěm. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Slaného za Tuchoměřicemi na 4. kilometru je v levém pruhu nehoda. Na silnici 50 z Radiště do Brna jsou 2 krátká zdržení na trase, nejprve kvůli omezení na obchvatu z Lechova, poté už kousek před Slavkovem v Křižanovicích. V obou případech se projíždí kyvadlově a provoz řídí semafory. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Honza Kovařík.
2: 7:30 naposledy téma první brigáda. Hanka z Loděnice vzpomíná, jak v 72. roce v Třebíči v cukrárně u pana Špeldy vyzkoušela svou první brigádu. Bylo to fajn, dělalo se tam nejlepší cukroví na světě a vydělala jsem si přes 1000 korun. Didar v létě roku 1989 dával do pořádku zázemí strahovského stadionu pro plánovanou Spartakiádu 1990, která se už ovšem neuskutečnila. A Ivana z Liberce, ta měla těžkou brigádu v chemických závodech v Záluží u Litvínova. Pracovalo se na 3 směny a musela se umět postarat o 100-kilový pytel nějakých chemických výrobků. Ve 82. a 83. roce. Peníze za první brigádu jí prý znárodnila maminka a pořídila jí výbavu, ale pak už byla plnoletá a tak za ty 3000, co se tam tenkrát dali vydělat, s jejím chlapcem odjeli k Baltu a bylo to krásné léto. Tak pokud vás dnes čeká nějaká ta brigáda, ať vám to jde od ruky a ať výdělek stojí za to. Pokud musíte do práce, zatněte zuby a vyražte. Už je středa, pátek je na dohled. My hrajeme Bad Boys Blue.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 8:30 s dovolením budu citovat opět z Ferdovy abecedy, moje oblíbená kniha od Ondřeje Sekory. Když dorazíte k písmenu Q, je tam napsáno Kvído, ty jsi ve Kvintě, kde je Quebec, prosím tě. A do Quebecu nás dnes ráno vezme Vítek Pohanka, kterého zdravím. Dobré ráno, Vítku.
2: Dobré ráno.
1: Je to lákavá část Kanady, asi ta nejzajímavější. Vítek tam pracovně pobýval, mimo jiné tam natočil také postřehy odjinud pro Českou televizi. Přestože se to může zdát jako banální dotaz, začnu tak. Vítku, čím tě Quebec zaujal?
2: Honzo, protože to je takový, když to řeknu jenom s mírnou nadsázkou, kus Francie v Americe. Aha. Dneska je to rozlohou pořád největší kanadská provincie. Připomenu, po necelá dvě staletí ji kolonizovali Francouzi, po sedmileté válce tam získala kontrolu Velká Británie, ale pak se stal Quebec, který jedním z ekonomicky a politicky nejdůležitějších regionů postupně se osamostatňující Kanady, ale dokázal si on uchovat vlastní identitu. A je to pořád znát, slyšet a vidět i třeba ve francouzských nápisech, takže když přijedeš ke stopce, tak tam není to stop, kterému všichni rozumíme, ale francouzské ahead.
1: Ty jsi zmínil, že Quebec je rozlohou největší kanadská provincie. Pojďme si to nějak zvizualizovat. Kdybychom ho promítli na mapu Evropy, kam by asi tak sahal?
2: Já zkusím být názorný. Představ si, že vjedeš do Německa, ale ne u nás, někde u Hřenska, ale třeba u Štětína v Polsku, pak projedeš celé Německo směrem na jihozápad, budeš pokračovat přes Francii a Pireneje potom do Španělska a to také musíš projet až někam do Sevily na jihozápadě a k moři a zhruba stejnou vzdálenost bys musel ujet, kdybys chtěl projet Quebecem napříč ve stejném směru. Prostě ta rozloha je větší než Německo, Francie a Španělsko dohromady.
1: Wow, to je ale hezký velké království, abych citoval zase z jiného slavného uměleckého díla. Vítku, řekni mi, tu quebeckou identitu, tu francouzskou kulturu pozná to člověk v běžném životě, třeba když jde do restaurace nebo drží se nějaké frankofonní tradice?
2: Určitě, já už jsem zmínil ty stopky, které jsou aret, co se jídla týče, tak třeba takový tourtière, to je masový koláč, za mě naprosto skvělý, nebo putín, místní specialita, to jsou hranolky s hnědou omáčkou, většinou sírovými kousky, ale existuje spousta variant, ať už s masem nebo bez masa. Mě chutnaly třeba fèvo lard, to jsou fazule se slaninou, ale je to takové nasladko, promísené s javorovým syrupem jako příloha k hlavním jídlům. A já myslím, Honzo, asi jak výmluvně ilustrují ty názvy, tak je tam cítit ten francouzský kulinární vliv. Co se třeba hudby týče, tak tam mají vlastní osobitý folk, který aspoň mě teda připomíná hodně takovou směs keltského vlivu, importovaného z Evropy, ale zase americké country. Samozřejmě mluvíme o americkém kontinentu, to já nechci říkat, jsou tam třeba McDonaldy nebo jiné řetězce, jezdí okolo tebe hlavně velká americká auta, ale také japonská, stejně jako ve Spojených státech, ale třeba přijedeš na benzínku a tam tě pozdraví bonjour. A mně je to prostě strašně sympatické, že jsi v Americe, ale zároveň na tebe mluví francouzsky, jako kdyby ta země byla tak trošičku rozkročená.
1: Mně je to taky sympatické, jak tě tak poslouchám. Pravda je, že v Kanadě jsem nikdy nebyl, takže tu zkušenost si ještě budu muset doplnit. Kdyby si mi měl pro takovou potenciální cestu doporučit nějaké jedno konkrétní místo nebo jeden zážitek, kvůli kterému bych se měl vypravit na cestu, co by to bylo?
2: No, Honzo, to je jako kdyby se zeptal maminky, které z dětí má nejraději. Když jich
1: no,
2: má
1: tak promiň, no.
2: Zkusím vyvléct aspoň tím, že řeknu tři místa, takový kompromis. Dobře. Quebec City určitě se zachovalým historickým centrem, kde opravdu můžeš, tam se můžeš opravdu cítit skoro jak někde v Normandii, v tom centru, ne na předměstích. Ano. A přitom si zase v Americe. Montreal, ten už je takový kosmopolitější, ale zároveň má také historické centrum, velmi zelené město a je tam opravdu naskok do přírody, ať seš, kde seš. A pro mě jako člověka, který byť z našeho Česka, kde nemáme moře, tak má rád vodu, je prostě obrovským zážitkem, byla obrovským zážitkem řeka svatého Vavřince, která má mimochodem v Quebec City 40krát větší průtok, než má v průměru Labe u Hřenska. A když se vydáš dál po proudu do takového městečka Tadoussac, tak tam si můžeš, Honzo, dopřát i vyhlídkovou plavbu se sledováním velryb. Pro mě to byl bez nadsázky zážitek na celý život.
1: No tomu říkám cestovatelský tip. Vít Pohanka pro dnešek doporučuje Quebec. Děkujeme za to. Měj se hezky, Vítku. Nashledanou.
2: Naslyšenou.
1: A teď už Michael Jackson, Heal the World. To je podle mě stylová hudba po té velrybí safari.

0: včera jsme vám slíbili návštěvu na jihu. Slib přichází splnit. Anna Svobodová, dobré ráno, Aničko.
1: Krásné ráno.
0: Tak kde přesně ten nejjižnější bod naší republiky najdeme?
1: Náš nejjižnější bod leží asi 11 kilometrů od Vyššího Brodu v přírodním parku Vyšebrodsko na Mlýnském potoce. Najdeme ho přibližně 300 metrů od turistického přechodu mezi Českem a Rakouskem u Radvanova.
0: Ano, 300 metrů od turistického přechodu zní lákavě, ale nenechte se zmást. Odkud je nejlepší k tomu bodu vyrazit?
1: Možností máte hned několik. Pokud se chcete hodně projít, můžete vyrazit přímo z Vyššího Brodu po žluté turistické značce. Tato trasa měří něco přes 11 kilometrů a souběžně s ní vede i cyklostezka, pokud byste chtěli vyrazit na kole. Kratší varianta pak vede ze Studánek po Modré, odtud vás čeká pohodová procházka dlouhá něco přes 5 kilometrů. A tu úplně nejkratší a nejpodhodnější cestu můžete absolvovat z rakouské strany. Pokud přijedete autem, dostanete se téměř až na místo. Jen několik set metrů od toho nejjižnějšího bodu je bezplatné parkoviště a zbytek cesty zvládnete zcela bez problémů pěšky.
0: Na tomhle krajním bodě republiky jsem byl v loni, když přijedete ve správnou chvíli z rakouské strany. U bezplatného parkoviště je keř obsypaný ostružinami. Mňam. Ale nesmí vás načapat místní statkář. Tak řekněte, Aničko, jestli v okolí nejjižnějšího bodu naší země najdeme nějaké zajímavé připomínky historie?
1: Z původní obce se bohužel už nic nedochovalo. Radvanov byl po Mnichovské dohodě připojen k Německé říši a pak po druhé světové válce zanikl v důsledku odsunu německých obyvatel. Nedaleko nejjižnějšího bodu a bývalého hraničního přechodu ale najdeme dochované takzvané švédské šance. To jde o palisádovou hradbu, kterou v roce 1641 vybudovali Rakušané jako obranu důležité solné stezky a také jako obranu před švédskými vojsky během 30leté války. U hradby taky můžeme vidět dvě repliky historických kanónů, které míří směrem k rakouské hranici.
0: A je to moc hezký zážitek se po těch šancích projít. Vy jste řekla, Aničko, a každý, kdo pozorně poslouchal, si to uvědomil, že se dá vyrazit z Vyššího Brodu. 11 kilometrů je tak přiměřená trasa na vycházku s odrostlejšími dětmi. Kdybych chtěl výlet spojit s návštěvou ve městě, co nesmím vynechat?
1: No, určitě nesmíte vynechat cisterciácký klášter. Mm-hmm. Ten ve 13. století založil Petr Vok z Rožumberka a ve své době tento klášter patřil k nejdůležitějším kulturním i duchovním centrum regionu. Klášter si můžete prohlédnout v rámci prohlídky a mezi jeho nejcennější památky patří Závišův kříž, což je jedna z nejvzácnějších středověkých zlatnických památek u nás. Součástí areálu je také pobočka poštovního muzea a klášter navíc není jen historickou památkou, ale dodnes tam žije komunita cisterciáckých mnichů. No a nedaleko města také leží přírodní rezervace Čertova stěna,
0: ano,
1: která se tyčí nad údolím Vltavy a nabízí krásné výhledy do okolí. A také se říká, že právě toto místo měla inspirovat Bedřicha Smetanu k napsání opery Čertova stěna.
0: Ano, to se říká, a jestli to chcete vidět zhora i zdola, tak musíte do Loučovic a po cyklostezce můžete podél Vltavy zahlédnout Čertovu stěnu i ze spoda. Aničko, nakonec, jak se výlet vydařil? Všechno bylo v pořádku?
1: Téměř všechno bylo v pořádku, já jsem na výlet vyrazila s babičkou a až na to, že nám moc nepřálo počasí, to tedy vřele doporučuji řádně zkontrolovat předpověď, jsme si výlet užili. Zastavili jsme se i v klášteře, tak ten určitě doporučuji na návštěvu a moje babička za každým výletem, ať už byl lepší nebo horší, řekne, že jsme zase viděli něco nového a někam jsme se podívali, takže v to vás vždycky zanechá pozitivní dojem.
0: Moudrá žena, babička.
1: Je to tak.
0: Srdečně jí pozdravujte, Aničko, a já na závěr tohle našeho dnešního pomyslného výletu na nejjižnější bod republiky doporučuji. Babičky a dědové, nevzdávejte to. Zkuste ty svoje vnoučata občas vytáhnout. Je to skvělé, když se takhle ob generaci lidé setkávají. A nebo obráceně, vnučky a vnuci, vytáhněte babičky a dědy. Anička přikivuje, že to je dobrý plán. Aničko, díky, že jste přišla, mějte se fajn, nashledanou.
1: Nashledanou, krásný den.
0: 7.52 bude za malou chvíli, rozjíždí se další muzika, tohle je Jana Kiršner, píseň se jmenuje Modrá a vy si ji vychutnáte, až ve studiu zhasne červená.

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude spisovatelka a jedna ze dvou tvůrkyň úspěšného podcastu Chumelenice, Markéta Lukášková. Nemá strach, že se její poslední dystopický román Výšina stane v budoucnu realitou? Nechtěla i přes úspěšnost podcastu někdy skončit a co bude tématem její další knihy? Ptát se budu spisovatelky a podcasterky Markéty Lukáškové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody české jachty z letošního června. Překladatelé a tlumočníci protestují proti zrušení samotného oboru na Univerzitě Karlově. Počasí bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti, na severu ojediněle přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
3: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových katedér. Vedení fakult krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Podle Anežky Charvátové, která na ústavu vyučuje, má samostatné pracoviště význam hlavně proto, že budoucím překladatelům a tlumočníkům zajišťuje specializovanou přípravu.
4: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice. Tou výhodou u nás je to, že se sice studuje 5 různých jazyků, ale řada předmětů je průřezová nebo společná: teorie tlumočení, základy tlumočení.
2: Akademický senát fakulty změnu projedná v září. Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři 13 ruských plavidel. Na síti Telegram to oznámil velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy. Ruské ministerstvo obrany mezitím ohlásilo, že jeho síly v noci zaútočily v ukrajinské oděské oblasti na přístavy. Zasáhly 2 lodě a taky nádrže s palivem a mazivem. Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
5: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
6: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
5: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
6: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude slunečno, během dne oblačnost přibyde a odpoledne a večer se hlavně na severu přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
0: Doprava.
2: Na dálnici D8 z Německa do Ústí, opatrně v tunelu Panenská. Kvůli varování je tam chodec v tunelu. Dálnice D5 na příjezdu do Prahy se plní od Rudné ze 4. kilometru. Jsou to jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Silnice 38 mezi Doksy a Bělou pod Bezdězem je dočasně v obou směrech uzavřená. Za odbočkou na okna zasahují u vážné nehody 3 aut. Odklon dopravy na místě řídí policisté. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Honza Kovařík.
7: 8:15 přejeme dobré ráno. Já zdravím na dálku Radka a jeho partu. Radek mi napsal, že s partou objeli ty krajní body republiky na kolech. A je takzvaně na těžko, to znamená všechno si vezeme sebou, klobouk dolů chlapi, případně i děvčata, pokud jste byli smíšená parta, a po cimrmanovském vzoru pojmenovávali ty výpravy podle toho, kam jeli. Takže na severní krajní bod to byla polární výprava a překvapivě na východní krajní bod to byla zase polární výprava. U protějšího mikrofonu se tomu potutelně chechtá Honza Svatoš. Dobré ráno, Jene.
8: Dobré ráno.
7: Jestli pak vy jste zcestovalý muž, jestli pak jste navštívil krajní body republiky už?
8: No, zcestovalý trochu jsem, ale tohle mi stále chybí, na to jsem ještě nenašel čas.
7: Výborně, to si budete, to si budete muset doplnit.
8: Vzdělání. V další polární část, výprava zní velmi dobře.
7: V další části prázdnin vezměte rodinu na polární výpravu, nemusíte ani na kole, můžete pěšky. My budeme s Honzou cestovat úplně jiným způsobem po písničce. Co dospívá Enrique Iglesias, vezmeme vás do slavných obrazů.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Necelých 10 minut po 8 s Janem Svatošem bychom teoreticky mohli pokračovat v hovoru, který jsme tu vedli, zatímco vy jste se houpali na vlnách té muziky. Byl by to hovor o kávě, o italském espresu, o tom, zda dávat do espressa med. Honza mi dneska přinesl dárkovou lahvičku medu z Vysočiny, tím tomu veřejně děkuji před svědky. A já si tím medem slibuji, budu celý příští týden sladit kávu, až budeme mít společně ten poslední, letí to, poslední červencový týden. Teď ale slíbené téma, a to je cestování po stopách slavných malířů. Honza tvrdí, že potkáte méně lidí a odměnou vám budou nádherná místa, která jiní lidé běžně přehlížejí. Nejoblíbenější z tohoto oboru jsou prý výlety do obrazů. Zkuste je nepopsat, oč se jedná.
2: Tak jde fakticky o cestování na místa, kde vznikla ikonická díla světového umění a je možné vlastně, když tam člověk se vydá, takže nevnímá právě jen ten obraz, ale vnímá i tu atmosféru, to světlo je prostě sdílí prostor s tím umělcem, který tam vlastně před lety stál a maloval. A tak to se můžeme podívat opravdu na řadu míst, které známe velmi důvěrně z těch světoznámých ikon. Já zmíním třeba Monetovy Lekníny a zahradu Živerny, která je proslavená tím. A tam skutečně navíc Monet maloval ty Lekníny obrovská v obrovských rozměrech, takže tam člověk, když do té zahrady vpluje, doslova do písmene, tak si užívá i to chvění toho vzduchu, toho světla. Jsou tam i různé workshopy, nebo třeba můžete do Bretaně, do Normandie se vydat do místa nebo města Pont-Aven, kde v kapli Tremalo se nachází žlutý Kristus, který byl proslavený Paulem Gauguinem. A já, když jsem ho poprvé viděl, já jsem si myslel, že ho Gauguin přibarvil, ale on je opravdu žlutý, takže spousta věcí vám dojde na tom místě in situ. A nebo třeba velmi oblíbený dnes je vyhlídka Ekeberg nad Oslem, kde Edvard Munch vlastně namaloval ten slavný Výkřik, což je expresionistické dílo, lehce depresivní, ale zajímavé třeba bylo to, že kdybyste tam byli v roce 2013, tak jedna moderní umělkyně Marina Abramovič sehnala 280 norů nebo obyvatelů Osla a společně tam zakřičeli jako hold Edvardu Munchovi, aby tam byla...
1: Společně uspořádali výkřik.
2: Přesně tak. Takovýhle happening mám docela rád.
1: Já s dovolením přidám osobní vzpomínku. Na jihu Francie je možné na mnoha místech sledovat životní pouť Vincenta van Gogha, jak o něm mluví jeho rodáci. My ho známe jako Van Gogha. Doporučuji Aix-en-Provence například.
2: Saint-Rémy.
1: Ano, Saint-Rémy de Provence a další místa de Provence. Arles. I když Café de la Nuit dnes už nevypadá tak, jak vypadalo na jeho a na Gauguinově obraze. Zkrátka dobře, je to hezké. Řekněte, Honzo, mě by třeba lákalo se dostat do nějakého ateliéru nebo do domu, kde žil slavný umělec. I takové možnosti jsou?
2: Těch je celá řada. Já se přiznám, že díky mému tátovi malíři Ivanu Svatošovi tuhle, nechci říkat uchylku, ale ten miluju v momentu, třeba když jste v Urbínu a můžete navštívit dům Rafaela, tak je to zážitek neuvěřitelný. Tam je třeba krb, kde jsou ještě ošlehané plameny, které pochází z těch dob, kdy on tam tvořil a maloval. Pochopitelně milovníci třeba El Greca míří do Toleda, kde není sice autentický dům, ale je zrekonstruovaný, tak tam je možné nahlédnout nebo se lehce přiblížit době, kdy působil v Toledu právě známý El Greco. Milovníci Rembrandta míří do Amsterdamu, do Rembrandtova domu, ten je unikátní tím, že kromě toho autentického domu, ten je vlastně opravdu původní, tak je tam obrovské množství artefaktů, látek, věcí, které Rembrandt používal jako kulisy nebo rekvizity. Je to trošku ta historie taková smutná, protože on v roce 1656 vlastně vyhlásil bankrot, tak díky tomu my máme opravdu sepsáno všechno, co tam dneska
1: je. Tak.
2: A můžu potom přidat můj oblíbený zážitek, já miluju Dürera, tak pochopitelně Norimberg a Dürerův dům, a ten je mimochodem zajímavý tím, že když Norimberg byl ve 45. roce téměř srovnán se zemí, tak přežili, se říká, dvě věci. V Norimberku zůstaly stát, byla to socha Albrechta Dürera a jeho dům, který nespadl. Takže vlastně z toho důvodu všechno ostatní bylo tenkrát téměř zničeno, takže...
1: síla jeho umění se prokázala i v tomhle katastrofickém případě. Honzo, některé země jsou pyšné na své malířské stezky. Pojďte vybrat nějaké nejzajímavější.
2: Tak vy jste zmínil tu Provence, tak u té se nebudeme zdržovat. To si myslím, že skutečně to, co je nejpopulárnější a lidé to a je to nejznámější, protože všichni Van Gogha známe, ale neohraje se to, když tam člověk jede.
1: Tak ne, stojí to za to.
2: Stojí to za to a je možné hledat, nebo Paula Cézanna, že my jsme zmínili Aix-en-Provence. Já bych zmínil ale Johna Constable a Williama Turnera, to jsou dva slavní britští malíři, krajináři a hlavně Constable, protože u Constable se stala jedna zvláštní věc. On maloval v oblasti Dedham Vale v Anglii a to je vůbec první místo na světě, které po smrti toho malíře bylo vyhlášeno jako chráněná krajinná oblast, nebo respektive oni tomu říkají Area of Outstanding Natural Beauty, mimořádný přírodní krása. Je to vlastně chráněno, včetně toho nádherného starého Fletfordského mlýnu. To je jedna věc. Potom dneska na Facebook jsem dával francouzský kolier, kde vznikl fauvismus, to je nádherný přístav, tak pokud by posluchači chtěli případně se podívat na fotky, tak tam jsou přímo i místa, kde jsou i rámy prázdné, kde si můžete stoupnout na pobřeží.
1: A hledat správný úhel pohledu.
2: No a možná do třetice bych zmínil, protože všichni ti malíři už jsou mrtví a možná člověk, když se tam vydá, tak je mu líto, že už nemůže být poblíž těch malířů, nemůže si to užít, protože opravdu malíři vidí jinak než běžný člověk. Tak možná jenom zmíním svoji rodinnou zkušenost, protože můj táta, malíř a grafik Ivan Svatoš, kromě toho, že tvoří umění a miluje Prahu a maluje ji už víc než půl století, tak mě napadlo z toho důvodu právě někdy přiblížit lidem to vidění malířské, takže občas vyrážíme do Prahy lidem ukazovat to jeho vidění a hlavně ta místa, protože...
1: Vycházka
2: s umělcem naživo. Není toho moc krát do roka, ale kdyby posluchači chtěli, tak je to zážitek, který je třeba pro jenom párkrát za život a je to unikátní být s tím tvůrcem přímo in situ v místě, které on miluje a maluje.
1: Říká nadšeně a oči mu přitom planou Jan Svatoš do mikrofonu dvojky. Díky za hezké téma, díky, že jste přišel a děkuji za med, Jene.
2: Ráda se stalo.
1: Dobré ráno.
2: Chutná, naslyšenou.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Také my jsme vaši rozhlasoví mušketýři a všechno, co děláme pro vás. Pro vás teď předpovíme počasí. V 8.20 ho do studia přinesla Tereza Haserová.
2: Dnes nás čeká slunečné ráno, ale vystřídá ho velká oblačnost. Ale zaprší jen výjimečně. Zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. No a nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Nevím, jak je to možné, ale i dneska na mě vyšla předpověď na noc. Noc bude oblačná, lokálně i s přeháňkami, teploty o něco milosrdnější než dnes, 14 až 9, na horách v 1000 metrech kolem 8 stupňů. Tak doufáme, že i zítřejší ráno budete trávit v naší společnosti. A abychom vás nalákali, posíláme píseň Já jsem jí jako kluk miloval, ačkoliv jsem neznal originál. Mýdlový princ.

později zjistil, že v originále se zpívá Needles and Pins, tak jsem na dálku smekl pomyslný klobouk před zvukomalebností českého sousloví Mýdlový princ. 8.24. Kromě závěrečné písně zbývá už jen nabídnout vám další poslech dvojky. V blízkých setkáních po 11. hodině bude Michaela Maurerová hostit spisovatelku Markétu Lukáškovou a už za chvilku v 8:30 začíná pravidelný pořad Jak to vidí, jeho moderátorka a autorka Zita Senková mi dnes udělala radost, neboť do studia pozvala odborníka na sport, šéf sportovní redakce České televize a zkušený televizní sportovní komentátor Michal Dusík už popíjí kávu v sedačce před dveřmi do našeho studia a zdá se, že je dobře naladěn. Řeč bude tedy pochopitelně o roku velkých sportovních událostí, o slabinách či silných místech českého systému sportu, o přínosu ministerstva pro sport a také o zajímavém a aktuálním tématu, tedy o sexualizaci atletek v televizním či fotografickém zpravodajství ze sportu. Tohle je závěrečná píseň dnešní ranní dvojky. Děkujeme vám s Evou, Dášou a Terezou a taky Naďou za pozornost a budeme se na vás těšit zase zítra ráno v 6.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí? Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, naladili jste si rozhovor o dění kolem nás. Jsem ráda, že pozvání přijal Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a také sportovní komentátor. Dobrý den, vítejte.
3: Krásné ráno a děkuji za pozvání.
2: Rádo se stalo. Těším se na náš rozhovor. Pod lupu si vezmeme systém českého sportu, tajemství výchovy, vrcholového sportovce, inspiraci legendami, ať už s fotbalovým míčem, pukem nebo na oválu, a uvedeme na pravou míru u jedno doporučení, které žije vlastním životem na sociálních sítích. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Letošní rok je mimořádně bohatý na významné sportovní události. V zimě jsme fandili olympionikům, poté v hokeji, na světovém šampionátu. Wimbledon přinesl Česku mimořádnou radost. V neděli Španělé zaslouženě pozvedli trofej mistra světa ve fotbale. Probíhá Tour de France a mezitím se konaly a pochopitelně konat ještě budou další významné soutěže v nejrůznějších sportech. Vy se určitě, Michale, těšíte na atletiku a plavání.
3: Přesně tak. Protože od 10. srpna vlastně budou probíhat dva velké evropské šampionáty ve dvou největších sportech letních olympijských her, tedy v atletice a v plavání. A my nabídneme na obrazovkách České televize divákům vlastně takový, skoro bych řekl, olympijský blok, kdy budeme vysílat plavání, budeme vysílat atletiku, všechno to propojovat do takového jednoho společného krásného bloku. Takže pokud někdo ještě má třeba volný program od 10. srpna, tak ví, co bude dělat po večerech. Každý večer v 18 hodin a 10 minut zahájíme naše vysílání a budeme provázet až někam do půl jedenácté, protože ono vzhledem k tomu posunu z Británie, tak to vychází takhle, že někdy kolem půl jedenácté, jedenácté bude končit atletický program.
2: Tak to je ale krásný čas, musím říct, ve srovnání s tím, jak se fotbaloví fanoušci možná ještě teď mají olympijské kruhy pod očima. Obrazně řečeno, ten sportovní kalendář dlouho nebyl tak nabitý, tak co to vůbec znamená i pro váš tým?
3: My to říkáme skoro každý rok, že už dlouho nebyl takhle nabitý sportovní program a je to rok od roku nabitější samozřejmě. Pro nás je to radost, protože samozřejmě člověka nejvíc baví, když můžeme přinášet sport divákům. Když se třeba podívám teď v neděli, tak to finálové utkání bylo vůbec nejsledovanějším pořadem na všech televizích, napříč všemi kanály, všemi programy, tak bylo nejsledovanějším pořadem. A to nás těší, protože je vidět, že prostě diváci pořád se chtějí dívat na Českou televizi, stejně jako chtějí poslouchat Český rozhlas. A možná někteří vykřikují, že to nedělají, ale pořád ta čísla jsou v tomhle jasná. Ta poslechovost Českého rozhlasu, stejně jako sledovat České televize, je vysoká. A nás to těší. Těší to samozřejmě nás, protože je to vlastně takový jako odraz toho, co děláme. Je to odraz toho, že diváky to s námi baví. No a když máme hodně co vysílat, no tak je to samozřejmě spousta práce, spousta připravování, spousta stresu, ale jak říkám, hlavně spousta radosti, protože kdybychom, to jde u vás, pokud bychom nechtěli dělat tu práci, kterou děláme, tak ji neděláme, ale nás to baví.
2: Jak hodnotíte ten uplynulý šampionát v Kopané? Největší v historii, nejenom co do počtu účastníků, zápasů, ale i co se týče financí?
3: No, já si myslím, že to hodnocení šampionátu nebude tak jednoznačné, jak ho hodnotili někteří, třeba jeden americký prezident, že to byl ten nejlepší, že to byla čtyřikrát lepší FIFA, než byly předchozí FIFA. a že dokonce možná to byla i pětkrát nejlepší FIFA, takhle to kvantifikovat neumím a asi to ani nejde. Já si myslím, že jsou tam pozitiva, jsou tam negativa. Samozřejmě ten vysoký počet účastníků sebou přinesl hodně zápasů, přinesl sebou ale logicky i zápasy, které nebyly tak koukatelné jako některé, jako byly předchozí šampionáty, byly tam prostě zápasy, které neměly tu kvalitu, jako by odpovídalo třeba vrcholné akci, nebo jako by člověk čekal na vrcholné akci.
2: A je to tím rozšířením na těch 48 týmů?
3: Určitě je to tím rozšířením. Myslím si, že pro spoustu fanoušků už to mohlo být i trošku moc dlouhé. Pokud někdo by chtěl opravdu odsledovat všechny zápasy, tak si myslím, že to už je na hranici lidských schopností. Byla tam spousta pozitiv. Musím říct, že nakonec se nepotvrdily ty obavy z toho, že by třeba nebyla hezká atmosféra na zápasech. To si myslím, že docela fungovalo, i když cena za vstupenky, a to se dostáváme spíš těm negativům, malinko odtrhla tenhle šampionát od běžných fotbalových fanoušků a to, že fotbal je vlastně, když to řeknu trošku, možná to zní pejorativně, ale nemyslím to tak, lidová zábava, tak to tenhle šampionát fakt lidovou zábavou nebyl při cenách lístků, zvlášť pak v těch dalších postupných kolech. Co rozhodně nebyl to tak, jak jsme byli zvyklí u předchozích akcí, kdy se všichni říkali, jak se snaží minimalizovat tu stopu na životní prostředí, tak to se v tomhle šampionátu fakt nepovedlo, protože těch nalítených mil, které museli jednotlivé týmy, fanoušci, novináři, všichni absolvovat, tak to byl rekordní počet. A je to otázka. No. Teď nás čekají samozřejmě další šampionáty. Čeká nás jeden, který bude zase trošku rozcouraný, pak nás čeká jeden, který bude extrémně kompaktní. Samozřejmě z mnoha ohledů ty kompaktní šampionáty mají výhodu. Na druhou stranu zase asi těch zemí, které mohou uspořádat ten, jak říkám, kompaktní šampionát, je fakt pár a nejsou to vždy úplně ty optimální země na pořádání. Takže těžko říct.
2: Promiňte, vůbec odvíjí, nebo kudy se ubírají takové ty velké turnaje, olympiády?
3: Tak takhle, já si myslím, že u mistrovství světa ve fotbale to bylo jednoznačně komerce. Bylo to o tom, že si všichni spočítali, že čím víc zápasů, tím větší bude zisk, tím víc můžeme chtít za práva, tím víc prodáme vstupenek. Nebylo, jako nehledal bych, pokud někdo říká, že měl jiný motiv, tak jenom se snaží najít nějakou výmluvu pro to, že to byla čistá komerce. Bylo to čistě o tom, že čím víc zápasů, tím víc můžeme žádat za televizní práva, tím víc můžeme dostat od sponzorů, tím víc vybereme na vstupenkách. Nic víc bych zatím nehledal. No a jak to bude do budoucna? Už teď se mluví o tom, že by se mohlo ještě rozšířit mistrovství světa. Takže v podstatě se za chvilku dostaneme do období, kdy když nebude tým na mistrovství světa, tak to už bude s ním fakt jako hodně nahnuté, protože to se dostane skoro každý. Třeba Evropa v tom má trošku nevýhodu, přece jenom ten počet evropských týmů, těch kvalitních, je větší než v jiných částech světa, ale ty kvóty jsou rozprostřeny rovnoměrně, to znamená asi pořád z Evropy bude trošku složitější dostat se na světový šampionát než z některých jiných kontinentů, ale nevím, no já nejsem úplně fanoušek tady toho rozšiřování. Ono u olympijských her vidíme něco podobného, třeba v tom, jak se snaží rozšířit olympijský program na větší počet sportů, snaží se hledat takové ty sporty, které teď momentálně jsou něčím atraktivní, ale zároveň se snižuje počet závodníků v tom sportu. Takže ono někdy se říká s troškou nadsázky, že v některých sportech je těžší se na olympijské hry dostat, než pak vyhrát medaily. Protože když už se někdo dostane na olympijské hry, tak to jsou vlastně samí vítězové. To jsou ti, kteří už to olympijské zlato mají na dosah. Pak se z toho stávají takové, jako když teď se vlastně i třeba na zimních olympijských hrách objevila novinka, která ale byla tak upravená proto, aby se dala snadno snímat televizí, že to vlastně s tím sportem nemělo nic společného.
2: Skialpinismus?
3: Přesně tak, skialpinismus. To, co bylo teď na olympijských hrách pod názvem skialpinismus, vlastně
2: Byla to zajímavá podívat.
3: No, ano, děkuji za velmi diplomatické hodnocení.
2: Jinak, když jste už zmínil, pane Dusíku, amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak zlatí Španělé ho mají na fotce se svou trofejí, byť ho možná vystřihnou.
3: No, tam byl trošku paradox, že se objevilo vlastně ty fotky, ale i co dávala FIFA, tak se objevily fotky, kde je vlastně buď zarámováno tak, aby tam nebyl vidět Donald Trump, dokonce se někde hovořilo o tom, že tam možná došlo i k nějaké lehké retuši, aby ta část, která tam přesahovala do fotky, vidět nebyla. No, je to, ale tak jako známe to odevšet, známe to prostě, že úspěšní sportovci jsou pro všechny politiky docela vítaným terčem k tomu, jak si snadno nahnat body a jak vedle nich si trošku zvětšit svoje ego. Takže i ta snaha, jak si upozornit prezidenta Trumpa, že tohle je moment, který je určený vítězům a ne politické stafáži, se minula účinkem a on zase takhle, když to srovnáme s mistrovstvím světa klubů, kde se nehnul z prostředka té fotky, možná příště už se poučí a zase bude někde uprostřed, protože zjistil, že když je na kraji, tak ho mohou odstřihnout. Já jsem tady teďka čet, to bylo až takové malinko jedovaté, že španělská, to samozřejmě byl parodický účet, že španělská federace tedy je ochotna vydat tu fotku s nevyretušovaným Trumpem, pokud Trump vydá nevyretušované Epstein files. Tak to byl takový jedovatý humor trošku.
2: Říká sportovní komentátor a šéfredaktor redakce Sportu České televize Michal Dusík.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Zhruba 49-milionové Španělsko je v euforii ze svého zlatého triumfu fotbalistů. O poznání menší Česko zase slavilo úspěch našich dvou tenistek. Ve finále Wimbledonu Linda Nuskova zvítězila nad Kreankou Karolínou Muchovou. A mnozí si kladli otázku, jak to, že tato země generuje tak úspěšné tenisty, můžeme připočíst i Jakuba Menšíka, pochopitelně i v dalších sportech.
3: A historie tenisu. Velmi blízká historie, plná skvělých českých jmen.
2: Přesně tak. Tak jak to, že generujeme tak úspěšné sportovce, kdybychom sáhli do jiného, vám ještě blížšího odvětví atletiky, Lourdes Gloria Manuel, halová mistryně světa. Ale kdybych se vrátila k fotbalu, tam už máme v podstatě menší radost z naší reprezentace, která byla na mistrovství po 20 letech.
3: Ono to tak trošku je trend posledních, a ne let, spíš desítek let, že spíš se ty velké osobnosti objevují v těch individuálních sportech než v kolektivních, protože on se říká, že úspěch kolektivního sportu je úspěch systému, úspěch individuálního sportovce může být tak trošku úspěch mimo systém. Což možná trošku charakterizuje to, co je u nás. Pořád si nemyslím, že jsme nastavili úplně dobrý systém výchovy mládeže. Pořád si nemyslím, že úplně jako máme dobře nastavené to, jak mládež přivést ke sportu. Takže spíš ty úspěšné sportovkyně a úspěšní sportovci jsou takové trošku chyby v Matrixu. Nechci to říkat zase, aby to bylo úplně, ona samozřejmě tam ta podpora je, když se podívám třeba na Lourdes, tak tam ta svazová podpora pak taky přišla. Ale je to přesně o tom, že my v těch kolektivních sportech to vlastně není jenom o tom jednotlivci. Tam to není tak, že se najde nějaký talentovaný jednotlivec, že rodiče si třeba i nějakým způsobem najdou svoji cestu, jak ho k tomu sportu přivést. Ten kolektivní sport je spíš obrázek výchovy celé mládeže. No a my v tomhle pořád se nějak nemůžeme zbavit toho, že chceme mít osmileté mistry světa. Že pořád se nám nedaří se v těch sportech zbavit toho, že od dětí požadujeme ty vrcholné výkony vlastně od začátku. Máme obrovský tlak na výkonnost. Vymýšlíme různé systémy, ale žádný z těch systémů zatím úplně na 100% nefunguje tak, abychom děti naučili především mít radost z toho sportu. Pořád je tam taková ta třeba bitva mezi sporty, že když už děláš náš sport, tak nedělej žádný jiný sport, protože samozřejmě mají strach, že by jim k tomu jinému sportu utekl. Což je ale, ano, ono se to může stát, Ale z hlediska výchovy mládeže je to vlastně nesmysl. To dítě by si mělo najít ten svůj sport, který ho bude bavit. Jasně.
2: A zkusit si několik.
3: A hlavně ona tam nabere i jiné dovednosti, může prostě to nějakým způsobem propojit. Ono možná se na to díváme trošku i optikou, která je zkreslená tím, že my jsme vyrůstali v tom, že třeba já, když jsem dělal sport, tak my jsme strašně jako aspoň ti, kteří pak v tom sportu byli úspěšní, tak všichni byli takový hodně soutěživí a furt chtěli vyhrávat. A já jsem zjistil, že třeba dneska děti zase až tak tu soutěživost v sobě nemají a spíš v tom sportu hledají něco, co by je bavilo. Ale my jsme to nějak nevždy, my to nevždy dokážeme pochopit. A pořád...
2: Možná by někdo namítl, kdo by nechtěl vyhrávat.
3: No, ale my možná právě ty děti tlačíme do toho vyhrávání, které... Ono to přijde. Ono třeba v 15 letech pak i ta touha vyhrávat se tam objeví, ale do těch 15, 16 let je třeba, aby si to dítě, ten mladý člověk, ten mladý kluk, mladá holka, našli něco, co je baví a co je baví ne proto, že jim to přinese jednou olympijskou medaili nebo jim to přinese dobrou smlouvu v nějakém špičkovém klubu, ale protože to baví jako ten samotný, ta samotná náplň volného času. A ono vůbec jako...
2: Přistupuje.
3: Ten přístup, no.
2: Třeba mladá generace, současná mladá generace k tomu nějak jinak? Když se podíváme možná i nyní atletický tým dorostenců na mistrovství Evropy, do 18 let v Rieti pozbíral rekordních 13 medailí a není to náhoda?
3: To není. Tam určitě... Kouzlo atletiky je v tom, že je to vlastně strašně demokratický sport a na ní nepotřebujete nějaké velké finanční prostředky, dá se to dělat a myslím si, že co se týká mladých atletů, tak to zase neděláme úplně špatně. Nechci říkat, že to děláme úplně ideálně, taky jako se tam dají rezervy, ale zároveň to i souvisí s těmi vzory a souvisí to s tím, že mají koho napodobovat, mají kvůli komu závodit. Zároveň na jednu stranu je to super, na druhou stranu bych to trošku nepřeceňoval. Občas tam může být právě ten efekt té rané specializace a takového toho brzkého nastartování, kde pak pamatuju si v historii spoustu velkých talentů, o kterých jsem mluvil jako o velkých talentech, které zářily v 16, v 17, v 18 už to bylo horší, v 19 už je najednou dojížděly další a ve 20 tyhle velké talenty mizely. Právě proto, že byly vlastně trošku přehypované, přetažené, nastartované až moc rychle a z toho jejich sportu se vytratila radost a přišel první problém a ten sport vlastně pro ně nebyl tou zábavou, kterou by měl být, ale byl pro ně spíš tou řeholí, kterou museli absolvovat, protože tatínek to tak chtěl a pan trenér to tak chtěl a jo, byl bych to opatrný, ale samozřejmě je to radost a mám z toho obrovskou, moc mě to baví, moc mě to těší, ostatně atletika je pro mě velmi důležitou součástí jak mé profese, tak mého života, takže těším se na to a doufám, že to je předzvěst i dalších. Tak ona, i ta mladá generace, která už je dneska v té špičce, zajímavá je.
2: Co se týče právě ani ne tak podpory toho sportu, toho systému, ale možná i jaksi jiného přemýšlení o tom, co je sport, tak přistupují k tomu, pane Dusíku, jinak v zahraničí. Hodně se skloňovalo hlavně Norsko v poslední době, jeho výkony, ať už na hokejovém šampionátu, nebo i nyní ve fotbale.
3: Jo, je to tak.

0: všichni vítězové. Nehledat ty 13-12-leté mistry světa, nesnažit se. Ano, na druhou stranu tam může být příklad třeba Tigera Woodse, kterého tatínek od malička cepoval a vlastně ho tlačil do golfu, takže z Tigera Woodse se stal nejlepší golfista možná všech dob, ale zároveň si nejsem úplně jistý, jestli je z něj člověk, který je vnitřně šťastný.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Dnešní vydání se ptám Michala Dusíka, šéfredaktora redakce Sportu České televize a komentátora. A teď ruku na srdce, jak budou nebo mají televizní štáby zabírat zejména ženy při atletických přenosech? To je debata posledních dní, především na sociálních sítích.
0: Teď se to řekla naprosto správně, především na sociálních sítích. Ona, tahle debata se samozřejmě vede od chvíle, kdy se sport vůbec začal nějakým způsobem snímat. Já v atletice se pohybuji přes 30 let, řekněme 20 let v nějaké pozici, kdy můžu trošku ovlivnit, jak ten přenos bude vypadat minimálně v České televizi. A už před 20 lety jsme měli seminář a mimo jiné se tam řešilo, jak zabírat ženy tak, aby to byl opravdu sport, aby ten kameraman nešel po nějakých lascivních záběrech. A v podstatě ta pravidla, nepsaná pravidla se dodržují. Byly z toho takové ty úlety jako mistrovství světa v Dauha, jestli se nepletu, to bylo, kde tehdy přišli s velkou inovací, že byly čipy zabudované v těch startovních blocích. Byly zabudované tak, že se koukali šikmo směrem vzhůru dopředu. Asi si umíte představit, jak ty záběry vypadaly a nebyly lichotivé ani pro ženy, ani pro muže.
3: No ono i právě atletky nejsou šťastné. Protestují taky.
0: Teď se objevilo to, že zhruba před 2 měsíce, nebo víc než 2 měsíce to je, kdy přišel nějaký grafický materiál, kde vlastně tohle, to, co se dodržuje fakt desítky let a nějakým způsobem se to postupně vyvíjelo a víceméně je to respektováno. Tak to někdo, asi možná tím, že do té doby buď by se museli dát fotky a tam by museli být ty fotky, jak to vypadat nemá, to by mohlo vypadat jako pornografie, a nebo by to musel namalovat v ruce, asi nikdo neuměl tak hezky malovat. Dneska pomocí AI to někdo nakreslil a udělal z toho grafický manuál, jenom to rozeslal jako hele, tady ještě jednou pro připomenutí. A 2 měsíce to nic nedělo a po 2 měsících se to najednou někde objevilo na sociálních sítích. A to je to, vlastně to je nádherný příklad toho, jak sociální sítě hýbou světem. Udělalo se z toho téma, teď nemůžeme zabírat ty krásné atletky, jak jsou krásné. Ale můžeme. Stejně tak můžeme zabírat ty krásné atlety, jak jsou krásní, protože samozřejmě sport je i o, to už věděli staří Řekové, že prostě sport je i o kráse lidského těla. Jenom prostě to je sport a ne OnlyFans. To znamená, budeme zabírat krásu lidského těla a nebudeme zabírat detaily, které si dneska tak lidi můžou najít kdekoliv, ale ne ve sportovním vysílání.
3: No, píše se o tom, že evropské televizní společnosti dostaly od Evropské vysílací unie IBU obsáhlý manuál, jak vhodně natáčet sportovkyně.
0: No tak, nevím, jestli obsáhlý manuál je asi těch 10 stránek, které dobře přišly. To je přesně trošku jako u Cimrmanů knihu, no co knihu, no, taková brožura, takový leták a tam na straně 268. Tak tady to je opravdu spíš takový leták, který přišel a není, je to opravdu jenom to, že tam jsou dány příklady, jak ta kamera má a jak ta kamera nemá být, ale je to vlastně jenom shrnuto to, co se fakt respektuje dlouhou dobu. Jen se to teď začalo probírat na sociálních sítích. Na druhou stranu, i atletky chtějí být krásné. A řada atletek to tak dokonce deklaruje naprosto jednoznačně. A ano, ten záběr má být na to, aby bylo vidět, jak je ten pohyb krásný, jak je ta atletka, nebo ten atlet při tom pohybu, jak jsou krásní, protože televize je přece o tom, že mám ukazovat obrázky, ale prostě jasně, a jsou tam definované některé záběry, které nejsou úplně vhodné. Já si myslím, že v tomhle třeba spíš se můžeme bavit o komentáři a můžeme se bavit o tom, jak je, a nejenom sport, jak vlastně probíhá komentář mezi ženami a muži. Tam jsou třeba pořád ještě některé stereotypy. Bavit se třeba o špičkové úspěšné ženě a označovat jí, to je manželka toho a toho, přitom ona sama je vlastně slavnější než ten manžel. To je třeba něco. A zase s tímhle třeba mladá generace vůbec nemá problém, protože tohle je něco, co vůbec neřeší. A možná je to spíš na nás, abychom se to naučili tak, jako to umí

0: Když jste zmínil ženy i teda v jiné souvislosti na tom světovém šampionátu pískali také ženy, sudí, rozhodčí, tak bude víc i žen komentářů. Právě sport?
1: Určitě už komentují a už ten počet žen, které ano. komentují, se zvyšuje, třeba když se bavíme o tom, nebo když jsme se bavili, abych tomu mohl dát konkrétní příklad, když jsme se bavili o té kombinaci mistrovství Evropy atletika plavání, tak tam budeme mít vlastně dvě komentátorky na plavání. Komentátorky, ano. Nemyslím spolu komentátorky, expertky tam taky budou, ale budou tam dvě komentátorky.
0: Kudy se ubírá sport samotný podle vašeho názoru? Například během zimní olympiády drsný pád slavné americké lyžařky Vonové vyvolal debatu o limitech sportu, kde je vlastně ta hranice mezi nějakým kompromisem, nebezpečným hazardem.
1: Sport vždycky bude někde na hraně. Pokud chci být nejlepší, tak se vždycky budu pohybovat i na hraně zdraví. Nenáhodou se říká, že sportem ku zdraví, ale netýká se to vrcholového sportu. Vrcholový sport nikdy nebude 100% bezpečný. A je to naprosto logické, možná vrcholové šachy. Tam asi to nebezpečí zranění je minimální, ale vrcholový sport vždycky bude o hledání možností a limitů lidského těla. A pokud se pohybuju na hraně, tak se pohybuju třeba i u toho rizika zranění. A teď je o tom, aby takhle jsou musí být nastavená pravidla tak, aby ten sport pořád, pokud možno v 99% případů zdravý byl. Když se budeme bavit o boxu bez rukavic, to není sport, tam jde o zranění. Ostatní sporty.
0: Říká Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a komentátor. Děkuji za váš čas, za vaše názory i postřehy a přeji dobrou sezónu. Mějte se hezky.
1: Moc děkuji za pozvání, moc děkuji za tohle krásné přání a přeji hezký den.
0: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil velitele ozbrojených sil. Do čela armády dosadil generála Michaila Drapatyje. Počasí bude slunečno, postupně přibude oblačnost a na severu se ojediněle přidají přehánky. Teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vracení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpět. Kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
4: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
5: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
4: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
6: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
4: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Obvodní soud pro Prahu 7 se v těchto chvílích začíná znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil. Hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Michailo Drapaty. Ten dosud vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele celé armády nově nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
7: Je faktem, že Oleksandr Syrský dosáhl pro Ukrajinu významných úspěchů při obraně Kyjeva, v ofenzivní operaci u Charkova i v kurské operaci. Ušli jsme dlouhou cestu. Obrana Ukrajiny pokračuje a každý voják si zaslouží náležitou úctu. Jsem vděčný Oleksandru Syrskému i každému z našich bojovníků za to, že Ukrajina zaujímá na frontě silnou pozici.
2: Pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice. Pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
8: Nyní pracujeme na tom, aby jsme měli další odrůdy k dispozici. V současné době máme v pěstírně nasazenou odrůdu s vysokým obsahem THC, kde se bude pohybovat tato koncentrace až kolem 20% a toto léčebné konopí bude určeno pro pacienty, kteří vyžadují tento vyšší poměr.
2: České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískaly. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zpočátku bude slunečno, během dne oblačnost přibude a hlavně na severu území se ojediněle přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy narůstá kolona. Aktuálně se zpomaluje už za Ostrovačicemi na kilometru 179 a nesouvisle se popojíždí až k omezení u D2. Plzeňská D5 před Prahou stále hodně plná od Rudné z 5. kilometru, a to v obou pruzích. Pomalejším tempu se pokračuje i dál za okruhem k Ořechu na 19. kilometr. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou dva na dvojce.
3: Přejeme vám krásné dopoledne a i dnes dva na dvojce ve složení Jiří Holoubek a Tereza Stíblová. Když bych vás chtěla pozdravit emotikony nebo vám ten pozdrav napsat, tak bych tam použila třeba sluníčko a potom smajlík.
9: Srdíčko by nebylo.
3: Srdíčko by možná taky bylo, dneska ano.
9: Právě emotikony možná do jisté míry zjednodušily naši komunikaci. Stejně jako mnoho jiných věcí, to zjednodušování, zestručňování informací, možná i proto, že lidem se nechce příliš číst a probírat se dlouhými články, to je určitě jeden z trendů moderní doby a o tom si budeme dnes povídat.
3: Tak se na to moc těšíme, přejeme hezké dopoledne s námi.
10: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Za Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: A dnes to bude o zjednodušování. Svět se už nějakou dobu díky jednoduchosti přesunu na velké vzdálenosti zmenšuje. O tom ostatně mluvil už před desítkami let třeba Jan Werich v jedné ze slavných předscén.
3: No a určitě se také zrychluje. Informace máme třeba díky internetu po ruce prakticky ve vteřině. S ostatními lidmi se můžeme také potkat kdykoliv bez větších problémů, ať už jsou ve vedlejší ulici třeba se mnou ve studiu v práci, anebo na druhé straně země koule.
2: Je to tak a v některých ohledech se svět právě také zjednodušuje, což platí třeba v komunikaci. Místo dlouhých souvětí i krátkých slov používáme smajlíky, barvy, gesta v mluveném projevu. To jsou nejrůznější zkratky, kterým my starší třeba ani nerozumíme.
3: Ale učíme se to.
2: Je to takové. Mně to je jedno.
3: Nikdy mi nic jiného nezbyde, když dostanu takovou zprávu. Jakoby ten svět byl čím dál jako rychlejší a možná složitější porozumět souvislejšímu, případně odbornějšímu textu. A pozor, zdaleka se to netýká jenom dětí a mladší generace, abychom dnes zase nenadávali jenom mladým, že takto komunikují a nebo nerozumí složitějšímu textu.
2: Netepali.
3: Ano, přesně, tak děláme to i my, starší a zralejší. A důkazem může být i fakt, že Český hydrometeorologický ústav přistoupil po mnoha letech k novému srozumitelnějšímu stylu předpovědi.
2: Možná jde právě o určitou cestu ke zjednodušení. Lidé prý totiž obtížně rozuměli takovým pojmům jako třeba místy nebo na většině území nebo oblačno a každý si to vykládal trochu jinak a tak místo pro příklad slova zpočátku budeme číst v předpovědích ráno, sousloví severovýchod republiky nahradí severovýchod Moravy a Slezska, abychom opravdu věděli, kde tak asi.
3: Cílem je zkrátka jasnější a srozumitelnější sdělení a kdo by nechtěl číst ani to, tak má k dispozici jednoduchou ikonku a jasně napsanou teplotu.
2: No, je to asi užitečný krok a nás dnes přivádí k zamyšlení právě nad zjednodušováním obecně.
3: Jste příznivci zjednodušování informací, oblíbili jste si třeba emotikony v komunikaci, když píšete textové zprávy.
2: A zajímavá otázka je, jestli byste ještě dokázali vystihnout náladu nebo emoci v psaném textu právě třeba ve zprávě bez smajlíků, bez emotikonů.
3: Tak se zamyslete a napište nám souvislý text, klidně my ho určitě přečteme na e-mail dvojka@rozhlas.cz anebo SMS-ku 702-222. No a vidíš, já to neřeknu souvisle.
2: Tak to přečti.
3: Tak já to přečtu.
2: A nebo to zkus obrázkem.
3: 702-222-220. Je to správně? Pochopil jsi to?
2: Já na tom budu chvíli pracovat, budu o tom uvažovat, ale myslím, že to bylo správně. Zjednodušování. I v komunikaci o tom dnes dopoledne. Hezký den.

0: Nadpis pro naše dnešní dopolední setkání: hlavně jednoduše. Mluvíme o zjednodušování informací, o zjednodušování textů, tak abychom jim porozuměli, a také o tom, jestli si právě kvůli jednoduchosti troufáme například psát ještě textové zprávy nebo e-maily bez emotikonů, bez smajlíků, na které jsme si zvykli. Mnozí bez nich nedají ani ránu.
1: Protože ta zpráva už pro někoho bez toho emotikonu vlastně působí, že není v milém tónu, i když jsou tam milá slova a to vyjádření vyznívá, tak ten smajlík to tak nějak podtrhne, už jsem to alespoň slyšela.
0: Tak oni už to věděli v Egyptě, že jo, kdy měli místo písma ty obrázky.
1: Přesně tak, pak jsme se to zkomplikovali písmem, tak teď se k tomu
0: vracíme k obrázku.
1: Možná vracíme. Píše nám Pavel, že emotivní obrázky už ze zásady nepoužívá, že ubírají smyslu vyjadřování a chápání. Nicméně v popisu "tak se mějte a smějte" má dva emotikony, dva smajlíky.
0: Ty píšeš zprávy výhradně s emotikonem?
1: Ne, to ne. Já je píšu spíš bez emotikonů a někdy tam dodám třeba 4 lístek, to se mi líbí, jako když přeju třeba hodně zdraví někomu. Tak ale jinak moc emotikony nepoužívám. Ale přiznám se, že zjednodušuju komunikaci někdy, že nahraju zprávu. Že to nepíšu.
0: To já jsem se ještě nenaučil. Mnoho lidí to už dělá, že jako je to rychlejší.
1: Pro toho, kdo tu zprávu dostane, to není rozhodně asi jednodušší, protože si to musí poslechnout zkrátka někde, když je to zpráva jenom pro něj a se někde na veřejnosti, tak to třeba není úplně dobré, ale pro toho, kdo to posílá a nechce to vypisovat, tak to namluvit je docela fajn.
0: S těmi emotikony je to opravdu zvláštní, protože to, co ty si říkala, že pro mnoho lidí, když napíšou zprávu bez emotikonů, tak i mohou být obavu, že to, co ty si popisovala, se stane na druhé straně, že ten druhý bude mít pocit, že když tam jako není to usmívající se, ten ksichtík, usmívající se, takže je něco špatně. Já to také znám a proto ve zprávách málo kdy žertuju, protože jsem zjistil, že lidé ve chvíli, kdy tam není jaksi ten emotikon, který napoví, že to je žert, nebo že to je myšleno s nadsázkou, tak to prostě jako nevemou jako nadsázku.
1: A ono taky použít toho správného smajlíka je někdy kumšt, protože těch usmívajících se, tam se smajlík hodně usmívá, pak méně a tak dále, tak to je taky dobré trefit, protože moje dcery mi třeba říkaly: mami, ty používáš smajlíka, který je ale ironický. A já jsem ho jednu dobu používala jako usmívající.
0: No ale to, že je ironický, to si vymysleli oni zase, že to je jedno důležité, jak to myslím já. Tak si mladí řekli, že teď je to ironický, tak
1: já
0: se z toho
1: něco říkám a je mi jedno, jak ty tomu rozumíš.
0: Přesně tak. My jsme začali u toho, že Český hydrometeorologický ústav trošku mění styl psaných předpovědí právě proto, aby byly lépe srozumitelné, možná jednodušší. A budeme si o tom víc povídat už za chvíli, protože nás čeká rozhovor s hostem.
1: A to bude Martin Adamovský, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Máme tady zprávu od Ivči k našemu dnešnímu zjednodušování, kam jsme zahrnuli i emotikony. Zdravím, a je tady ručička nahoru, která nám mává, ano, Jirko, v tom dobře. E-mailu. Emotikony jsou jakože asi jedna báseň, teď dobře. Dávám tu zprávu, nebo ten znak.
1: No, musíš to
0: kolikrát
1: popsat do rozhlasu.
0: Není, a teď je tady čas se rozepisovat a je to zábava. A tam jsou pravděpodobně emotikony, ale ten náš textový editor to přepsal jako čtverečky, ale bude tam nějaký obrázek. Máme se mít hezky, je tam sluníčko.
1: Rozumím.
0: A do rádia zdraví Ivča, i to rádio je tam emotikonu. Děkujeme, Ivčo.
1: Začali jsme ohledně toho zjednodušování a srozumitelnosti s tím, že Český hydrometeorologický ústav přistoupil po mnoha letech k novému, srozumitelnějšímu stylu předpovědí. A právě o tom si teď budeme povídat s naším hostem, kterým je meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Martin Adamovský. Hezké dopoledne přejeme.
2: Krásné dopoledne.
0: Že to bude pro nás, pro příjemce předpovědí, určitě jednodušší, to je jasné, ale jak je to z vašeho profesionálního pohledu, Martine? Je to správný krok?
2: Já bych to asi trošku rozvedl, jak vlastně jsme k tomu došli, tedy v rychlosti. Vlastně my jsme před pár lety dali ven pro veřejnost takový dotazník, kde jsme se ptali, jak vlastně veřejnost rozumí těm našim textovým předpovědím a co by od nich třeba očekávala víc. A na základě toho jsme ty změny provedli, jenom rychlosti bych naznačil, co se vlastně v těch předpovědích změnilo. Teď, když si přečtete třeba krajskou textovou předpověď, tak má úvod takový krátký headline, takže v tomhle směru bychom mohli říct, že je to určité zjednodušení. Třeba včera na noční službě já jsem psal pro zítřejší den headline chladněji se s většinou oblačností, ale větrno, jenom tak, abych to uvedl. Ale nicméně to je jenom úvod a potom ten samotný text nebo samotné tělo té předpovědi je vlastně trošku svým způsobem složitější, protože začali jsme užívat víc slovesa, máme větší důraz na časové místní určení. Chceme, aby hlavně v těch krajských předpovědích se víc projevilo takové v uvozovkách know-how z těch krajů, jak se to počasí tam chová. A zároveň jsme také chtěli, a to byl jeden z požadavek od veřejnosti, abychom víc tam zapojili vyjádření nejistoty v té předpovědi. Takže teď se můžete setkávat v předpovědích s výrazy typu třeba s malou pravděpodobností nebo s velkou pravděpodobností, s větší pravděpodobností odpoledne se třeba vyskytnou někde přehánky a tak dále. Takže to je nějaká přidaná hodnota, kdy jsme chtěli, aby se to odlišilo od těch třeba klasických předpovědí, těch ikonek v aplikacích, které sledujeme a kde často ta nejistota je, ale není vidět.
1: V tom původním textu rozhovoru s vaším kolegou, na který jsme narazili a který nás vlastně přivedl k tomu povídání, bylo také za příklad uvedeno, že například místo slova zpočátku se bude objevovat ráno. Já se teď dívám na dnešní předpověď na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu a tam je napsáno zpočátku čekáme polojasno až jasno.
0: To zkouší tvojí
1: pozornost. Tak se to propisuje pomalu prostě.
2: To si s kolegy vyřídím tady ještě toto. Ne, samozřejmě ta změna je výrazná, ne vždycky jde úplně to konkretizovat zpočátku, ale my se snažíme hlavně v těch krajských předpovědích, tam je to jednodušší, u té celostátní je to často složitější. Jenom bych rád řekl nebo pozval posluchače, ať si ty předpovědi vyzkouší na našich stránkách a potom máme je také v aplikaci Počasí ČHMU, kde si pro každé místo se vám zobrazí právě ta krajská textová předpověď.
1: Moje oblíbená aplikace. No.
0: Martina,
2: to jsme rádi.
0: Ve kterých pojmech i podle toho průzkumu lidé nejčastěji tápali, kterým nerozuměli nebo rozuměli úplně jinak?
2: Tam asi nejzajímavější zjištění je, že vlastně všichni asi známe výrazy ojediněle a místy. To vlastně v tom, řekněme, staré verzi, to ojediněle bylo jako plošné vyjádření do 30%, místy 30 až 50. Když to měli třeba místy nebo ojediněle přehánky, tak to bylo plus minus procento pokrytí toho daného území. A my jsme vlastně zjistili, že to, jak my zatím vidíme ta procenta, tak lidé a ani z té odbornější komunity to tak nevnímají vůbec vlastně. I často ty nadšenci meteorologičtí tak vůbec tam ta procenta vlastně neznají, takže berou to čistě pocitově, což je v pořádku, ale tam jsme si uvědomili a získali jsme tu důležitou zpětnou vazbu, že my to nějak chápáme, klademe nějaký důraz, ale jak to chápe ta veřejnost, je něco jiného a to je samozřejmě zásadní.
0: A tahle dvě slovíčka, se nahradí, nebo se budou více vysvětlovat?
2: Nahrazená nejsou, ale právě bereme to spíše pocitově více a hlavně teď jsme tam přidali i vyjádření té nejistoty, protože tohle je vlastně jenom plošné vyjádření, ale vy můžete mít místy přeánky, ale s malou nebo s velkou pravděpodobností a je to rozdíl. To znamená, teďka jsme tam vymysleli více těch slovních kombinací, máme na to, řekněme, takovou tabulku trošku složitější, ale chtěli jsme to, aby to bylo jasně jako srozumitelné, to znamená asi každý chápe, že když je něco s menší nebo s velkou pravděpodobností, tak je to rozdíl. Takže tak.
1: Je to určitě vstřícný krok směrem k nám, kteří sledujeme předpovědi počasí. Meteorolog Martin Adamovský s námi ve vysílání a ještě jedna otázka. Přeci jenom hádáme, že meteorologie jako obor bude obsahovat zcela jistě řadu termínů, které máme pocit se prostě nahradit nedají, protože by to bylo nepřesné, když si představím takovéto typické okluzní fronta, výška tlak, teplota, rostný bod, ano. Tak jsou asi věci, které se nahradit nedají. Nebo přemýšlíte i nad takovými věcmi, jako jak nám jinak říct rostný bod?
2: Ne, to určitě ne, ale samozřejmě je důležité vždycky, samozřejmě zrovna rostný bod se v těch textových předpovědích nevyskytuje, ale pokud někde mluvíme o rostném bodu, tak samozřejmě, nebo když to my vysvětlujeme na sociálních sítích nebo kdekoliv, tak je důležité vlastně vysvětlit, o co tam jde. To znamená, není problém v tom samotném slově, ale v tom, aby jsme ho vysvětlili a přiblížili vždycky.
0: Tak máte vy třeba i nějaký obor, nebo takhle, jestli v jiných oborech, Martine, jste rád, když vám to někdo sděluje ve zkratkách a polopatě a jednoduše, mimo meteorologii?
2: Určitě, tak já jsem vždycky sám zamýšlel nad tím, když jdete k doktoru, tak když vám vysvětluje nějakou vaši diagnózu, tak asi jinak se o tom bude bavit doktor s doktorem a jinak doktor s vámi jako s pacientem, takže i v tomhle směru, jako v těch jiných profesích, kterým já nerozumím a je jich samozřejmě mnoho, tak z nich budu vždycky rád, když mi to ten člověk nějak popíše. A to, ale to vlastně neznamená, že je to méně odborné, je to jenom jiné věci.
1: Je to veliký úkol, protože jde především o to, abychom porozuměli tomu, čemu porozumět máme. A na tom pracuje i Český hydrometeorologický ústav a s námi meteorolog Martin Adamovský. Moc děkujeme za to povídání a mějte se dobře.
2: Taky moc díky, naschledanou.
3: Český rozhlas 2.

0: My se v tuto chvíli potkáváme v 9 hodin 33 minuty na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Povídáme si o zjednodušování, o srozumitelnosti, mluvíme o emotikonech. Teď se ale posuneme na chviličku někam jinam ke zprávě, která nás velmi zaujala i proto, že možná si pamatujete, v minulém týdnu jsme si povídali s vámi také o tom, co si vozíme z cest, jaké suvenýry si vozíme z dovolených, a dokonce jsme se zástupcem celního úřadu mluvili o tom, jestli je to jako v pořádku, když si přivážíme ty přírodniny, kamínky, kolik toho vozíme a tak dále. No a teď jedna zpráva, která nás v té souvislosti zaskočila.
1: Ano, zaskočila, protože turistka, která před 50 lety byla s rodiči na Sardinii a odvezli si z tohoto ostrova písek, aby si zkrášlili zahrádku, tak se teď rozhodla, že ten písek Sardinii vrátí, a bylo to 40 kilogramů, takže přivezla naspátky hromady písku a tím vlastně splnila dokonce také poslední přání své maminky. Pravděpodobně tuto rodinu asi tížilo.
0: No, vracet písek na Sardinii, on byl umístěn někde v zahrádce, pokud se nemýlím.
1: Ano, aby si zkrášlili zahrádku, aby ta rodina si přivezla ten písek kvůli tomu.
0: Teď je potřeba, jako když to člověk schrabává z té zahrádky, tak dát pozor, nekontaminovat jiným pískem. Tedy, aby opravdu odvezla ta turistka ten originální. A 40 kilogramů, no tak to napytlovala, že jo, je to tak, tak dva pytle písku.
1: Dva pytle písku, předpokládám, že to byly.
0: Čup do auta a vrátit na Sardinii. Ale líbí se mi ten moment jako toho, že se v člověku hnulo to svědomí a řekl si, musím to vrátit jako památky.
1: Možná byla vyhlášena nějaká amnestie na Sardinii.
0: To jako zbraňová
1: amnestie. Ano, na mušličky, kamínky, teď to můžete zdarma a bez postihu vrátit.
0: Tak to je jenom tak pro zpestření toho našeho dnešního setkání. My se za chvíli dostaneme k vašim zprávám o zjednodušování a komunikaci a také dojde na jedno přání.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme, a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro dva na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
4: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Český jazyk je krásná barvitá řeč, ale jejím zjednodušováním sami sebe ochuzujeme. Tak reaguje Jirka na naše dnešní povídání o zjednodušování, které se týká samozřejmě i mezilidské komunikace, zejména v psaném projevu. Často využíváme emotikony, zkratky a tak dále.
1: Ani Irena to nevidí optimisticky. SMSky nahradily psané dopisy, to zjednodušení nás ochuzuje. SMSky postrádají i milé nadpisy a tak tolik emocí nevzbuzují, napsala Irena.
0: Ale zase jsou tu i zprávy, že zjednodušování nás provází od starověku, že to je návrat k obrázkům, k hieroglyfům, to jsme ostatně dneska už říkali, takže je nám to vlastní, nám lidem zkrátka si zjednodušovat život.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: Vy už to pravděpodobně víte, pokud patříte mezi naše pravidelné posluchače. Před časem se mezi vašimi přáními objevilo jedno, které se týkalo hádání zvuku a od té doby se k němu občas vracíme. I dnes budete hádat. Uhum. A samozřejmě můžete psát SMSky i e-maily. Teresko, připomeň ty kontakty.
0: E-maily @rozhlas.cz a SMSky 702 222 220. Jirka už uchopil rekvizitu.
1: Já už jsem uchopil rekvizitu, která dnes bude vydávat jaksi s mojí pomocí ten zvuk. Nastražte uši, nebude to příliš hlasité. První správná odpověď, která přijde, ať SMSkou nebo e-mailem, tak si vyslouží ty ponožky, které rozdáváme každý den, ponožky dvou na dvojce. A teď už tady ten zvuk. Doporučuji zesílit si rádio. Ještě jednou.
0: Morzeovku si udělal úplně.
1: Morzeovku, že by to bylo takhle. Tak pokud víte, co to bylo za zvuk, tak neváhejte a pište.

0: Jdi za štěstím, teď zpíval Karel Gott a jeden z vás skutečně šel štěstí naproti, když nám poslal správnou odpověď.
1: Je to veliké štěstí, ty ponožky.
0: Jsou krásné, já vám je závidím.
1: Ne, jsou krásné, jsou fialové. Ty jsi nedostala ještě?
0: Ne, a já bych taky chtěla mít takovou ponožku s Patrikou třeba v kávě o čtvrté.
1: Dobře, tak alespoň, že bys měla zatím aspoň ty naše, tak já ti vymyslím nějaký úkol, když ho správně splníš, dostaneš ty naše ponožky. Já zopakuji ten zvuk, který jsme vám před chvílí nabídli k hádání a bylo to dnes poměrně rychle a těch správných odpovědí přišla opravdu dlouhá řada. Zvuk zněl takhle.
0: Blíž už to nedělej.
1: Blíž to nebudu dělat, protože by to bylo riskantní.
0: By to nekonečný zvuk.
1: Protože to byl...
0: zapalovač.
1: Ano, je to škrtnutí zapalovače a nejrychlejší z vás byl... ten, kdo napsal z SMSky končící číslem 329, tedy trojčíslím 329. Posíláme ponožky.
0: Ano, blahopřejeme, kdybychom to měli udělat ve zkratce, tak tam pošlu takový ten emotikon přípitku, čtyřlístek, srdíčko, tak takhle vás teď zdravíme.

0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 9 hodin a 53 minut, 2 na dvojce a naše povídání o zjednodušování a ještě jedna zpráva od Kamily. Rozumím tomu, že se doba mění a mnoho výrazů se zkracuje, ovšem někdy pochopit změť zkratek a výrazů není pro jedince střední generace úplně jednoduché. Používání emotikonů je také někdy veliké luštění, nevždy jsou znaky, které použil odesílatel ve stejném formátu také u příjemce, píše Kamila.
1: Je to tak, tak my vám ale děkujeme za vaše zprávy. Říkáme to plným textem, jste moc milí, že jste se zapojili a

0: Teď bez úplného zjednodušování vám napovíme, co bude v dnešní poradně. A doporučujeme se dívat dnes na webkamery, protože bez toho to nebude ten pravý zážitek.
1: No, můžeme říct úplně na rovinu, že to budou chlebíčky, ale tady bude probíhat i příprava chlebíčku přímo ve studiu, proto Tereza zmínila ty webkamery. Uvidíte na to líp než my, protože na webkamerách to bude přesně, my to takhle máme přes sklo ve vedlejším studiu.
0: Kdybychom ale byli v tom studiu, tak by hrozilo, že bychom nemoderovali, ale jenom ochutnávali. Takže dobře, že to sklo mezi námi bude. Mezi námi a Vojtěchem Klepečkou, který bude dnes připravovat chlebíčky.
1: Tak zůstaňte s Vojkou. Za chvíli, tedy přesně v 10 hodin, tady budou i aktuální zprávy, jen co dohraje a dospívá Metallica.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude spisovatelka a jedna ze dvou tvůrkyň úspěšného podcastu Chumelenice, Markéta Lukášková. Nemá strach, že se její poslední dystopický román Výšina stane v budoucnu realitou? Nechtěla i přes úspěšnost podcastu někdy skončit a co bude tématem její další knihy? Ptát se budu spisovatelky a podcasterky Markéty Lukáškové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Jejich úspěšnost ale klesla. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes sejde se šéfem čínské diplomacie. Počasí bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti, na severu ojedinělé přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
3: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Akademický senát fakulty změnu projedná v září. Ministři zahraničí Spojených států a Číny budou jednat o Jihočínském moři i situaci na Blízkém východě. Oba politici se setkají na několikadenní konferenci států Jihovýchodní Asie ASEAN. Na úvodním setkání představitelé asijských států vyzývali k zastavení bojů mezi Spojenými státy a Íránem. Southeast Asian economies
4: making economic resilience. Vysoké ceny ropy drtí asijské ekonomiky mnohem silněji než zbytek světa. Proto hned na úvod jednání členské státy ASEANu vyzvali Irán a Spojené státy k okamžitému klidu zbraní a znovu otevření Hormuzského průlivu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes sejde na bilaterálním jednání s šéfem čínské diplomacie Wangem Yi a hlavním tématem bude chování Pekingu v jeho čínském moři. Naopak to, zda se ve stejném formátu, jeden na jednoho, sejde Rubio i s ruským ministrem zahraničí Lavrovem, nebylo zatím potvrzeno. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Armádní Gripeny přiletí dnes předpolednem přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpátky na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generál major Jaroslav Míka. Ten v minulosti například velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a ve své kariéře tyto armádní letouny pilotoval.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zpočátku bude slunečno, během dne oblačnost přibude a odpoledne večer se hlavně na severu území ojediněle přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15.
0: Doprava.
2: Na silnici 34 mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem opatrně na obchvatu Stráže nad Nežárkou. Odklízejí tam následky po vážné nehodě dvou osobních aut a autobusu. Projet se dá s opatrností Kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále dva na dvojce.
5: A za chvíli poradna, fenomén a legenda. Bez přehánění takhle můžeme označit chlebíček. Ten je neodmyslitelnou ikonou české gastronomie a provází nás všedními dny i oslavami už celé generace.
6: Dlouho jsme ho určitě vnímali v jeho klasické podobě, to je vlašský nebo bramborový salát, šunka, ale v posledních letech zažívá i náš typický chlebíček nečekanou proměnu, možná reformu bychom mohli říct. Takže dnešní chlebíčky budou velmi kreativní.
5: Jak na chlebíčky v moderním kabátě, o tom budeme mluvit. Naším hostem bude Vojtěch Kletečka z potravinářského pavilonu České zemědělské univerzity v Praze a propagátor moderních chlebíčků. Bude reálně živě ve studiu chlebíčky připravovat. Pokud můžete, podívejte se na webkamery, jak to vypadá. Tvůj nejoblíbenější chlebíček, Terezo?
6: S takovým tím vajíčkem, které se hezky rozteče, když do něho kousnu. Nevím, jak bych to jinak popsala. Podloží bramborový salát.
5: Můj určitě u Herákový. Hezké dopoledne a dobrou chuť.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Moje kolegyně Tereza lépe než já ze svého místa vidí na nápis, který má náš dnešní host v poradně na tričku. Co tam stojí, Terezo?
3: Jsem tu jen na chlebíček.
2: A tím hostem je Vojtěch Kletečka z potravinářského pavilonu UM České zemědělské univerzity v Praze, propagátor moderních chlebíčků, a to je právě to, čemu se budeme věnovat v dnešní poradně. Hezké dopoledne, pane Kletečko.
4: Krásný den.
3: Máte něco proti těm klasickým chlebíčkům, že propagujete ty moderní, nebo z nich vycházíte a snažíte se jenom nějak osvěžit, obměnit?
4: No, určitě se snažím jako jim dávat trošku jako jinačí vzhled a ukázat lidem, že se to dá dělat jinak, než oni jsou zvyklí. Dá tomu trošku jako sexy jakoby appeal, jo? Takový sexy nádech.
2: Invence je samozřejmě důležitá, ale povězte, chlebíček už tady je nějakou dobu s námi. Jaké je vaše vysvětlení toho, že vedle všeho, co dnes máme k dispozici, ochutnat všechny fast foody a podobné záležitosti a nabídka restaurací a světových kuchyní, tak chlebíček má pořád své místo na slunci?
4: No přímo letos je to 110 let, co tady máme chlebíček, a je to tím, protože když se řekne chlebíček, tak se vám hned vybaví rodinní oslavy, akce, svatby, náštěvy, že se prostě těšíte, že ochutnáte zase něco jiného. Takže já si myslím, že ty chlebíčky jsou jako skvělý doplňky takhle rozhovorů a různých jako akcí. Takže je fajn, že to tady takhle je. No.
3: Možná je máme spojené s nějakými hezkými vzpomínkami.
4: Přesně tak.
3: Takže chlebíčky spojují, to bychom takhle mohli říct.
2: Propagátor etikety a vybraného chování Ladislav Špaček kdysi někde říkal, že chlebíček je záležitost, která se nedá jíst elegantně.
3: Je to tak.
2: Máte s tím zkušenost? Oponoval byste nebo souhlasil?
4: Možná budete mít zkušenost i vy, protože tady před váma potom za chvilku budu dělat takový můj signature dish, to je vekozelo vepřo, a já tomu říkám dvouručák. Je to takový, říkám tomu český hamburger, protože se to fakt musí jíst jako dvoma rukama a uvidíte jako proč, ale je to fakt jako pecka.
3: A zkrátka nedá se to sníst tak, aby to nebylo na tom člověku znát, že se dá takový chlebíček.
4: A jo, člověk musí být opatrný, no. Jako na té svatbě takový, když se člověk dělá třeba z červený řepy, tak je to takový
2: riskantní
4: trochu. Velmi.
3: Takže nad ingrediencemi je potřeba přemýšlet, na jakou příležitost se ten chlebíček asi chystá.
4: Vy
3: jste
4: tak
3: říkal, že děláte ty chlebíčky sexy, tak v čem jsou sexy?
4: Sexy jsou tím, že používám kvalitní suroviny. A to jsem chtěl říct jako posluchačům, že vlastně když přemýšlím nad těma chlebíčkama, že třeba když dělají chlebíčky, tak jich nedělá třeba těch pomazánek víc a udělat jednu kvalitní, nebo udělat dvě kvalitní. Máme tady čistý farmáře, používat jako věci z lokálních surovin a přemýšlet nad tím, prostě na všem jako člověk musí přemýšlet. Třeba já přemýšlím nad tím, když dělám chlebíček, tak se vždycky jako odrazím od toho čistého jídla. Takže to jsem chtěl jako poradit, že nedávat na ty chlebíčky věci, co tam třeba nepatří, jo.
2: No, můžete dát příklad?
4: Třeba příklad. Teď mám vymyšleno, nebo už docela dlouho funguje svíčková chlebíček, tak přece nebudu na svíčkovou chlebíček dávat třeba rajčata nebo okurku, papriku. To tam nepatří.
2: Jak vypadá svíčková chlebíček?
4: Svíčková chlebíček vypadá tak, že vlastně jak máte klasickou zeleninu, co patří do svíčkový, kořenová zelenina, mrkev, celé petržel. Takže vy to dáte na pekáč, dáte tam cibuli, dávám tam brusinky, dávám tam hodně jablek, dávám tam vlastně nový koření, všechno, jako na co jste zvyklí, a dávám to upít z trouby nebo do konvektomatu. Já používám v práci konvektomat, to je vlastně taková obrovská pro posluchače, taková obrovská trouba, která vlastně nám ulehčuje ten kuchařský život. A vlastně vy to upečete, rozmixujete a máte základ a máte vlastně to pyréčko, který vlastně smíchávám já s kvalitním pomazánkovým máslem. A to máte tu pomazánku neboli omáčku, když to řeknu. Mm-hmm. A na to vlastně budu dávat rozbív, to je hovězí maso, takže vy si to upečete, rozbív dělám na 56 stupňů po dobu 2 hodin z nízkého roštěnce, takže se to klasicky naloží do správního jako rozbífu, patří kečup nebo hořčice, ale já tam dávám hodně citronový kůry, takže já tam nedávám ani hořčici, nebo hořčici tam dávám, ale kečup tam nedávám. A člověk jako nad tím musí přemýšlet. Takže vy máte to maso, na to dáte brusinky nakládaní, tady si nakládám hodně citronový šťávy a kůry, a tomu dávám gel vlastně citronu, protože do svíčkový patří neodmyslitelně citron, ale nechtěl jsem ho tam dávat v takovém tom klasickém stavu, jak se dává vždycky všude, a chtěl jsem to udělat jednoduše, protože ještě chci říct jednu věc, že když máte věci na chlebíčku, tak nemůžete to jako jíst příborem, nebo většinou ty chlebíčky se jedí za chůze, takže chcete, aby ty suroviny byly lépe poživatelné. Takže vlastně jsem udělal gel. A udělal jsem to tak, že jsem vzal to tmavý pivo, Radler, vlastně citronový, dal jsem do toho upečený citron a agar. Agar je taková složka želírující, která vám to jako potom stuhne a vy to rozmixujete a cítíte vlastně ten citron. I když to tam nevidíte, ale cítíte.
3: To je vlastně zasvíčková. Jak to může skvěle chutnat. A ten knedlík, to je ta veka vlastně.
4: Přesně tak.
3: Na kterou to servírujete.
4: Přesně tak.
2: To bude náročná poradna dneska, pane Klepečko, protože já jsem se teď zasnil. Jdeme dál. Mimochodem, pokud byste měli přístup k našim webkamerám, které bez problémů najdete na našem webu dvojka.rozhlas.cz, tak se určitě podívejte do studia, protože Vojtěch Klepečka z potravinářského pavilonu České zemědělské univerzity v Praze začne právě teď připravovat chlebíčky přímo u nás ve studiu.
3: A pak bude určitě ale i odpovídat na vaše otázky, takže pokud se chcete zeptat na chlebíčky, tak volejte 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Hostem je dnes Vojtěch Kletečka z potravinářského pavilonu České zemědělské univerzity v Praze a propagátor moderních chlebíčků. A musíme říci, že teď jsme poznali opravdu mistra. Stačila jedna písnička a Vojtěch má chlebíčky skoro hotové.
3: To je neuvěřitelný koncert.
2: To, co mi zabere celé odpoledne.
3: Vojtěchu, když jste mluvil o těch kvalitních surovinách, no. Chtěl jsem se zeptat na to, jestli to začíná už u toho pečiva, které používáte, nebo u té veky, a vlastně mě k tomu dovádí i SMS-kový dotaz, ne e-mailový, který přišel. Prosím vašeho hosta, aby pohovořil, jaká veka je nejlepší na chlebíčky, tak aby obsah chlebíčku nezůstal v dlani pod rozmočenou střídkou a také, aby veka nebyla drolivá. Jaká bude odpověď?
4: Krásný dotaz, moc krásný dotaz. A odpověď je taková, že nejlepší veka, co si budeme povídat, je domácí, protože co si řekneme, že nejlepší je vždycky základ, jo? Když stavíte, tak musíte mít jako pevný základy, takže to je to samé u chlebíčku, když máte pevný základ, jako dobrý pečivo, dobrou veku, takže ta jistota je taková, že ten výrobek bude vždycky dobrý. A odpověď je taková, že já mám jako recepturu, dělám to jako brioškový těsto. Brioškový těsto je tím, že tam přidávám hodně másla. Takže se vůbec jako nebojte tam přidat do toho těsta hodně másla nebo přiměřeně másla. Dávám jako hladkou mouku, polohrubou mouku, vejce, mlíko. Vlastně udělám si klasicky jako základ vlastně kvásek. Přidávám tam vlastně sůl a cukr. A to je vlastně všechno, ale dobrá věka je tím, že všechno chce svůj čas. Mm-hmm. Takže vy uděláte to těsto, necháte to hezky vykynout. Jo, já co jsem třeba počítal, když třeba děláme ty věky, takže od začátku, od základní výroby vlastně těsta po hotovou věku, tak to trvá přibližně 2,5 až 3 hodiny. Jo, ono to fakt jako trvá, ale pak vám ten výrobek prostě řekne, jo, jako počkal jsi na mě
3: a tady je odměna.
2: Udělal jsi dobře. To připomnělo trošku Vánočku, to kynutí těsta a tak dále, takže možná by to zvládli i lidé, kteří pečou sladké, ale zatím nikdy věku neskoušeli.
4: Takže vlastně vy uděláte to těsto, rozdělíte to na nějaký bochánky a vyválíte to. Já to válím vlastně do takového obdélníku a mám od kraje, který si dám do prostředka. A základ je fakt to utahovat, protože může se stát, i když to bude špatně vytínutý, že to upečete a uvnitř budete mít díru. Takže to nechcete, jako když rozkrojíte tu veku, že tam nebude vlastně nic, vzduchová bublina. To se taky může stát a to se mi taky stalo. Takže právě říkám takový ty věci, aby si lidi toho vyvarovali. Můžu říct, že už mám jako za sebou hodně jako těch vek za tu dobu, co dělám ty chlebíčky, už je to, letos je to přesně 6 let, co se tomu jako věnuju. Jako s menší pauzou, ale 6 let. Takže až se toho jako nebojí, no a hlavně jako pokus omyl, no prostě tak se to nepovede poprvý, no tak se to povede po druhý, po třetí.
3: Jak je takováhle veka doma připravená tímto způsobem, o kterém jste mluvil, trvanlivá?
4: Trvanlivá, no to je právě ono, že
3: i
4: když,
3: že ne.
4: Ne, právě že jo, protože se tam, i když se tam nepřidávají žádní, já jsem řekl, že nechci jako do žádného pečiva nebo do cokoliv, co já dělám, přidávat nějaký experimenty, nějaký, co tam vůbec nepatří, ale já mám takovou vychytávku, vy upečete tu veku, necháte ji třeba 10 minut jako vychladnout a ještě vlažnou ji zabalím do fresh folie, ale neobalím ji úplně celou, ale jenom ty okraje jako nechám trošku jako vyčehovat a dám to do mrazáku. A pak ji ráno třeba vytáhnete a vlastně máte úplně jak čerstvou, jak obláček. A takhle já vlastně pracuji s těma věkama, protože když jich člověk dělá fakt hodně, tak jako je úplně, by člověk jako nestíhal každý den pít věky, jo, to jako nejde. Takže to děláme tak, že to vlastně uděláme, ještě vlažní to dáme do toho mrazáku, nebo nesmí to být úplně vařící, ale vlažní a tam to prostě vydrží nějakou dobu. No.
2: Takže spoustu typů, jak pracovat s tou vlastní věkou, aby byla opravdu krásně vláčná, neměla vzduchové bubliny. Když si ji koupím, tak je nejlepší v jakém stavu? Úplně čerstvá se špatně krájí, možná se právě drolí, pak zase ta veka je oschlá, takže...
4: To já nemůžu posoudit a opět ty kupování, jakový, já tomu říkám, to jsou hrozně takový bílý bledouši, takový unavení mi přijdou občas, ale právě je to tím, že já je ještě potírám smetanou, to je takový můj trik, smetana a vajíčko. Vy uděláte ten bochánek, hezky vám to hezky všechno natíne, vezmete smetanu, vezmete vajíčko, rozkvedláte to a potřete to. A já to peču na 180 stupňů, to peču třeba 15-16 minut. Mm-hmm. A ono vám ta smetana udělá takovou krásnou takovou krustu barevnou. Že vlastně to není bledý, ale že to je hezky hnědý. Tam poznáte tu domácí veku.
3: Užitečné rady od našeho hosta Vojtěcha Kletečky, jak na chlebíčky v moderním kabátě, o tom mluvíme a ve třetí části poradny už za chvíli si zaprvé představíme ty chlebíčky, které tady Vojtěch připravil přímo ve studiu, což jste možná viděli na webkamerách. Rozhodně se zastavíme také u sezónních surovin a chlebíčků.
2: A budeme vrstvit,
3: ano.
2: Na to se těším.
4: Už vrstvím.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Vojtěch Kletečka z potravinářského pavilonu UM České zemědělské univerzity je naším hostem. Jak na chlebíčky v moderním kabátě, tomu se dnes věnujeme velmi rádi, tedy musíme říci. Doufám, že i vy, protože při pohledu na webkamery vidíte, jak Vojtěch v přímém přenosu chlebíčky připravuje. Co to tam máte za poklady? Vy už vrstvíte, to už je, vypadá
3: já
2: to na finální.
3: Já už vrstvím, přesně tak.
2: Finální vrstvím.
3: Se blížíme úplně do finále.
4: A co to je za chlebíček?
3: Před váma je takový můj signature dish, já tomu říkám, když se jako vybaví nebo řekne se Vojtěch Kletečka.
2: Chlebíček s podpisem, když bychom
3: je to takový, jo, protože každý kuchař má nějaký podpisový jídlo, se tomu říká v restauraci. A moje podpisový jídlo je vlastně tenhle ten chlebíček. Je to vlastně taková připomínka, to, co máte rádi, to je vepřový s ozelím, ne? Ale dáváte si to být s knedlíkem. Takže knedlík nemáme, tak máme veklo. Takže kvůli tomu není to vepřo, knedlo, zelo, ale je to veklo, zelo, vepřo.
2: Dobře, a co máte jako podklad?
3: Takže podklad je tam česnek. A to jsem zase přemýšlel, protože chci, aby se ten chlebíček mohl hodit na všechny příležitosti, jak jsou třeba i rande, nebo různý takový krásný jako věci.
4: Česnek a rande?
3: Právě. Česnek a rande, to je právě ono. No, takže já jsem jako přemýšlel, jak ten česnek, a ne každý ho má rád, mě taky docela občas vadí, ale třeba někdo ho jí jako syrovej, třeba můj teďka ho úplně miluje, ale já ho moc nemám rád, takže jsem přemýšlel, jak se zbavit takový ty její typický jako štiplavý chuti a napadlo mě konfitovat. Mm-hmm. To jsou zase další jako moderní metody konfitování a neboli vlastně, že to děláte při nízké teplotě. Já jsem ho nejdřív upek, že vlastně vezmete celou tu bulvu toho česneku a upečete to, ale máte tam hodně odpadu, protože se vám to samozřejmě nepodaří vymačkat úplně všechno. Takže já ten česnek voloupanej vložím do oleje, zahřívám ho třeba při nízké teplotě třeba 63 minut, 2,5 hodiny, no 2 hodiny v oleji. A vy ho jako fakt probublávat, nesmí se to vařit, fakt jenom probublávat. No a pak to předsedíte a máte zase další základ. Máte česnek, který je úplně skvělý, má takovou oříškovou chuť, tu štiplovost už tam vůbec nenajdete. A máte olej, který můžete používat do dalších komponentů, jako třeba já používám, tak dělám česnekovou majonézu s bylinkama, takže ten olej zase využiju jako do dalších komponentů. A nebo to můžete hodit na restování, na maso, jako skvělý. Máte ten česnek, přidáváte tam, rozmixujete to, přidáte tam pomazánkový máslo, sůl, pepř a máte to. Máte základ na česneku pomazánku. Úplně jednoduchý, jak tomu říkám easy. Takže máte základ. Dáte tam orestovanou krkovici, dáte tam fermentovaný červený zelí, klasický zelí, co znáte, červený. Hodí se červený, já používám rád červený, klidně i bílý, ale to červený je asi za mě lepší. Dáte tam tu vorestovou krkovici, dáte tam smaženou cibuli a dáte tam karamelizovanou cibuli. Karamelizovaná cibule se dělá tak, že nakrájíte cibuli a necháte to s cukrem trošku karamelizovat. Ona ta cibule, vlastně ona je sladká už jako, když se to je blbý, ale ona je sladká jako sama o sobě, protože když ji roztujete, tak ona pustí takovou tu svoji šťávu. To samé, když jste třeba nemocní, tak ona to hrozně dobře funguje, že vlastně ta cibule jako léčí, takže tohle by vás taky mělo postavit na nohy.
2: Takže léčivý chlebíček.
3: Přesně, léčivý chlebíček. A tak máte tu karamelizovanou cibuli, tu vlastně orestujete, dáte tam cukr a necháte to asi půl hodiny jako pozvolna restovat. Pozvolna. Můžete tam přidat klidně nějaký likér nebo nějaké brandy, aby vám to dodalo trošku té chuti. A máte další komponent, buď na chlebíček, nebo je to hrozně dobrý do hamburgeru, do hotdogu. A takže vlastně ta cibule vám vydrží hrozně dlouho. Že vy můžete udělat jako fakt to hodně a nemusíte se bát, že by se vám to zkazilo. Dáte to do ledničky a máte to při ruce.
4: Já se moc omlouvám, ale náš čas vypršel a na vás je teda, na vás je teda vidět, že my bychom tady mohli sedět ještě hodinu, ale my se rozhodně těšíme na ty chlebíčky, které jste tady připravil.
3: Já se taky těším.
4: On by se na nás zlobil Aleš Cibulka, protože bychom přeskočili.
3: To bych nebyl rád.
4: Ale když byla řeč o cibulce, tak třeba by to přežil. No, Vojtěch Kletečka z potravinářského pavilonu České zemědělské univerzity v Praze, propagátor moderních a nejen moderních chlebíčků a právě chlebíčky byly naše téma. Vojtěchu moc děkujeme, bylo to ohromně zajímavé.
2: Já
4: jistě jsme se neviděli naposledy, ať se vám daří.
3: Mějte se hezky. Na shledanou.

0: Někdy jsou na jedné straně jenom naše slova a na straně slova... Tak, ještě jednou.
1: Máš tři pokusy.
0: To ty chlebíčky. Někdy jsou na jedné straně jen naše slova a na té druhé straně slova někoho dalšího a není tam žádný svědek, kdo by to rozsoudil. Tvrzení proti tvrzení, tomu se budeme věnovat dnešní kávy o čtvrté z právního hlediska a samozřejmě, jaké důkazy mohou spor rozhodnout, když chybí přímí svědci, jak se v takové situaci domoci spravedlnosti, jakou roli hrají fotografie, zprávy v mobilu, záznamy z kamer anebo třeba příspěvky na sociálních sítích. A bavit se o tom budu s advokátem Ondřejem Projsem.
1: A za chvíli Aleš Cibulka, Červen Koberec, jedna vzpomínka a jedny narozeniny.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci s Alešem Cibulkou na dvojce.
1: S Alešem už jsme ve spojení, slyšíme ho bezvadně a přejeme krásné dopoledne.
2: Krásné dobré dopoledne, slyším vás taky a viděl jsem i ty chlebíčky. Děkuji za ten gastronomický, bohužel jenom oční.
1: Ale škoda, že tu nejsi.
3: Jsi daleko, bohužel si je jenom viděl. Ta dnešní procházka Aleše po červeném koberci bude věnovaná muži, u kterého jsme vlastně nevěděli, jestli je to tanečník, herec, mim, Tina Turner, Charlie Chaplin a nebo slavná slepice. Tak dneska by slavil 90.
2: Ano, 22. července 1936 se v Ostravě narodil Jaroslav Čejka. Když zemřel v říjnu 2022, bylo mu 86 let a rozhlasový kolega Honza Herget tenkrát připravil takový krátký medailonek, který shrnoval jeho život. No a když jsem si tu reportáž včera pouštěl, tak mi připadala škoda, abych vám to převyprávěl jenom svými slovy, protože Honza vlastně díky zvukovým ukázkám připravil takový dokonalý sumář života Jaroslava Čejky. No a začínat samozřejmě nemohl jinak než takhle.
4: Svou slavnou slepici předvedl Jaroslav Čejka poprvé v televizním Silvestru 1977.
5: Mě budili ráno, kde jsem bydlel, a jak jsem to kolegům ukazoval a dělal a grákal jsem, tak vlastně ta etida rostla. A jsem z toho vznikla taková to číslo.
4: V té době už měl za sebou bohatou taneční kariéru. Začínal v 17 letech v Opavě. Od 60. let působil v baletu Národního divadla. Při vstupu do zdejšího sboru se na zkušebně sebevědomně postavil mezi solisty, jak zavzpomínal před časem v rozhlasovém rozhovoru.
5: Tady byla tyč solistů, Skálová, Kůra a já hned tam jsem se to... A všichni zatajili dech. Jarouško, to je tyč solistů? No to ano, tady se dobře vidím, slyším klavír. Tady mi nikdo odsud nedostane.
4: Solistou baletu Národního divadla se po několika letech skutečně stal. Vždy ho ale lákal humor a nadsázka. Jeho vzory byly komici éry němého filmu a jejich krále, Charlieho Chaplina, často představoval v zábavných pořadech i v seriálech Gagman, Arabella nebo Abeceda. Chaplina poprvé imitoval na vojně, když si při poplachu omylem obul opačně boty.
5: A vyšmachtal jsem jako Chaplina. Kluci měli z toho velkou psinu a než pro nás přijeli ty auta, tak jsem za takovou plagátovací plochou dělal toho Chaplina v nohách. Tak vznikl ten Chaplin.
4: V populárním pořadu Možná přijde i kouzelník Jaroslav Čejka často imitoval zahraniční zpěvačky. Podařilo se mu tak v době totality dostat na obrazovky travesty show, která byla tehdy tolerována jen v soukromí. V pozdějším věku trápili Jaroslava Čejku zdravotní komplikace, kvůli kterým musel přestat vystupovat. Zahrál si ale ještě například ve filmu Pamětnice a v roce 2007 získal cenu Thálie za celoživotní mistrovství v baletu.
1: A to zcela zaslouženě. Aleši, děkujeme za tuhle vzpomínku a děkujeme Honzovi Hergetovi. Opravdu ten medailonek připravil skvěle. Jdeme dál. Jaroslav Čejka by oslavil 90. Ovšem, my tu teď máme jedny 80., které slaví dáma, která sice není česká, ale často k nám přijíždí se svými koncerty. O kom mluvíme?
2: A Mirej Matěje, měl jsem tu čest při jednom z koncertů ji vidět v Pražském kongresovém centru. Fascinující výkon, její hlas se naprosto nezměnil a byť uší nožky neslouží tak jako samozřejmě před lety, je to skutečně zážitek vidět tuhle tu dámu, která byla vrstevnicí a kolegyní slavných hvězd, které už tady léta nejsou. Narodila se opravdu 22. července 1946 v Avignonu do chudé rodiny Kameníka. Po ní následovalo, představte si to, ještě 13 sourozenců. Už od 4 let zpívala v kostele, no a za svou úžasnou kariéru naspívala celkem 1200 písní v 11 jazycích a prodala více než 150 milionů alb. A protože má dneska kulatiny, má šanci, má tu čest zaspívat v závěru dnešního červeného koberce. Takže pro vás, pro všechny, Mirej Matěje, jak jsem se tak díval, opět se vrátí do České republiky, takže ještě máte šanci ji vidět.
3: Aleši, moc děkujeme za hezké povídání, za vzpomínku i připomenutí kulatin této úžasné dámy. Loučíme se s tebou a těšíme se zítra.
2: Mějte se krásně a přeji vám dobrou chuť k těm chlebíčkům. Teda, no. Dobře, tu si tak nějaký úklon. Mějte se hezký den, Mirej Matěje.
1: Ahoj.

0: S 11. hodinou blížící se také tenčí položky v našem scénáři, ale jedna, na kterou nesmíme a nechceme zapomenout, to je pátračka.
1: Je to tak, v rámci našeho mrazivého leta na dvojce vám každý den nabízíme jednu indicii, která by vás měla dovést k postavě nějakého románu, thrillerového nebo hororově laděného.
0: Právě thrillery, horory, četby na pokračování, rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů, to vše je v průběhu letošního léta zařazováno do programu Dvojky a v té souvislosti pochopitelně nabízíme vám možnost uspět, protože pátračka je tak jako každý rok soutěžní.
1: Je to tak? Vy píšete každý den, můžete tedy psát od pondělí do pátku své tipy přes webový formulář Dvojky, pozor, to je důležité, ne na náš e-mail, ale přes webový formulář a po 13. hodině v pátek vylosuje Honza Rosák ve šťastné cestě jednoho z vás, kdo právě získává krásnou cenu a to je voucher pro dvě osoby na dvě noci na ubytování v Karlových Varech na luxusní adrese.
0: Koho hledáme tento týden? Tady je další indicie.
2: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
3: Můj služebník Ficko mi byl vždy oddaný víc než kdokoliv jiný na mém panství. Věděl, že pro zachování krásy a mládí jsem ochotná zajít velmi daleko. A nikdy se neptal na věci, o kterých bylo lepší mlčet. Bez jeho pomoci by se mé proslulé koupele nejspíš nikdy nezrodily a nedali by vzniknout legendě o krvavé hraběnce. Společně se dvěma věrnými důvěrnicemi a služebnými tvořil spolehlivý tým, který se staral o to, aby křik z mučíren nikdy nepronikl ven. Zdi mého hradu však tajemství o sériových vraždách nemohly ukrývat věčně a tak se postupně rozšířily daleko za hranice panství i celého Uherska.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme? Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
4: Kup mi den,

0: A když byla před chvílí řeč o tom scénáři dnešních, tedy středečních dvou na dvojice, tak položka už zbývá opravdu poslední.
1: Ano,
0: a my vás rádi pozveme.
1: A už tam jenom jednu větu. A to, že hostem Blízkých setkání Michaely Maurerové dnes bude spisovatelka Markéta Lukášková.
0: Tedy poslouchejte po 11. hodině, ještě předtím, tak jak jste zvyklí, čerstvé zprávy. No a zítra dopoledne
1: se na vás těší Jiří Holoubek.
0: A Tereza Stýblová, tedy opět mezi 9. a 11. Budeme moc rádi, když si naladíte dvojku. Pro tentokrát se loučíme a přejeme všem krásný den.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Podvod v hradecké správě nemovitostí řeší městští auditoři. Počasí bude slunečno, postupně přibude oblačnost, na severu ojediněle přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury Czech Trade žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to bude možná i stovek společností z Česka. Jejich přesný počet není podle Pavla Eichnera, ředitele regionálního centra Czech Trade v Chicagu, možné říct.
2: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
0: Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Ukrajinské síly podle telegramových účtů útočily taky na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou dvě lodě a také nádrž s palivem a mazivem. Podvodem ve správě nemovitostí Hradec Králové za přibližně 46 milionů korun se začal zabývat odbor interního auditu města. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou takovým typem podvodu. Lidem, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala peníze minulý týden zaměstnankyně městské příspěvkové organizace. Výsledky auditu by město mohlo mít koncem příštího týdne, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Jednalo se o běžné provozní finance na účtu organizace. Nešlo o jednu platbu, ale o více transakcí během několika dnů, které na první pohled nevyvolaly podezření. Systém správy nemovitostí přitom předpokládá kontrolu více osobami. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
0: Majitele historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii, kde zloději v říjnu ukradli vzácné královské šperky. Náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nenašly. Zachránit se podařilo pouze korunu císařovny Evženie, která zlodějům vypadla a je v rukou restaurátorů. Galerie se zatím otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, během dne oblačnost přibude a odpoledne a večer se hlavně na severu území ojediněle přidají přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí kamiony v pravém pruhu od Kývalky z kilometru 183 do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení pro kamiony víc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 jsou kamiony v pravém pruhu už za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru. Pomalu jedou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobní auta v levém pruhu zastavují nárazově. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Michaela Maurerová.
5: Hezké dopoledne, milí posluchači. Můj dnešní host, který sedí naproti mě, umí psát s humorem, ale zároveň i otevírat témata, která člověku zůstávají v hlavě ještě dlouho po dočtení jejich knížek. To platí i pro její zatím nejodvážnější román Výšina. A stejně otevřeně, jako píše o svých postavách, mluví i sama o sobě. No, tak jsem zvědavá, kam nás dnešní povídání zavede. Hostem dnešních blízkých setkání je spisovatelka a spoluautorka úspěšného podcastu Chumel. Markéta Lukášková. Markéto, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Hned na začátek taková otázka. Říká se, že papír snese všechno. Vy máte zkušenost jak s papírem, tak s mikrofonem. Je to pravda, že ten papír je milosrdnější, že tam si dovolíte více se otevřít než u toho mikrofonu, když si s Lucí v rámci třeba podcastu povídáte?
1: U podcastu je to naše povídání velmi spontánní, takže možná často se stane, že něco řeknu a až zpětně mi dochází, že co jsem vlastně řekla a je, to jsem možná nemusela říkat. Občas potom píšu kamarádům a trošku se omlouvám za to, že jsem tam na ně něco jako prozradila.
5: Tam se tou šipkou jako na počítači nedá vymazat.
1: No, přesně tak, ale za ty roky už jsme se podle mě vytrénovali, že máme nějakou tu mentální hranici, že už umíme i na sebe tak jako když tak se podívat nebo zagestikulovat, když víme, že už to jde do nějakých, na nějaký tenký led. Na tom papíře je to lepší v tom, že člověk přesně může to vymazat, když je to moc, nebo je to někde, kde to nemá být. No. Takže spíš to vysílání nebo ten podcast je takovej větší adrenalin asi.
5: Takže mikrofon. Mikrofon je to médium, kde jste otevřenější a jdete víc na dřeň, když to řeknu takhle.
1: Tam je to vyloženě o tom, že já říkám věci a lidi si to rovnou můžou spojit se mnou. U té knížky je to samozřejmě tak, že já mluvím skrz různý postavy.
5: Mm-hmm. Stalo se to kamarádce.
1: A lidi pak si jako domýšlí, jak moc jsem to já a co z toho jsou moje názory a co z toho je prostě jenom nějaká moje imaginace.
5: Žena, která vládne oběma předměty, jak mikrofonem, tak perem. Spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Když se ohlédne můj dnešní host, spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková za svou první knihou Losos v kaluži, tak co by dneska napsala úplně jinak? Markéto, co byste naopak už tehdy neměnila a co byste změnila? Přemýšlíte o těch knihách zpětně nebo koukáte jenom dopředu na témata, která teprve zpracujete?
2: Ne, že bych nad nimi přemýšlela nějak cíleně, ale vlastně mě k tomu vždycky dovedou čtenáři právě tím, že se třeba potkáme, oni o těch knížkách mluví a říkají, že četli tuhle a tuhle, anebo že se k ním právě vrací. A já se u toho vždycky cítím malinko, tak jak, ne jako trapně, ale tak jako nemístně, protože já mám pocit, že když jsem tu knížku napsala před 10 lety, takže bych ji teď napsala úplně jinak. A ani ne ten děj. Vlastně ten bych nechala úplně stejně, zatím si stojím, nebo ten námět a ten nápad, ale jako nějak asi stylisticky si myslím, že bych to teďka po sobě přepsala, byla bych ten přísný redaktor sama k sobě, no.
1: Ve Vlaštovce v bublině, což je jedna z vašich knih, jste se poprvé vrhla do sci-fi, je to tak, říkám to správně. Použila jste sci-fi v prvky a začala jste si hrát s budoucností. Na to jste teď navázala tím dystopickým románem, vaším posledním, Výšina. Já ho mám čerstvě v hlavě, protože já jsem ho nečetla, ale poslouchala v audioverzi. A velmi mě to zaujalo a hlavně to ve mně teď hodně rezonuje a zůstalo, protože já v tom nevidím úplně sci-fi. Mně to přijde jako blízká realita. Je to něco, co způsobilo, čeho se bojíte, že jste měla najednou ten přetlak to napsat? Jak by to vypadalo, kdyby se to, čeho se bojíte, opravdu stalo?
2: Nevím, jestli vyloženě bojím, ale fakt je, že mě to napadlo a pocházelo to z reálné situace, kdy byly nějaký tropický vedra, myslím, že před 3 lety v létě, a my jsme jeli do Krkonoš a tam bylo příjemně. A v tu chvíli mě napadlo, aha, takže možná, až to jednou ve městě prostě nebude vydržet, tak by se lidi mohli přestěhovat do hor, protože tam bude příjemněji o pár tisíc metrů vejš. A to byl ten námět. Jako, co by se stalo, kdyby teda to takhle bylo a lidi by se museli stěhovat a museli by se vykořenit, přemístit a jak by ta společnost fungovala.
1: Ale o tomhle, co by se stalo, kdyby, už se mluví jako o reálné hrozbě. O boji o vodu, o tom, že se začíná, počasí nám to ukazuje, oteplovat a že to bude jednou jako téma, které budeme řešit. Takže vy jste takováhle vizionářka?
2: Tak asi ne úplně vizionářka, protože pokud právě člověk sleduje, co se děje okolo něj, tak už nemusí být úplně vizionář, aby vlastně tušil, že jako kam se to, jako kam to spěje. Ale vlastně možná, že jsem to napsala i pro nějaký svůj vlastní pocit, protože já jsem taková, že když jako vím, co se stane, tak jsem klidnější, i když ta věc je špatná. Ale pro mě je důležitý, že to vím. Já nemám ráda nečekaný změny. To mě velmi vykolejí a neumím se s tím srovnat. Takže když mi někdo řekne, zítra skončí svět, tak já budu chvilku špatná, ale pak budu v pohodě, protože to budu vědět prostě a na tu situaci se připravím.
1: Jak byste se raději připravila?
2: Na konec světa. No tak zbalila bych si batůžek, zbalila bych zvířátka.
1: Máte to už promyšlené?
2: To jsme doma už jako nějak vymýšleli, no, jak bychom zbalili zvířátka, co bychom si vzali sebou a kam bychom šli, nebo co bychom dělali, tak jako máme to vymyšlené. Já si z toho samozřejmě pořád dělám srandu, protože to je takovej, že coping mechanism, ale zase mám vedle sebe partnera, který naštěstí v těchto situacích se umí jako chovat, si myslím, velmi racionálně a je takovej připravený na úplně všechny varianty všeho, takže to mi vlastně dává takový klid docela.
1: Ve Výšině to téma voda je hodně opakované. Jste ten typ, co v kabelce pořád nosí vodu sebou, protože má pocit, že to je něco, bez čeho by nemohlo odejít?
2: Vůbec ne. Já jsem v tomhle hrozný lajdák a musím se jako pořád nutit a prostě nutit se jako pít vodu a nějak celkově jako hydrataci jako řešit takhle, ale jako nedostatek, ten nedostatek vody, já když jsem to psala a vlastně jsem se do toho jako víc ponořila, tak jako pak samozřejmě člověk zjistí, že to není jenom o nějakým našem jako pocitu žízně, ale vlastně je to úplně spojený s každou jednotlivostí, ať už v našem životě nebo v té přírodě a že prostě ta voda je vlastně základ všeho a jakmile bude její nedostatek, tak jsme všichni nahraný. No. Takže to je až jako děsivý, když potom člověk do toho zabředne a zjistí, co všechno to potom ovlivní.
1: Vaše romány a Výšina obzvlášť mají často několik dějových linek a postav. Máte celý příběh dopředu nějak promyšlený nebo vás ty postavy občas neposlechnou?
2: Čím díl píšu, tím víc je to promyšlený a tím míň je to něco takového spontánního. Teď už opravdu mě ty postavy můžou vést, ale jsou to jako maličkosti. Už jim jako nedovolím moc uhnout z toho, co jsem jim naplánovala.
1: Takže máte graf, když píšete?
2: Mám. Opravdu? Zrovna u výšiny opravdu jsem měla fakt popsaný minimálně jeden sešit hustě různýma pavoukama a takovýma schématama, protože prostě je tam 7 postav, každá někam míří, každá má nějaký svůj vývoj, potkávají se vzájemně. To nešlo jako jen tak z hlavy, to prostě by dohromady pak nefungovalo, takže tam opravdu to musel být jako docela strukturovaný plán, aby to do sebe zapadlo všechno. Ne?
1: Já tady hovořím o vašem románu posledním velmi nadšeně, jako někdo, kdo má ještě v hlavě, ale pokud ho posluchači, kteří ty poslouchají náš rozhovor, ještě nečetli nebo neslyšeli jako já, jak byste jim řekla, o čem je, nebo jak byste je navnadila, aby si ho přečetli? Nebo co jste, jak se často říká, chtěla tím románem a tím příběhem těch x dějových linek a postav říct?
2: Mně připadá, že to docela dobře výstižně říká ten slogan, který k té knize je, že vlastně svět se změnil, ale lidi zůstávají stejní. Což znamená, že ano, lidi čelí nějakým novým podmínkám, kdy prostě ve městech už se nedá žít a musí se stěhovat do horské kolonie, případně někam jinam. A to samozřejmě ovlivňuje jejich životy, ale ve finále pořád vlastně naráží na to, že lidská povaha je pořád stejná a vlastně si sebou i nesou všechny možné věci ze své minulosti, nějaký křivdy, nějaký vztahy a to, jako jim ten život ve finále jako ničí nebo ovlivní víc, než to, že se přestěhovali někam jinam a tam se dějou věci. No.
1: My u těch postav a hlavně u toho, jaké to je psát dialogy dospívajících dětí a zároveň i stárnoucích lidí, dostaneme se spisovatelkou Markétou Lukáškovou.

0: No a jak jsem slibovala, dostáváme se k postavám z výšiny dystopického románu Markéty Lukáškové. Markéto, kde jste brala inspiraci? Jsou to konkrétní osoby, které jste tam vypsala? Protože teď jsme to probírali při písničce Forever Young, to bychom chtěli být každá Forever Young, že ten slang, kterým tam promlouvala zrovna postava Mii, byl tak autentický, který slýchávám u těch dospívajících, které mám doma. Vy už jste, tím se vás nechci dotknout, ale trošku jako vzdálenější věkově od téhle skupiny, tak jak jste si pomáhala? Kdo vám byl předlohou u všech těch postav? A pak hned bude následovat otázka, dám vám možnost si promyslet, s kým se nejvíc identifikujete a kde je to nejvíc Markéta Lukášková?
1: Jako v žádná z těch postav nemá žádný svůj reálný předobraz. Já to vlastně říkám vždycky u všech postav u svých knížek a přijde mi, že mi to lidi nechtějí věřit, ale je to skutečně tak.
0: Protože jsou tak plastické ty postavy, že si říkám, že musí někde žít a být.
1: Beru to jako lichotku, ale opravdu je to vždycky nějaký mix, nějaký průměr asi jako lidí možná, který jsem potkala, nebo jak já si představuju, že by takový člověk měl vypadat. Takže Mia není nikdo, je to prostě v mojí hlavě samozřejmě jako Gen Z holka, to znamená těch 19-20 let a jako inspirace k ní jsou prostě lidi v jejím věku, takže lidi, který vídám na sítích, já stará bába se tam samozřejmě dívám a vidím, jak ty lidi mluví, jak se chovají, jak jednají a je fakt, že já jsem na tohle asi hodně vnímavá, že to umím hodně nasát a pak to jako prostě stvárnit, takže...
0: Takže to není třeba kalkul, že jste si řekla, tak já bych chtěla, aby holka z téhle generace si tu knížku přečetla a aby jí to bylo nějakým způsobem blízký i tím, jak mluví. Je to...
1: To ne, to spíš, já jsem prostě si asi chtěla takovou postavu napsat, protože já vlastně tu generaci obecně dost obdivuju za jejich přístup jako k životu, k věcem, mně se to líbí a tak mě bavilo vlastně se do toho jako vžít a zkusit si to takhle jako odžít na stránkách té knihy, no.
0: Druhá otázka, která následuje, je, s kterou postavou se jakoby nejvíc identifikujete, která je nejvíc Markéta Lukášková. Já třeba jsem se nejvíc viděla v postavě Zoe, což je ta matka, která je mi vlastně nějak jako uvažováním i způsobem, i těmi chybami, které má a tím, jak uvažuje o světě, nejvíc blízká. Tak
1: já si myslím, že jsem někde mezi tou Miou a Zoe a vlastně to tak vychází i jako
0: věkově. Mezi náma, ano.
1: A protože na jednu stranu vlastně já třeba matka nejsem, nemám děti, takže moje psaní rodičovství je tak, jak já si myslím, že to je, si to představuju.
0: Myslíte si to správně, teda můžu potvrdit jako trojmatka, vidíte to velmi správně v tom.
1: Děkuju. A zároveň právě ve mně je určitě pořád ta 20-letá Markéta, která kdyby jí to nebylo trapný, tak klidně mluví tak, jako mluvím já. Takže jsem někde mezi nima, no, bych řekla. A jsou mi určitě nejblíž.
0: Pak, co mě zaujalo, jsou jména, která vybíráte. Protože, řekněme si, není tam žádný Jan Novák, ani Petr Novotný, ani jiná běžná v Čechách užívaná jména a příjmení. Zoe, Mia, Kaja. Jak vás to napadá a jestli tam někde promítáte třeba touhu se tak jmenovat? Já kdybych měla tu možnost, tak já se přejmenuji. Já jsem vždycky chtěla být Mia mezi námi, jo. Takže mně je to sympatické, že to tam máte. Tak jestli třeba to, že používáte ta jména, vyvěrá z toho, že jste někdy chtěla mít a líbila se vám?
1: To ani vlastně ne. Já jsem je vlastně zvolila čistě proto, že jsem nechtěla, aby si člověk při tom čtení to zařadil někam geograficky, aby si řekl, aha, takže tohle se odehrává prostě v Čechách, tohle se odehrává v Itálii. Chtěla jsem je mít vlastně takový neurčitý, i malinko možná jako genderově neurčitý, aby to prostě nebylo, nějak mi přišlo, že to je dobrý v tom, že vlastně každý si pak může představit, že se to odehrává tam, kde chce on. Ani tam vlastně nikde nemám žádný jako místní určení a je to fakt záměr, abych jako sebe, ani ty lidi při tom, když si představují ten svět, abych jako neomezovala těma reáliema.
0: Když píšete, myslíte na čtenáře nebo chcete být především spokojená sama se sebou v tom ohledu?
1: Tohle je hodně těžký. Vlastně, když už člověk má za sebou těch knížek víc, tak je extrémně těžký nemyslet na čtenáře a nemyslet na to, jestli tohle se bude někomu líbit a jestli tohle bude fungovat a nebude. A psát si to pořád vlastně podle sebe, protože vy samozřejmě chcete, aby se to těm lidem líbilo, aby si to kupovali, aby to četli, ale zároveň nechcete zradit nějakou prostě svoji myšlenku. Takže je to pořád taky balancování mezi tím, jak to píšu a tady touhle myšlenkou. Tak pořád se snažím to co nejvíc psát jakoby podle sebe. A myslím si, že Výšina zdaleka je psaná nejvíc jako podle mě, když to tak řeknu. Že jsem si už úplně jako zrušila nějaké svoje mentální hranice a přestala jsem přemýšlet, jestli tohle je blbý, nebo tohle někoho bude připadat uvěřitelný. Prostě jsem si řekla, už je to jedno, já to takhle napíšu a uvidíme.
0: Kolik uplynulo času od toho, kdy jste to dopsala? Jen tak pro představu, aby jsme věděli, jak je to dlouho.
1: Odevzdávala jsem to někdy v půlce ledna, takže půl roku zhruba.
0: Půl roku, co jste dopsala tohle téma, za půl roku se událo spoustu věcí. Nemáte teda strach, že opravdu se, když uzavřeme to téma vašeho posledního románu Výšina, že se jednou ten děj stane realitou v nějaké modifikaci?
1: Jako strach asi nemám. Jsem přesvědčená o tom, že se něco takového určitě stane. Je samozřejmě otázka, jestli to pro nás jako společnost bude negativní zážitek. Furt nikde není psáno, že to musí jakoby dopadnout špatně. Může to prostě vlastně proběhnout všechno úplně jako v pohodě. Můžeme si jako společnost uvědomit, že naše planeta hoří a že teda bychom s tím měli něco dělat. Ale jako samozřejmě mám v hlavě nějaký pokračování, vlastně mám v hlavě i nějaký jako prequel, protože prostě ten svět jsem si tam vybudovala docela jako velký nebo s takovým potenciálem a bylo by mi líto toho nechat bejt. A je tam i spousta takových jako náznaků a otázek, kterých jsem nějak nerozvedla dál a lidi mi to vyčítají, takže jako jsem na to ready.
0: Tak jsme rádi, že do Výšiny nás ještě vezmete na výlet a my teď už za chvíli přijdeme na téma mikrofonu, lépe řečeno podcastu Chumelenice s Markétou Lukáškovou.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Od knížek k mikrofonu s podcasterkou, nebo aspoň s polovinou podcasterského dua podcastu Chumelenice Markétou Lukáškovou. Markéto, váš podcast je velmi poslouchaný. Svědčí o tom i to, že jste se v rámci cen podcastových umístili jak u odborné poroty, tak u posluchačů. To je opravdu velké ocenění v té přehršli těch podcastů, které se na nás valí, protože je to modní vlna, všichni něco posloucháme. Tak čím myslíte, že to je? Co je ta hlavní ingredience toho, že jste s Lucí tak úspěšné? Je to o tom, jaké jste? Je to vaše charisma nějaký osobnostní, nebo o tom, že jste důsledný a děláte to pravidelně dlouho a baví vás to? Co to je?
3: Já myslím, že jedna z těch věcí je, že jsme vlastně do toho nešli s tím, že chceme být úspěšný, že jsme začínali točit s tím, že jsme dvě kamarádky, povídáme si a připadá nám to zábavný a třeba to bude někoho bavit. Takže tam vlastně si myslím, že to často ten kámen úrazu, když už dneska někdo rozjíždí podcast vlastně s vidinou toho, že bude hrozně úspěšný a bude na tom strašně vydělávat. To myslím, že není jako dobrá prvotní myšlenka.
2: Takže původní myšlenka vaše byla, jdeme si pokecat s kámoškou a předpokládáme, že to bude bavit i ostatní holky, které třeba nemají zrovna kvůli nějaký časové vytíženosti tam čas s náma být.
3: Jo. A prostě, že si takhle jednou za týden spolu popovídáme, nás to bude bavit a třeba si to někdo poslechne. To fakt bylo jako celý. Takže nás pak úplně zavalil ten zájem a vlastně velmi jako šokoval, příjemně překvapil. A pak jsme pochopili, že prostě my dvě, když si povídáme, tak pro ty posluchače je to jako kdyby seděli s kamarádkama na víně. Spousta holek prostě je doma na mateřský, nemůžou si tohle dopřát, tak to mají aspoň takhle zprostředkovaně s náma. No a ta další věc určitě je to, že prostě my jsme kamarádky už roky, známe se a máme mezi sebou nějakou prostě energii, která jako funguje. Asi je to přenositelný i přes ten mikrofon a samozřejmě potom určitě hraje roli i to, že jsme obě v úzovkách rozkecaný, že Lucie vlastně dělala roky v rádiu, dělala ještě jiný podcast, já jsem vlastně taky už v té době nahrávala roky podcast a to udělá hodně, že člověk umí mluvit souvisle, umí na sebe navazovat, nepotřebujeme to stříhat, nepotřebujeme se zasekávat, protože prostě jsme schopní 2 hodiny jako jet.
2: No působíte velmi spontánně a autenticky, někdy až moc. A říkám si, do jaký míry to je opravdu ta improvizace a do jaký míry máte ten rozhovor předem připravený, protože ne po každé má člověk náladu a každá práce, i ta sebepříjemnější, každý rozhovor s kamarádkou, i ten sebepříjemnější, časem, když se opakuje, se stává nějakou rutinou. Tak jestli máte nějaký mechanismus, kde víte, jak to nahodit?
3: To asi,
2: nějakou strukturu třeba toho, o čem se budete bavit?
3: To jako asi nemáme, že bychom měli nějaký zaručený recept. Já jako často tam jedu do toho studia a jsem prostě nevyspala se špatnou náladou v PMS a tak dále, známe to. Lucie taky. A přesto nějakým kouzlem se vždycky stane, že se zapnou ty mikrofony a my se jako rozjedem, protože nás to vlastně baví. Vždycky vlastně si uvědomím v ten moment, že mě to baví a je to i taková výzva trošku, je to adrenalin, prostě tak co dneska, jako co se nám povede, co bude dobrý. A jediný, co máme, tak prostě je nějaký seznam témat, co jsme si připravili každá zvlášť přes týden a pak to tam na sebe tak jako házíme a vlastně čekáme, co z toho vyleze. A myslím si, že jakákoliv větší příprava by nám akorát jako uškodila.
2: V každé známé dvojici čas od času dojde k nějaké ponorce, k nějakému vyhoření. Měli jste nějakou takovou krizi, kdy jste si říkali, vykašleme se na to, nebudeme pokračovat, protože já myslím, že to kouzlo toho podcastu a i bych řekla, to tajemství toho úspěchu je v nějaké pravidelnosti. To znamená, že nemůžete vynechat.
3: No, já si myslím, že máme možná spíš opačný problém v úzovkách, protože my vlastně teďkon je to opravdu v režimu, že my se potkáme jednou za týden v to úterý, kdy nahráváme, mluvíme spolu 2 hodiny. A vzhledem k tomu, že já už jsem odstěhovaná z Prahy, že prostě obě máme spoustu jiných jako povinností, zvířata a tak dále, tak nemáme moc čas se potkávat vlastně mimo podcast, jakože píšeme si, samozřejmě jsme v kontaktu, víme o sobě všechno. Ale naopak vlastně my musíme teďka cíleně dělat to, že si řekneme tak a teď spolu pojedeme prostě na pár dní někam, abychom udržovali to kamarádství vlastně v chodu. Takže to je spíš naopak, než že by to byla ponorka, tak doháníme to, co nestíháme. No.
2: U vás je zajímavé, já už jsem s pár spisovatelkami a spisovateli mluvila a většinou jsou to introverti, kteří právě svoje myšlenky a ten niterní svět svěřují tomu papíru, té knize. Vy nemáte problém o tom otevřeně mluvit na mikrofon i o osobních věcech. Je to takový způsob terapie, nebo co to pro vás vlastně je, že se nebojíte o těch věcech, protože nepůsobíte úplně jako extrovertně, že se bavíte i o svých vztazích, o intimních věcech, co se vám děje, o věcech, které vás trápí?
3: Jo, myslím si, že to je nějaká terapie, já jsem se hodně dobře naučila jako verbalizovat to, co se mi odehrává v hlavě.
2: Nebojíte se zranitelnosti díky tomu?
3: Já mám pocit, že ať říkám cokoliv nebo dělám cokoliv, tak stejně jako lidi, kteří jako chtějí, si v tom najdou to špatný a poukážou na to špatný a za to mě jako vyplísní, takže mi přijde, že je vlastně úplně jedno, co já jako řeknu, protože prostě vždycky to vlastně dopadne tak, jak si ten dotyčný přeje.
2: Já jsem hlavně zjistila teda osobně, že nejvíc ublížit umím sama sobě, než ostatní lidi.
3: To je další věc, ano, takže ano, je pravda, že si často vystačím sama, ale je fakt, že prostě ty roky i té terapie, na kterou skutečně chodím, mě naučili jako umět o těch věcech mluvit a vlastně i tím, jak píšu ty postavy, tak prostě člověk v sobě musí dolovat ty emoce a nějaký jako myšlenkový pochody, takže to vás vlastně naučí to jako říct i ven. I když teda extrovert nejsem, tak je tohle asi můj nějaký způsob toho, jak se vyrovnávat se světem. No.
2: Myslím si, že nazrál čas v našem rozhovoru, kdy se vrhneme na nevyčerpatelné téma, ať už v knížkách nebo o rozhovorech dvou žen, a to jsou muži, se spisovatelkou Markétou Lukáškovou.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Načeká nás ono zmiňované nevyčerpatelné téma s podcasterkou a spisovatelkou Markétou Lukáškovou, a to jsou muži. Já jsem si všimla, ale zkuste mi to vyvrátit, že většina mužských postav ve vašich knížkách jsou trošku slaboši, jsou něčím méně zajímavější než ty ženské postavy. Vyřizujete si účty s chlapama v prostřednictvím knih, nebo čím to je? A mám pravdu?
1: Možná v těch prvních knihách jsem si vyřizovala nějaký účty s chlapama obecně. Teď už jako dlouho to dělat nemusím v úzovkách, ale je pravda, že asi vždycky si řeknu, hele, teď jako silných mužských postav nebo mužských hrdinů máme až. Je na čase, aby ty silní hrdinky byly ženy. Takže jo, asi je to nějaká moje taková specialita, no.
0: Nepotkala jste, nemyslím teď jako partnera, ale ve svém životě nějakého silného muže, že by trošku rehabilitoval váš pohled?
1: No právě, že jsem potkala až toho aktuálního. Mm-hmm. Ten rehabilitoval můj pohled a asi se ho teda musím teďka držet až do smrti.
0: Přesto ve výšině nebyl. Nebyla tam
1: postava. Ne, no tak tam je jeden. Já myslím, že Ellie je vlastně takovej jako kladnej mužský hrdina.
0: Ano.
1: To je taková ta klidná síla za mě. Tak to myslím, že je trošku jako něco, co já třeba znám teď ze svého života. Ale jinak hold, prostě těch špatných zkušeností jsem nazbírala hodně za život, tak je třeba to někam ještě všechno jako nacpat, no.
0: Vy se ve svých rozhovorech ani knížkách nebojíte být otevřená ani o svém soukromí, takže se ví, že vás teď čeká velký životní krok, nebo aspoň každý ho považujeme za takový velký, byť je to jeden velký mejdán, jak se o něm spousta lidí vyjadřuje, a to je svatba.
1: Je to tak.
0: Jak se těšíte?
1: No, já se upřímně řečeno těším, až to budeme mít za sebou. Nebo takhle, na ten den se těším, to už bude fajn. Hrozně se pak těším na naší svatební cestu, pojedeme do Skotska a myslím, že si to jako velmi užijem. Ale ta organizace předtím to mě opravdu ubíjí. A říkala jsem vám tady mimo záznam předtím, že pro mě by vlastně bylo mnohem snesitelnější mít tu svatbu zorganizovat třeba za týden. Bylo by to náročný, ale bylo by to rychle z krku a dovedla bych to asi líp, než to takhle pitlíkovat půl roku, kdy prostě pořád se něco řeší, odvolává, mění, debatuje a já už prostě jsem z toho na nervy.
0: Já vím, ale na druhou stranu jste říkala, že nemáte ráda, když vás někdo překvapí, nečekané věci a události. Možná, že tentokrát by bylo dobré udělat takovou malou výjimku, měli byste to spontánně za sebou. Určitě by to sebou přineslo nějaké nezapomenutelné okamžiky a nemusela byste se tolik stresovat.
1: Já už jsem několikrát byla ve fázi, a Martin teda taky, že prostě kašlem na to, jdem se vzít někam na úřad a celý to jako zrušíme, protože prostě po té, co nám vybuchnul jeden catering, druhý catering a takový typ asi klasický věci, co se zažije každý, tak si fakt člověk řekne, proč vlastně se tím jako tak strašně moc zabývám a pak přesně ten den uteče, jako užijete si to, ale pak si určitě řeknete, stálo to za to ten půl rok se s tím jako stresovat. No.
0: Mě to překvapilo, protože vy se netajíte tím, že jste moderní feministka. Není pro vás svatba přežitek?
1: Jako
0: je
1: není.
0: To pro vás důležitý krok?
1: Je to vlastně od jak živa to tak v hlavě mám, že je, protože mám furt nějakou potřebu v sobě asi jako povýšit tenhle ten jeden vztah o něco vejš prostě, než byly ty předchozí. Jako říct, hele, tady ten je pro mě důležitější, než byly ty předtím. A samozřejmě bohužel, nevím jestli bohužel, ale je to tak, že prostě ten svazek má i svoje jako řekněme, byrokratické výhody, nebo prostě když člověk není sezdaný, tak spíš jsou to možná nevýhody. Vzhledem k tomu, že máme dům a že máme prostě nějaký majetek společný, tak si myslím, že to je jako dobrá věc to udělat. Ale zároveň jsou věci jako v rámci té svatby, který mě trošku jako vytáčej, no. Takový to, kdy vlastně otec vede nevěstu k oltáři, teď ji jako předává tomu manželovi, jako tady jí máš, jako kus nábytku, že jo. Tak to jsou přesně takový ty, jako si říkám, no ty vole, tohle to jako, nevím, jestli tam jako zvládnu a nebo co se týká příjmení, prostě jsem si říkala, hele, tak já nebudu prostě jako Čermáková, protože nejsem jeho, jsem svoje, že jo, takže jeho příjmení budu mít jenom ve prostředku svýho jména. Tak to jsou takový moje malý jako nějaký asi akty mikrofeminismu nebo rebelie, nebo nevím, jak by to člověk řekl, ale prostě i tak si myslím, že ta svatba může být jako fajn.
0: Dá se nějak stručně teď ukázat ženám, že spousta žen se trápí tím, že nemůže najít toho chlapa. Setkávám se se spoustou kamarádek v tomhletom věkovém spektru, v kterém tak zhruba jsme, kteří nemůžou natrefit na toho muže pro život. A vy se netajíte tím, že jste předtím hodněkrát šlápla vedle a byla zklamaná z těch mužů obecně. Jak se vám podařilo ho najít? Existuje na to nějaké pravidlo nebo nějaká rada? Já ty univerzální rady nemám ráda, ale něco, co člověk třeba ve svém nastavení má změnit, aby ho potkal?
1: Já myslím, že jo, že člověk musí, žena musí ve svém nastavení změnit takové to očekávání toho, že potká prince, lásku na první pohled, ten žár, který prostě jí úplně spálí, to, co vidíme ve filmech od malička, protože takhle to prostě nefunguje. Já jsem si musela říct, co vlastně chci a jaký ten chlap má být, jako ty skutečné kvality, nejenom to, že se mi líbí a že se mi nebude vozívat a tím mě to namotá a já z toho budu nervózní. To není jako point toho, proč lidi spolu mají být ve vztahu. Takže prostě to, že jako snažte se nejdřív toho člověka vlastně poznat, jo. Spousta lidí prostě řekne, já jsem tak strašně zamilovaný a přitom ho znají prostě 14 dní, takže o něm neví nic. A to není jako, to není to, co chcete. Vy nechcete prostě jenom, aby vás ten člověk jako nechával v nějaký nervozitě, aby vám prostě nějak lítal dopamin a tyhle ty věci. To jako umí skoro každej, jo. Ale jako jsou tam prostě mnohem hlubší kvality, které poznáváte časem a takže je v pořádku, že to třeba od začátku není úplně head over heels, prostě nejsem od začátku úplně hotová, ale může to vzniknout z nějakého, ne jako přátelství, ale takového pomalejšího poznávání, tam si myslím, že pak to má potenciál být jako mnohem prostě lepší, no.
0: Říká budoucí nevěsta Markéta Lukášková.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Tak opustili jsme téma muži se spisovatelkou Markétou Lukáškovou a pojďme zpátky ke knížkám. A mě by hrozně zajímalo, jestli jste někdy byla oslovena nebo měla tu ambici, aby vaše knížka byla sfilmována, nebo aspoň jako rozhlasová hra? Vy se smějete, že to vypadá, že už se

0: teď už to beru jako spíš takovou právě otázku, nad kterou se pousměju, protože vlastně úplně nevěřím tomu, že by se to někdy stalo.
1: A nenapadlo vás někdy, že byste to sama vzala do svých rukou? Nemyslím tím, že byste dokázala rozjet štáb a všechno natočit. To je asi velmi složitý mechanismus pro jednu ženu, ale že byste byla iniciátorem a sama si našla někoho a trošku ho přidržela při tom, aby to dokončil?
0: Třeba to někdy přijde, já jsem doteďka asi úplně takhle iniciativní nebyla a já hlavně mám za život jako zkušenost, že jakmile já sama iniciativně něco se snažím někde protlačit, tak to nikdy nedopadne dobře. Že vlastně všechny ty nejlepší věci, které jako mě potkaly, tak přišly tak jako ke mně sami a jakmile já jsem se snažila, tak vlastně to po každý bylo spíš blbý.
1: Tak pojďme si zahrát moji oblíbenou hru, Markéto, na kdyby.
0: Dobře.
1: Kdyby jsme žili v ideálním světě, kdybyste si mohla vybrat jakéhokoliv režiséra, který by natočil Výšinu a obsadit jakékoliv herce do hlavních postav, tak kdo by to byl?
0: Tak samozřejmě, že režisérem by byl Christopher Nolan, jakože to je úplně bez debat.
1: Bude mít teď čas po Odysee.
0: Právě, a jako kdyby náhodou nemohl, tak bych brala i Stevena Spielberga.
1: Dobře.
0: Myslím si, že oni oba zrovna s tímhle žánrem by jako udělali fakt neuvěřitelné věci, nebo s tou knihou. Kdybych si mohla vybrat herce, tak už třeba, když jsem psala, tak vím, že Zoe jsem si představovala v hlavě jako Anne Hathaway. To jsem měla hodně jako jasně. Dana jsem si představovala, on má takový jméno. Ten herec se příjmení jmenuje Gleason a má zrzavý vlasy. A je to, on má, no to křesně, já to ani nemám vyslovit, ale prostě vím taky, kdo by ho hrál.
1: Takže před obraz jste měl.
0: Jo, ono se mi to pak líp píše, když je vidím jako před sebou. Sestry Miu a Lin, ty jsem měla jako sestry Fanningovi, L a Dakotu. Teď takhle dál, možná ještě bych to... Kdybych nad tím teďka chvilku přemýšlela, tak určitě vymyslím další.
1: To nevadí, ale myšlenku do vesmíru jsme už vyslali, tak teď uvidíme, jestli se nám vrátí zpátky. Já už jsem přesvědčila samu sebe, že nic není nemožné, tak nevím, jestli nás úplně Christopher Nolan poslouchá, ale nikdy nevíte, kdy se to k němu dostane.
0: Taky třeba jednou budu nosit Oscara v síťovce, jako tvůrci z toho dokumentu o Putinovi.
1: Ráda si s vámi potom teď tady o tom popovídám. Těším se na ten moment, ale existuje teď právě nějaké téma, o kterém zatím víte, že ho jednou chcete napsat, ale ještě jste nenašla ten správný příběh?
0: Detektivku, jakože takovou tu klasickou čistokrvnou detektivku, kterou pořád se bojím psát, protože si myslím, že bych prostě nevytvořila tak dobrou zápletku, aby lidi neodhalili vraha už prostě po prvních třech stránkách. Jako pořád mám pocit, že proto tak nacvičuju, i tím, že jako ty detektivky hrozně ráda sleduju a čtu a snažím se sama vždycky odhalit pachatele a docela se mi to i daří. A tím víc mám pocit, že prostě bych to neuměla vymyslet tak dobrý, aby to nebylo jasný, no.
1: Píšete teď něco? Teď právě?
0: Jenom v hlavě. Jako mám teď před
1: necháte
0: sebou...
1: necháte nám nahlédnout do té hlavy, aspoň trošku?
0: Jako určitě to bude pokračování Výšiny, takže já se teďka spíš tak jako skládám nějakou tu hlavní zápletku, ty postavy si tam tak jako různě posouvám po té šachovnici, co se s nima stane, co bych tam měla určitě zahrnout. A ještě se to chvíle takhle budem v té hlavě jako míchat, než to půjdu dát na papír.
1: Myslíte si, že literatura obecně má ještě sílu měnit názory lidí, nebo už dnes spíš potvrzuje to, co si čtenář myslí, nebo co by chtěl číst?
0: No, to je zajímavá otázka. Tam samozřejmě to asi naráží na to, že člověk se obklopuje tím, co vlastně potvrzuje ten jeho světonázor. Takže asi je spíš náhoda, když si někdo přečte něco, co s ním jako nesouzní. A pak je teda na tom, jak moc má otevřenou mysl, jestli je schopný si třeba přiznat, že ten jeho názor není třeba úplně pravdivý nebo neodpovídá nějakým faktům. Určitě jo, ale spíš si myslím, že má literatura jako moc spíš jakoby v lidech probouzet nějaký emoce, než že by měnila nějaký jejich jako názory na věci. To asi ne literatura, možná spíš třeba dokument nebo nějaký jako zpravodajství, ale literatura spíš asi ty emoce.
1: Já si říkám, že jste vůbec nezmínila třeba téma svatby, kterou teď prožíváte a mohla byste to zpracovat svým autentickým způsobem do knihy, třeba Cesta k oltáři, by se to mohlo jmenovat.
0: Já už jsem nad tím přemýšlela spíš z toho pohledu, že teďka jak bydlíme pár let na vesnici, takže bych mohla časem napsat něco,

0: jako napsala Betty McDonaldová vejce a já, že třeba ještě počkám pár let, my si teď budeme pořizovat ty slepice, tak se to bude hodit. Tak uvidíme. Máme 5 zvířat, budeme jich mít 6, takže náměty určitě budou.
1: Páni, tak já si to určitě ráda přečtu. Markéto, já vám moc děkuju, že jste přišla.
0: Tak děkuju.
1: Popovídala si jak o práci s mikrofonem, tak o práci na knihách. Přeju vám, aby se svatba vydařila, aby řekl ano.
0: Budeme doufat.
1: Doufám, že všechno dopadne a že se tady třeba jednou s tím Oskarem v síťovce potkáme a budeme se smát tomu, jak jsme to považovali za dobrý vtip a ono se to stalo realitou. Mým dnešním velmi milým hostem byla podcasterka a spisovatelka Markéta Lukášková.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
4: Zástupci chorvatských a českých úřadů se scházejí ve Splitu kvůli vyšetřování námořní nehody, při které v červnu přišli o život 4 Češi. Francie jako první evropský stát zakáže sociální sítě dětem. Zvažuje to i Česko. A bude slunečno, odpoledne přibude oblačnosti. Teploty čekejte do 24 stupňů. Hezké poledne u hlavních zpráv přeje Mária Kunová. Chorvatští vyšetřovatelé srážky katamaránu s plachetnicí, při které zemřeli 4 Češi, se dnes scházejí se zástupci Českého ministerstva dopravy. Schůzka je zaměřená na výměnu informací ohledně toho, co k tragické nehodě vedlo.
5: Je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této tragické události.
6: Řekla serveru i rozhlas mluvčí ministerstva dopravy Alena Müll. Chorvatská agentura pro vyšetřování námořních nehod, s jejímiž vyšetřovateli se zástupci rezortu scházejí, nemá na starosti trestně právní rovinu případu. Tu řeší chorvatské orgány činné v trestním řízení a podle ministerstva dopravy i s nimi spolupracují české složky. Soud splitsko-dalmatské župy poslal po nehodě do vyšetřovací vazby prvního důstojníka dopravního katamaránu, který je podezřelý ze zavinění srážky s plachetnicí z nedbalosti. Vyslechnutí dalších svědků byl 33-letý muž puštěn a je vyšetřován na svobodě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
4: Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě. Zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili francouzští poslanci. Jde o první takový zákaz v Evropě.
7: Le scrutin est clos.
8: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
9: Ty odborníci říká, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
8: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
10: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
8: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Český rozhlas.
4: Americká válka s Íránem zatím Spojené státy stála desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Íránem předstoupil před zákonodárce. Přišel žádat o další miliardy na válku.
11: As of today's 37.5 billion.
12: Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Iránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o dvojnásobek, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 miliardy barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hegsethovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Více než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci. Většinu za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
13: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
4: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl pracovníkům Národní galerie Praha, aby se podíleli na přípravě nového výběrového řízení na ředitele instituce. Původní konkurs na šéfa instituce ministr v červnu zrušil.
2: Potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné, v uvozovkách náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
14: Popisuje Otto Klempíř. Pracovníci galerie budou po schůzce s šéfem rezortu kultury o nabídce ještě jednat, dodává předseda galerijních odborů Jan Vojtíšek.
15: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
14: Základní odborová organizace poslala ministrovi 10. července otevřený dopis. Něm žádá o vysvětlení jeho kroku. Kdo bude dalším ředitelem Národní galerie Praha, by mělo být jasné v lednu příštího roku. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude slunečno, odpoledne přibude oblačnosti v Čechách, večer na severu se může ojediněle vyskytnout přeháňka. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15 stupňů. Zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky, večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravě až 25, na horách kolem 11 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor před Litoměřicemi. Na 44. kilometru na úrovni odpočívky Siřejovice se srazila dvě osobní auta, kolona se netvoří. Na silnici 50 kousek za sjezdem z D1 na Slavkov zasahují záchranáři u vážnější nehody se zraněním. Jede se kyvadlově, dlouho se ale nezdržíte. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v obou tunelech. Kamiony se řadí už těsně za dálnici. Osobní auta zpomalují za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Hlavní zprávy končí a u mikrofonu už je Jitka Asterová.
16: Přeji vám krásné středeční poledne. Je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. V našem roce, který si dnes budeme připomínat, americké ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že kečup lze počítat jako zeleninu. No a u nás se v našem roce spotřebovalo nejvíce alkoholu za poslední dekádu a také se rozvedl druhý manželský pár skupiny ABBA, Frida a Benny Anderson. No ale stihli ještě natočit tuto píseň, kterou si teď pustíme. No a vy už si zkuste tipnout rok, takže připomínám kontakty, SMSky posílejte 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: Já zdravím posluchače Michala, který typuje rok 1978 nebo rok 1979. Radka Střince podle Aby typuje rok 1982. Milovala jsem je. V tomto roce jsem chodila na průmyslovku, píše. Tu jsem pro změnu nenáviděla. V dnešní první nápovědě se vrátíme do dětství mé kolegyně Ivy Bendové. Psalo se datum konkrétně 12. září našeho roku, kdy americká televize NBC začala vysílat animovaný seriál The Smurfs. V češtině jsme je o 7 let později poznali, co by šmouli. No a když se šmoulové objevili na československých obrazovkách, tak nastala doslova šmoulománie. Iva právě mě vyprávěla, že se scháněly samolepky, figurky, no prostě všechno možné. No a to si připomeňme, že jsme v roce, ve kterém zboží ještě na pultech nebylo. Větší šanci něco sehnat jste měli právě přes známé, anebo spíš pod pultem. Tak víte, kdy začala americká televize vysílat šmouly, v kterém to bylo roce? Ve stejném roce, kdy Václav Neckář naspíval píseň Zeď. Takže já se budu moc těšit na vaše tipování a na vaše vzpomínání.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@.

0: To byla česká verze od skupiny Pink Floyd. Vůbec si vlastně nespomínám ani, že by Václav Neckář kdy naspíval, tak pro mě to byla taková jako vlastně premiéra. A zdraví moc Radka do Chlumu u Třeboně, který si právě podle této písně typuje rok 81 nebo 82. Píše, to jsem byl jako malý capart v Jánských Lázních a myslím, že jsem tuto píseň již poslouchal. No tak uvidíme. V Praze byl slavnostně otevřen v našem roce nový palác kultury. Dnes tuhle budovu známe samozřejmě jako Kongresové centrum Praha. I když mnoho Pražanů, včetně mě, jí dodnes říká jednoduše Pakul. No ale její příběh se začal psát pod názvem Palác kultury. Slavnostní otevření proběhlo konkrétně 2. dubna našeho roku. Okolí zaplavili rudé prapory a slavnostní pásku přestřihl prezident Gustáv Husák, který do pamětní knihy připojil svůj zápis. Z něj tehdy citovala i reportáž Československé televize.
1: Praha a celá naše vlast se dnešním dnem stávají bohatšími, napsal do pamětní knihy soudruh Gustáv Husák. Palác kultury je důstojným svědectvím naší současnosti, schopnosti projektantů, techniků, výtvarníků a dovednosti našich dělníků.
0: Nově dokončenou budovu si v rámci dne otevřených dveří prohlédlo okolo 100 tisíce Pražanů. Takže zkuste si tipnout, kdy byl u nás v Praze otevřen nový palác kultury. Určitě napoví píseň od Phila Collinse, kterou právě teď uslyšíte. No a teď je právě ta chvíle, kdy vy můžete nejenom psát, posílat e-maily nebo SMSky, ale také telefonovat přímo sem do studia. Takže já budu moc ráda, když vytočíte telefonní číslo 22 155 25 25 a já zdravím ještě Mirka do Jičína, který si myslí, že je to rok 1980 nebo 81 podle skupiny ABBA nebo podle Václava Neckáře. V té době jsem byl jedno dítě v druhé etapě plánování. Divná doba bez náznaku zlepšení. No tak uvidíme.

0: Petr z Teplic nad Metují tipuje, že dnes hledáme rok 1980 podle písniček a podle konkrétně jeho milované Aby. No tak já jsem zvědavá, jaký typ bude mít Martina, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den.
1: Taky dobrý den, zdravím paní Jitočko. Já volám, protože jsem si úplně jistá. Ten rok řeknu nakonec. Já totiž jsem v tom roce maturovala úspěšně a cestou k maturitě jsem našla 4 lístek.
0: No to je nádherné.
1: No a
0: mimochodem ty teď vůbec nejsou.
1: Rok no. 1982.
0: 1982.
1: Protože podle těch písniček a tu Abu jsem taky milovala a ten Phil Collins mě se zabořil do srdce, protože jsem se v 90. roce na svatbě našich přátel s mým manželem tak zamilovali a tančili jsme na jeho písničku Paradise.
0: Ano, no tak nádhera, takže vy typujete rok 1982 a já jsem vám do toho skočila s těmi 4 lístky. Oni teď vůbec nejsou, všimla jste si?
1: No všimla, já jsem loni a letos nenašla ani jeden.
0: Ne, vůbec, ale už několik
1: ale
0: let.
1: Ale já jsem před 10 lety našla 33 přes léto.
0: Aha, takže přece jenom ještě jsou, ale...
1: Já jsem většinou rozdala, já už mám myslím jenom jeden. Tatínek ho nosí v peněžence, maminka ho má taky někde v knížce a... Tím zdravím do Kyjova a brzo se uvidíme.
0: Dobře, Martino, já vám moc děkuji za vaši přízeň, ať vám 4 lístky přinesou štěstí a hlavně, ať nějaký najdeme třeba ještě tento rok.
1: No ještě, já se věřím pevně, že najdu na Vysočině letos.
0: Tak jo, takže pořádně vylisovat a schovat. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: No a my si teď pustíme veliký hit od Jirky Korna.
2: Byl jednou jeden rok.

0: Já moc zdravím Vítka, který píše, album The Wall vyšlo v roce 1979, takže typuji rok 1980, kdy naspívali bacily. Byl jsem v prváku na elektroprůmyslovce a text této písně jsme parafrázovali na Hej ty tam, podej šroubovák. Takže pojďme si udělat takovou malinkou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy americká televize NBC začala vysílat seriál Šmoulové a kdy byl v Praze slavnostně otevřen nový palác kultury. Teď budou následovat dvě písničky, takže budete mít hodně času mě napsat. A teď si dáme Alíče.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

0: Naše cesta časem a vašimi vzpomínkami pokračuje. Naše hra byl jednou jeden rok na dvojce a já zdravím moc Terezu, která dnes hádá rok 1981 a dává vzpomínku sladkých 18, maturita a všechno in the air. Pražské kluby Dvojka, Chmelnice, Rokoska, Jarov, Strahov. Vůbec nevím, jak jsme se dozvídali, kde se co koná bez internetu. No to také nechápu, to nechápe nikdo z nás a Terezo, to jsme se museli potkat v té době, protože já do všech těch klubů chodila. Na hlavním nádraží v Brně v našem roce představili nové prodejní automaty jízdenek. Automaty byly zahraniční výroby, fungovaly dobře a jejich ovládání usnadnily dvě řady tlačítek, které byly barevně označeny podle kilometrických pásem. Vzpomínáte? Součástí automatu byla také přehledná mapa těchto pásem. O nových automatech informovala ve svém vysílání také Československá televize. Dozvěděli jsme se také to, kolik jízdenek se ročně právě na hlavním nádraží v Brně vydá.
1: Klasický prodej jízdenek i využívání strojů s automatizovaným tiskem nestačí na roční výdej 4 milionů jízdenek. Proto byly ve vestibilu a na pátém nástupišti instalovány 4 zahraniční prodejní automaty. Po Praze je Brno dalším městem, kde pracovníci ČSD pomocí nové techniky zlepšují služby a šetří čas cestujících.
0: A jaké ceny jízdenek byly v té době na automatu uvedeny? Tak, to se pobavíte, cesty do 10 kilometrů stály korunu a cesty do 70 kilometrů 10 korun. Teď bude zpívat americká zpěvačka Juice Newton. Určitě ten hit znáte a během písničky můžete telefonovat sem své tipy přímo do studia. Takže opakuji, telefonní číslo je 22 155 25 a 25.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Spěchám, jasně, celou dobu jsem si to notovala s českým textem. A já mám teď na telefonu Petra, kterého se zeptám, kolikátý rok, že to dneska je. Dobrý den, Petře.
1: Poledne, Jitko, Petr od Divoký Orlice.
0: Zdravím moc, takže jaký
1: je
0: máte?
1: A je přesvědčený, že se jedná o rok 1981.
0: Ano, dobře.
1: Mám to spojený totiž s tím, že ten rok na jaře někdy to otvírali, ten kulturní pás. V srpnu jsem se stěhoval sem do Bartošovic a hnedka brzo potom jsme se účastnili s kamarádama koncertu skupiny Fešáci, že jsme se až divili, že je tam pustili.
0: Mm-hmm.
1: A pořadatelé nestačili zírat, když jsme asi hodinu čekali na terase na začátek koncertu, kde se tam vzalo tolika lidí s báglama a s kloboukama na hlavách.
0: Teda Petře, to je neuvěřitelné, protože vy jste pravidelný posluchač, pravidelný pisatel, vy máte neskutečnou paměť. Vy si vedete nějaký deník, nebo to opravdu máte všechno v hlavě?
1: Ne, já mám ten software v hlavě. Už mě lidi říkají, že bych měl začít psát paměti, dokud si něco pamatuju ještě.
0: Ne, já si myslím, že vám bude ta paměť sloužit hodně, ještě hodně dlouho. Takže dobře, já si píšu rok 1981.
1: Ano.
0: A děkuji moc a zase samozřejmě někdy zavolejte, mějte se krásně. Ano. Naslyšenou.
1: No, jeden už to je po druhý, co jsem se dovolal, to je zázrak.
0: No, je to tak, je to tak a já jsem tomu moc ráda. Takže jo, ještě jednou se loučím, mějte se.
1: Ano, taky, mějte se krásně.
0: A teď si dáme Jeanovou lásku.

Zdravím moc Hinka, který mi právě teď napsal, že typuje rok 1969, následně Nina podle písně Spěchám, typuje rok 1982.

0: hlavně vědecký magazín pro mládež.
1: Je to to první, co vás na něm upoutá?
2: Napsal onoho památného dubna 1961 dopisovatel Sovětské pravdy.
1: Jeho úsměv. Směje se celou tváří. Je to člověk plný slunce.
2: A nebylo divu. Vždyť to byl první z pozemšťanů, který přes pozemský práh vykročil slunci vstříc.
1: První pozemšťan ve vesmíru.
2: Stalo se to před 20 lety.
3: A jak víte, tak Meteor stále vysíláme. V premiéře ho můžete slyšet každou sobotu ráno po 8 hodině a potom kdykoliv na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A teď dám ještě jednu nápovědu. V našem roce vznikl kultovní film Vrchní prchni a my si teď z něj zahrajeme písničku.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: Na Dvojce.
6: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

byl krásný úvod do finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce a já moc zdravím Moniku, která si myslí, že dnes hledáme rok 1981. Píše, byly mi 4 roky a budete se divit, již jsem svému taťkovi šmátrala po kytaře. A výsledek? Pak se mi vystudovala na konzervatoři. Krásné, takže já doufám, že se hře na kytaře věnujete i teď. Pak zdravím moc Hanku, která si myslí, že námi hledaný rok je také rok 1981. Píše, já osobně jsem ročník 1976 a nedávno jsem četla, co vše se toho roku událo a Palác kultury se začala stavit právě v roce, kdy jsem se narodila a výstavba trvala 5 let. Z čehož tedy usuzuji, že rok 1981 je hledaný rok. Šmoulové mě zastihli na základní škole. A jako úplně poslední napsala Alenka z Tábora a dala pouze tip rok 1981.

1981. Poslední nápověda Meteor rozhodl. Takže měli jste všichni pravdu, kteří jste byli ve finále. Jasně, že to bylo rok 1981. Takže teď se těšte na Mirka Vaňuru a já se s vámi loučím s Bernie Paulem.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Státy Evropské unie jednají o návrhu 21. balíku sankcí proti Rusku. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. A bude slunečno, odpoledne přibude oblačnosti. Teploty čekejte do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Státy Evropské unie znovu usilují o schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Návrh počítá mimo jiné se zákazem vstupu na území Unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Vyjednávání o nových sankcích ale v posledních týdnech vázla kvůli výhradám některých členských států.
3: Schválení nových sankcí nyní brzdí hlavně Řecko, které se staví proti navrhovanému zákazu přepravy ruského skapalněného zemního plynu. Opatření by mělo podle Athén ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Podle serveru Politico se Evropská komise v posledních dnech snažila Řecko přesvědčit, že zákaz přepravy ruského skapalněného plynu způsobí větší ekonomické škody Rusku než řeckým firmám. Cílem je schválit nové sankce ještě dnes. Nyní o nich v Bruselu jednají velvyslanci členských států. Nové postihy počítají například také s dalším zmrazením cenového stropu na přepravovanou ruskou ropu. Zahrnují také sankce na další banky či lodě ruské stínové flotily. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: V Česku minulý rok ubylo kybernetických incidentů. Bylo jich 203, meziročně o 65 méně. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Naopak vzrostl počet kyberútoků zacílených na průmysl a energetiku. Experti z úřadu ve zprávě nevylučují, že v Česku do budoucna vzroste aktivita hackerů ze Severní Koreje. Varují před rizikem změny globálního lídra na poli umělé inteligence v podobě Číny. V Olomouci by měly začít na podzim fungovat chytré detektory zvuku, které automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik nebo tříštění skla. Radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody, ve Smetanových sadech, před hlavním nádražím a ve vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů, pokračuje Jan Langer z magistrátu.
4: Je to bezpečnostní systém, systém, který má sloužit opravdu k detekci tohoto jednání. Není to systém, který by měl sloužit k nějakému nahrávání nebo sledování, to vůbec ne. Takže běžnou hovorovou řeč, i kdyby byla emotivní a řekněme trošku zvýšená, tak by detekovat neměl.
2: V zoo Zlín se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla také prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, popisuje zoolog Václav Štraub.
5: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti v Čechách a večer na severu se může ojediněle vyskytnout přeháňka. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Přerova do Brna zpomalte za sjezdem na Kojetín. Na kilometru 247 pracují v pravém pruhu silničáři. Kolona popojíždí z úrovně odpočívky Křenovice a je na 10 minut. Dálnice D1 na příjezdu do Brna z Prahy je plná kamionů. Popojíždějí od Kývalky zhruba z kilometru 181 do zúžení u D2. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za Bochovem. U odbočky na Horní Tašovice je nehoda. Jede se kyvadlově, zdržíte se jen krátce. Tolik zprávy, slovo má Mirek Vaňura.
7: A zprávy dnes na Dvojce, tedy ve středu 22. července, připravuje Mária Kunová, ale to jste určitě poznali minimálně po hlase. Tak pozor, na svatou Magdalénu pohoda, pro včely výhoda, a když slota, to lichota, tak si z toho vyberte, to je pranostika na dnešní den, ale zase nám říká, a to bychom neměli zapomenout, že svátek má Magdalena, pokud nějakou máte, my tady jednu máme, Magdi, přejeme ti všechno nejlepší a vám všem, kteří posloucháte dvojku a navíc, které jste Magdalény, samozřejmě přejeme krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Slza, prý v patách 30, tak to už je hodně dávno. V každém případě nás určité potraviny, k tomu se za chvilku dostaneme, nápoje a vůbec věci kolem nás udržují takzvaně při životě. Třeba taková káva. Je to jako na houpačce. Jednou se tvrdí, že je škodlivá, jednou je pak zdravá, dokonce pomáhá myslet a na nápady, pak je zase ale škodlivá. Dali jste si už dneska? Tak já mám před sebou čtvrtý šálek. Teď, 9 minut po 13. Je to málo, je to hodně. Máme tady novou studii. Jedním z nejpřekvapivějších a zároveň nejlépe doložených poznatků je, že prý pití kávy snižuje riziko rozvoje Parkinsonovy choroby. Vědci se domnívají, že hlavní roli v tom hraje právě kofein. Rozsáhlá metaanalýza dat a pozor ze 20 studií zahrnujících více než 1 000 000 lidí ukázala, že ti, kteří denně vypijí až 3 šálky kávy, mají o 28% nižší riziko rozvoje Parkinsonovy choroby, než lidé, kteří kávu pijí jen málo anebo vůbec. U lidí, kteří denně vypijí až 2 šálky čaje, bylo riziko nižší o 26%, takže vlastně téměř stejné. Tak mimochodem, musíme se řídit tím, na co máme chuť, poslouchat své tělo. V každém případě nenechte si namluvit, že je něco škodlivé, když za půl roku si přečtete, že je to naopak dobře. Co jíst, aby hladina, teď jsme u jiného problému, hladina cholesterolu zůstala pod kontrolou? Existují potraviny, které mohou opravdu pomoci, nebo žádné zázračné řešení prostě neexistuje? Praktické tipy i inspiraci do jídelníčku nabídne další díl rubriky Jeste, ať vám to sluší. Uslyšíte ji za chvilinku. Tereza Bebarová bude opět hostit nutriční terapeutku Veroniku Pourovou a ta nám to všechno vysvětlí.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Jeste, ať vám to sluší, si tento týden vzalo na paškál vysoký cholesterol. Dnes jsou na řadě tipy a triky a ty nám prozradí můj pravidelný host, nutriční terapeutka Veronika Pourová. Budeme si povídat o tom, jak si náš jídelníček upravit tak, aby nám to prospělo, ale zároveň, a to je důležité, jsme si i pochutnali. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Když se doma rozhodneme omezit nasycené tuky, tedy i tučné sýry, uzeniny, co si ideálně dát místo toho?
3: Tak například ty sýry se prodávají tučnější i méně tučné, takže například takový 30% sýr je v pořádku. Potom existují olomoucké tvarůžky i různé třeba plísňové varianty těch tvarůžků se teď nabízí. Tak ty jsou téměř bez tuku, ale zase jsou hodně slané, takže tam musíme to nějak vyvážit i s tím doporučením na omezení soli. I ty uzeniny můžeme vybírat méně tučné. Doporučuji sledovat poměr bílkovin a tuku, aby byl aspoň 3:2 ve prospěch bílkovin. A já jsem fanoušek třeba takových tvarohových pomazánek, protože tvaroh je taky zdroj bílkovin a když si ho namažeme na pečivo, tak vlastně tam nedodáváme takové množství těch nasycených tuků.
2: My jsme tady už zmínili, že je třeba jako prevence toho vysokého cholesterolu zařadit do jídla vlákninu. Tak jaký teda můžeme do našich receptů vhodně a chutně zakomponovat?
3: Můžeme jednak navýšit množství celozrnných potravin, takže například celozrné těstoviny, rýže naturál, celozrné nebo žitné pečivo, ale můžeme si ji koupit i jako suplement nebo doplněk, třeba takové psyllium se dá přidat do ovesné kaše nebo do jogurtu, můžeme si udělat chia pudding nebo do těsta na koláč přidat lněné semínko, to všechno je vlastně zdroj té vlákniny, která může pomoci snížit hladinu cholesterolu.
2: Mm-hmm. Vy jste tady zmínila to pečení a lněné semínko, tak čím ještě můžeme obohatit naše pečení? Máte nějaké tipy?
3: To lněné a chia semínko jsou vlastně výjimka mezi těmi semínky, takže třeba slunečnicové semínko tolik té vlákniny nemá, jako třeba to lněné, ale do těsta můžeme přidat klidně i to psyllium, například pokud někomu nechutná v té kaši nebo v jogurtu, tak v tom pečivu se trošku víc ztratí.
2: Tam se ztratí, určitě.
3: A třeba v takovém bezlepkovém pečení, kde je obecně nižší množství vlákniny, tak se často používá například guma guar, což je taky druh vlákniny, i když ten název zní děsivě
2: divně.
3: A zní jako nějaká chemikálie nebo pneumatika, tak jde o zdraví prospěšnou vlákninu.
2: Výborně. Moc děkuju, Veroniko. Zítra nás ještě čekají otázky a odpovědi a my se na vás těšíme jako vždy po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Hezký den.
3: Naslyšenou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Pokud byste pátrali po tom, jak se jmenuje tahle ta stará písnička, ale pořád hezká, tak je to Denisa samozřejmě, Miro, Žbiro. No, ale my tady pátráme po známých děsivých postavách z ještě děsivějších příběhů. Říkám tady u nás na dvojce a kdy no o prázdninách. Pátračka mrazivého léta na dvojce, tak se to přesně jmenuje. Tak jenom připomínám, hrajeme o zajímavé ceny, hrajeme o pobyt v Karlových Varech, typovat můžete jenom přes webový formulář, to je důležitá připomínka, ten najdete na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz a typovat můžete až do pátku do 12. hodiny, protože v pořadu Šťastnou cestu po 13. hodině Honza Rosák potom vylosuje toho, kdo získává tu týdenní cenu. Takže někoho hledáme i tento týden a my vám teď pouštíme nápovědu.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Ani šlechtický titul mě nakonec nedokázal ochránit před trestem. Na rozdíl od svých pomocníků jsem sice neskončila na popravišti jako obyčejný zločinec, čekal mě však osud možná ještě děsivější. Palatin Juraj Turzo mě ušetřil veřejného soudu, aby nepošpinil jméno mocného rodu, ale o to rafinovanější utrpení pro mě vymyslel. Po 4 dlouhé roky jsem zůstala uvězněná ve svých komnatách, oddělená od světa silnými zdmi, a odkázaná jen na to nejmenší množství jídla potřebné k přežití. Pro člověka, který byl po celý život obklopen přepichem a mocí, to byla možná krutější forma trestu než rychlá smrt v plamenech nebo na katovském špalku.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Pokáč. Teď nebudeme řešit, co bude z pokáče, ale budeme řešit, co bude tady u nás na dvojce po 16. hodině. A pamatujte si, že nikdo se neptá špatně u nás v kávě o čtvrté. Někdy jsou na jedné straně jen naše slova a pozor, na druhé straně slova někoho jiného. Takže co z právního hlediska znamená, když proti sobě stojí dvě rozdílná tvrzení? Jaké důkazy mohou rozhodovat spor, když chybí přímí svědci? Jak se v takové situaci domoci spravedlnosti? Je opravdu spravedlnost slepá? Jakou roli dnes hrají fotografie, zprávy v mobilu, záznamy z kamer nebo příspěvky na sociálních sítích? A co bychom měli udělat hned po konfliktu, abychom si svou pozici, řekněme tomu pozice, co nejlépe ochránili? Hostem kávy o čtvrté bude dnes advokát, konkrétně doktor Ondřej Pravus. Moderuje Tereza Stýblová a to všechno se po 16. hodině u nás na dvojce bude řešit, ale třeba také něco úplně jiného, je to na vás. Teď už svůj dotaz můžete napsat, takzvaně dopředu, dvojka@rozhlas.cz, anebo po 16. hodině, až vás Tereska vyzve přímo zavolat do vysílání.

0: Pan Chopin končí a ke slovu se dostane Martin Benda. Martine, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Náš editor, který všechno připravuje, ale začneme od lesa. Chcete na dovolené poznávat cizí zemi vlastním tempem, řečeno? Zastavit se prostě tam, kde se vám líbí a nebýt vázáni na třeba jízdní řády ani program cestovní kanceláře? Pak může být ideálním řešením půjčení auta. Aby se ale z pohodlného cestování nestala zbytečná komplikace nebo dokonce drahá zkušenost, je dobré vědět, na co si dát pozor, a proto je Martin tady. Tak jak se, Martine, připravit na půjčení auta? Co musím zkontrolovat nebo využít už před odjezdem? Já ti jenom ještě skočím do řeči. Já to mám za sebou letos. Jsem si půjčoval auto, jsme si půjčovali na Krétě. Tak já teď budu poslouchat, jestli jsem všechno udělal dobře.
1: Dobře. Plánování a příprava je při pronájmu auta klíčová. Samozřejmě můžeme na dovolené přijít do první půjčovny na letišti, kterou potkáme, ale plánováním se můžeme vyhnout velkým potížím. Nejdřív tehdy vyhledáme vhodnou společnost, kterou si uvěříme například pomocí recenzí na internetu. Zkontrolujeme také otevírací dobu, aby kancelář nebyla zavřená v případě našeho zpoždění nebo naopak při plánovaném návratu. Další aspekt dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
2: Čím je to menší půjčovna, tak sice může mít lepší cenu, ale může se stát, že přijedete na místo a auto nebude nebo bude v jiném provedení, než jste si objednali a tak dále.
1: Jan Papež také upozorňuje, že pobočky jedné velké nadnárodní společnosti můžou v každé zemi fungovat odlišně a i pravidla půjčování můžou být jiná. Pak je důležité rozmyslet si, jaké auto si chceme pronajmout, nejen kolik nás jede, kolik máme zavazadel, ale i kam s autem pojedeme nebo jaké jsou v dané zemi cesty. Jinak budeme vybírat vozidlo pro cestu po historických městech a úzkých uličkách, jinak potom pro cestu divokou přírodou.
0: Tak zatím všechno v pořádku, všechno jsme dodrželi. Jak je to, prosím tě, s platností řidičského oprávnění, průkazu?
1: Kromě cestovního dokladu a českého řidičského průkazu musíme myslet i na mezinárodní řidičský průkaz. Existují dva typy podle dvou mezinárodních úmluv a záleží na dané zemi, který typ uznává. V Evropské unii by cestovateli měl stačit český průkaz, praxe ale může být podle Jana Papeže odlišná.
2: Třeba na jihu Španělska při téměř každém převzetí auta chtějí mezinárodní řidičák, a to jsme v Evropské unii. A vy pak přijdete do ty půjčovny a tam to po vás nějaký Luis chce. A co Luisovi vysvětlíte? Že evropský pravidla jsou takový, tak co Luisi blbneš? A on vám řekne, no hele, já ho chci a nazdar. Chceš auto? Dej řidičák.
1: Další podmínkou pro pronájem auta je potom kreditní karta. Pozor, většinou máme ve svých peněženkách kartu debetní, kterou ale půjčovna velmi často nepřijme. Je proto nutné vyřídit si právě kreditní kartu, která pak funguje jako záruka pro provozovatele, pokud by se s autem něco stalo.
0: No a to je další věc, Martine. Na co myslet, když si sjednávám pojištění?
1: Vlastimil Divoký z pojišťovny Ergo upozorňuje, že pojištění odpovědnosti, které si můžete sjednat jako součást cestovního pojištění na řízení auta v zahraničí, nestačí.
3: Z téhleté běžné odpovědnosti případ, kdy řídíte auto a něco způsobíte, nehradí. To je výluka naprosto u všech, jakékoliv řízení motorového vozidla. Na to je ale úplně jiné pojištění.
1: A tady máme dvě možnosti, buď pojištění, které je součástí půjčovného, anebo speciální připojištění od některé z českých pojišťoven, pokračuje Jan Papež.
2: Ty pojišťovny jsou bezpečnější pro vás než pojistka, která je u auta, takže tam bych minimalizoval ty výdaje za tu pojistku, vždycky tam nějaká bude. A připojistil bych to tou pojistkou, která je vedle.
0: Tak řekněme, že papírování máme vyřešené, už před námi stojí to v uvozovkách naše auto. Na co si musíme dát pozor teď při přebírání?
1: Vozidlo před převzetím musíme důkladně a ze všech stran zvenku i zevnitř zkontrolovat a prohlédnout. Nejlepší je ho vyfotit nebo natočit si video, a to přímo s technikem, který nám auto předává. Toho musíme upozornit, pokud najdeme nějaká poškození, třeba odřené nebo promáčknuté plechy, poškozená skla nebo třeba i znečištěný interiér vozidla. To proto, aby nám potom půjčovna takové poškození, které jsme nespůsobili při vracení auta, nenaúčtovala. Pak už můžeme vyrazit za dobrodružstvím.
0: A držet si palce tak trochu. Výborně, na co si dát pozor při půjčování auta na dovolené, nám řekl Martin Benda. Děkujeme a šťastnou cestu všem.

0: Když teď řeknu letní nápoj, tak co se vám vybaví? Mně jeden nápoj ano, ale kvůli reklamě to říkat nebudu a nechám to raději na Milanu Steindlerovi.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Odborníci říkají, že bychom v létě neměli pít alkohol, protože třeba alkohol ve vedru působí rychle a můžete rychle dosáhnout silné opilosti. Ovšem u nás v hospodě říkají, že rychleji znamená také levněji. Nepít v létě alkohol, to je krásná rada, asi jako doporučit komárům, aby byli ohleduplnější. Také by se prý neměla pít káva, zatímco za normálních klimatických podmínek káva zvyšuje krevní tlak a pomáhá s únavou, v horku tomu tak není. Výsledkem působení kávy a horka je celková únava a snížení tlaku, které může vést až ke kolapsovým stavům. A také pozor, pokud cestujete letadlem. Murphyho zákon říká, že jakmile letušky začnou servírovat kávu, objeví se turbulence. Důsledek? Servírování kávy v letadlech vytváří turbulence. Já ale s přáteli v létě po vzoru Tuaregů a Beduínů piju čaj. Ale tady opět pozor, třeba Japonci říkají, mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
5: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Policie šetří, zda Filip Turek porušil pravidla při jízdě s trahovem ve sportovním Toyotě. A je slunečno, později přibude oblačnosti, teploty jsou do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měly fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
7: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
6: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča s firmou Dopravní Engineering Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek, jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první pak na něj upozornil server Novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
8: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jí se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
6: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Čínská vláda kritizuje pokutu, kterou od Evropské unie dostalo internetové tržiště AliExpress. Sankce ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. Podle komise AliExpress nedostatečně bránil prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům. Čínské ministerstvo obchodu tvrdí, že Evropská unie pod záminkou regulace vytváří obchodní bariéry a omezuje podnikání čínských internetových obchodů v Evropě. Zároveň slíbilo, že Peking bude čínským podnikům pomáhat při ochraně jejich práv. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začali měřit geodeti. Magistrát tím chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
9: Geodet Petr Sbíral popisuje měřící přístroj.
10: Geodetická stanice kombinovaná s GNSS anténou.
9: Věž je nutné podle geodeta Jana Sbírala také naskenovat laserem.
11: Vytvořím až nižší stovky milionů bodů, které bude reprezentovat 3D model.
9: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
12: Posudek bude odpovídat všem regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
9: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Je slunečno, později bude přibývat oblačnosti v Čechách a večer pak i na severu se může vyskytnout přehánka. Teploty čekejte mezi 20 a 24 stupni na jižní Moravě až 26 na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
6: Dálnice D1 je ucpaná na výjezdu z Prahy do Brna. Na 6,5 kilometru u nájezdu z průvodnic se srazilo několik aut a motorka. Na místě jsou záchranáři. Jede se levým pruhem, kolona se prodlužuje. Zastavíte už u nákupního centra Chodov. Přímo v Praze je nehoda na Štěrboholské spojce. Směrem na Černý most se srazila dodávka s kamionem za sjezdem na Dolní Počernice. Blokují pravý pruh, kolona je na půl hodiny. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
12: A šťastnou cestu vám přeje Mária Kunová. Jeli na svatou Máří Magdalénu, tedy jako dnes 22. července, vítr jde dobře každý obchod. Tak, ať vám dobře fouká. 5,5 minut po 14. budeme cestovat, budeme mít zajímavého hosta. Zůstaňte s námi na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: 22. červenec takzvaně se urodilo, zajímaví lidé se tento den narodili. Tak například Antal Stašek, nebo tanečník a choreograf Jaroslav Čejka, skvělý a populární ve své době zpěvák Jaromír Majer, francouzská šansoniérka Mireille Mathieu, o té ještě bude řeč, skvělá herečka, zpěvačka, houslistka Iva Bitová, hokejista Jiří Šejba, Eva Burešová, zpěvačka, herečka, nebo britský princ George. Za chvíli nás Vašek Žmolík pozve, po česku samozřejmě, ve své rubrice, do českého ráje a vydáme se s ním po romantických vyhlídkách a za dávnou historií. Naším cílem budou tamnější skalní hrady Valečov, Klamorna a Neb, nebo Drápské Světničky. A Neb, zůstaňte s námi a bude se skvěle cestovat.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, vítej ve studiu Dvojky.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dnes si nám slíbil výlet na Drápské světničky. Pokud si tedy vzpomínáš, to je hodně romantické místo, že?
2: Já si vzpomínám a máš pravdu, že to je hodně romantické místo. Tenhle středověký hrad stával na skalních věžích, které jsou dobře viditelné i z dálnice D10 u Mnichova hradiště. A při pohledu na ně z auta si člověk uvědomí, že místo pro stavbu tohoto strážního hradu naši předkové vybrali opravdu báječně.
1: No a když se na Drápských světničkách opravdu ocitneme, musí odtamtud být opravdu, no, prostě nádherný výhled.
2: No to je. Třeba na Bezděz nebo na Ralsko. Musím ale upozornit, že vnitřní okruh hradem je dlouhodobě uzavřený. Průchod areálem po červené značce a prohlídka okolí s přirozenými skalními vyhlídkami na Drápské světničky je ovšem nadále možný. Důvodem uzavření toho vnitřního okruhu je celkové opotřebení pískovcových skal, které trpěly opravdu velikánským náporem turistů. Říkali jsme, jak jsou Drápské světničky populární.
1: Ano.
2: Že? Hrad se ale znovu otevře po novém zajištění ochrany památky, aby v ní byl pohyb možný bez dalšího poškozování skal už letos na podzim.
1: Třikrát sláva. A teď, prosím tě, popiš nám Drápské světničky, pokud to tedy půjde na pár sekundách do rozhlasového mikrofonu. Jak hrad třeba vypadal a co všechno se tam dochovalo?
2: Tak původně ve 13. století se jednalo o dřevěný hrad s věží, který byl vybudován na 7 pískovcových blocích. Skalní věže jsou vysoké 15 až 40 metrů, takže to rozhodně nebylo obydlí bezbariérové. A dochovaly se tam 2 desítky tesaných prostor, zbytky 5 chodeb, tesané základy po 7 dřevěných stavbách a taky 5 mostních konstrukcí a žlab dokládající ukotvení dřevěné palisády. Největší místností byla potom kaple s tesaným oltářem.
1: Už se docela těším, tak nám prosím tě řekni, nebo doporuč, jak bychom se na Drápské světničky měli vydat?
2: Nejlépe po červeně značené zlaté stezce Českého ráje, která vede od parkoviště na krásné vyhlídce a dovede tě taky jako turistu k dalším bývalým skalním hradům Klamorna a Valečov.
1: No, mimochodem, doporučíš nám i jejich prohlídku?
2: Určitě ano. Na Klamorně se toho sice mnoho nedochovalo, ale Valečov nad obcí Boseň za návštěvu rozhodně stojí. Na rozdíl od Klamorny a Drápských světniček se tam hrad rozkládá na jednom mohutném skalním bloku. Areál hradu Valečov v současnosti tvoří předhradí, kde je vězení s hladomornou, dále zděný palác, skalní komory, chodby a vyhlídka. Mimochodem, v tamnějších ve skále vytesaných světničkách žila místní chudina až do konce 19. století.
1: No a pokud se nepletu, Vašku, tak na Valečově se natáčely i některé velmi populární filmové pohádky.
2: Nepleteš se? Byly to třeba pohádky Rumpel, Cimpr, Campr, Dešťová víla, anebo Lotrando a Zubejda. Ale vznikaly tam i historické filmové příběhy, jako Poklad hraběte Šamaré a Slavné historky z Bojnické.
1: Tak, vzhůru do Českého ráje, to byl Vašek Žmolík a my i dnes děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Za 5 minut bude 14:30 a já tady mám pro vás vlastně pravidelnou pozvánku k poslechu dalšího z pořadu Dvojky. Je také pravidelný každý všední den Příběhy z kalendáře. Jitka Novotná a Honza Kovařík nás tentokrát zavedou do světa tónů, poezie a krásných melodií. Dnes totiž slaví narozeniny zpěvačka, která po celém světě šíří slávu francouzského šansonu. Už jsme o ní mluvili, Mireille Mathieu. Jan Kovařík nám její cestu ke slávě vlastně tak nějak shrne v naší ukázce.
1: Protagonistka dnešních příběhů z kalendáře, francouzská zpěvačka Mireille Mathieu, se narodila v mém oblíbeném Avignonu do rodiny s celkem 14 dětmi. Lehké dětství to tedy asi nebylo, zvlášť když k tomu ještě přičteme potíže levoruké holčičky v tradicemi zatížené francouzské vzdělávací soustavě. Ani se jí nedivím, že ve 13 letech ze školy utekla a raději si prací vydělávala na hodiny zpěvu. Toužila totiž po dráze profesionální zpěvačky a cestu hledala v talentových soutěžích. V té první jako 16-letá ještě neuspěla, o 3 roky později už ale ovládla televizní soutěž s písněmi své milované Edith Piaf. V tomtéž roce a po spoustě práce v zákulisí ji pak manažer Johnny Sparks uvedl na to nejžádanější francouzské pódium do pařížské Olympie.
0: Já ještě doplním, že zpěvačka je velmi oblíbená i u nás, řekněme u českého publika. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce, teď si tipněte, ano, bylo to v roce 1967. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky vlastně loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec ale přijede i příští rok a bude to v květnu. V Kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Pořad Příběhy z kalendáře vysíláme u nás na Dvojce každý den po 17. hodině a už odvysílané díly najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: jsem vlastně neprozradil, koho dneska budeme mít jako hosta na dvojce. Tak schválně, herec, zpěvák, muzikant a autor písní, teď možná by to mohl být kdokoliv, ale je tady Igor Orozovič. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý odpoledne.
0: Jste vydal nový single, Sisyfa, je to pravda?
1: Ano, je tak to je pravda, potvrzuju.
0: Kdyby to nebyla pravda, tak byste tady nebyl. Výjimečný jste nejen svou atmosférou, nebo spíš ten single asi, ale také pozor, a to je velké, proto tady jste. Vy jste umluvil skvělou paní zpěvačku Martu Kubišovou, která vlastně se po letech vrátila do nahrávacího studia, je to tak?
1: Je to tak, no.
0: No a tahle nečekaná spolupráce vznikla a ten důkaz, za chvilku zahrajeme, Sisyfa se jmenuje i ten duet.
1: Je to ano, duet? Ano, je to tak.
0: Tak počkejte, tak teď si to musím dát jako dokupy. Jak, vy se nějak znáte?
1: Nebo jak? My se známe už vlastně mnoho let, protože jsme hráli spolu v jednom muzikálu, který napsali přímo pro ní. Aha. A pro Anetu Angerovou, touhle jménem Enodis, to se hrálo v Ungeltu na letní scéně. Tak tam jsme to hráli společně, já jsem tam paní Martu jsem tam dokonce houpal v náručí, jsme tam zpívali spolu nějaký taky písničky, bylo to super a takový hezký léta to byly vždycky, protože jsme samozřejmě tam trávili venku s tou cigaretkou v zákulisí spoustu času spolu. Tak to bylo super a pak vlastně s chorou náhodou dokonce ještě taky hraju v tom muzikálu Marta na Kampě. Zase, který je taky o Martě, tak tam za náma se byla podívat několikrát, takže jsme v takovém nějakém spojení už jakoby během života navázaným a když jsem napsal tady tu písničku, tak jsem přemýšlel, kdo by to mohl zpívat a pak jsem zjistil vlastně, že vlastně to vypadá, jako kdybych to přímo napsal o Martě, jako ve finále, když se člověk. No a nečekal jsem, že do toho půjde, teda upřímně, jako jsem říkal, tak zkusím to samozřejmě, protože bych nezavolal, ale byl jsem si jistý, že řekne, no to já už na to kašlu, že jo, protože, ale nějak, asi měli dobrou náladu prostě doma zrovna, takže říkala, jo, tak jo, já letos mám jenom nějakých to, tak jo, tak.
0: A tak ona to jako neslyšela dopředu? Když se rozhodovala.
1: No, musím říct, že vlastně skoro do toho šla ještě, než by to slyšela, já jsem říkal, no tak moment, Marto, to si hezky poslechni, jako, aby jsi věděla, do čeho jdeš nejdřív. A tak pak jsem se trochu bál, jestli třeba si to nedozleží, jestli to nebude moc nějaký žánr, co by se jí nelíbil. Ale právě jsem si říkal, že by to mohlo sednout. A naštěstí přišla zpráva pak, že se jim to líbí a šla do toho, no, takže a myslím, že to fakt sedne tam. A já jsem jí taky ubezpečoval, že nebudu po ní chtít žádný velký árie, samozřejmě, že to je taková spíš recitační píseň, no, takže.
0: No a jak se má paní Marta vlastně?
1: No je dobrá, tak já jsem s ní byl ve studiu přímo, protože samozřejmě jsme to neměli úplně dopředu naskoušený, tak jsme tvořili tak trochu na místě. Což je vždycky i trochu zábavnější.
0: A je to lepší asi.
1: A je to lepší, takže dobrý, no ale jako my myslím, že už se do dalších prací teď konce se taky nepohrne na chviličku.
0: Tak
1: asi,
0: nemá to zapotřebí, co si budeme povídat. Právě. Muzikály jsou o ní, tak proč by, ale jako bere život s humorem, nebo...
1: Jo,
0: jako...
1: no velmi, velmi. Teda nekouří už tvrdý cigára, už jede nějaký ajkosky, nebo co to měla, ale to bylo právě, my jsme ještě byli všichni nervózní, abychom ji samozřejmě nezdržovali, no. Přece jenom jakože už ten věk je trochu pokročilý, tak jsme ji nechtěli otravovat, chtěli jsme ji to jako udělat co nejjednodušší, naspívat rychle a aby mohla běžet. A naopak to bylo prostě, tak si dáme kafíčko, no to já si to, když jsme pak skončili, tak říkala, tak to já si to kafíčko ještě dopiju, to já nikam nejdu. A dali jsme si ještě cigárko, povídání a bylo to super. No.
0: A jaký vy máte vlastně vztah? Ptám se proto, protože něco jiného je hrát s ní v muzikálu, není to vaše autorský, něco jiného je mít jako třeba, teď nechci to vnucovat, ale kamarádku, nebo jako starší ségru, nebo já nevím, a něco jiného je, když je to ale vaše věc. Když to píšete, tak máte nějakou představu, tak ji občas musíte říct, ale já bych to třeba chtěl jinak, nebo se to takhle nedělo?
1: No, jako já bych toho byl schopný určitě, ale my jsme samozřejmě v tom studiu nabrali toho hodně, což se tak jako dělá, dneska je to výhoda samozřejmě i toho digitálního světa, takže jsme nabrali spoustu materiálů a pak jsme si z toho mohli krásně vybrat, vyzobat to, co se nám líbí. Ale já jsem jako tady věděl, já jsem měl jasnou představu, jak to bude znít od ní, že jo, jak to bude fungovat a to se potvrdilo, jo, že když já takhle pracuji obecně, že se snažím jakoby brát lidi na spolupráci, který vím, že tomu přímo sednou, takže a to tady bylo jako dost jasný, že
0: možná,
1: to bude fungovat.
0: No možná podvědomě jste opravdu to psal pro ní, když jste se rozhodl až potom.
1: Třeba to přišlo, já jsem měl původně dokonce v hlavě ještě jako jiný, protože člověk musí mít v záloze prostě spoustu jmén a zkoušet spoustu lidí, ale vlastně fakt říkáme, děkujeme všichni v tom týmu, že si ta písnička nakonec našla sama, no, jako vlastně.
0: Tak se o tom teď na dvojce přesvědčíme. Je to vlastně určitě rozhlasová premiéra, alespoň na Českého rozhlasu.
1: Rozhodně určitě.
0: Sisyfa, Igor Orozovič a Marta Kubišová.

stará žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena vrátí.

0: ráno vstane Sisyfa.
1: Sisyfa.
0: Pomodlí se.
1: Amen.
0: To se má.

0: Hostem na dvojce je Igor Rozovič, ta zpěvačka samozřejmě Marta Kubišová, proč jste ji nevzal? Teď mě to napadlo.
1: Protože jste si chtěl povídat jenom s ní potom, jo, a já bych tady byl úplně zbytečný.
0: Ne, vůbec ne, ale Sisyfa, co to je Sisyfa? Vy jste autor, musíme říct, tohle skvělé písně, byla to premiéra, co to je, kdo to je?
1: No, Sisyfa je ta stará žena prostě, která nese kámen, takže je to jasný odkaz na Sisyfa.
0: Já myslím, že není právě. Je.
1: Jo, jako je, je to vlastně, tak ještě dneska v genderovém, v tom, jak se řeší samozřejmě postavení žen, tak to samozřejmě taky krásně rezonuje. Já ještě jako otec a obdivovatel teda žen, co zvládají mateřství, tak to teda taky jako začínám dost vnímat jinak ještě ten svět. A mně to tak přišlo jednou, prostě já jsem řešil nějaký úplně jiný písničky, vůbec mě nešli napsat, tak jsem si řekl, tak já taky začnu prostě takhle si házet prostě volný asociace, co mi tam skočí. Úplně něco jiného, než mám rozepsanýho. A vlastně mi ten text přišel bez jediný změny, takhle prostě jsem tam fakt neudělal snad ani jeden škrt, prostě takhle jsem, protože to ani vlastně tolik nerýmuje, je to spíš fakt taková jako volnej verz skoro. A tak to přišlo a právě tam přišlo i to zpívá si Sisyfa. Ono to ani nemá logiku správně, to Sisyfa, ta dlouhá čárka je tam trošku jako zvláštní, ale mně se to tak prostě líbilo a dokonce jsem to řešil s kolegama, s dramaturgama, s jazykovědcema i s inteligencí umělou a internetem, jestli jako je to v pořádku nebo ne. Jestli by to nemělo, spousta lidí říkalo, že by to mělo být spíš krátká čárka Sisyfa, ale já jsem říkal, že to by pak četl každý krátce Sisyfa, kdo neví. A hlavně ještě by to mělo být spíš správně jako Sisyfe, třeba jako Antigone, když by Antigona.
0: No jo.
1: No, tak prostě je to takovej můj, je to můj básnický tvar.
0: Tak, přesně tak. Jste autor, můžete si to dovolit.
1: Já si můžu dělat.
0: Co se budeme povídat, přesně, ani se to rýmovat nemusí. Prý vás to. Takhle, vy jste říkal, že ta písnička před chvílí se možná tu Martu našla vlastně. Jo?
1: Je to tak. No.
0: A ten text, jestli jsem teda, mám dobré zdroje, jsem se dočetl, že vás napadl někde u moře.
1: Jo, jo, jo.
0: A že to přišlo jako úplně samo.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak asi na to věříte, na tyhle věci, ne?
1: No, tak já tam spíš věřím na takovou, no tak to spíš, jako to se tak často stává, když člověk pracuje na něčem jiným, tak pak se ten mozek nějak teprve odstřihne. Takhle mám taky jednu písničku, to si pamatuju, že jsem se montoval s nějakou z náušnicí s tou písničkou, nebo takhle, co máme už doma na repertoár, pak jsem šel na záchod a se ze záchoda mě napadla úplně jiná písnička, o který, jo, to spíš, ono to vypadá, jako, že to přijde z hůry, ale ono to spíš tak, že ten mozek si odpočine, odskočí někam jinam a najednou.
0: To ze záchodu třeba, no.
1: Přijde to ze záchodu, ne, asi, z hůry, ne z hůry, ale ze záchodu.
0: A to se asi neříká, lepší je teda, že u toho moře to napadlo člověka, než na záchodě.
1: Jo, rozumím, tak možná lepší.
0: Ne, proč se ptám, protože Sisyfa není jenom jeden hit nebo píseň, ale bude to celé album, že jo?
1: Ano, ano, tato píseň je vlastně úvodní titulní písní toho alba celého, taky si to tak sama jako zvolila, ono to tak prostě přišlo, tak se to poskládalo samo. Takže album už máme nahrané, tak celé a vychází na podzim, někdy 10. 11. září, 11. září, myslím. Takže tohle je vlastně takový úvod a vlastně zrovna zítra jdu kontrolovat vinily, jestli je dobře vylisovali, takže bude i vinyl, i CDčko a samozřejmě to bude na všech těch streamovacích platformách a tady se to samozřejmě bude hrát samozřejmě v rádiu určitě všude. A dobré, ne, ty moje songy jsou vyloženě rádiový, takže...
0: No právě takhle... I takové songy jsou prostě potřeba. Pozor, za chvilku je tady podzim. A pro mě to je takové až podzimní.
1: No a to bude druhý single, to bude single z Hrušní, který začíná přímo podzim, kam jsi to duši dal.
0: No.
1: A tenkrát to jsme zase naspívali s Jindrou Polákem, takže to zase bude, to je z Jelena. Takže to bude super věc, no.
0: No a kolik tam je vlastně teda, 12 písniček?
1: Je tam, tyjo, tak nevím, 10, 11, takhle, a máme tam ještě jeden duet teda s Jindrou Polákem, pak tam bude jeden duet máme se Simonou Levandovskou, takže mám i ten rozptyl, mám pocit hezky takhle ty různý lidi, různých věků a různých světů. Takže z toho mám strašnou radost. No a skvělý muzikanty, vibrafon tam máme v několika písničkách, takový ten obrovský prostě zlatý vibrafon. Takže to bude, má to úplně jinou atmosféru než to první, ale zároveň to působí tak uceleně, je to takový o životě celý, bych řekl, protože on to začíná tou písničkou Sisyfa o tyhle ty starý dámě a končí to vlastně písní, kterou jsem napsal pro svoji dceru narozenou. Takže to má takový jako vlastně, nebyl to záměr úplně, že bych s tím vymýšlel ty songy, ale spíš to tak nějak to samo poskládalo do takového oblouku. No.
0: No a teď taková otázka úplně jakoby...
1: Jsem zvědavý.
0: No ale proč to děláte vlastně? Ne, ale opravdu. Vemte si, dneska je taková, ta doba je uspěchaná, co si budeme povídat, tohle je nádherná píseň, ale není to jako na diskotéku, že jo, to album, jo. Tak proč to vlastně dneska člověk dělá? Notabene, když tady před váma bylo řada muzikantů a řekla, dneska vydávat desku, to je spíš jako záliba.
1: Jo, no tak proto...
0: Tím se nevydělává.
1: Jo, ale jo. Tak jako já celou svoji práci dělám, to bychom se mohli ptát, proč hraju divadlo a tak dále, že jo. To je všechno to samé, jako to tam člověk musí to dělat z lásky, jako jinak by to moc... Jakože dělat tady to jako show business z kalkulu, abych jim vydělal prachy, tak to na to jako takhle nepřemýšlím. Samozřejmě přemýšlím nad tím, aby se to lidem líbilo, mým posluchačům nebo novým posluchačům potenciálním, ale já bych asi uměl, vždycky říkám, napsat i takový ty hitovky, co lidi nebo DAF nebo rádio chce, ale to prostě zase by mě nebavilo a jako jak říká Rick Rubin, člověk musí být fakt věrný tomu dílu, který vzniká, abych se za ně já nestyděl a aby to bylo tak, jak já si to představuju prostě. No.
0: Tak říká Igor Orozovič a pokud si myslíte, že by vám toho měl říct ještě víc, tak si zajděte a teď schválně, jestli mám dobré informace. Anenská pouť, slavnosti města Horšovský Týn.
1: Ano, to bude teď v sobotu, myslím.
0: Teď v sobotu 23. to začne, zítra už to začne.
1: Zítra už to začne.
0: A vy tam budete v sobotu.
1: Jo, tak jsem vzal, že už tam mám být třeba něco takového, ne, já už jsem úplně tak, z těch termínů úplně vystrašený. No tak. To je tak a potom máme křest Alba, bude 16. října v Paláci Akropolis.
0: Tak, doufám, že se ještě uvidíme, třeba i do té doby. Igor Orozovič, nové album, Sisyfás se bude jmenovat celé album.
1: Ano,
0: Sisyfás se jmenuje písnička, kterou od dnešního dne hraje dvojka. Ať se vám daří.

Za pět minut, 15. hodina, za pět minut zprávy u nás na dvojce. Maria Kunová je chystá, mimochodem se dozvíte, že dvě ženy na Vysočině poslaly peníze podvodníkovi, který se nevydával za policii, jak je teď v uvozovkách moderní, ale za jejich dítě a nechali se oklamat. Tak si na to dáváme pozor a více tedy v našich zprávách.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Zaměstnanci i studenti to kritizují. Zástupci států Evropské unie schválili účast Británie na půjčce pro Ukrajinu. A je slunečno, postupně se také zatahuje a teploty jsou do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
2: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
1: Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur, v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá EU. Česko, Slovensko a Maďarsko ale ručit odmítli. Bezmála 370 tisíc korun vylákal ze 2 žen na Vysočině podvodník, který se vydával za jejich dítě. Na případy dnes upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil falešné SMS zprávy s oslovením Ahoj mami, ve kterých vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby při podobných situacích byli obezřetní, pokračuje mluvčí policie Jana Kroutilová.
3: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
1: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Dohoda mezi Ministerstvem obrany a Českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu napadla smlouvu firma MPICZ. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky. Kde se mláďata nachází, se dozvědí taky díky novému infostánku u hlavního vchodu. Odborní lektoři tam návštěvníky informují také o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích, doplňuje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
4: Máme nové přírůstky u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Je slunečno, postupně přibývá oblačnosti. Teploty jsou mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nehoda na 8. kilometru v omezení úsjezdu na Brandýs a Úvaly. Čekejte tam kratší kolonu. V Praze je velmi ucpaná jižní a Štěrboholská spojka směrem na Hradec Králové. Před stavbou okruhu v pravém pruhu odklízejí následky nehody dodávky a kamionu. Průjezdný levý pruh kolona ze Spořilovské je na 45 minut. Tolik zprávy, teď má slovo opět Mirek Vaňura.
5: Mária Kunová přichystala zprávy i na 15. hodinu. Tak v duchu pranostik není nikdy dost, mám tady dvě. Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává. Nebo na Maří Magdalénu očekává jistý déšť a ono je toho víc, prý pak bude dobré obilí. Pršelo u vás? U nás, myslím, ne. Tady v Praze taky nevidím déšť. Tak to probereme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Ale do té doby toho máme ještě hodně na srdci a vy víte, pokud jste pravidelní posluchači, že hned, jak dospívá Zuzana Norisová, tak budeme soutěžit.
6: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Dnes hrajeme o dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě, logicky. Představení Otello. Hraje se, pozor, konkrétní termín máme v úterý 4. srpna. Takže pokud chcete vyhrát, měli byste mít čas v úterý 4. srpna na letní Shakespeareovské slavnosti. A teď zadání. Alergie nemusí být jen tématem v ordinaci u lékaře. Mohou se stát i součástí detektivního příběhu. Přesvědčí vás o tom vlastně nový díl vědeckého magazínu Meteor, který vysíláme u nás na dvojce a ve kterém Sherlock Holmes pátrá v povídce Sherlock Holmes a Codex Euritianus. Jejím autorem je jeden ze zakladatelů Meteoru, Josef Kleibl. Doktora Watsona si zahrál Jiří Cízler, no a vy teď poslouchejte velmi pozorně.
2: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
3: Cože, pachatel se zřítil?
2: Pouze psi, více psů jsme neměli, bohužel.
3: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
4: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
2: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
4: A proto to tak táhne.
2: Máme zjištěno, že ne všude.
3: Vy jste tam byli?
2: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
3: A stopy?
2: Žádné.
1: Tak a já se vás teď ptám, tam bylo hodně faktů, hodně indicí, ale já se vás ptám, jaký byl průvan v jeskyních? Zkuste to popsat. Byly to vlastně dvě slova. Jaký byl průvan v jeskyních? Pište na 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Ptali jsme se, jaký byl průvan v jeskyních. Ono to zaznělo v té ukázce z Meteoru, kterou jsme vám pouštili. Tak tady je správná odpověď.
1: Co pak je tohle?
2: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
0: Ano, Jiří Cízler to řekl úplně srozumitelně, svěží až silný. Jiří Cízler si zahrál doktora Watsona. No a Ilona Hlavatá napsala správnou odpověď jako pátá, takže paní Ilono, dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě jsou vaše. Je to konkrétně na představení Otelo, které se hraje, kdybyste chtěli si zajít a koupit vstupenku v úterý 4. srpna. Vědecký magazín Meteor vysíláme u nás na Dvojce každou sobotu po 8. hodině. Já to rád opakuji. Pokud si o víkendu rádi přispíte, tak vám nabídnu nedělní odpolední reprízu po 15. hodině. No a už je samozřejmost, že Meteor také najdete na webu Dvojky a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Léto je čas, kdy příroda nabízí to nejlepší ze své úrody a mezi velká letní lákadla bezesporu patří voňavé sladké maliny. Pokud je nemáte na zahradě, můžete vyrazit na samosběr. My se dnes podíváme do Proseče nad Nisou, samozřejmě na Jablonecku, kde si lidé pro maliny jezdí z širokého okolí a u plantáže se v některých dnech dokonce tvoří fronty.
3: Ty maliny jsou úžasný, prostě výborný a jsme rádi, že je máme, protože já z toho vyrábím likér, syrup a marmelády.
4: Olga Nesvěcená má výbavu. Co jste si všechno přinesla?
3: Malý balíčky, který si potom budu sesypávat do nádob, abych se mohla do ruksaku, židličku, pití a kafe.
5: Samosběr začíná obvykle v 9 hodin ráno. Lidé ale přijíždí už s předstihem. Dagmar Kurzavinská dorazila zhruba v 8:30.
6: My jsme přijeli dřív a přišli jsme hned druhý na řadu.
5: Další zákazníci už museli čekat frontu.
7: Čekali jsme dlouho. Říkala jsem, že příště, když přijedu, takže bychom přijeli třeba už na 8:45 a počkali si tady, abychom získali takový ty řádky nahoře.
5: Eva Zajíčková sbírá v jednom z posledních řádků.
7: Jsem se bála, že budeme mít třeba jenom jednu misku, ale máme 4, takže to je jako fajn a ještě nekončíme, takže ještě to tady projdeme a myslím si, že třeba takových 6 misek budeme mít.
5: V Proseči můžou lidé maliny sbírat na dvou plantážích, říká majitel Václav Špilar.
8: Máme 2 takový trošku oddělený celky. Jeden vlastně, který je přímo dostupný, se k němu dá dojet do blízké vzdálenosti autem. A druhé je s takovou malou procházkou, asi ne, ani ne 10-minutovou, hezkým okolím, kde také se dá pak sbírat.
5: Jak takový samosběr malin funguje?
8: To je úplně jednoduchý. Zájemce přijde s nějakou svojí nádobkou ideálně, my mu ji zvážíme, pak ho uvedeme na řádek, který ještě nebyl ozbíraný, nebo který ideálně je v nejlepším stavu ke sběru. A potom, co se nazbírá, tak ho zvážíme ještě jednou, respektive tu nádobku zvážíme ještě jednou a je to vyřešený.
5: Ta plantáž je poměrně veliká.
8: My to měříme na dílku těch řádků, jako by lineární dílku. A to jsme teďka na nějakých asi 4 kilometrech.
5: Tady jsou na první pohled mnohem divočejší rostliny. To jsou taky klasické maliny?
8: Tohle je několik keříků malin, který jsou černý. A je to jedna ze starých odrůd, která pochází někde možná z první poloviny 20. století. Máme tady několik keříků jako takový relikt původně většího celku. Oni mají ty plody výrazně menší, ale jsou chuťově strašně zajímavý, jsou hrozně aromatický.
5: Černé maliny částečně připomínají ostružiny. I jejich samosběr zemědělec Václav Špilar nabízí. Sezóna ale začne až koncem července a potrvá až do podzimu. Z Proseče nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Zázraky se dějí. Já myslím, že i Petr Horký, který mě teď slyší na dálku, Petře, dobré odpoledne.
3: Ano, krásný den, ahoj.
2: Stále toho času v Karibiku. Tak myslím, že ty, jak jsi procestoval v podstatě celou planetu, tak bys mě dal za pravdu. Zázraky opravdu existují, ale ty chceš mluvit o jednom nedávném zázraku, vy?
3: Ano, ale musím se zdržet u toho, co říkáš. Opravdu, když člověk jde vstříc nečekaným příběhům, když nemá všechno naplánované, když se nesnaží mít všechno v rukou, ale když se snaží zůstat otevřený náhodě a tomu, co se může stát, já tomu říkám mít otevřené okno pro prozřetelnost, tak potom se skutečně dějí věci, které lze označit za zázrak, za překvapení, ať už to jsou nějaké zážitky na cestách, anebo skutečně nějaké obrovské štěstí. A o tom chci mluvit teď. Celý svět obletěly informace, že 29. května se na Everestu nad táborem 3 ztratil šerpa zvaný Hilary Dava a bylo jasně bráno, že je mrtvý a po týdnu ho našli, což jako týden přežít v zóně smrti, týden přežít sám v Everestu, jako v tom šíleném, těžkém, obtížném prostředí Everestu, to je naprosto neuvěřitelná událost, naprosto neuvěřitelný příběh a to, že on teď už je v nemocnici a je zachráněný, jej prostě zařadilo mezi historické příběhy, které dokládají, že lidský organismus dokáže i věci, pro které věda téměř nemá vysvětlení.
2: No tam je zajímavé, že se ztratí šerpa. Už to je na tom zajímavé, protože šerpa by to tam měl znát a já předpokládám, že to tam znal jako své boty. To nechme stranou, to se stát tedy může, jak vidno. Ale
3: ta otázka je na místě. Jestli ti můžu skočit do řeči, to, co jsi řekl, to je na místě. My jsme tak jako automaticky zvyklí na to, a ono to tak jako v 99% případů skutečně je, že šerpové nebo místní nosiči a místní průvodci, proto nemusí být jen příslušníci etnika šerpů. Jsme zvyklí na to, že lidé, kteří žijí v Himalájích, takže jsou prostě výkonnostně a jejich schopností adaptovat se na tu vysokou nadmořskou výšku opárník před jakýmkoliv cizincem a turistou, který tam přijede, ať už je to jenom trekař, anebo je to třeba i horolezec. Ale samozřejmě i jim se stává, že onemocní výškovou chorobou, i jim se stává, že jsou vyčerpaní, i jim se stává, že si šáhnou úplně na limity. Příběh Hilaryho Dávy byl údajně takový, že řekl svému klientovi, že si chvíli odpočne a ten klient jen dojde ostatní a od té chvíle už ho nikdo neviděl. A jestli můžu ještě chviličku pokračovat k tomu příběhu, tam je velmi drsné, že vlastně na konci května prostě končí první část sezóny na Everestu. Takže všichni měli za to, že prostě Dáva Hilary je mrtvý a pokračovali dál a zrušili kompletně, už uzavřeli sezónu na Everestu a on sám se ten týden plazil se zlomenou stehenní kostí s omrzlinami na nohou a na rukou, až se dostal k ledopádu Kumbu a tam jej pak našli takový jako členové týmu, který se jmenuje Sagarmatha Pollution Control Committee, který tam vlastně uklízí a našli jej až u místa, které se jmenuje Crampon Point, což je místo, kde se nasazují právě krampony, tedy mačky, kde se dávají úvazky. Takže on dokázal sestoupit dolů obrovskou vzdálenost. Dokonce, když vyletěla jedna jediná helikoptera, která se jej pokoušela hledat, tak vůbec neočekávali, že by jej mohli vidět takhle nízko dole. A nad tím vším visí dva velké otazníky. Jeden otazník je krásný, jak je úžasné, co lidský organismus a lidská vůle žít dokáže. A druhý otazník, jak to, že ho nikdo intenzivně nehledal.
2: No, tam necháme tři tečky a já pro naše posluchače, kteří pojedou třeba do Krkonoš nebo někam k moři, ale ne tak daleko, jedno poselství jsem tam našel. Teď už si to říkal. Člověk dokáže neskutečné věci. Když člověk něčemu věří, tak ty neskutečné věci dokáže dvojnásob a ty dobré zázraky se určitě hodí. A když se tím budem držet, myslím, že se nám to hodí. Ty dobré zázraky se určitě dějí. A když se toho budeme držet, myslím, že se nám to na těch cestách hodí, ať už cestujeme kamkoliv. Petr Horký.
3: To je dobré, Mirku, děkuji za tuto tvoji pointu a sám si to uchovám. Zázraky, ty se prostě hodí. To je dobrý. No, I can't take one more step towards you.

0: to je boží dek na lidské.
1: Josef Hanzlík nás teď slyší teď, to znamená v 15 hodin a 41 minut. A kde nás slyší v Českém hydrometeorologickém ústavu, ale my hlavně budeme rádi, když uslyšíme jeho, tak dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. My jsme tady měli řadu pranostik a na svatou Magdalénu pořád, že všude bude pršet, že bude obilí a já nevím, co všechno. Pršelo někde dneska vůbec v České republice?
2: Ne, tak ne. Tato meteorologická pranostika se dneska nenaplnila.
1: Tak naplní se třeba večer? Jaká bude noc, večer a noc?
2: Tak rozhodně ne to, že by propršelo na většině území, tak ta v tomto směru ne, ale mohou se objevit místa, jak během noci, tak během zítřejšího dne, kde se nějaká ta přeháňka krátkodobá dešťová, tedy sprška jako vyskytne. Ta větší pravděpodobnost je na horách a potom také v severovýchodním polovině území. Mm-hmm. Tam se ty přeháňky mohou vyskytnout v noci tedy spíše místně nebo lokálně, spíše v těch horských oblastech a potom přes den potom četnější budou na horách, ale mohou se objevit i v těch nižších polohách. V té jihozápadní polovině, zejména tedy jihozápadní polovině Čech, tak tam se pravděpodobně stejně jako dnes srážek nedočkáme a pokud ano, budou velmi slabé a jen přechodné, pouze pár kapek.
1: V pondělí vaši kolegové říkali, že čtvrtek bude nejstudenější, mohli to tak říct, den. V tomto týdnu platí to? Zítra ho tady máme?
2: No, tak já musím pochválit svoje kolegy.
1: Ano.
2: Určitě.
1: Jo? Ano.
2: Ty maximální teploty jsou od 18, nebo ty předpovídané by měly být mezi 18 až 22 stupni, na jihu Moravy tam až letních 25 stupňů a po ránu nejčastěji teploty mezi 14 až 10 stupni a pokud se podívám na tu další výhled, tak určitě v kontextu toho, co jste říkal, by ten den měl být nejchladnější. V pátek předpovídáme 21 až 25 stupňů, s tím, že chladněji na severovýchodě, tam kolem 20, tedy přibližně tedy o 2 stupně více než ve čtvrtek a potom v sobotu 25 až 29 stupňů, v neděli to samé, takže opravdu tak. Ten čtvrtek bude nejchladnější, ale já myslím, že stále docela příjemným letním.
1: Určitě. Hezky jste to naplánovali, myslím, že jsme spokojeni prostě. Tak vám moc děkujeme, Josef Hanzlík, mějte hezkou službu, klidnou, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, příjemný den.

0: Za 10 minut bude 16 hodin a pak už to bude o čtvrté všechno i káva, kterou slyšíte, proto je tady Teresa Stýblová. Teresko, dobré odpoledne, o čem to bude, kdo přijde.
1: Máš pravdu, nic ti nechci vyvrátit z toho, co říkáš, a vlastně i kdybych měla nějaké jiné tvrzení, tak máme spoustu svědků, kteří nás poslouchají, takže by určitě potvrdili, že se to řekl tak, jak se to řekl, ale někdy se stane, že tvrzení proti tvrzení, dva lidé proti sobě, každý má svou pravdu a teď, jak se domoci opravdu té pravdy z právního hlediska.
0: A víš, proč to znám? My to máme v kriminálce.
1: No,
0: to tě zvu na 18. hodinu, aby si dneska poslouchala kriminálku, Sečské vraždy
1: Lupara. Ale ty si poslechneš tu kávu.
0: A já budu poslouchat, to nebude asi.
1: A já si pak poslechnu tu kriminálku.
0: Ano, takže tam bude pan advokát tady.
1: Ano, Ondřej Preuss a budeme se o tom právě bavit. Tvrzení proti tvrzení, co je dobré mít vždycky, kromě toho svého slova a té své pravdy, ale když to náhodou není, jestli je zkrátka ta bitva prohraná.
0: Hned jsem si tě nahrál teď, všechno mám nahraný a já to pak u toho soudu pustím.
1: Dobře.
0: Zajímavá káva, o čtvrté Mirek Vaňore, jak už jsem říkal, těším se na vás v 18 hodin a teď se stávám posluchačem a Tereza Stýblová a káva o čtvrté. Jak jste slyšeli na zajímavé téma, možná opravdu pak skončíte tím, že se budete všechno nahrávat. Uvidíme.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie Úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Velitelství pro operace povede od srpna Jaroslav Míka. Požár budovy 34 ve Zlíně je zlikvidovaný. Hasiči ruší mimořádná opatření. Zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně na většině území přehánky a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu. Vyjmenoval taky hlavní priority, se kterými na post nastupuje.
6: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
5: Hasiče ve Zlíně zrušili mimořádná opatření po požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. V platnosti dál zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě je taky jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Berhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
7: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesů rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
5: Kdo organizaci dočasně povede, projedná dnes na mimořádném jednání Rada města. Autonomní agent americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters únik modelu pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence. Samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků dnes otevřela v budově Krajského úřadu Libereckého kraje Agentura regionálního rozvoje. Obchod tam bude fungovat 24 hodin denně. Lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Prodejna nabízí zboží od regionálních výrobců a umělců sdružených v platformě Liberecký kraj sobě, říká za agenturu Petra Handlířová.
8: Na webu těch značek profilů je už 400, tak aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, místní knihy až po hračky a papírenské zboží.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně čekejte na většině území přehánky, ojedinile i bouřky, večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 11 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 8. kilometru se srazila dvě nákladní auta, průjezdní je levý pruh, zdržíte se půl hodiny. V Praze je silný provoz, hodně ucpaná je mimo jiné jižní a štěrboholská spojka směrem na Hradec Králové. Před stavbou okruhu u Běchovic uklízejí v pravém pruhu po nehodě, kolona od Spořilovské je na 50 minut. Tolik zprávy, teď je u mikrofonu Tereza Stýblová.
9: Přeji vám krásné odpoledne při poslechu dvojky. V dnešní kávě o čtvrté se budeme zabývat tvrzením proti tvrzení, protože se někdy stane, že na jedné straně je jedna pravda a na druhé straně pravda druhá. Samozřejmě z pohledu té či oné strany. Může to být dopravní nehoda bez svědků, sousedský spor, konflikt na pracovišti nebo třeba i reklamace, u které zkrátka každá strana tvrdí něco jiného. Tuto situaci budeme dnes probírat z právního hlediska, bavit se budeme o tom, jakou roli hrají svědci, fotografie, zprávy v mobilu nebo třeba kamerové záznamy, jak soud nebo úřad zjišťuje, komu vlastně uvěřit a co udělat bezprostředně po nějakém incidentu, abychom si svou pozici co nejlépe ochránili. Hostem je advokát Ondřej Projs z portálu Dostupný advokát.cz. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
9: Stává se vám často jako advokátovi, že už během prvních několika minut, když si vyslechnete tu stranu, která vás osloví, tak víte, že jste buď slyšeli jenom polovinu příběhu, polovinu pravdy, anebo že ta pravda bude pravděpodobně na straně druhé.
10: Tak mně se líbilo, jak jste v tom úvodu řekla, že jsou ty různé pravdy, nebo několik pravd, protože si myslím, že opravdu je to složité a taková ta představa, že existuje nějaká objektivní jedna pravda, je někdy hodně obtížná a opravdu ty klienti často jsou bytostně přesvědčeni o tom, že to, co říkají, je celá pravda nebo pravda opravdu v tomto smyslu, ale úkolem advokáta je právě opravdu na to hledět s určitou rezervou a to neznamená, že ten klient neříká pravdu nebo dokonce lže.
9: Jo? Může tam mít určité rezervy.
10: Ale prostě prezentuje nějaký svůj pohled na tu věc a my samozřejmě jako advokáti musíme okamžitě přemýšlet tak, jak případně se může na to dívat ta druhá strana, jak se na to může dívat ten, kdo to bude přezkoumávat, to znamená soud, případně státní zástupce nebo nějaký úřad. Takže to se stává samozřejmě velmi často, že tam tu rezervu okamžitě máme.
9: Budeme se dnes tomu věnovat podrobně, samozřejmě s Ondřejem Projsem, advokátem tvrzení proti tvrzení, titulek naší dnešní kávy. Ptejte se, dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Advokát Ondřej Preuss je hostem dnešní kávy o čtvrté. Téma tvrzení proti tvrzení, tomu se budeme věnovat. Ondřej, co tento pojem z právního hlediska vlastně znamená opravdu pro vás, jako pro právníky?
1: Tak není to přímo právní pojem v tom smyslu, že by s ním pracovali právní normy nebo řekněme nějaká pokročilá teorie, ale samozřejmě se tím označuje situace vlastně, kdy obě strany, musí tam být o nějaký spor, že jo, z podstaty věci, aby to bylo to tvrzení proti tvrzení, a obě ty strany se právě na tu skutečnost mezi nimi dívají jinak. Jo? To znamená, není to otázka právní argumentace vlastně, to znamená výkladu třeba nějaké normy nebo interpretace nějaké smlouvy, ale spíše skutkových okolností té situace, kdy prostě někdo tvrdí, že se stalo A a druhý tvrdí, že se stalo B nebo non A. Jo? To znamená, jeden tvrdí, že mu třeba soused něco vylil na pozemek a ten druhý zase tvrdí, že nic takového neudělal. Tak to je to tvrzení proti tvrzení. A zároveň platí, že nejsou žádné další přímé důkazy toho, jak to bylo. To znamená, neexistuje nějaký svědek, který by přímo viděl tu danou situaci, třeba někde v soukromí nebo právě na pomezí sousedních pozemků nebo třeba v kanceláři na pracovišti. Není tam žádný záznam třeba kamery nebo jiný přímý důkaz. A to znamená, v tom sporu se musí rozhodnout, kdo z těch stran vlastně teda opravdu nejspíš má pravdu.
0: Mm-hmm. Musí se rozhodnout, kdo má pravdu na základě nějakých jiných než přímých důkazů. Vy jste zmiňoval přímý důkaz, to znamená, že existují i nepřímé důkazy.
1: Přesně tak, my rozlišujeme přímé důkazy, které opravdu svědčí přímo k té sporné události. To znamená, když to řeknu takovým tím klasickými příklady z oblasti trestního práva, tak přímým důkazem je právě to, že někoho vidíme při činu. Jo? To znamená, zvedne nůž, bodne do té oběti a svědek to vidí, nebo je kamera, která to zachytí. No ale pak jsou nepřímé důkazy, jo? Které směřují třeba k motivaci, že to měl být právě tento člověk, kdo měl motivaci třeba zabít tu oběť. Nepřímým důkazem je třeba i záznam z kamery, který vidí, že on vcházel do té budovy, ale už neviděla ta kamera, jestli opravdu teda potom spáchal ten čin, že měl třeba v ruce tu zbraň. Jo, to je nepřímý důkaz, protože on může tvrdit pořád, že třeba sice ten nůž v ruce měl, ale zvednul ho až těsně po tom činu, když našel třeba tu oběť. Tak to jsou samé nepřímé důkazy a sekvence těch nepřímých důkazů samozřejmě může vést k tomu, že přisvědčíme nějaké skutečnosti, ale jsou situace, kdy právě i ty nepřímé důkazy chybí nebo jsou velmi slabé a pak bychom to mohli označit tou větou nebo tím pojmem tvrzení proti tvrzení.
0: Mm-hmm. Dostaneme se k tomu dalšímu kroku, řekněme, co tady přichází, pokud chybí i dostatečně silné nepřímé důkazy, ale zmínil jste jako příklad ten sousedský spor. Je to oblast nejčastějších sporů, kde dochází k tvrzení proti tvrzení, nebo v jakých jiných oblastech lidského práva se to často stává, že to třeba řešíte i vy jako advokát?
1: No, nejčastěji skutečně jsou to ty situace, které se typicky odehrávají někde za zavřenými dveřmi, to znamená nějaké rodinné záležitosti soukromé, to může být třeba i otázka bohužel nějakého domácího násilí a podobně. Můžou to být právě tyto sousedské spory, kdy tam prostě není někdo třetí, kdo by k tomu měl přístup anebo nějaký zájem. Ale můžou to být třeba i situace, jak už jsem zmínil, na na pracovišti, taky za zavřenými dveřmi někde v kanceláři. To jsou třeba často ty otázky nějakého bossingu, prostě diskriminace a podobně. Takže není to tak, že by to bylo výlučně spojeno jenom s nějakým třeba tím trestně právním aspektem. Prostě určitě to najdeme velmi často v mnoha druzích vlastně sporů.
0: Hostem dnešní Kávy o čtvrté na dvojce je advokát Ondřej Preuss, tvrzení proti tvrzení. Tomu se dnes věnujeme. Otázky přijímáme i dnes na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Tvrzení proti tvrzení z právního hlediska, téma dnešní kávy o čtvrté s advokátem Ondřejem Projsem. Napsal nám tady pan Jaroslav zajímavý dotaz, který na první pohled se zdá, že se netýká našeho tématu, ale na ten druhý už ano, protože Jaroslav se ptá, jak je to s úrodou ze stromu rostoucího na hranici pozemku a přesahujícího k sousedovi?
1: No ono se toho netýká, to naše tématu proto, protože to právě není otázka skutková, toho tvrzení proti tvrzení, protože mezi těmi sousedy asi je nesporné, že ten strom prostě roste na tom jednom pozemku a větev čouhá na druhý pozemek a z ní jablko visí nad tím druhým pozemkem a případně spadne na zem. Takže vlastně oni řeší právní otázku, nikoliv skutkovou. A na to najdou odpověď v občanském vlastně zákoníku. Já teda teď se musím tady, už jsem se přiznával o přestávce k základní...
0: Během písničky se mi pan Ondřej Projs přiznal.
1: Strašné jako neznalosti, protože já vím samozřejmě, že to je explicitně řešeno, ale teď si za boha nevzpomenu z hlavy.
0: No ale byste mi jeden ten návrh dal a mě
1: já
0: to
1: si
0: přijde,
1: myslím, já si myslím, že to je tak,
0: to mohlo být.
1: Že vlastníkem je tedy ten vlastník toho stromu, i když to přesahuje, ale jakmile to ovoce odpadne, tak už je vlastníkem zase ten vlastník toho pozemku, na který spadne. Ale doporučil bych teda to ověřit v tom občanském zákoníku. A skutečně tohle není vlastně ta otázka toho tvrzení. Možná potom teda by bylo to tvrzení proti tvrzení, jestli to odpadlo nebo to někdo
0: sklepal,
1: zčesal a podobně. A tam skutečně potom je určitá odlišnost mezi tím sporem občanskoprávním, což je typicky tady právě ten sousedský spor většinou, i když i tam to může přerůst, že v ten třeba přestupek nebo trestní kauzu dokonce. A v tom občanském sporu to funguje tak, že já právě mám to břemeno tvrzení. To znamená, já když se obracím na ten soud, tak musím něco tvrdit v prvé řadě. To znamená, musím tvrdit třeba, že mi někdo něco dluží, nebo že právě mi způsobil nějakou škodu a podobně. A zároveň mám břemeno důkazní. Jo? To znamená, že já budu nejenom tvrdit, ale budu předkládat nějaké důkazy, že jsem třeba byl majitel tady a že tam byla úroda a podobně. A ta druhá strana se samozřejmě proti tomu může nebo nemusí nějak jako aktivně bránit a ten soud to potom posoudí komplexně. To znamená, vyjde z toho, co ty strany předložily, nedělá nějakou sám investigaci, že by prostě si vyžadoval jako konkrétní další důkazy, prostě vyjde z toho, co ty strany navrhují a posoudí prostě, jak se mu to z toho jeví. A vlastně nevýhodu má v tomhle ten žalobce, jo, pokud by byla ta situace toho čistě, jako opravdu čistě tvrzení proti tvrzení, protože on prostě musí unést to břemeno, jo, tvrzení, ale i důkazní. A pokud to nepodpoří vůbec žádnými důkazy, tak samozřejmě nejspíš v tom sporu nezvítězí. Ale taková situace prakticky nenastává, protože vždycky máte nějaké alespoň ty vzdáleně nepřímé důkazy.
0: Když to zkusíme dělat na tom stromu s jablkem, tak spor by byl asi tedy v případě, pokud by někdo přišel a řekl, soused mi ukradl jablko,
1: tak.
0: Protože bylo na mém stromě. Ale soused přišel s tím, ale to jablko už spadlo na můj pozemek a to je to jablko, které já jsem si vzal. Teď by měl fotografii toho jablka v té trávě, ten by zase měl fotografii jablka na stromě, teď by to takhle různě dokazovali a soud by se rozhodl, podle čeho? Která fotografie se mu zdá relevantnější,
1: a teď,
0: podobnější tomu
1: a teď,
0: jablku?
1: Přesně, ale právě ten žalobce nebo i ta druhá strana samozřejmě by mohli používat nějaké další nepřímé důkazy. Jo? Typu třeba důkazy k jejich vzájemnému vztahu. Jo? Že by prokazoval, že on už mu škodil v minulosti nějakým způsobem, nebo že mu dokonce vyhrožoval někde v hospodě, že mu ten strom očeše nebo zničí dokonce a tak podobně. Jo? To znamená, ty důkazy můžou být opravdu širšího rázu a ten soud si to posoudí, ty důkazy jak jednotlivě, tak v nějakém právě celku a na základě toho rozhodne. A tady v tom civilním sporu, na rozdíl od toho trestního, skutečně vychází z těch důkazů, návrhů a posoudí vlastně unesení těch břemen. Zatímco v trestním právu, kde taky může nastat tahle situace, a vlastně může nastat asi typicky, že nikdo neviděl ten samotný trestný čin, takže tam nestačí, aby ten státní zástupce, který tedy někoho obžaluje za ten trestný čin, aby unesl to tvrzení, to znamená, je tady někdo, kdo má třeba zájem na tom, aby někdo zemřel a podobně. On ten soud musí jít o krok dál a musí vlastně bez nějakých jakýchkoliv důvodných pochybností prokázat, že skutečně to bylo tak, jak je v té obžalobě napsáno. Jo, to znamená, aktivně řeší důkazy další případně a pokud tam je nějaké semínko nejistoty, jo, které je zásadní, tak platí ta zásada in dubio pro reo, to znamená v pochybnostech ve prospěch toho obviněného, respektive potom před soudem obžalovaného. Jo, znamená, je to přísnější.
0: Advokát Ondřej Preuss s námi v Kávě o čtvrté. Tvrzení proti tvrzení, za chvilku pokračujeme v našem povídání. Stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Hostem Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je advokát Ondřej Preuss. Dnes se zabýváme situací, kdy jedna strana právního sporu tvrdí něco a druhá strana něco jiného. Zkrátka tvrzení proti tvrzení. Píše nám Renata, pro pobavení spíše možná citát z jedné divadelní hry, podle mého názoru tedy objektivně. Souvisí to vlastně s tvrzením proti tvrzení?
1: Podle mého určitě, názoru, tedy určitě. To je přesně to, co jsme naznačovali na začátku, že lidé jsou často přesvědčeni o té své pravdě a dokonce na to jsou výzkumy, že jo, z oblasti psychologie a dalších oborů, že ty naše vzpomínky vlastně neodpovídají úplně té objektivní realitě. Mění se i v čase, takže tohle je jako velmi případný a vtipný komentář.
0: Mm-hmm. Čili když ten soudní spor třeba trvá několik měsíců nebo i let, tak na konci třeba to můžeme vnímat jinak než na začátku i my jako účastníci toho řízení právě vlivem vzpomínek, které to tak nějak trochu obrousí, pozmění tu naši realitu.
1: Jen u toho soudního sporu samozřejmě ten svědek, pokud se to směřuje k tomu, tak je slyšen v zásadě většinou jenom jednou, že jo, to je výjimečné, pokud by měl vypovídat třeba opakovaně, takže tam se potom vychází i třeba z nějakého záznamu samozřejmě té výpovědi. Mm-hmm.
0: Jak důležití jsou svědci právě ve sporech, kde chybějí jiné důkazy?
1: Mm. Já si myslím, že vlastně paradoxně dneska žijeme v době, kdy se zase zvyšuje důležitost svědků. Ono historicky, že jo, svědectví bylo bráno jako ten klíčový důkaz, dokonce byly i nějak odstupňované v různých právních systémech ty svědecké výpovědi, že prostě třeba výše postavený člověk měl vyšší důvěryhodnost přímo ze zákona, nebo muž měl vyšší důvěryhodnost než žena a podobně. Dnes samozřejmě vycházíme často z písemných důkazů nebo z nějakých záznamů. Víte, že to je taky jeden z fenoménů dneška, že my jsme tady taky na kameře, ale vyjdeme před budovu, bude nás zavírat jiná kamera a tak dále. Jsou tisíce prostě záznamů našeho pohybu po městech a podobně. Ale v době AI se začínají objevovat pochybnosti, protože vlastně ty záznamy můžou samozřejmě být pozměněny, sestřihány a samozřejmě také existují technologie stále, které tohle můžou ošetřit nějakým způsobem, ale...
0: Čili svědek z masa a kostí v tuto chvíli je hodnotnější, řekněme.
1: No, může se zase stát hodnotnějším, jo, i s tím vědomím té jako neúplně dokonalé paměti a spousty dalších faktorů, které na ní útočí, ale může se stát, že v budoucnu zase ty svědecké výpovědi vlastně budou důležitější než to, co je psáno, protože to, co je psáno, se může vlastně proměňovat. Jo? To jsou ty paradoxy.
0: Jsou třeba výpovědi rodinných příslušníků nebo blízkých osob důvěryhodné nebo méně důvěryhodné než lidí, kteří jsou nezaujatí, kteří jsou třeba jenom náhodnými svědky.
1: Ono je potřeba říct, že vlastně důkazem může být úplně cokoliv v zásadě, jo, ať už je to teda trestní řízení nebo to civilní nebo i správní řízení. A není jako předem dáno právě dnes v tom našem právu, že by nějaké důkazy měly vyšší hodnotu s výjimkou nějakých listin, které mají třeba ten samotný charakter té ověřené listiny, ať už je to třeba nějaký notářský zápis a podobně. A u těch svědků si to prostě posuzuje ten soud v tom kontextu. Jo? To znamená, on samozřejmě se na to bude dívat i z tohoto úhlu pohledu, jestli ten člověk má nějaký postranní zájem, jestli to je manžel, manželka toho účastníka té pře, ale ono taky to může být paradoxně třeba i proti němu, že jo? Protože ten soud v tom případě může zkoumat, jaký mají vztah, že jo, ti manželé a podobně. Takže samozřejmě tohle to zohledňuje, ale neznamená to, že když je třeba svědkem jenom manželka, já nevím, třeba u nějaké dopravní dopravní nehody nebo právě v těch soukromých záležitostech, že ta její výpověď nemá hodnotu, protože to je manželka. Jenom ten soud si to musí prostě vyhodnotit a hodnotí to prostě z toho hlediska, jestli ta výpověď je konzistentní, jestli se nemění, jestli prostě směřuje nějakým směrem, nebo jestli naopak není jako příliš podezřelé, koherentní, protože to by mohlo evokovat, že je nějak nacvičená. Jo, tohle všechno samozřejmě zohledňuje.
0: S advokátem Ondřejem Projsem si dnes povídáme v Kávě o čtvrté, tvrzení proti tvrzení. Pokračujeme za chvilku, to už se budete moci ptát i na telefonu 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: na dvojce. Dobrou náladou a vtipnými texty nás do Radiokafé Vinohradská 12 přijde nakazit písničkář Michal Horák. Kvůli komu vzal kdysi do ruky kytaru, co ho spojuje s herečkou Pavlou Tomicovou a jak ho bavilo natáčet pozvánky se známými osobnostmi na jeho koncert 13. listopadu ve Fóru Karlín. Na to se zeptám v Radiokafé Vinohradská 12 písničkáře Michala Horáka. A vy si nezapomeňte rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: zítra po 11. hodině na dvojce.
4: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: To byly Coldplay, posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem advokát Ondřej Preuss a zabýváme se situací tvrzení proti tvrzení, kde zkrátka jedna strana tvrdí něco jiného než strana druhá. Tak a musí teď doložit to, co tvrdí. Tak máme dotaz po telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, já mám takovou prosbu. U soudu, když obžalovaní ze závažných trestných činů účelově navrhují svědky a ty prokazatelně nemluví pravdu, křivě vypovídají, jak je možný, že soud na to vůbec nereaguje? Nebo jak by měl reagovat soud na křivé výpovědi účelové ve prospěch pachatelů trestné činnosti závažné, vůbecní případy a další? Tak jenom, jak teda postupovat, pokud soud na to vůbec nereaguje, když se dávají důkazy o křivých výpovědích závažných? Děkuju moc za odpověď.
0: Děkujeme za dotaz. Ondřej.
2: Tak pokud na to nereaguje ten soud sám z různých důvodů, tak samozřejmě by na to měl reagovat ten státní zástupce, který navrhuje to potrestání nebo to tu obžalobu a může na to reagovat samozřejmě tak, že jednak předloží nějaké důkazy, že opravdu nemluví pravdu ti svědci, nebo že mají nějaký zájem na tom nemluvit pravdu a zdůraznit, že vlastně to, čeho se v takovém případě dopouští, je vlastně samo o sobě trestným činem právě té křivé výpovědi, za kterým hrozí trest, včetně trestu odnětí svobody, ale musí se to samozřejmě zase prokázat, jo? Protože to, že třeba někdo nemluví pravdu, tak to opravdu může být někdy způsobeno tím, že on si myslí, že tu pravdu mluví, jo? Že ji má, prostě se splete, já nevím, v hodině, kdy někoho viděl někde a podobně. Takže to samo o sobě ještě neznamená to křivé svědectví. Ale pokud je to takováhle struktura, jak to bylo naznačeno, tak to samozřejmě implikuje třeba i nějaký organizovaný zločin a pak samozřejmě je tím nástrojem taková námitka v tom řízení, kterou může vznést jak ten státní zástupce, anebo i zástupce třeba oběti toho trestného činu nebo poškozeného, může tam většinou právě je zástupcem advokát vlastně, to je samostatná role vlastně v tom trestním procesu. A pokud ani poté ten soud to nezohlední, tak je tady samozřejmě možnost i odvolání v tom trestním řízení a pokud by ani to neuspělo, tak i nějaké mimořádné opravné prostředky. Jenom je prostě potřeba zase doplnit to tvrzení i o nějaké důkazy toho, že to tak prostě nebylo.
0: Je tu dotaz od Václava na e-mailu. Soused před 20 lety zabral kus mého pozemku s tím, že se mě byl zeptat, zda může. Nyní chci pozemek zpět, ale soused tvrdí, že o tom nevěděl, že už jej takto koupil a že o ústní dohodě neví. Nicméně odmítá se s námi bavit, jednat a vše domluvá jeho žena, která u toho nebyla. Co dělat?
2: Tak, když bych to zobecnil, tak tohle je zase typický příklad těch tvrzení proti tvrzení, to jsou ty ústní dohody. Jo, sedíme někde na zápraží, domluvíme se a pak to funguje třeba i nějakou dobu a pak najednou ta jedna strana řekne, ale takhle to celou dobu nebylo, uděláme to jinak. Tam lze jedině doporučit opravdu ty ústní dohody podpořit následnou písemnou dohodou a kdyby to nebylo možné nebo šikovné, tak aspoň nějakým následným potvrzením, třeba zprávou do WhatsAppu, kde bude napsáno díky za včerejší schůzku, jsem rád, že jsme se dohodli tak a tak a tak. A když na to ta protistrana nereaguje, takže by to rozporovala, ale takhle jsme se přeci vůbec nedomluvili, nebo naopak to potvrdí ještě OK, díky a podobně, tak budu mít vlastně tu dohodu zachycenou.
0: To. Což ale tady v tomto případě asi není. Žena, která teď jedná, tak u toho také nebyla.
2: Tak, ale tady ten případ zase má ten přesah k těm nemovitostem, takže tam samozřejmě se to pak řeší na základě toho, co je zapsáno v katastru nemovitostí, takže tam by bylo potřeba se podívat, jak přesně jsou dány ty hranice pozemku, jak se užívají. Může do toho samozřejmě vstupovat i otázka nějaké služebnosti, vydržení, dalších vztahů, takže nelze na to odpovědět v tom detailu. A samozřejmě i tu dohodu, bohužel, která je teda takhle věkovitá, se bude dokazovat jako velmi, velmi obtížně i těmi nepřímými důkazy, protože samozřejmě málo kdo si pamatuje, co přesně zaznělo někdy před desítkami let.
0: Co může být nepřímý důkaz v tomhle případě?
2: No tak nepřímým důkazem může být třeba svědectví dalších sousedů nebo někoho, kteří řeknou, ano, takhle to tady oni dělali, prostě posledních 10 let to takhle fungovalo, nebo...
0: To všichni ví, že Franta mu z toho pozemku dál.
2: No, něco takového. Lety. Nebo právě i nějaké ty záznamy, jo. Teoreticky to může být nějaký záznam v deníku, jo, že si někdo napíše, tak konečně jsme se dohodli, prostě to. A to všechno zase, ale by pak posuzoval ten soud v nějaké míře pravděpodobnost.
0: Ondřej Projs už sám naznačil, že je dobré si vždycky ústní dohody udělat potom nějakou dohodu písemnou, takže se budeme bavit za chvilku o tom, jak předejít takzvané důkazní nouzi, zkrátka jaké důkazy si pořídit a jaké si vlastně pořídit i můžeme, které potom bude soud skutečně brát v potaz. Máte-li otázky, stále se můžete ptát na e-mailu anebo telefonovat na číslo 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Poslední část dnešní kávy o čtvrté před námi, tvrzení proti tvrzení, s advokátem Ondřejem Projsem dnes probíráme a prostor pro váš telefonický dotaz. Dobrý den.
1: Dobrý den, můžu mluvit?
0: Ano, pěte sem.
1: Jsem to já, že jsem takový zmatený. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat takhle. Máme pozemek, který byl nějakým způsobem naměřený, my jsme udělali plot, máme souseda z jedné strany, z druhé strany silnici, ale proběhly digitální měření, úpravy, které nám vlastně posunuly 1,5 skoro metru do toho asfaltu, do té silnice pozemek a současně hejbly i tím sousedem. A teďko já tam mám třeba boudu, já tam mám prostě stromy a kdyby eventuálně ten soused to chtěl prodávat, protože to jsou chalupy, tak co s tím budu moc udělat já? Protože já jsem s tím nic špatného neudělal, jenom ten stát prostě opravoval nějaký bordel, který byl v tom katastru.
0: Rozumíme. Děkujeme za dotaz, Ondřej. Tak tvrzení proti tvrzení to není, nicméně jaké by bylo řešení?
2: Tady skutečně asi nemáme v tuhle chvíli úplně dost informací na to, aby jsme to rozsekli. Tam je potřeba opravdu se podívat i jak to bylo jako dlouhodobě třeba užíváno a jaký by byl cíl potom třeba toho nového souseda, kdyby se to prodávalo. Nejlepší by bylo to teď v tuhle chvíli právě si nějak dohodnout, třeba i to hodit na papír právě tu dohodu k tomu užívání, i když se ty hranice nějakým způsobem posunuli, nebo dokonce třeba prodat část těch přikrývajících pozemků, ale není to opravdu ta otázka toho tvrzení proti tvrzení, protože to je prostě změna daná tou změnou té hranici v katastru.
0: Jak předejít důkazní nouzi v případě nějakého sporu, ať už sporu, který tušíme, že bude třeba gradovat, a nebo i incidentů, jako je třeba dopravní nehoda a tak dále. Jaké důkazy potom soud bude brát v potaz a jako relevant?
2: Jak už jsem řekl, tak v zásadě jsou možné jakékoliv důkazy, jsou z toho určité výjimky, kdy existuje zejména ve Spojených státech taková ta teorie toho otráveného plodu z otráveného stromu, to znamená, že když je ten důkaz důsledkem třeba trestné činnosti.
0: Například?
2: No tak takým tím příkladem může být, že prostě někdo vymlátí z někoho v uzovkách nějakou informaci a dosáhne jí právě tím, že poruší všechna procesní práva, nebo právě dá někomu úplatek za to, aby něco sdělil a podobně. U nás se to nedrží takto striktně, pracuje se s tím mnohem otevřeněji, ale samozřejmě i u nás vyvstávají ty otázky typicky, jestli třeba si můžu nahrát tajně nějakou záležitost. A tam je potřeba

0: bude naprosto v pořádku. Ale právě v těch sousedských sporech už to může být, nebo v nějakých zcela soukromých sporech to může být mnohem ošemetnější někoho si tajně nahrávat a tam může zase převážit ten zájem na tom chránit vlastně to soukromí toho člověka. A samozřejmě to se potom zase projevuje na tom, že to bude posuzovat ten soudce nebo ta soudkyně a bude hodnotit prostě nejenom ty důkazy samotné, ale i to, jak jsou prostě prezentovány a podobně.
1: Mm-hmm. Jak potom vystupovat před samotným soudem? Mm. Byť jsme přesvědčeni o své pravdě, tak určitě, zvlášť pokud je to pro nás nová situace, budeme nervózní. Tak abychom opravdu byli důvěryhodní a skutečně prodali to, co chceme. Mm.
0: Já samozřejmě doporučuji, aby člověk byl autentický, aby prostě hovořil tak, jak je zvyklý hovořit, ale k věci, to znamená k tomu svému případu, pokud je vyslíchán jako účastník. Ono samozřejmě primárně by účastníci neměli být vůbec vyslýcháni, protože jsou prostě vždycky zaujatí, že jo? Ale když to jinak právě nejde v tom tvrzení proti tvrzení, tak se to děje. Rozhodně nepomáhá být nějak dramatický, agresivní, zejména už vůbec ne vůči tomu soudu, i když ten by měl vždycky zachovat chladnou tvář. Z výzkumu jedné kolegyně z fakulty vyplývá, že ti soudci to řeší různě. Jedna soudkyně v nějakém dotazníkovém šetření si pamatuju vypověděla, že třeba láme propisky pod stolem, aby jako řekněme tu emoci, kterou by nechtěla projevit vůči nějakému zase emotivnímu účastníkovi projevila, takže to jsou takové jako zajímavé implikace a strategické je prostě chovat se slušně a opravdu jako věcně reagovat na otázky. Z pohledu advokáta je někdy dobré taková taktická otázka zeptat se toho svědka jako jednu z prvních věcí, jestli prošel nějakou přípravou na to své svědectví, jestli třeba se scházel s advokátem protistrany a někteří lidé prostě jsou zaskočeni a popravdě vypoví, ano, my jsme to všechno probírali a on mi řekl, co mám jako říct. Mm-hmm. A pak samozřejmě u toho soudce ta svědecká výpověď může ztratit na té hodnotě.
1: Byť řekne, že to bylo v rámci přípravy na to vystoupení u soudu, aby byl důvěryhodný. Takže být ale i připraven na takové otázky, které nás můžou vlastně rozhodit.
0: Tak samozřejmě to jsou celé jako potom teorie, jaké otázky se smí klást, jaké už jsou příliš zavádějící, jak za ně kapiciozní a podobně. Takže to je samozřejmě velmi, velmi složité.
1: Hostem dnešní Kávy o čtvrté byl advokát Ondřej Preuss z portálu dostupniadvokat.cz. Moc vám děkuji za zajímavé povídání a těším se zase někdy. Na shledanou.
0: Já také moc děkuji a přeji všem krásné léto.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně na většině území přehánky a teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
3: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
2: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Tramvaje každoročně srazí i desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků často jejich nepozornost. Do kolejiště vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky nehod se musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ni zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně, pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
4: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní soustavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek.
2: Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
5: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
6: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
5: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
6: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude proměnlivá oblačnost. Postupně čekejte na většině území přehánky, ojedinělé bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na jihomoravě až 25, na horách kolem 11 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem v obou směrech. Provoz brzdí omezení na kilometru 196. Delší fronty na půl hodiny jsou směrem z Prahy na Ostravu. V Praze je silný provoz. Na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové stále překáží dodávka po nehodě. Před stavbou okruhu blokuje pravý pruh. Fronta ze Spořilovské je na 45 minut. Tolik zprávy, teď si poslechněte příběhy z kalendáře.
7: Krásné odpoledne, vážení a milí, i když jsme téměř v polovině prázdnin a léto velí. čas trávit venku. Myslíme si, že i za volantem, nebo třeba máte-li to štěstí, při odpočinku u bazénu vám může být dobrým parťákem dvojka Českého rozhlasu.
8: A také příběhy z kalendáře, u kterých vás s potěšením vítají Jitka Novotná
7: a Jan Kovařík. Oba jsme moc rádi, že nás posloucháte. Dnes vás chceme zavést do světa tónů, poezie a krásných melodií. Budeme totiž mluvit o jedné velmi známé zpěvačce.
8: Měli byste ji poznat díky obvyklým nápovědám, kterými dnes budou tři jména.
7: První, Hana Zagorová, naše tajemná neznámá, se totiž narodila ve stejném roce jako ona, ovšem v jiné zemi, řekněme víc na západ a blíž Atlantiku.
8: Druhé, Edith Piaf, která byla jejím velkým vzorem a lidé ji často k tomuto vzoru přirovnávají.
7: No a třetí jméno je mužské, Vidal Sassoon. Důležitou roli v kariéře naší neznámé sehrál tento slavný kadeřník, když pro ní vymyslel typický účes.
8: Tak co, poznali jste, s kým si dnes budeme v příbězích z kalendáře prospěvovat?
0: Český rozhlas dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: vrstevnice Hany Zagorové, pokračovatelka Edith Piaf a nositelka účesu Vidala Sassoona. No to je jednoznačně Mireille Mathieu, jedna z nejslavnějších francouzských zpěvaček.
1: Narodila se 22. července roku 1946 a proto jí věnujeme tyto příběhy z kalendáře.
0: Její otec byl kameník. Maminka během války uprchla před bojovými hrůzami z města Dunkirk a společně s otcem se později usadili v malebném jihofrancouzském Avignonu.
1: Právě tam přišla na svět prvorozená dcera Mireille, ke které pak přibylo ještě dalších, pozor, 13 sourozenců. Celkem měli doma 7 chlapců a 7 děvčat.
0: Mireille byla ze všech nejstarší a když nastupovala do školy, měla už dalších 5 sourozenců a musela pochopitelně pomáhat s péčí o ně.
1: Dá se tedy pochopit, že nebyla žádná vynikající žačka. Ve škole jí to nijak zvlášť nebavilo a navíc se potýkala s problémy, které do značné míry souvisely s tehdejším pedagogickým přístupem.
0: Zkusím to vysvětlit. Psala totiž levou rukou, což se ovšem na začátku 50. let ještě netolerovalo a taky ve škole přeučovali na pravačku. Jak sama zmiňovala, právě to u ní rozvinulo dyslexii, tedy problémy se čtením a porozuměním textu.
1: Jednu třídu musela Mireille dokonce opakovat a definitivně se s povinnou docházkou rozloučila ve 13 letech. Začala pak pracovat v továrně na výrobu obálek a z vydělaných peněz si platila hodiny zpěvu.
0: Celá rodina byla muzikální. Tatínek disponoval slušným tenorem a pomýšlel prý dokonce na účinkování v avignonské opeře. Musel ovšem převzít rodinnou firmu a tak byl pouze nadšeným zpěvákem, amatérem.
1: Často však zapomínal text a v tu chvíli zasahovala maminka, která pohotově přispěchala a napovídala.
0: Takové rodinné muzicírování bylo rozhodně tím správným prostředím pro budoucí superstar celosvětové scény. Jenže jak se na tu celosvětovou scénu dostat?
1: No, cesta Mireille Mathieu k profesionální dráze, ta vedla přes talentové soutěže.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Oslavenkyní dnešního dne je francouzská zpěvačka Mireille Mathieu, rodačka z Avignonu. Poprvé se tam nadechla 22. července roku 1946.
1: Vyrůstala v početné a velmi chudé rodině, kde se ovšem často zpívalo. A ve zpěvu našla mladá Mireille svou největší lásku. Velmi brzy zatoužila být profesionální zpěvačkou.
0: První zkušenost s veřejným vystupováním získala v církevním sboru. V roce 1962 poprvé zkusila štěstí v talentové soutěži, tehdy však ještě neuspěla.
1: Teprve rok 1965 znamenal zásadní zlom v její kariéře. Přihlásila se do televizní soutěže nazvané Hra náhody a vsadila na repertoár svého velkého vzoru.
0: Tedy Edith Piaf, od které zpívala Vyznání v růžích a Hymnu lásky. Připomněla tuto famózní francouzskou šansoniérku, která zemřela pouhé 2 roky předtím.
1: Reakce televizních diváků, kteří hlasovali po telefonu, byla jednoznačná. Kolikrát ani neříkali její jméno, jen prohlásili, že chtějí, aby vyhrála ta, co zní jako Edith Piaf.
0: I když se Mireille nikdy nesnažila svou předchůdkyni kopírovat a důsledně si zakládala na vlastním stylu, publikum ji se slavnou Editkou vždy spojovalo.
1: Mireille sama prohlašovala, že se svým velkým vzorem má společnou jednu podstatnou věc, a to je láska k životu. Do svého zpěvu ji však vkládali každá trochu po svém.
0: Jako vítězka talentové soutěže zaujala Mireille manažera Johnnyho Starka, který se jí ujal a byl jí po boku více než 20 let.
1: Než ovšem mohl 19-letou začínající zpěvačku vypustit do drsného světa showbiznisu, musela se mnohému naučit.
0: Pohyb na jevišti, zpěv na mikrofon, tanec, nahrávání ve studiu, líčení, oblékání. Ve všech těchto disciplínách na sobě musela Mireille Mathieu pořádně zapracovat, než mohlo přijít její první velké vystoupení v sále, který byl vysněnou metou všech populárních zpěváků, tedy v pařížské Olympii.

0: 22. červenec je narozeninovým dnem významné francouzské zpěvačky Mireille Mathieu. A tak si s ní prospěvujeme a vyprávíme příběh, který se začal psát v roce 1946.
1: Vyprávění tohoto životního příběhu jsme přerušili ve chvíli, kdy Mireille Mathieu vyhrála talentovou soutěž a začala spolupracovat s manažerem Johnnym Starkem.
0: Právě on ji uvedl do velkého světa pop music. Stalo se tak v prosinci roku 1965 v pařížské Olympii.
1: Velmi rychle pak následoval první singl s písní Mé krédo a brzy potom samostatné album nazvané Živě v Olympii.
0: Ještě jí nebylo 20 a její pěvecký projev už byl vyzrálý, technicky perfektně zvládnutý a výrazově přesvědčivý.
1: Aneb zrodila se hvězda. Manažer Stark dobře vycítil její silný potenciál a proto pomýšlel i na zahraniční trh. Aby měla Mireille šanci uspět v cizině, musela se naučit anglicky a německy.
0: Díky tomu si pak rychle získala popularitu v Německu a Rakousku a prorazila i za velkou louží. Ve Spojených státech brzy po startu své profesionální dráhy zpívala v televizi pro 50 milionů Američanů.
1: Jak Honzo jistě víš, tak když už jsi světová hvězda, ano, tak to musíš brát se vším, co k tomu patří.
0: Já tedy, to tak beru.
1: Ano, ty taky podle toho vypadáš a dbáš na svou image.
0: Děkuji, asi bude něco potřebovat. Mluvme raději o Mireille Mathieu. Ta měla i v oblasti image štěstí na dobré spolupracovníky. A v tomto bodě mám na mysli již zmíněného kadeřníka Vidala Sassoona, který vytvořil její typický účes.
1: Černé havraní vlasy s ostře zastřiženou ofinou. V 60. letech ještě vzadu vystříhané, od 70. let pak už v podobě pozvolného mikáda.
0: Jednotná ostrá kontura účesu ve finále tvořila dojem helmy, ovšem bez jakéhokoliv negativního vyznění. Mireille zkrátka našla svůj styl a vizuální identifikační znak, kterému zůstala věrná po zbytek života.
1: Ve druhé polovině 60. let zahájila šňůru zahraničních turné a díky nim si ji oblíbili diváci v mnoha evropských i zámořských zemích.
0: V roce 1967 vystupovala poprvé v Moskvě a poté i v Praze. Se železnou oponou si hlavu nelámala. Zpívala jak na západě, tak na východě.

0: Protagonistka dnešních příběhů z kalendáře, francouzská zpěvačka Mireille Mathieu, se narodila v mém oblíbeném Avignonu do rodiny s celkem 14 dětmi. Lehké dětství to tedy asi nebylo, zvlášť když k tomu ještě přičteme potíže levoruké holčičky v tradicemi zatížené francouzské vzdělávací soustavě. Ani se jí nedivím, že ve 13 letech ze školy utekla a raději si prací vydělávala na hodiny zpěvu. Toužila totiž po dráze profesionální zpěvačky a cestu hledala v talentových soutěžích. V té první jako 16letá ještě neuspěla, o 3 roky později už ale ovládla televizní soutěž s písněmi své milované Edith Piaf. V tomtéž roce a po spoustě práce v zákulisí ji pak manažer Johnny Sparks uvedl na to nejžádanější francouzské pódium do pařížské Olympie.
1: A vlastně ji uvedl i do světa. V kterých jazycích je možné slyšet její zpěv, jak se v jejím repertoáru ocitl hit My Way, se kterou osobností se Mireille Mathieu ze srdce ráda a s velkým pohnutím setkala? A troufli byste si tipnout, z jakého prostředí se rekrutuje její nejzapálenější faninka? Na tohle všechno vám odpovíme a také vás nasměrujeme k jednomu televiznímu dokumentu, který vznikl v Československé televizi a nabízí skutečně osobitý, autentický obrázek ze života zpěvačky, již věnujeme tyto příběhy z kalendáře.
2: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
2: Každý den je stejný. Vlak, cesta, pozorování zamilovaného páru.
4: Možná, že Jess v pokoji pro hosty v patře maluje. A nebo jsou spolu ve sprše. Ona se opírá rukama o dlaždičky, na bocích jeho ruce.
2: Najednou je ale něco jinak.
4: Celý den jsem přemýšlela o Jess. Proč jsem měla pocit, že je něco špatně? Na tu dálku jsem přece nemohla rozeznat, jak se tváří, ale když jsem se na ní dívala, cítila jsem, že je osamělá.
3: Dívka ve vlaku. Premiéra knižního bestselleru Polly Hawkinsové každý den po 22. hodině na dvojce. Radioservis představuje
5: Toulky první republikou.
6: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
5: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
7: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
5: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
8: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
8: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
8: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře dnes věnujeme francouzské zpěvačce Mireille Mathieu. Narodila se 22. července roku 1946, takže na ní o to raději vzpomínáme.
1: Celosvětově uznávanou se naše hrdinka stala v druhé polovině 60. let. A zejména v následujícím 20letí patřila k nejpopulárnějším zpěvačkám světové scény.
0: Od počátku volila romantický a šansonový repertoár a nenechala se strhnout pozdějšími vlnami big beatu, rocku, diska a podobně.
1: Díky talentu a také díky své mimořádné píli byla velmi produktivní a vyčíslit její tvorbu jde jen těžko. Natočila víc než 1200 písní, a to v mnoha jazycích. Kromě rodné francouzštiny také v němčině, angličtině, italštině nebo španělštině.
0: A dokonce v jednom asijském a velmi těžkém jazyce, v čínštině. Byla totiž první západní zpěvačkou, která vyjela na koncertní turné do této komunistické země. Při té příležitosti tam pořídila několik výjimečných nahrávek.
1: Pravidelným hostem byla také v Sovětském svazu, kde účinkovala se sborem Rudé armády.
0: Působení v komunistických zemích poněkud pošramotilo její pověst na západě. Pro zpěvačku samotnou to však mělo jedno nesporné plus. Miliony věrných fanoušků navíc.
1: Stejný úspěch jako v Evropě či na východě slavila naše hrdinka i v Americe. Když pobývala v Hollywoodu, stihla se ještě setkat s Elvisem Presleym. V Las Vegas pak vystupovala s Deanem Martinem nebo Frankem Sinatrou.
0: V dobách své největší slávy natáčela Mireille Mathieu i 3 alba ročně. Jejími výraznými hity jsou už zmíněné debutové Mé krédo, dále třeba Akropolis Adieu, Poslední valčík Santa Maria de la Mar nebo Všechny děti zpívají se mnou.
1: Kromě vlastních hitů do repertoáru pochopitelně zařadila i slavné písně svého velkého vzoru Edith Piaf. A mnozí si mohou myslet, že si od Franka Sinatry vypůjčila jeho hit My Way. Ovšem pozor, skutečnost je jiná.
0: Tato píseň je totiž původně francouzská, takže Mireille Mathieu k ní měla blíž než Američan Sinatra.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: comme d'habitude.
1: Příběhy z kalendáře se dnes nesou na vlnách francouzských šanzonů, ale pozor, v následujících okamžicích zazní i slovenština. A to i přesto, že předmětem našeho zájmu je nadále francouzská zpěvačka Mireille Mathieu.
2: Od konce 60. let patří ke stálicím světového showbiznisu a jak už jsme zmínili, i v dobách studené války vystupovala v obou sférách rozděleného světa.
1: Několikrát navštívila také Československo a o jejím pobytu u nás existuje jeden milý dobový záznam.
2: Ano, je to televizní dokument, který v roce 1985 natočil režisér Rudolf Benko podle scénáře Milana Ježíka.
1: Mireille Mathieu tehdy přijela na festival Bratislavská lyra a filmaři dostali jedinečnou možnost ji doprovázet.
2: Jazykově dobře vybavený dokumentarista zpěvačku osloví rovnou před hotelem, hned jak vystoupí z auta. A dozví se, že rozhovory dává nerada, ale že udělá výjimku, protože tazatel je jí sympatický.
1: A tak spolu mluví o začátku její pěvecké dráhy, o stylu i spolupráci s manažerem. Diváci se také dozvědí, že Mireille má nejraději vždy právě tu píseň, která je nejnovější a že ji opečovává jako novorozeně.
2: A k překvapení všech, když ji novinář požádá, jestli by mu jen tak nezaspívala, bez rozpaků to udělá na chodníku před hotelem.
1: Tak tomu se podle mě říká opravdový solo kapr.
2: Dokument nazvaný Šťastí je na petách je cenný také proto, že ukazuje zákulisí přípravy koncertu a díky tomu můžeme vidět vysokou profesionalitu Mireille Mathieu.
1: Pečlivě zkouší různé druhy mikrofonů, prochází si pódium a naslouchá, ve kterých místech zpěv zní nejlépe. Odpočívá tím, že zpívá v sedě, ovšem absolutně naplno a s autentickým prožitkem. To na zkouškách nebývá zvykem.
2: Kromě hlavní hvězdy v dokumentu vystupuje také její manažer Johnny Stark a popisuje zcela otevřeně spolupráci s ní.
1: Tento televizní dokument je s odstupem více než 40 let cennou historickou památkou a na internetu je volně dostupný, takže si ho může pustit každý. Opakuji tedy pro jistotu jeho název. Šťastie na petách.

0: Příběhy z kalendáře na dvojce Českého rozhlasu nám dnes zkrášlil jeden nádherný hlas, který k nám doléhá z Francie a patří zpěvačce Mireille Mathieu.
1: Její profesní dráhu i největší hity jsme, myslím, probrali vcelku podrobně. Ovšem o jejím soukromí vám toho mnoho říct nemůžeme. Důsledně si ho totiž střeží.
0: Sama říká, že samozřejmě měla a má své lásky, ale její privátní život je tajemnou zahradou. Veřejnost ani publikum do ní nepouští.
1: A já za sebe říkám, že je mi to vyloženě sympatické. Faktem je, že Mireille Mathieu se nikdy nevdala a nemá děti. Mluví o tom jako o vědomém rozhodnutí. Už na začátku kariéry se rozhodla věnovat plně své práci, svým písním a svému publiku, které jí prý neskutečně nabíjí energií.
0: Ze samoty ovšem rozhodně nemusela mít nikdy obavy. Vzhledem k tomu, že má 13 sourozenců, radost jí prý dělají hlavně její synovci a neteře.
1: Navíc část rodiny přibrala do svého týmu. Například její sestra Monique byla mnoho let její asistentkou a starala se zejména o garderobu. Po smrti manažera Johnnyho Starka v roce 1989 pak Monique převzala jeho roli.
0: Velmi často Mireille na turné doprovázela i její maminka, která se označovala za nejhorlivější faninku své dcery. Když ji zpěvačka v závěru koncertu pozvala na jeviště, byly z toho vždy obrovsky bouřlivé ovace ve stoje.
1: Díky své popularitě se Mireille Mathieu setkala s mnoha významnými osobnostmi, ať už z politiky nebo biznisu. Stála na pódiu bok po boku s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym a víme, že jejím velkým fanouškem je také náš bývalý prezident Miloš Zeman.
0: Ona sama si však nejvíc cenila několika setkání s Janem Pavlem II. U jednoho z nich byla i její maminka, o které papež věděl, že má 14 dětí a její životní příběh ho nesmírně zajímal.
1: Za další z výjimečných okamžiků svého života Mireille Mathieu považovala také natáčení videoklipu na Pražském hradě a přímo v katedrále svatého Víta.
0: Do Prahy se ostatně ráda vrací a zvlášť v oblibě má předvánoční atmosféru naší metropole. Tak dávejte pozor, letos v prosinci třeba budete mít štěstí a v uličkách Starého města nebo na Malé Straně ji potkáte.

0: příbězích z kalendáře jsme vám díky práci scénáristy Jana Hergeta dnes mohli nabídnout několik zajímavých momentů ze života Mireille Mathieu, francouzské zpěvačky, která se narodila právě v tento den v roce 1946.
1: Má sympatie mnoha milionů

0: silná.
1: Ano, mám pocit, že na začátku září nic takového nehrozilo a proto do dneška zpívám pouze v sebeobraně.
0: Ale zpíváš moc hezky, Honzo.
1: Řekla ta, která si tady prospěvuje, kdykoliv nesvítí červená. Jednou ji natočíme a přidáme to do příběhu z kalendáře.
0: Tak u těch příštích se budeme těšit, ať už budou prospívané nebo pouze promluvené.
1: Naschledanou, přátelé.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle premiéra Babiše je to aktivistické a nezodpovědné. Ukrajinský prezident Zelenský po výměně hlavního velitele armády jmenoval také nového náčelníka generálního štábu. Zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně na většině území přehánky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Personální změny ve vedení ukrajinských ozbrojených sil pokračují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že novým náčelníkem generálního štábu bude generál Ihor Skibyuk. Zelenský předtím oficiálně jmenoval hlavním velitelem ozbrojených sil generála Michaila Drapatého.
6: Generálmajor Michailo Drapatý na sociálních sítích potvrdil, že od prezidenta Volodymyra Zelenského už dostal první úkoly. Má zesílit ofenzivní akce a posilovat vojenský potenciál Ukrajiny. Má také plánovat nové operace v týlu ruského protivníka a rozvíjet nové technologie. Drapatý napsal, že bude úzce spolupracovat s novým náčelníkem generálního štábu Ihorem Skibyukem. Označil ho za velitele, kterého zná od roku 2022 od operace osvobození Chersonské oblasti a na kterého je spolehnutí ve složitých situacích. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ní zaplatí 12 milionů korun, potvrzuje starosta Pavel Kadlec za STAN.
7: Došlo k předání staveniště. V nejbližších dnech se začne vybavovat technikou a zázemím pro firmu. Takže ta investiční akce se rozběhla a má přibližně rok na to, aby byla dokončena.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude proměnlivá oblačnost. Postupně čekejte na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na Jihomoravě až 25, na horách kolem 11 stupňů.
1: Doprava.
2: Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy neprůjezdná. Na kilometru 203,5 za sjezdem na Svitavy se srazilo auto s dodávkou. Dopravu policie odklání na Rohlenku před odklonem a na staré silnici čekejte kolony. V Praze je ucpaná jižní a Štěrboholská spojka směrem na Hradec Králové. Před stavbou okruhu u Běchovic stojí odtahovka s naloženými auty po nehodě. Blokuje pravý pruh, kolona jede ze Spořilovské ulice. Kamiony brzdí na příjezdu po D1 za Průhonicemi. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, přátelé, že začíná kriminálka. Nález těla na hladině Sečské přehrady. Nejdřív to vypadalo na zbavení se oběti dopravní nehody. Závěry soudní pitvy ale byly jasné. Muž byl zavražděn. Divoká 90. léta a skupiny takzvaných podnikatelů, kteří se ničeho neštítili a snažili se napodobovat mafiánské praktiky z minulého století. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových s podtitulem Sečské vraždy.

0: Závěr roku 1992 prověřil tehdejší východočeskou mordpartu v případu tzv. Sečských vražd. Začalo to odpoledne 27. listopadu, kdy rybáři z ochozu přehrady Seč spatřili podivný balík plovoucí na hladině. Jenže když se podívali blíž, zjistili, že se dívají na mrtvolu muže se znetvořeným obličejem.
1: Při tom prvním ohledání, než teda došlo bezprostředně té k pitvě na ústavu tady soudního lékařství, tak to vypadalo, že ten člověk se mohl stát obětí dopravní nehody, která prakticky nebyla nahlášena, a někdo se toho těla mohl zbavit tím, že ho vhodil do té Seče.
0: Na silnici vedoucí přes hráz přehrady policie našla na několika místech krev a na kamenném zábradlí dokonce mozkovou tkáň. Prohlídku těla na břehu Sečské nádrže prováděl soudní lékař Josef Pleskot v pozdním odpoledni. Zdálo se, že v chladných vodách Sečské přehrady musel být muž jen krátce, takže se teorie o dopravní nehodě zatím nedala vyloučit. Díky kožené bundě, kterou měl na sobě, se tělo nepotopilo a plulo na hladině.
2: Zůstal tam vzduch a to tělo teda vyplavalo asi nečekaně teda pro pachatele příliš brzo.
1: Až potom přímo na tom soudním lékařství, když teda byla provedena pitva, tak se zjistilo, že v té ráně, v tom třísle, jsou broky.
0: Kriminálka najednou měla jistotu. Devastující zranění na těle asi 30-letého muže způsobila takzvaná lupara, upilovaná brokovnice. Tu s oblibou používaly mafie, protože byla krátká, vešla se pod kabát a její výstřel měl na vytipovanou oběť násobně ničivější účinek.
3: Je to zbraň, která se používá na střelbu po oběti zblízka. Protože je upilovaná, má kratší hlaveň, tak dochází k většímu rozptylu těch broků a zpravidla má okamžitě smrtící účinek.
0: Případ zavražděného muže začali za policejní operativu vyšetřovat Jan Žerovnický a Jan Lomnický a intenzivně se pátralo po totožnosti oběti. Muž měl na ruce snubní prstýnek s iniciály E.Š. a datem svatby a policie začala prověřovat záznamy na matrikách. Protože ale k vraždě došlo před pár dny a hrálo se o čas, zveřejnila policie i fotografii zavražděného v médiích. Už 30. listopadu, 3 dny po nálezu těla, se kriminalistům přihlásila zdrcená manželka popraveného Stanislava, paní Lenka.
1: Ta manželka, když jsme s ní začali hovořit, tak prostě vystupovala, jak on byl bezvadný, jak v tom manželství nebyly žádné problémy, že teda on sice nikde neobchodoval, ale na druhou stranu už tou dobou ona nás začala navádět takým tím směrem, že za ním chodili domů jí neznámí jako osoby, které občas přinesly nějaké věci nebo ptali se na něj, scháněli ho. Takže to na druhou stranu zase vypadalo, že on se třeba pohybuje v něčem.
0: Operativa si rozdělila práci a zatímco část kriminalistů se začala vyptávat v okolí popraveného Stanislava, další pátrači měli jiný úkol.
3: Tak jsme se začali schánět okamžitě po zbrani. No a první, co nás napadlo, že ta zbraň by mohla být také v té přehradní nádrži, tedy v Seči.
0: Jenže 10. prosince během pátrání ve vodách Sečské přehrady potápěči nenalezli upilovanou brokovnici, ale další mrtvolu. Tělo muže přivázané k traverze svědčilo o další násilné smrti a soudní lékař potvrdil, že oběť byla mučena a vrazy muže do vody hodili v okamžiku, kdy byl stále naživu. Státní zástupce Miroslav Antl vzpomíná, co se tehdejší mordpartě po nálezu dvou zavražděných honilo hlavou.
4: V té době začaly popravy bílých koní, takže v tu chvíli, když jsem zpracovával ty případy v rámci dozoru a v rámci obžaloby, tak těch případů bylo více a chybělo spoustu dalších pseudopodnikatelů. Takže jsme se jednu dobu domnívali, že všechno jsou v uvozovkách podnikatelské vraždy, respektive popravy bílých koní. A to stížilo vyšetřování i těchto dvou věcí.
0: Případ muže utopeného na traverze nabral na obrátkách okamžitě po nálezu. Policie v kriminálním podsvětí brzy zjistila, že jde o Pavla S. A když se podařilo najít svědky, kteří s ním byli naposledy spatřeni, dostala se k jeho bývalým kumpánům. Ti si s ním chtěli vyřídit účty, protože jim dlužil peníze.
3: Když jsme dělali případ Traverzu, velice podrobné šetření, tak nemůžu říct, že bychom tu první vraždu nějak odložili, že bychom na ní přestali dělat, ale na případě Traverzy se nám více dařilo. Kdežto na případě té Lupary, tak tam to bylo horší.
4: V momentě, kdy se chytili pachatelé, a to bylo dost rychle, se dostali do vazby ti čtyři, to znamená sečtí vrazy, tak v tu chvíli se pracovalo u té první vraždy se stejnou pohnutkou. Dokonce došlo ke spojení, jestli náhodou už předtím oni nepopravili někoho jiného.
0: Policii ale nehrál do karet fakt, že by stejní vrazy, kteří si rafinovaně opatřili Traverzu a po vraždě po sobě pečlivě zametli stopy, byli tentokrát tak neopatrní a tělo hodili do vody, aniž by ho zatížili.
3: My jsme po celou dobu, co jsme šetřili tyto dva případy, tak jsme se snažili nějakým způsobem propojit ty dva případy, ale ono se nám to nedařilo. Potom, když jsme uzavřeli ten případ té Traverzy, tak nám zůstal takzvaně viset ten případ té Lupary a vypadalo to, že to bude na delší dobu, protože jsme nemohli sehnat žádné další informace a důkazy k tomu, které by vedly vlastně k objasnění toho trestného činu.
0: Ani prověřování nejbližšího okolí a rodiny Stanislava, kterého někdo zavraždil výstřelem z upilované brokovnice, zatím nikam nevedlo.
3: Manželka začala vyprávět o tom, že již měla obavy o svého manžela, protože manžel byl podnikatel, ale stále k ním nebo za ním začaly docházet divnější a divnější lidé, začali mu tam nosit nějaké balíčky. Když se ho zeptala, o co jde, tak on se choval velice nervózně, podrážděně, nechtěl jí nic vysvětlovat. Něco se tam dělo, ale ona toho moc nevěděla. No a kromě toho nám popisovala, jaké bylo to jejich manželství. De facto harmonické, vychovávali spolu dva malé kluky, ale to jeho podnikání, to manželství nějakým způsobem narušoval.
0: Počáteční podezření, že se smrtí Stanislava by mohla mít něco společného jeho manželka Lenka, se ukázalo jako málo pravděpodobné. Šlo o inteligentní ženu, která pracovala v médiích a jejich rodina se dvěma malými dětmi ničím nebudila pozornost.
3: Když jsme hovořili s tou manželkou toho Stanislava N., tak ona působila velice věrohodně. Ona u toho plakala, vysvětlovala nám co nejpodrobněji, jak on se choval, to jeho podnikání, co všechno věděla a všechno vypadalo velice spontánně. A zpočátku je pravda, že my jsme jí věřili, ale každý policista, který provádí šetření v takové věci, tak musí mít takzvaný zadní vrátka, který musí být otevřený. To znamená, že můžeme věřit každému, ale ne na úplně 100%.
1: Vystupovala i v médiích, tenkrát já nevím, na jaké relaci, kdy prosila, aby jsme jí pomohli v pátrání, prostě zjištění teda pachatele toho trestného činu na jejím manželovi.
0: Měsíce trvalo hledání souvislostí a prověřování podnikatelských aktivit zavražděného Stanislava. Bohužel stále bez úspěchu.
1: Bohužel to pátrání prostě v tomhle prostředí nepřineslo žádné výsledky, jak říkám. Zjistili se nějaké teda ty jeho negativní vlastnosti, to znamená to požívání alkoholu a potom v průběhu toho dalšího šetření jsme vlastně dostávali poznatky, že to jejich manželství nebylo takové, jakého prezentovala ta paní.
3: Pořád jsme se pohybovali takzvaně na takovém mrtvém bodě v tom případu, ale potom přišel jeden z kolegů s tím, že má informace o tom, že to manželství toho Stanislava N., s tou paní, která nám vykládala, jak to tam všechno bylo harmonické, že to je tam trošičku jinak.
1: Tenkrát Miloš Petiru přišel s nápadem, jestli vlastně za tímhle tím vším není, jak se říká, nějaký manželský trojúhelník. Že on teda se k té ženě nechoval dobře, on ji několikrát fyzicky napadl, ona dokonce při nějakém tom napadení, to jsme pak zjistili dodatečně, musela vyhledat nějaké lékařské ošetření, takže tam to manželství nebylo takové, jak ona to prezentovala.
3: Ona si prakticky v krátkém čase po smrti svého manžela k sobě nastěhovala dalšího partnera. A my jsme začali samozřejmě šetřit v té věci, o koho jde a tak dále, jestli tady nejsou nějaké souvislosti. A taky jsme se jí dotázali, o koho jde, proč se tak stalo. Ona nám tehdy říkala, že to je její známý, kterému věří a který se jí snaží dostávat z toho ze smrti manžela a který jí pomáhá.
1: Zajímavá byla ta skutečnost, že vlastně on se k ní do té společné domácnosti nastěhoval v době, kdy teda ten Stanislav zmizel. Takže pak už jsme si položili otázku, protože ten Stanislav, jak říkám, nebyl žádný teda taky lidumil, jak si mohl být tenhle ten člověk jistý, že ten manžel nepřijde domů. Jakože se nastěhoval vlastně k ženě, jejíž manžel tou dobou byl pohřešován, jak on to mohl vědět, že se nevrátí domů.
0: Východočeská mordparta se pomalu začala utvrzovat v podezření, že Lenka ve skutečnosti nad smrtí táty jejich dětí vůbec netruchlí. Státní zástupce Miroslav Antl si připomíná moment, kdy se po několika měsících znovu vrátili na začátek.
4: Paradoxně to, co mělo být nejjednodušší, že na začátku se jde za manželkou, případně za kamarády, a mělo by to trvat, já nevím, do týdne, možná druhý den, třetí den, tak jak v jiných domácích zabíjačkách, tak oni i tak, jak vypovídali, tak nás dostali úplně jiným směrem. A v tu chvíli vlastně policie intenzivně pátrala po obchodních vztazích a potom, kdo by mohl být potenciálním pachatelem, až se znova vrátili do domova.
0: A kriminalistům se začaly scházet i další důkazy. Mezi Královéhradeckou galérkou si mezi sebou účty vyřizovaly party vymahačů výpalného. Takže jedna skupina ukázala na muže z konkurenčního gengu.
3: Kolega dostal informaci o tom, že tady fungoval ještě další člověk, osoba řidiče, která se postarala o tu zmíněnou luparu, o které jsme se celou dobu bavili, o tuhle tu zbraň, a který potom byl účastníkem i likvidace toho manžela. Samozřejmě, že se jednalo o člověka, který byl kriminálně závadový. My jsme se potom zaměřili na celou tuhle tu verzi a všechny ty podezřelé, tak jak jsme ten příběh poskládali, tak jsme pozvali k výslechu.
0: Z informace z podsvětí vyplývalo, že smrt Stanislava si objednala jeho manželka Lenka a její milenec. Zbraň si opatřili u vymahače výpalného, kterého dobře znali z místní hospody. A co bylo překvapivé, dobře se s ním znal i manžel Lenky. Výslech si kriminálka dobře naplánovala a byl u něj i Jan Lomnický a Jan Žerovnický.
1: Oni se vyslýchali souběžně. Měli jsme oba, dvě skupiny jsme to vyslýchali, takže vždycky, když někdo něco pustil, tak se to zas šlo skonfrontovat s tím druhým vyslýchajícím a takhle se to postupně, myslím, že se to rozpletlo jeden den. Oba dva to svým způsobem pustili. Na základě těch postupných informací, kdy prostě se do toho zaplítali a neodpovídalo to skutečnostem. Myslím si, že ona byla první, kdo o tom hovořil.
3: Při tom výslechu došlo k takovému zlomu. Ta manželka se rozbrečela v jednom momentě a začala nám vyprávět o svém manželovi. Jakým způsobem žil, jak se utápěl v poslední době v alkoholu.
1: To manželství opravdu bylo hraniční a zřejmě u té jeho manželky, u té paní Lenky, došlo prostě k takovému zásadnímu rozhodnutí.
0: Lenka už nějaký čas vedla dvojí život a útěchu našla v náručí milence. O šťastném životě si ale mohla nechat zdát. Peklo doma narůstalo a rozvod by prý manžela jen vyprovokoval k ještě většímu násilí. Stále si ale pohrávala s myšlenkou, že nejlepší by bylo, kdyby prostě zmizel.
4: Manžel údajně manželku byl, a to dost suravě. Jednou to přehnal, to bylo někdy koncem listopadu. Ona se svěřila milenci, že manžel jí teda surově zbyl a že zřejmě je potřeba tomu zamezit, respektive se ho zbavit.
0: Listopadový útok byl poslední kapkou a tak zosnovali plán. V hospodě se domluvili s kamarádem z podsvětí, že sežene zbraň a společně Stanislava vlákají do připravené léčky.
3: Manželka řekla svému manželovi, že je třeba se usmířit, sklidnit celou situaci v té domácnosti, v tom manželství, že prostě ho zve na večeři, že si věci vyříkají a že udělají tlustou čáru za tím vším a začnou nový život. Stanislav s tím souhlasil.
4: Domluvili se oni dva a paradoxně i kamarádem toho manžela, že by opatřil střelnou zbraň, protože on byl opakovaně soudně trestán. Domluvili se, že zajedou na společnou večeři s tím, že pojede ten, co obstaral tu brokovnici jako řidič a oni dva, že je odveze na večeři. Za nimi jel milenec v autě, dojeli směrem na Vysokou, kde zastavili v tom prvním autě. Byli domluveni, že ten řidič někde zastaví, on zastavil tam.
1: Manželka seděla vzadu a když tam najeli na tu rovinu před tou bukovinou, tak ona mu zezadu přehodila, přeskrknila punčochové kalhoty a začala ho škrtit v tom autě.
0: Jenže manžel se nehodlal jen tak vzdát. Po prvotním šoku se v něm probudil adrenalin a začal se razantně bránit. To už za nimi zastavilo i auto, které řídil Lenčin milenec a zahlédl probíhající rvačku.
4: Takhle se dostali ven, protože se táhali, dostali se ven, tam se vzájemně prali. Do toho vstoupil milenec, který sáhl do kufru, kde věděl, že bude brokovnice.
1: Prali se tam na té vozovce. Tam byla další zajímavost, že ta vozovka je svým způsobem dost frekventovaná, že jo? Tam zadem na ty Pardubice jezdí spousta aut, ale tentokrát tak, jak to vždycky bývá, tam nejelo ani jedno vozidlo. No a dostali se v rámci té rvačky až do toho příkopu, kde ten poškozený, jestli ho tam nějak strhnul do toho příkopu. No a ta manželka na něj začala křičet na toho milence, že teď to teda musí udělat.
3: Ona byla rozhodnuta toho manžela prostě zabít, tak začala křičet na toho přítele svého, teď to musíš udělat, zastřel ho, zastřel ho.
4: Střílel milenec a šel, sáhl pro brokovnici milenec, takže jasně vrah.
0: Milenec vypálil dvě střely, jedna směřovala do třísla a druhá do hlavy. Ta Stanislava okamžitě usmrtila.
1: Takže najednou nastává ten okamžik, kdy tam máš mrtvolu a teď co s tím? Takže ho nacpali teda do toho vozidla, no a teď jezdili a vyrazili směrem, teda myslím, že jeli přes ty Pardubice na Heřmanův městec.
0: Během výslechu Lenka i její komplicové odvyprávěli, že cestou navíc potkali policejní hlídku a kontrole unikly jen o vlásek, když policisté zastavili auto jedoucí před nimi. Dojeli k Seďské přehradě a tam Stanislava schodili z hráze do vody. Úplnou shodou okolností se to stalo pouhých 6 dnů předtím, než se na stejném místě nepohodlného kumpána přivázaného na traverze zbavili jeho bývalí společníci.
1: Ona byla svým způsobem jako výborná herečka, protože když jsme u nás s ní hovořili, tak to byly, jak se říká, proudy slz, jako najděte vraha mého manžela, u nás je všecko v pohodě a tohle. Takže v první fázi to nevypadalo.
3: Ty devadesátky ty spíše charakterizovaly ty podnikatelské vraždy, ale tady se jednalo o manželský trojúhelník. Celý ten případ, který jsme rozpracovávali, tak trval 13 měsíců do toho odsouzení.
1: Ze začátku jsme si mysleli, že je to buď vyřizování zas účtů mezi nějakými skupinami nebo někdo, že se chtěl zbavit nějakého nepohodlného svědka, nějaké trestné činnosti, aby se zakryla. A přitom to byla klasická, jak se říká, domácí zabíjačka, manželský trojúhelník.
4: Ona dostala 11 let, milenec dostal 12 let a ten kamarád milence, co obstaral paru 5 let. Ten to dostal za vydírání, soud teda tak rozhodl, že nevěděl nic o vraždě, byť připravil brokovnici a za nedovolené držení střelné zbraně. Ale on i vlastně přispěl svojí výpovědí k odhalení té trestné činnosti, takže tam bylo zbytečné o nějak trestat více.
0: 2 seďské vraždy se staly legendárním případem, který se do povědomí zapsal spíše jako vraždy podnikatelské. A jen málo kdo si dnes vzpomene, že jedna z nich byla klasickým manželským trojúhelníkem.
1: Já jsem se dokonce s tím pachatelem potkal po propuštění. Vím, že někde v Hradci jsem přišel do nějaké restaurace a najednou ke mně šel člověk a říká, vzpomínáte si na mě? A já jsem říkal, ježišmarja, tyž ho nespomněl, no já jsem ten a ten, říkám, no jo, no, tak už mě propustili prostě, já jsem doma. Jestli s tou paní dotyčnou je dál, to bych jako lhal, to nevím. Nikdy jsem potom se jako nepíděl.
3: 90. leta, to byly roky, které byly divoký, rozmanitostí vlastně v té práci. Pořád se něco dělo. Byly to roky z hlediska policejních činností hodně atraktivní.
1: Když zalovím v paměti, znova říkám, já jsem na tu kriminálku nastupoval v tom 92. roce a vlastně i za svou éru, potom pozdější, vlastně až do roku, když jsem odcházel, to bylo v roce 2017, tak jsem se s takovouhle popravou nesetkal.
4: Když jsme posléze, já nevím po kolika letech, tam byli na sportovkách prokurátorských úseče, tak jsme zašli tam do nějakého bistra, do hospudky, kde na jídeláku jsem našel utopenec pomlčka bez traverzy. Nabídka jídla, nedal jsem si to, ale zaujalo mě to.
0: Psické vraždy policie vyřešila v roce 1993. V té době už ale na dně Orlické přehrady ležely další dvě oběti skutečného gengu, orlických vrahů. O těch ale zatím nikdo neměl tušení. Odhalit se je podařilo až v roce 1995.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Sečské vraždy autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl opět mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 29. července, tedy ve středu krátce po 18. hodině a podtitul zní Pánové v akci.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama děláte?
3: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
4: Ty takový talent a děláš tady šatnářku.
5: Milovice, družba, znáš?
3: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
6: Filmová retrosérie Volha. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
1: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
7: Omeletky Haliny Pavlovské.
8: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď čampiony sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodalo.
7: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
8: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
7: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
8: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
7: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
1: Na dvojce.
7: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
9: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
10: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
9: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
10: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
10: K poslechu vás zvou
9: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
10: a Jiří Vyhorál.
7: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
7: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Srdcovky od dvojky.
11: Je středa, 22. července, digitální studiová časomíra právě ukazuje, že máme 18 hodin, 30 minut, 23 vteřiny, no a svátek dnes slaví dívky a ženy s křestními jmény Magdaléna a Magda. Prvních žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 9037 a druhých 5519. Ženské křestní jméno Magdaléna, ale také Magdalena, krátce, po domácku Magda, souvisí s městem Magdala, nyní Migdal v Izraeli. V hebrejštině Magdala znamená věž a význam jména je pocházející z Magdaly. Ze známých nositelech ke křestních jmen Magdaléna nebo Magda připomenu alespoň operní pěvkyni Koženou, zpěvačku Malou, která před pár dny 14. července oslavila 59. narozeniny, moderátorku a scenáristku Dítlovou, zpěvačku a herečku divadla Semafor Křížkovou, herečku a moderátorku Rajfovou nebo buditelku, spisovatelku a autorku kuchařek Retigovou. Ke všem oslavenkyním teď letí z dvojky sváteční blahopřání a při poslechu třetí série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vám od mikrofonu studia v Praze na Královských Vinohradech hezké vzpomínky a dobrý zvuk přeje Miloš Skalka.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: dnešní hudební setkání otevřela vzpomínka na zlatou éru divadla Semafor, konkrétně písnička Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, jak i v polovině září roku 1964 naspívali za doprovodu orchestru Ferdinanda Havlíka, Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška. Jde o jednu z nápaditých písniček z filmu režiséra Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka Kdyby tisíc klarinetů, jehož předobrazem byla stejnojmenná hra Jiřího Suchého a Ivana Vyskočila z roku 1958, která se dávala v divadle Na zábradlí. Scénář filmu napsali Jiří Suchý s Jánem Roháčem a představila se v něm plejáda muzikantů spjatých z divadly Semafor a Rokoko, ale zahráli si v něm třeba také Jiří Mencel nebo Jana Brejchová, tak abyste to věděla. Míříme za moře. Barry White se narodil v Galvestonu v Texasu v září roku 1944. Robustní soulový zpěvák výjimečně posazeného hlasu, erotického zabarvení, skladatel, textař, aranžér, hráč na klávesové nástroje a producent, pořídil své první nahrávky už v 16 letech, ale na první velký úspěch si musel počkat až do první poloviny let 70. Na jaře roku 1973 se konečně prosadil v amerických singlových přehledech s autorskou nahrávkou skladby I'm Gonna Love You Just a Little Bit More Baby. Miláčku, budu tě milovat ještě o něco víc. V 70. letech minulého století patřil Barry White k nejzářivějším hvězdám a po ústupu ze slávy probudil opětovný zájem o jeho písně televizní seriál Ellie McBeal, protože Ellie ta jeho písně prostě milovala. Novou vlnu popularity si ale Barry White dlouho neužil, protože zemřel v létě roku 2003 na selhání ledvin. Bylo mu 58 let. V roce 1978 Barry White neodolal a naspíval jednu z nemnoha písní, které sám nenapsal. Vybral si totiž skladbu z autorského zpěvníku Billyho Joela, nazvanou Just the Way You Are, právě taková, jaká jsi. Billy Joel sklízel úspěchy se svou autorskou verzí. Na přelomu let 77 a 78 získal za ni cenu Grammy v kategorii Deska roku. No a Barry White pořídil svou intimní klavírní verzi krátce poté.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Vzpomínka na Barryho Whitea, a to v nahrávce balady Billyho Joela Just the way you are, zrovna taková, jaká si. Psal se rok 1978. Jiří Korn se narodil v Praze v roce 1949 a je laureátem ceny Thálie za své celoživotní mistrovství v oboru muzikál, kde se výrazně prosadil nejen jako zpěvák, ale také jako herec a tanečník. V roce 1967 se stal členem tria Rebels, se kterým natočil dodnes průkopnické album Šípková růženka. Jehož první stranu zaplnila hudba Václava Zahradníka a texty Michaela Prostějovského, zatímco na druhé straně vinylové 33 byl převzatý repertoár. Po krátkém působení ve skupině Františka Ringo Čecha a ve skupině Olympic se z kraje 70. let vydal na úspěšnou sólovou dráhu. No a my si ho dnes poslechneme ve vděčné baladě Ondřeje Soukupa a Zdeňka Borovce Ještě tě mám plnou náruč, kterou naspíval v létě roku 1988 ve studiu bratislavského Opusu za doprovodu hudební organizace Ondřeje Soukupa a s vokálním přispěním formace LLL Lídy Nopové.

0: Bratislavská nahrávka Jiřího Korna z léta roku 1988, písnička Ondřeje Soukupa a Zdeňka Borovce Ještě tě mám plnou náruč. Věhlasná americká dívčí vokální skupina The Supremes, ze které na hvězdnou solovou dráhu vyrazila její vůči zpěvačka Diana Ross, patří k rodinnému stříbru detroitského vydavatelství Motown. Původní sestavu The Supremes vytvořili vedle Diany Ross, Mary Wilson, Florence Ballard a Barbara Martin. Nahrávací smlouvu podepsala skupina do té doby nazvaná The Primates v roce 1960 a v následujícím roce si změnila jméno na definitivní The Supremes a nedlouho poté sestavu opustila Barbara Martin. Do roku 1964 působili The Supremes jako studiová vokální formace pro velké hvězdy Motownu, včetně Marvina Gaye. Formace byla v roce 1988 uvedena do rock'n'rollové síně slávy a výrazně se dařilo na solové dráze také Diane Ross. Ta umístila do prestižních amerických žebříčků více než 40 singlových hitů a z toho byla 6x na prvním místě. Poprvé se jí to povedlo v létě roku 1970 s nahrávkou skladby manželské dvojice Ashford and Simpson Ain't No Mountain High Enough. Žádná hora není dost vysoká.
1: Srdcovky od dvojky.

Ibu. Na domácí hudební scénu nás vrátí vystudovaný inženýr, ekonom, pražský rodák Aleš Brychta, ročník 1959, dlouholetý zpěvák a lídr heavy metalové skupiny Arakain, která vznikla v roce 1982. Aleš kapelu po 20 letech překvapivě a z dosud nejasných důvodů opustil a vydal se na sólovou dráhu. V současné době vystupuje sporadicky vzhledem ke zdravotním problémům, a to s vlastní skupinou. A v roce 2008 byl hlasováním posluchačů Rádia Beat uveden do beatové síně slávy v kategorii osobnost. Při téhle příležitosti vyšlo dvoj CDčko 37 jeho sólových nahrávek, které jsou pro jeho samostatnou hudební dráhu určující. Na tomto výběru samozřejmě nechybí ani původní autorská balada Barák na odstřel, která pochází z debutového sólového alba Aleše Brychty Růže pro Algernon z roku 1994. Hudba, slova a zpěv, to všechno Aleš Brychta.

Aleš Brychta v autorské nahrávce písně Barák na odstřel z roku 1994. Právě odběla 19. hodina. Teď máme 19 hodin a k tomu 8 vteřin. Dvojka vysílá živě. Skvělá anglická zpěvačka Alison Moye se narodila v roce 1961 v Basildnu v hrabství Essex jako Genevieve Alison Jane Moye a poprvé na sebe upozornila ve dvojici jezu, kterou vytvořila spolu s klávesistou a skladatelem Vincem Clarkem, někdejším členem skupiny Depeche Mode. Po 5 hitparádových singlech a 2 albech se však jejich cesty rozešly. Alison Moye se vydala na úspěšnou sólovou dráhu, zatímco Vince Clark vytvořil se zpěvákem Andym Bellem také velice úspěšný popový tandem Erasure. V 80. a 90. letech minulého století měla Alison Moye v ostrovním singlovém žebříčku 16 zápisů. No a jedním z těch výrazných byla nahrávka skladby All Cried Out. Všichni volali, všichni křičeli, která po vydání na singlu obsadila na podzim roku 1984 8. místo britské 20 nejprodávanějších singlů.

0: Alison Moyes, 8. místa britské dvacítky nejprodávanějších singlů z podzimu roku 1984 All Cried Out.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady už ona tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta. Léto tohoto roku je na dvojce ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů. No a součástí mrazivého léta je už zmíněná pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z oněch děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se dozvíte vždy v pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu a tipovat mohou posluchači a zájemci o tuto typovačku výhradně přes webový formulář, a to na stránkách dvojka.rozhlas.cz vždycky do pátku do 12 hodin. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a polopenzí, a to v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. A teď požádám Petra v režii o dnešní indicii.
3: Šeptanda kolem mé osoby začala nabírat čím dál temnější podobu. Lidé si vyprávěli, že krev mladých dívek dokáže uchovat krásu a svěžest mnohem déle než drahé masti. Ponechám na vás, zda uvěříte legendám o takzvané železné paně, děsivém zařízení, které mělo oběť zbavit veškeré krve až do poslední kapky. Jisté ovšem je, že v okolí mého sídla bylo nalezeno nejedno zohavené tělo mladé pany bez života. Vyděšení vesničané si o mých krutých rituálech šeptali jen za zavřenými dveřmi, protože strach z mé pomsty byl ochromující. Ať už byla pravda jakákoliv, pro lid i okolní aristokracii byl viník od samého počátku naprosto jasný.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: Držím palce a teď už se vracíme k hudebním výletům proti proudu času a dostáváme se k Lence Filipové, která se narodila v Praze v polovině února roku 1954. Na pražské konzervatoři vystudovala hru na klasickou kytaru a potom absolvovala doplňovací kurzy v Paříži. A během studií byla v roce 1970 na turné po Spojených státech a po Kanadě, a to jako host brněnského orchestru lidových nástrojů, tedy onho známého Brolnu. Ve Viole doprovázela na kytaru recitaci veršů François Villona, v rozhlase uváděla hudební pořady Větrník, pohostinsky vystupovala v divadle Semafor, hrála a zpívala se Spiritual Quintetem, hostovala v koncertním programu Karla Gotta ve druhé polovině 70. let, potom vystupovala v programu orchestru Karla Wagnera a na přelomu desetiletí s Karlem Zichem a jeho skupinou Flop. V roce 1982 vyšlo Lence debutové sólové album Zamilovaná a v roce 1984 se potom vydala na sólovou dráhu, a to s vlastní doprovodnou skupinou Domino. Alba nazvaná Lenka a Řeka života z let 1984 a 1986 už obsahovala výhradně vlastní skladby Lenky Filipové s texty Zdeňka Rytíře, a svou autorku na hudební scéně dokonale etablovali jako zpívající autorku a kytaristku. V létě roku 1990 vznikla ve studiu Řevnice Zdeňka Rytíře za doprovodu studiové skupiny a s vokálním přispěním Jindry Malíka nahrávka Melodie Lenky Filipové, kterou Zdeněk Rytíř nazval Oběti ponorných řek.

0: Z léta roku 1990 byla nahrávka skladby Lenky Filipové, která dostala s textem Zdeňka Rytíře název Oběti ponorných řek. Další dáma nás čeká, ale bohužel už jenom ve vzpomínce. Anglická rodačka Olivia Newton-John byla ročník 1948 a vyrůstala v australském Melbourne, kam se její rodina přestěhovala. V britském singlovém žebříčku se v letech 71 až 98 objevila více než 25krát a ve Spojených státech dokonce více než 40krát. Zpěvačka a herečka se kromě hudebního světa prosadila také ve světě stříbrného plátna, a to díky úspěšným filmům Pomáda nebo Xenadu, ve kterých vytvořila hlavní dívčí role. No a samozřejmě tam také zpívala. Olivia Newton-John 8. srpna před 4 lety podlehla ve 73 letech nerovnému souboji se zhoubným nádorem. A jako vzpomínka na ní nám dnes poslouží její hitparádový single z konce roku 1978. Byla na něm písnička A Little More Love, trochu víc lásky, kterou pro ně napsal její australský kolega John Ferrer, se kterým během své pěvecké kariéry úspěšně spolupracovala hned několikrát. Single s písničkou A Little More Love byl v britské singlové 24. v žebříčcích amerických týdeníků Radio Records a Billboard 3. a v listech Cashbox a Record World, stejně jako ve Spojeném království, 4. Trochu víc lásky si v tomto okamžiku přeje Olivia Newton-John.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Olivia Newton-John a její single hit, který bodoval na obou stranách Atlantiku, a to na konci roku 1978, A Little More Love, trochu víc lásky. Dnešní hudební setkání bude pokračovat návratem na domácí hudební scénu, i když písnička je převzatá ze zámoří. Pochází totiž z autorského repertoáru amerického velikána moderní country music Bucka Owense. Jeho životní pouť se vejde mezi letopočty 1929 až 2006. Mimochodem, jeho písničky si svého času oblíbil Ringo Starr. S velkou chutí je zpíval a na koncertech se svým All-Star bandem je zpívá dodnes. A nás čeká ta, kterou Buck Owens nazval We're Gonna Let the Good Times Roll, jen ať se valí dobré časy, kterou ve smyslu původního textu opatřil českými slovy Pavel Vrba. Ten písničku nazval To se budem prýma mít a s country beatem Jiřího Brabce ji v suprafonském studiu Mozarteum v červenci roku 1970 naspíval Karel Kahovec.

To se budem prýma mít. Zpíval v létě roku 1970 s country beatem Jiřího Brabce ve studiu Mozarteum Karel Kahovec. Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska vznikla poproková skupina The Pretenders u solového mikrofonu s americkou zpěvačkou Chrissy Hynde, rodačkou z Akronu v Ohio, kde se narodila v roce 1951. The Pretenders na sebe poprvé upozornili na sklonku 70. let. Na britských ostrovech měli nějaké 20 singlových hitů a ve Spojených státech více než 10. Mimochodem Chrissy Hynde uspěla také jako host spřátelené reggae skupiny UB40, se kterou v polovině 80. let vzkřísila k novému životu v té době 20 starý hit z autorského zpěvníku někdejší manželské dvojice Sonny and Cher, I Got You Babe. Dostal jsem tě, miláčku, ale zpátky ke skupině The Pretenders. Jedním z jejich největších hitů je nahrávka písničky, kterou napsala právě Chrissy Hynde a nazvala Don't Get Me Wrong, Nechápej mě špatně. Na podzim roku 1986 byl tenhle single v britské 20 nejprodávanějších na 10. místě a na sklonku roku uspěl také ve Spojených státech. V žebříčku týdeníku Radio and Records byl 5. a v Billboardu 10.

Skupina The Pretenders a její singlový hit z konce roku 1986 Don't Get Me Wrong, Nechápej mě špatně, písnička, kterou napsala zpěvačka skupiny Chrissy Hynde. A odskočíme si do Bratislavy za dne slovenskou a svého času československou skupinou Elán, což pocitově platí dodnes, tedy ona československá skupina. Na sklonku existence společného státu v roce 1990 vznikla ve studiu vydavatelství Opus nahrávka skladby kytaristy a vokalisty skupiny Elán Jána Baláže, kterou slovy opatřil Boris Filan, jinak nejčastější textař skladeb členů skupiny Elán. Píseň nazval Královna bělých tenisiek a skupina Elán ji nahrála v obsazení Jože Ráš, sólový zpěv a basová kytara, Ján Baláš, elektrická kytara a doprovodný vokál, Vašo Patejdl, klávesové nástroje a doprovodný vokál, Juraj Farkaš, elektrická kytara a Zdeno Baláš s Lubomírem Stankovským, bicí nástroje. Ale to už přichází Královna bělých tenisiek.

0: Královna bílých tenis, jak skupiny Elán, a to v nahrávce z roku 1990. Aktuální čas 19 hodin 30 minut, k tomu 16 vteřin, dvojka vysílá živě. Vydáme se do Itálie, kde nás čekají hned dva tamní zpívající autoři, a sice Umberto Tozzi, rodák z Turína, ročník 1952, a jeho kolega Raf Riefoli, známý pouze jako Raf, rodák z Margherita di Savoia, ročník 1959. Umberto Tozzi výrazně uspěl s autorskými nahrávkami písní jako Ti amo tu, Gloria nebo Stella Stai. Všechny existují také v českých verzích a jeho písničky Gloria a Ti amo navíc prosadila ve Spojených státech v letech 82 a 84 v anglicky zpívaných verzích dnes už bohužel zesnulá Laura Branigan. V roce 1987 Umberto Tozzi a Raf soutěžili ve velké ceně Eurovize, a to s autorskou bluesovou baladou Gente di Mare, Lidé moře, jak jejich melodii nazval textař Giancarlo Bigazzi. Nakonec skončili z 22 finalistů na třetím místě a po vydání na singlu se písnička prosadila nejen v domovské Itálii, ale také třeba ve Švédsku, kde byla v tamním singlovém žebříčku na 6. místě, ve švýcarském na 7. a v rakouském na 8. Umberto Tozzi a Raf, Gente di Mare.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

zpěvná italská Cantilena Gente di Mare, Lidé moře. Umberto Tozzi a Raff je na třetí místo v soutěži 32. ročníku Velké ceny Eurovize, která se v roce 1987 konala v Bruselu. Petra Janů se narodila v Praze v roce 1952 jako Jana Petru. A už jsem to tady říkal, že jedna česká zpěvačka tohoto jména už na naší hudební scéně působila a proto si zvolila umělecký pseudonym Petra Janů. Zprvu zpívala výhradně rock, posléze se rozkročila šířeji, vydala se do hájemství elegantního melodického popu, ale s chutí zpívá i slavné muzikálové a filmové melodie. A to je právě dnešní případ. Americká rocková skupina Survivor sklidila v roce 1982 velký úspěch s nahrávkou skladby Eye of the Tiger, Oko tigra, respektive Tygří oko, který zní ve filmu Sylvester Stallona Rocky 3. Českým textem tuhle píseň opatřil Michal Horáček, který skladbu nazval Na buben dát vlastní kůži, a Petra Janů ji naspívala v dubnu roku 1984 ve studiu Mozarteum, kde se o její hudební doprovod postarali kytarista Michal Pavlíček, basový kytarista Ondřej Soukup a bubeník Jiří Hrubeš.

na buben dát vlastní kůži Petra Janů v nahrávce z jara roku 1984. Nápad na vznik alba cover verzí písní ze zpěvníku Karla Gotta vznikl na podzim 92. roku, kdy Karel Gott přebíral na Novotného lávce pod Karlovým mostem diamantovou desku Suprafonu. Kolegové mu tehdy přišli blahopřát k téhle trofeji písněmi z jeho repertoáru a hudební gratulace se tehdy mimořádně vydařila a suprafonská hudební dramaturgie si proto řekla, že by stálo za to vytvořit z některých písní Gottova zpěvníku v podání jiných interpretů celé album. No a nakonec vznikla alba 2, vyšla v roce 1993 a dostala společný název Hergot 1 a 2. Ze 23 nahrávek tohoto bezmála 35 let starého kompletu jsem pro dnešek vybral melodii Jaromíra Klempíře, kterou autor textu Jiří Štajdl nazval Se laví. Takhle ji nahrála skupina Jojo Band.

Selaví. To byl výlet do zpěvníku Karla Gotta, který podnikla v roce 1993 skupina Jojo Band. Naše dnešní hudební setkání sice končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál a jen co dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška, Barry White, Jiří Korn, Diana Ross, Aleš Brichta, Alison Moaje, Lenka Filipová, Olivia Newton-John, Karel Kahovec, skupiny The Pretenders a Elan, Umberto Tozzi a Raf Petra Janu a teď dohrál a dospíval Jojo Band. Hudební finále patří jednomu z mnoha případů hudební kategorie zvané One Hit Wonder, zázraky jediného hitu. V tomto případě jde o poprokovou zpívající autorku a kytaristku Joan Osborne, která se narodila v americkém městě Anchorage ve státě Kentucky v roce 1962. Písničku One of Us, jeden z nás, pro ně napsal zpívající skladatel a kytarista Eric Bazilian, jinak vůči duch americké skupiny The Hooters. Na přelomu let 1995-1996 se single Joan Osborne propracoval na třetí místo žebříčku amerických týdeníků Radio and Records a Cashbox, v Billboardu byl čtvrtý a v britské singlové 20 obsadil šestou příčku. Joan Osborne v téhle písni zpívá: kdyby Bůh měl jméno, jaké by asi bylo? A co kdyby Bůh byl jedním z nás? Prostě one of us. No a tímto hitem Joan Osborne také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i zítra. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se s přáním hlavně zdraví a ať vás život baví až do našeho zítřejšího hudebního setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Václava Čtvrtka Hrompac a Tanci Bůrek. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás druhou pohádku o obru Hrompacovi a trpaslíku Tanciburkovi. Možná si ještě vzpomínáte, jak nalíčili past na ptáčka s rezatým ocáskem. Jenže ten ne a ne přiletět. Místo něj se na cestě objevil rytíř v prapodivném brnění a se zvláštním jménem. Dnešní vyprávění dostalo název Jak Hrompac s Tanciburkem našli rytíři ztracenou půlku jména. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. V trávě ležela lapací klícka. To lískové jádro v ní bylo nalíčeno na ptáčka s rezatým ocáskem. Obr hrompac se schovával z jedné strany za dubem a z té druhé, za stébelkem trávy, trpaslíček tanci bůrek. Čekali, až přiletí ptáček posměváček, ale ptáček nepřiletěl. Za to tam tudy šel jeden rytíř. Brnění to on měl, jenže místo přilby mu seděla na hlavě konev na čaj, levou nohavici mu prokousala myš a na rukou měl nitěné rukavice. Byl to rytíř, ale bylo mu nabrečato. Popotahoval nosem a do toho zpíval divnou písničku.
1: Začíná to befeleme, tečka, punkt a nemeleme. Půl zůstalo v sobě slavy, rád bych věděl, kdo to spraví. Befeleme, befelem, tečka, punkt a nemelem.
2: Co to zpíváš za vrtáctvo?
0: Povídá rytíři hrompac a vystoupil před dub. Rytíř se nejdřív pořádně lekl. Když to přešlo, začal spínat ruce v plechových rukávech a naříkal.

0: peleme, ta druhá půlka jména ztratila.
1: Rytíř znova začal třást plechovými rukávy a naříkal.
0: Stal se to ve městě Soběslavy. Já si tam dal vyspravit rukáv. Když jsem vyšel od klempíře, měl jsem ještě jméno celé, ale na náměstí jsem klopítl a co ze mě zbylo, to ze mě zbylo.
1: Hrompac se navíc neptal. Měl moc rád všecko, co řinčí a rámusí.
2: No, tak to se tak nenechá, rytíři, povídá. Jde se rovnou do Soběslavy. A ta Soběslav ti musí vrátit druhou půlku tvého jména.
1: Ještě to ani pořádně nedořekl, popadl rytíře Befeleme do pravé ruky, Tancibůrka si vysadil na rameno a vykročil k Soběslavi. Než si v Soběslavi všimli, že jim někdo vyšlápl rybník z louky a vyběhl na ně z rozlámaného lesa, stál už Hrompac u hradeb. Nakukoval přes hradby do města a hřmotil a vykřikoval.
2: Tuhle rytíř Befeleme ztratil někde u vás na náměstí půl jména. Tak se mu ta půlka hned vrátí, nebo bude zlé?
1: Hned přiběhl starosta a volá na druhou stranu přes hradby na Hrompace.
0: Jo, to se snadno řekne, ale jak ta druhá půlka jména vypadá?
2: Jak vypadá? Jak vypadá? Poptal se Hrompac rytíře Befeleme.
0: Když to já právě nevím.
1: Smutně popotáhl nosem Befeleme.
2: To on právě neví,
1: křikl přes hradby Hrompac.
2: Tak mu ji koukejte i hned vrátit.
1: Starosta se začal potit strachem, ale jinak se neměl k ničemu. Obra Hrompace to rozlobilo. Cvrnkl bříškem u palce do hradeb a ono se to začalo lámat jako perník.
2: Po druhé cvrnknu nechtem a bude hůř,
1: hrozil Hrompac. Starosta se začal strachy latinsky modlit a Hrompac povídá.
2: Kdo to má vydržet? Teď tedy přijde na řadu věž.
1: A povystoupil si na špičky.
0: To bude amen,
1: povídá starosta. Ale v tom vyjel z uličky u školy kočár. V kočáře se natřásá paní starostová a na klíně jí sedí pes a vrtí ocáskem. A v tom taky Tancibůrek, který se na to všecko tiše díval, z Hrompacova ramena povídá.
0: Pes se veze! Aleluja!
1: Křikl na něho rytíř Befeleme.
0: Ještě jednou a pořádně rychle.
3: Pes se veze,
1: povídá Tancibůrek.
0: Nech Soběslav na pokoji,
1: houkl rytíř, co měl sil na Hrompace.
0: Už nemusíš kácet věž, už je to všecko zas v pořádku. Rytíř Befeleme pes se veze, se vám klaní a odchází.
1: A rytíř Befeleme pes se veze, zachřestil rukávy a odešel na jednu stranu. Na tu druhou šli Hrompac a Tancibůrek. Došli až k lapací klícce a dál čekali, až se na oříškové jádro chytí ptáček s rezatým ocáskem. Chytí se? Nechytí? Uvidíme zítra. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje.

0: váš skřítek. Hajaja.
1: Káva o čtvrté.
2: To je vaše každodenní inspirace.
1: Životní styl.
2: Rodina.
1: Zdraví.
2: Finance.
1: Nebo volný čas.
2: Káva o čtvrté.
1: Vaše zkušenosti.
2: Nové trendy.
1: I odborný pohled.
2: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
1: Káva o čtvrté.
2: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Smrt vlasti jest smrt má, život její jest život můj. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Taneční pedagožka Daria Klimentová jako hostitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr v 21 hodin. Premiérová četba v mrazivém létě Dvojky, četba Dívka ve vlaku ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Melodie, jakož i trojice slov, což jste právě obé ze svých přijímačů zaslechli, v úhrném počtu 665. schůzku s naší historií aneb dějinami předhlašuje. Všichni čtyři průvodcové na poutité již nachystání jsou, aby hlasy svými o další figuře významné vás spravili. Tito zmínění slovou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Úplný počet pak Jaromír Ostrý, co by režisér, a Petr Hora Hořejš v roli inspirátora tvoří.

0: Co národa mého jest, to lidským i božím právem mého jest. Co mého jest, to lidským i božským právem mého národa jest. Hanba vlasti jest hanba má, rána vlasti jest rána má, smrt vlasti jest smrt má, ale i život její jest život můj, i sláva její sláva má.
1: Tato slova uložil Pavel Josef Šafařík do knihy, nazvané poněkud obšírněji, jak to ostatně bylo v jeho době zvykem, ale zase ne tak rozváčné, jak se to dělo ještě ve století předešlém, tedy 18.
0: Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodie.
2: Toto dílko se vlastně skládalo ze 6 listů adresovaných
0: mladým básníkům, Čechům, Moravanům, Slovákům, hodným múzy, schovancům, budoucí vlasti, národu, jazyka, ozdobě, svým krajanům a bratřím.
2: 23letý Šafařík nebyl na ten velký úkol sám.
3: Spolu s ním se jej jal plnit jeho spolužák, teprve 19letý František Palacký.
0: Oba dva jsme se obírali pilně ve vlasteneckých věcech.
1: Vzpomíná na bratislavské studium a na spolupráci se Šafaříkem Palacký.
0: Když jsme jednou byli do vinohradů Prešpurských na procházku vyšli, tu já přečetl jsem mu listy své o prozódii české a na to on, velikou horlivostí naplněný sa, vybízel mne, abychom započaté dílo dokonali. A smluvivše jeho návrh, dali jsme se do práce.
2: Každý byl autorem 3 listů.
1: Tedy 3 kapitol.
2: Všechny byly na mnoha místech ostře vyhroceny proti principům prozodickým.
1: Neboli na přízvuku se zakládajícím.
2: Tedy proti Josefu Dobrovskému.
3: Proti převládajícímu přízvuku Šafařík a Palacký vášnivě obhajovali a zdůvodňovali vhodnost časoměrného veršování pro českou poezii.
2: Odvolávali se hlavně na Homéra, protože byli přesvědčeni o stejných
0: helénských krásách mateřštiny své.
1: I když s řečtinou toho čeština moc společného nemá.
2: Že to jde, ukazovali především na verších Šafaříkových.
1: Šlo to?
2: Podle pravdy?
1: No, v toulkách jedině tak.
2: Moc ne.
1: Tito oba dva mužové, i když tenkrát ještě mladíci, nenahlédli po Cimrmanovsku, že tudy cesta nevede.
2: Mýlit se je lidské,
1: říkávali staří latiníci. A ještě jeden muž, německý spisovatel Horst Bastian, utrousil důležitou pravdu o tom, že
0: je lepší dopouštět se omylů, než nedělat vůbec nic.
1: No, takže on to byl svým způsobem užitečný omyl.
2: Byl. Sehrál pro naše národní obrození důležitou úlohu. Pomohl prolomit ustrnulé formy a konvence. Měl vliv na novočeskou poezii, přispěl k její renesanci.
3: Šafařík s Palackým zároveň podnítili zájem současníků o českou literaturu.
2: Zasvěceně kritizovali slabou uměleckou úroveň tehdejšího českého básnictví.
3: A svou úlohu určitě sehrál i vlastenecký patos.
1: Každopádně spojil dvě významné osobnosti české vědy a snad i umění.
3: Jenom dočasně. Jejich cesty se brzy rozdělily.
2: Šafařík se pustil od poezie ke vědě.
3: A Palacký od literární teorie k historii.
0: Kněžská dráha Šafaříka nikdy nelákala. Už na studiích v Jeně se rozhodl pro učitelské povolání. Nejlépe v Prešpurku anebo v českých zemích. Jenomže žádné možnosti odpovídající jeho představám se tu nevyskytovaly. Dozvěděl se však, že pravoslavné gymnázium v Novém Sadě v srbské Vojvodině vypsalo konkurs na místo ředitele a současně prvního profesora tohoto ústavu. Šafařík uměl obstojně srbsky a věděl, že Srbové rádi přijímají do školských služeb i některých úřadů slovanské protestanty, především pro jejich náboženskou tolerantnost. Nový sad se už od konce 18. století vyvíjel v jedno z hlavních středisek kulturního i politického života uherských Srbů a jejich národních snah, které byly v mnohém totožné s vlasteneckým úsilím české inteligence.
2: Ze všech účastníků toho konkurzu na místo ředitele byl Šafařík nejmladší.
3: 24 let.
2: Nejmladší, ale také nejlíp připravený.
3: Aby jeho žádost o udělení místa měla větší váhu, napsal Šafařík na univerzitu do Jeny o udělení akademického titulu doktora filozofie.
2: Aniž musel předložit disertační práci, bylo mu obratem vyhověno.
4: Nevězela v tom nějaká kulišárna? No, nebyla by v tomto oboru jediná.
2: Nic takového. Doktorát Šafařík obdržel na základě svého vynikajícího studijního prospěchu.
3: A v Novém Sadu se rozhodli pro toho mladíka.
4: Jenže nejenom kulturními, politickými a národními ideami se člověk nasytí, najmě chceli založit rodinu a zajistit jí existenci.
3: Dostal roční plat 900 zlatých.
2: A kromě toho město na něj učinilo dobrý dojem.
3: Přestože se ocitl na úplně jiném konci habsburské monarchie.
2: A na škole byl jediným nesrbem.
3: A jak už víme, jediným evangelíkem mezi pravoslavnými.
2: Přinášelo mu to rozmanité komplikace.
4: Jaké třeba v jazyku problém nevězel, jak jsme se dozvěděli, Šafařík se srbsky domluvil.
2: No, nemohl se zbavit takového kafkovského pocitu.
4: Kafkovského?
2: Dá se to tak říct. Byl a zůstal cizincem mezi svými.
3: První dojem byl ovšem veskrze kladný.
0: Přijda sem se vynadiviti nemůžu,
4: svěřuje se v dopise příteli Palackému.
0: Odkud zde tato nádhernost, lidnatost, vzdělanost? Jest to něco zcela jiného, než by člověk se nadál. Stavení gymnaziální jest cosi nádherného. Takového jsem ještě neviděl. Fundus náš bezmála 90 000 zlatých vynáší a časem bude i větší.
2: A byl větší. Šafařík založil knihovnu, pro kterou získal z různých darů na 1000 svazků.
3: Nový sad byl nábožný, ale jak to říct, poněkud tísnivě.
2: Zejména pravoslavní popy mu dávali okázale najevo svou věroučnou převahu jediného správného náboženství.
4: Podobnou kosmetickou vadu však lze shledat i u jiných náboženství.
3: Jako novopečený ředitel Šafařík chtěl, aby se na jeho gymnáziu prosadili slovanské jazyky, hlavně domácí srbština.
2: Jenomže narazil.
4: Nač?
2: Na nepřekonatelnou překážku.
4: A tou byla?
2: Tou byl hlavní vyučovací jazyk, v Uhrách latina.
3: Latinsky musel své žáky učit i Šafařík.
2: On těch řečí ovládal víc. Jako jeden z mála příslušníků profesorského sboru uměl ku příkladu dokonale maďarsky.
3: Když na konci 20. a na začátku 30. let 19. století dolehla i na gymnázium v Novém Sadě důrazně školská maďarizační opatření, musel se i Šafařík, i když s velkou nechutí, ujmout povinné výuky maďarského jazyka.
4: To chtěl tady v srbské, tedy ovšem uherské vojvodině budovat. Jakže to napsala?
2: Pevnost slovanství.
4: Pevnost a slovanství. No, nějak se mu ty stavební součásti, tedy té pevnosti, rozpadaly pod rukami.
0: Nám bohužel se nedává možnost jako Heladě, starému Římu, Německu, Anglii, Francii a Rusku vzdělávat se v mateřské řeči, osvojovat si poznání zvláštností kultury našeho národa. Nýbrž jsme přinuceni učit se od dětství cizím jazykům a nejrůžovější svá léta věnujeme takovým studiím, k jejichž nejvyššímu vrcholu, v jejichž dokonalosti se nikdy nemůžeme vyvinout.
4: Bida. Šafařík zatracoval to, co dnešní české školství, a nejenom ono, považuje za moderní trend.
2: Dával důraz na mateřštinu. Snažil se založit v Novém Sadu samostatnou katedru srbského jazyka, ale neuspěl.
3: Získal si značnou autoritu u svých žáků a u srbské inteligence.
2: Na druhé straně narážel na málo vzdělané duchovenstvo a na zbohatlé měšťany.
4: Říkal o nich, že jsou to
5: barbaři.
4: A taky jim spílalo těmito slovy.
5: Poloturci.
4: Takže netrvalo moc dlouho a Šafařík začal na rozdíl od prvotního dojmu považovat Nový Sad za...
5: Za pravé vyhnanství ducha svého. Není zde člověka, jenž by v jakémsi se mnou spolku náklonosti byl. Ani přítele zde není.
4: Psal v dopise Františku Palackému.
5: Mezi národem a národem a člověkem a člověkem a přítelem jest velkého rozdílu.
4: To se mu tedy muselo hodně stýskat.
5: Já z tohoto vyhnanství svého srdce do vlasti navrátiti hotov jsem, jakmile místo nalezeno bude, o němž by se mohlo říci poutníku, tu vstrč hůl svou do země a ona se rozzelená.
2: Chtěl se vrátit nejlépe do Prešpurku.
3: Jenomže po 5 letech strávených v Novém Sadě dostal nabídku, aby se ujal místa profesora teologie na evangelickém liceu v Kežmarku.
4: To znamená, že by byl doma.
3: Jenomže stejně by nemohl učit v mateřštině, ani v žádném jiném slovanském jazyku. A tak tu šanci odmítl.
2: Zůstal v Novém Sadě.
4: A zatímco přes den se věnoval...
5: Omrzelé úřední práci.
4: A taky...
5: Potuchlým formám, kterým předsudků plná staletí a jalový zvyk na důstojenství neměnitelného zákona povýšili.
4: A jenom sem tam si povzdechl.
5: Co se stalo, to se již odestáti nemůže.
2: Na vlastní studium, napsaní a překlady mu zůstaly noci.
3: Překládal do češtiny Aristofana a také Schillerovu Marii Stuartovnu.
2: Ta však mohla kvůli tvrdému odporu rakouské cenzury vyjít tiskem až po 11 letech.
3: Pár článků napsal do časopisu Krok, který v Praze založili Josef Jungmann a Jan Svatopluk Presl.
2: Z klidu ho vytrhl až Anton Bernolák, který se pokusil o uzákonění spisovné slovenštiny.
3: V rodinném prostředí, ve styku se spolužáky a přáteli, mluvil Šafařík určitě slovensky. V literární tvorbě však používal češtinu jako tradiční spisovný jazyk slovenských vzdělanců.
5: Mezi slovenčinou a češtinou jest tolik rozdílů, aby každá z nich o to své dialekt založiti mohla.
4: Uznával sice, ale...
5: Oddělením jen větší zmatek na nás uvalen by byl.
2: Společně se svým krajanem Kolárem si i Šafařík myslel, že by se čeština mohla obohacovat hovorovými prvky slovenských nářečí, čímž by se vytvořila jakási českoslovenština.
3: Nejlépe by bylo, kdyby byla čeština obohacena o hovorové prvky slovenských nářečí.
2: Což by způsobilo, že ji Slováci budou považovat za svoji.
5: Slovák nechť něco Čechům a Čech Slovákům něco dá. Má-li mezi oběma jedna literatura býti, totiž československá. My jsme posavat bratry Čechy větší pozorností poctili, nežli oni nás. A přece i Slovák ve své řeči tak mnoho krásného a znamenitého má, že bychom srdečně litovali, kdyby již jednou Čech přestal se po germanismech scháněti a nezačal své oči jinam obraceti.
3: Když oba dva tito Slováci začali vydávat sbírku slovenských lidových písní, projevil Šafařík obavy,
5: že se naleznou noví slepí následovníci, kteří to za heslo držeti budou, aby psali, jak lid mluví, jako Bernolák, což Bůh uchovej.
3: Po dlouhých úvahách rozhodl Šafařík,
5: aby při přepisování písní za základ česká pravopísemnost byla vzata. V čem se slovenčina od češtiny dělí, to všude vyznačeno buď.
4: Nedal si říct, ještě ke konci 40. let napsal.
5: Bylo a jest mé pevné přesvědčení, že v celém prostoru zemí lidem slovanským obydlených, od českého Krušnohoří až k městům Bardějovu a Humenému v Uhřích, tedy v Čechách, na Moravě a v Uherském Slovensku, panuje jedna a táž řeč slovanská, původně a na ousvitu naší historie dokonale jediná. Nyní však vlivem rozmanitých okolností a v dlouhém prodlení času na dvě hlavní nářečí, na české v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku a na slovenské v severních Uhřích, s mnohými téměř nerozpoznatelně mezi sebou přecházejícími podřečími rozdělená. Nejistějším důkazem jest vzájemná srozumitelnost obecné mluvy u lidu ve všech těchto vlastech přebývajících. Mezi všemi slovanskými národy a národky, co jich na světě jest, zajisté Čech a Moravan Slovákovi a naopak nejsnáze porozumí. Takže jedni s druhými, každý ve svém nářečí, bez veliké potíže obcovati mohou mnohem snáze než Čech s Lužičanem nebo Slovák s Polákem, ačkoliv i tito sousedé a dle jazyka blízcí příbuzní jsou. Tato pravda jest naočivá a makavá.

0: Mnoho z toho, co Šafařík tvrdil a upřímně si to myslel, je naočivé a makavé, ale československština ani československý národ se při nejlepší vůli stvořit nedali. Jazyky i národy si šly svými vlastními cestami. Po dvou staletích dokonce jako dva suverénní státy, byť hranice mezi nimi je v současné době neviditelná.
1: Na Šafaříkově kontě však naskočil jeden nesporný, velký a důležitý fakt.
0: Jaký?
1: V době, když s těmito naočivými a makavými argumenty přišel, to znamenalo, že čeština a slovenština, oba dva tyto jazyky dosud svorně považované za pouhé neperspektivní sedlácké dialekty, se ocitly v rovnocenném stavu s obecně uznávanou ruštinou.
0: Což už byl velice působivý souhrn důkazů.
1: Byl. A taky to byla vítaná perspektiva.
0: Ano, najednou se bylo kam zahledět.
1: Ostatním vlasteneckým snahám dávala Šafaříkova argumentace významnější, jaksi méně okrajové, méně provincionální obzory.
2: Ve vlasteneckých kruzích se stal uznávaným vědcem.
3: Ve svých 27 letech se Pavel Josef Šafařík oženil se vzdělanou Slovenkou Julií Ambroziovou. Její ovdovělá matka vlastnila v Novém Sadu soukromou dívčí školu s malým penzionátem. Mládenectví mu tedy skončilo, ale ve své ženě získal oddanou a věrnou průvodkyni pro celý další život.
1: Což sice bylo viditelné a hlavně vydatné světýlko v jeho životě, ale...
0: Jaké pak ale?
1: V roce následujícím po svatbě poprvé vážně onemocněl.
2: Ta choroba ho vyčerpala.
1: Byla to pravděpodobně malárie a infekční žloutenka.
2: Klima v bažinatém okolí Nového Sadu mu nesvědčilo.
1: Nemoci se čas od času vracely a zanechaly na jeho zdravotním stavu trvalé stopy.
2: Také jeho žena často churavěla.
1: A rodinu potkali i jiné rány.
2: Z pěti dětí, které se jim narodili v Novém Sadě, první tři zemřeli. A z dalších šesti dětí narozených po přestěhování do Prahy zůstaly naživu jen dvě.
1: Z 11 potomků, které jeho žena Julie přivedla na svět, se dospělosti dožili jen 4.
2: Do Prahy se Šafařík do té doby podíval vlastně jenom jednou a krátce, jako vysokoškolský student. Teď ho čekalo hlavní české město jako 42-letého.
1: Stalo se tak na ušlechtilý zásah dlouholetého přítele Františka Palackého.
0: Tomu poslal Šafařík v říjnu 32. roku obsáhlý dopis, ve kterém mu vylíčil všechny strasti a trpké zkušenosti ze svého působení v Novém Sadu.
3: Odcházel jsem mezi dolnouherské Srby pln naděje a odhodlání národu tomuto, ze zdola surovému, od zhora pokaženému, i sobě znamenitě prospěti. Naděje má mne přeukrutně zklamala. Já zde příteli ztratil 13 let, Srbům neprospěl a sám jsem se téměř na okraji propasti ocitnul.
0: Jedině snaha, aby sebral a pro celé slovanstvo zachránil staré památky srbského písemnictví, ho nutila.
3: Podnikati mnoholičné neřesti, úkory, bídu a nemoci mezi těmito poloturky.
0: Nemocím, úkorám i bídě rozumím, ale těmi neřestmi myslel Šafařík asi něco úplně jiného než my.
3: Ale všeho směrou a ne bez konce. Třeba přestati dříve, než by se přesílený stroj pod nesnesitelným břemenem rozpuknul nebo rozdrtil.
0: Musel mít už všeho plné zuby.
3: Nemám žádného majetku. Tíží mne starosti o rodinu, s níž bych v Praze bez úřadu, bez peněz, bez pomoci nevydržel ani měsíc. Jako protestant nemám rovněž vyhlídek na získání nějaké veřejné učitelské stolice. Moje umístění by muselo být spíše soukromé než veřejné. Stačilo by mi však, kdybych předběžně na 2 nebo na 3 léta zabezpečen být mohl. Já bez práce žádných koláčů ani nečekám, ani nežádám. Dobře věda, že život bez neřesti a psoty pro nás, ubohé učené, zde na zemi není.
0: No, je to jasné. Neřestí měl Šafařík na mysli druhý význam tohoto slova. Neštěstí, pohromu.
3: Aniž se které práce třeba s nejmozolnější lekám a štítím, když jen pro národ náš budu pracovat i moci.
1: Historická epizoda tvrdí, že Palacký musel vybírat do čepice, aby učence Šafaříkova formátu mohl získat pro českou vědu a udržet ho v Praze.
2: Udělal proto možné i nemožné. Vstupoval i do dveří, za kterými se o 106 němčilo, a přitom se vracel s penězi, úřady, s funkcemi.
0: Uměl v tom chodit.
2: I v případě Šafaříkově v tom uměl chodit.
3: Úřadů, hodností a titulů nežádám. Avšak ta věc by mi milá byla, kdyby mě některý z pánů českých aspoň jako bibliotekáře, archiváře nebo sekretáře poctit chtěl.
0: Jinak by musel Šafařík, ač nerad, hledat štěstí za hranicemi.
3: Nezůstanu v Novém Sadu déle než do března příštího roku. Nedostanu-li se do té doby do Prahy, jsem rozhodnut odejít do Němec, abych aspoň na německé půdě kosti složil. Nemaje pro ně místa na slovenské.
1: Během krátké doby však zásluhou českých vlastenců díky společenským stykům Františka Palackého s předními představiteli české aristokracie se podařilo vytvořit fond, ze kterého byla Šafaříkovi zaručena zpočátku roční podpora 380 zlatých na dobu 5 let.
0: Jedinou podmínkou bylo, jak mu psal Palacký,
3: abyste nejináče než po česku psal, cokoliv psáti budete. Rovněž mohu slíbit i obstarání vhodného bytu a těším se, že nastanou dnové utěšení, když mi bude lze podělit se s vámi nejenom studii a zkoumáními, ale i city přátelskými, jež to změny časů neznají.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 665. schůzka s toulkami českou minulostí. 666. s podtitulem Celá sláva tohoto světa za babku nestojí tomu, jehož duši opravdová moudrost osvítila. Uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, naladili jste si rozhovor o dění kolem nás. Jsem ráda, že pozvání přijal Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a také sportovní komentátor. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné ráno a děkuji za pozvání.
5: Rádo se stalo. Těším se na náš rozhovor. Pod lupu si vezmeme systém českého sportu, tajemství výchovy vrcholového sportovce, inspiraci legendami, ať už s fotbalovým míčem, pukem nebo na oválu, a uvedeme na pravou míru jedno doporučení, které žije vlastním životem na sociálních sítích. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Letošní rok je mimořádně bohatý na významné sportovní události. V zimě jsme fandili olympionikům, poté v hokeji, na světovém šampionátu. Wimbledon přinesl Česku mimořádnou radost. V neděli Španělé zaslouženě pozvedli trofej mistra světa ve fotbale. Probíhá Tour de France a mezitím se konaly a pochopitelně konat ještě budou další významné soutěže v nejrůznějších sportech. Vy se určitě, Michale, těšíte na atletiku a plavání.
6: Přesně tak, protože od 10. srpna vlastně budou probíhat dva velké evropské šampionáty ve dvou největších sportech letních olympijských her, tedy v atletice a v plavání. A my nabídneme na obrazovkách České televize divákům vlastně takový, skoro bych řekl, olympijský blok, kdy budeme vysílat plavání, budeme vysílat atletiku, všechno to propojovat do takového jednoho společného krásného bloku. Takže pokud někdo ještě má třeba volný program od 10. srpna, tak ví, co bude dělat po večerech. Každý večer v 18 hodin a 10 minut zahájíme naše vysílání a budeme provázet až někam do půl jedenácté, protože ono vzhledem k tomu posunu z Británie, tak to vychází takhle, že někdy kolem půl jedenácté, jedenácté bude končit atletický program.
5: Tak to je ale krásný čas, musím říct, ve srovnání s tím, jak se fotbaloví fanoušci možná ještě teď mají olympijské kruhy pod očima. Obrazně řečeno, ten sportovní kalendář dlouho nebyl tak nabitý, tak co to vůbec znamená i pro váš tým?
6: No, my to říkáme skoro každý rok, že už dlouho nebyl takhle nabitý sportovní program a je to rok od roku nabitější. Nabitější samozřejmě pro nás je to radost, protože samozřejmě člověka nejvíc baví, když můžeme přinášet sport divákům. Když se třeba podívám teď v neděli, tak to finálové utkání bylo vůbec nejsledovanějším pořadem na všech televizích, napříč všemi kanály, všemi programy, tak bylo nejsledovanějším pořadem a to nás těší, protože je to vidět. Je vidět, že prostě diváci pořád se chtějí dívat na Českou televizi, stejně jako chtějí poslouchat Český rozhlas. A možná někteří vykřikují, že to nedělají, ale pořád ta čísla jsou v tomhle jasná. ta poslechovost Českého rozhlasu, stejně jako sledovanost České televize, je vysoká. A nás to těší. Těší to samozřejmě nás, protože je to vlastně takový jako odraz toho, co děláme. Je to odraz toho, že diváky to s námi baví. No a když máme hodně co vysílat, no tak je to samozřejmě spousta práce, spousta připravování, spousta stresu, ale jak říkám, hlavně spousta radosti, protože kdybychom, to stejné u vás, pokud bychom nechtěli dělat tu práci, kterou děláme, tak ji neděláme, ale nás to baví.
5: Jak hodnotíte ten uplynulý šampionát v Kopané? Největší v historii, nejenom co do počtu účastníků, zápasů, ale i co se týče financí?
6: No, já si myslím, že to hodnocení šampionátu nebude tak jednoznačné, jak ho hodnotili někteří, třeba jeden americký prezident, že to byl ten nejlepší, že to byla čtyřikrát lepší FIFA, než byly předchozí FIFA. A že dokonce možná to byla i pětkrát nejlepší FIFA. Takhle to kvantifikovat neumím. Asi to ani nejde. Já si myslím, že jsou tam pozitiva, jsou tam negativa. Samozřejmě ten vysoký počet účastníků sebou přinesl hodně zápasů, přinesl sebou ale logicky i zápasy, které nebyly tak koukatelné jako některé, jako byly předchozí šampionáty, byly tam prostě zápasy, které neměly tu kvalitu, jako by odpovídalo třeba vrcholné akci, nebo jako by člověk čekal na vrcholné akci.
5: A je to tím rozšířením na těch 48 týmů?
6: Určitě je to tím rozšířením. Myslím si, že pro spoustu fanoušků už to mohlo být i trošku moc dlouhé. Pokud někdo by chtěl opravdu odsledovat všechny zápasy, tak si myslím, že to už je na hranici lidských schopností. Byla tam spousta pozitiv. Musím říct, že nakonec se nepotvrdily ty obavy z toho, že by třeba nebyla hezká atmosféra na zápasech. To si myslím, že docela fungovalo, i když cena za vstupenky, a to zase dostáváme spíš těm negativům, malinko odtrhla tenhle šampionát od běžných fotbalových fanoušků, a to, že fotbal je vlastně, když to řeknu trošku, je to zní pejorativně, ale nemyslím to tak, lidová zábava, tak to tenhle šampionát fakt lidovou zábavou nebyl při cenách lístků, zvlášť pak v těch dalších postupných kolech. Co rozhodně nebyl to tak, jak jsme byli zvyklí u předchozích akcí, kdy se všichni říkali, jak se snaží minimalizovat tu stopu na životní prostředí, tak to se v tomhle šampionátu fakt nepovedlo, protože těch nalítených mil, které museli jednotlivé týmy, fanoušci, novináři, všichni absolvovat, tak to byl rekordní počet. A je to otázka. No, teď nás čekají samozřejmě další šampionáty. Čeká nás jeden, který bude zase trošku rozcouraný, pak nás čeká jeden, který bude extrémně kompaktní. Samozřejmě z mnoha ohledů ty kompaktní šampionáty mají výhodu, na druhou stranu zase asi těch zemí, které mohou uspořádat ten, jak říkám, kompaktní šampionát, je fakt pár, a nejsou to vždy úplně ty optimální země na pořádání. Takže těžko říct.
5: Promiňte, vůbec odvíjí, nebo kudy se ubírají takové ty velké turnaje, olympiády?
6: Tak takhle, já si myslím, že u mistrovství světa ve fotbale to bylo jednoznačně komerce. Bylo to o tom, že si všichni spočítali, že čím víc zápasů, tím větší bude zisk, tím víc můžeme chtít za práva, tím víc prodáme vstupenek. Nebylo, jako nehledal bych, pokud někdo říká, že měl jiný motiv, tak jenom se snaží najít nějakou výmluvu pro to, že to byla čistá komerce. Bylo to čistě o tom, že čím víc zápasů, tím víc můžeme žádat za televizní práva, tím víc můžeme dostat od sponzorů, tím víc vybereme na vstupenkách. Nic víc bych zatím nehledal. No a jak to bude do budoucna? Už teď se mluví o tom, že by se mohlo ještě rozšířit mistrovství světa. Takže v podstatě se za chvilku dostaneme do období, kdy když nebude tým na mistrovství světa, tak to už bude s ním fakt jako hodně nahnuté, protože to se dostane skoro každý. Třeba Evropa v tom má trošku nevýhodu, přece jenom ten počet evropských týmů, těch kvalitních, je větší než v jiných částech světa, ale ty kvóty jsou rozprostřeny rovnoměrně, to znamená asi pořád z Evropy bude trošku složitější dostat se na světový šampionát než z některých jiných kontinentů, ale nevím, no já nejsem úplně fanoušek tady toho rozšiřování. Ono u olympijských her vidíme něco podobného, třeba v tom, jak se snaží rozšířit olympijský program na větší počet sportů, snaží se hledat takové ty sporty, které teď momentálně jsou něčím atraktivní, ale zároveň se snižuje počet závodníků v tom sportu, takže ono někdy se říká s troškou nadsázky, že v některých sportech je těžší se na olympijské hry dostat, než pak vyhrát medaily, protože když už se někdo dostane na olympijské hry, tak to jsou vlastně samí vítězové, to jsou ti, kteří už to olympijské zlato mají na dosah. Pak se z toho stávají takové, jako když teď se vlastně i se na zimních olympijských hrách objevila novinka, která ale byla tak upravená pro to, aby se dala snadno snímat televizí, že to vlastně s tím sportem nemělo nic společného.
5: Skialpinismus.
6: Přesně tak, skialpinismus. To, co bylo teď na olympijských hrách pod názvem skialpinismus, vlastně...
5: Byla to zajímavá podívat.
6: No, ano, děkuji za velmi diplomatické hodnocení.
5: Jinak, když jste už zmínil, pane Dusíku, amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak zlatí Španělé ho mají na fotce i se svou trofejí, byť ho možná vystřihnou.
6: No, tam byl trošku paradox, že se objevilo vlastně ty fotky, ale i co dávala FIFA, tak se objevily fotky, kde je vlastně buď zarámováno tak, aby tam nebyl vidět Donald Trump, dokonce se někde hovořilo o tom, že tam možná došlo i k nějaké lehké retuši, aby ta část, která tam přesahovala do fotky, vidět nebyla. No, je to, ale tak jako známe to odevšet, známe to prostě, že sportovci, úspěšní sportovci jsou pro všechny politiky docela vítaným terčem k tomu, jak si snadno nahnat body a jak vedle nich si trošku zvětšit svoje ego. Takže i ta snaha, jak si upozornit prezidenta Trumpa, že tohle je moment, který je určený vítězům a ne politické stafáži se minula účinkem a on zase takhle, když to srovnáme s mistrovstvím světa klubů, kde se nehnul z prostředka té fotky, možná příště už se poučí a zase bude někde uprostřed, protože zjistil, že když je na kraji, tak ho mohou odstřihnout. Já jsem tady teďka čet, to bylo až takové malinko jedovaté, že španělská, to samozřejmě byl parodický účet, že španělská federace tedy je ochotná vydat tu fotku s nevyretušovaným Trumpem, pokud Trump vydá nevyretušované Epstein files. Tak to byl takový jedovatý humor trošku.
5: Říká sportovní komentátor a šéfredaktor redakce sportu České televize Michal Dusík.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Zhruba 49 milionové Španělsko je v euforii ze svého zlatého triumfu fotbalistů. O poznání menší Česko zase slavilo úspěch našich dvou tenistek. Ve finále Wimbledonu Linda Nuskova zvítězila nad Kreankou Karolínou Muchovou. A mnozí si kladli otázku, jak to, že tato země generuje tak úspěšné tenisty, můžeme připočíst i Jakuba Menšíka, pochopitelně i v dalších sportech.
6: A historie tenisu. Velmi blízká historie, plná skvělých českých jmen.
5: Přesně tak. Tak jak to, že generujeme tak úspěšné sportovce, kdybychom sáhli do jiného, vám ještě blížšího odvětví atletiky, Lourdes Gloria Manuel, halová mistryně světa. Ale kdybych se vrátila k fotbalu, tam už máme v podstatě menší radost z naší reprezentace, která byla na mistrovství po 20 letech.
6: Ono to tak trošku je trend posledních, a ne let, spíš desítek let, že spíš se ty velké osobnosti objevují v těch individuálních sportech než v kolektivních, protože ono se říká, že úspěch kolektivního sportu je úspěch systému, úspěch individuálního sportovce může být tak trošku úspěch mimo systém. Což možná trošku charakterizuje to, co je u nás. Pořád si nemyslím, že jsme nastavili úplně dobrý systém výchovy mládeže, pořád si nemyslím, že úplně jako máme dobře nastavené to, jak mládež přivést ke sportu, takže spíš ty úspěšné sportovkyně a úspěšní sportovci jsou takové trošku chyby v Matrixu. Nechci to říkat zase, aby to bylo úplně, ona samozřejmě tam ta podpora je, když se podívám třeba na Lourdes, tak tam ta svazová podpora pak taky přišla. Ale je to přesně o tom, že my v těch kolektivních sportech to vlastně není jenom o tom jednotlivci. Tam to není tak, že se najde nějaký talentovaný jednotlivec, že rodiče si třeba i nějakým způsobem najdou svoji cestu, jak ho k tomu sportu přivést. Ten kolektivní sport je spíš obrázek výchovy celé mládeže. No a my v tomhle Pořád se nějak nemůžeme zbavit toho, že chceme mít osmileté mistry světa. Že pořád se nám nedaří se v těch sportech zbavit toho, že od dětí požadujeme ty vrcholné výkony vlastně od začátku. Máme obrovský tlak na výkonnost. Vymýšlíme různé systémy, ale žádný z těch systémů zatím úplně na 100% nefunguje tak, abychom děti naučili především mít radost z toho sportu. Pořád je tam taková ta třeba bitva mezi sporty, že když už děláš náš sport, tak nedělej žádný jiný sport, protože samozřejmě mají strach, že by jim k tomu jinému sportu utekl. Což je ale, ano, ono se to může stát, ale z hlediska výchovy mládeže je to vlastně nesmysl. To dítě by si mělo najít ten svůj sport, který ho bude bavit. Jasně.
5: A zkusit si několik.
6: A hlavně ona tam nabere i jiné dovednosti, může prostě to nějakým způsobem propojit. Ono možná se na to díváme trošku i optikou, která je zkreslená tím, že my jsme vyrůstali v tom, že třeba já, když jsem dělal sport, tak my jsme strašně jako aspoň ti, kteří pak v tom sportu byli úspěšní, tak všichni byli takový hodně soutěživý a furt chtěli vyhrávat. A já jsem zjistil, že třeba dneska děti zase až tak tu soutěživost v sobě nemají a spíš v tom sportu hledají něco, co by je bavilo. Ale my jsme to nějak nevždy dokážeme pochopit. A pořád...
5: Možná by někdo namítl, kdo by nechtěl vyhrát.
6: No, ale my možná právě ty děti tlačíme do toho vyhrávání, které... Ono to přijde. Ono třeba v 15 letech pak i ta touha vyhrávat se tam objeví, ale do těch 15, 16 let je třeba, aby si to dítě, ten mladý člověk, ten mladý kluk, mladá holka, našli něco, co je baví a co je baví ne proto, že jim to přinese jednou olympijskou medaili nebo jim to přinese dobrou smlouvu v nějakém špičkovém klubu, ale protože je to baví jako ten samotný, ta samotná náplň volného času. A ono vůbec jako...
5: Ten přístup, třeba mladá generace, současná mladá generace k tomu nějak jinak? Když se podíváme možná i nyní atletický tým dorostenců na mistrovství Evropy, do 18 let v Rieti pozbíral rekordních 13 medailí a není to náhoda?
6: To není. Tam určitě... Kouzlo atletiky je v tom, že je to vlastně strašně demokratický sport a na ní nepotřebujete nějaké velké finanční prostředky, dá se to dělat a myslím si, že co se týká mladých atletů, tak to zase neděláme úplně špatně. Nechci říkat, že to děláme úplně ideálně, taky jako se tam dají rezervy, ale zároveň to i souvisí s těmi vzory a souvisí to s tím, že mají koho napodobovat, mají kvůli komu závodit. Zároveň na jednu stranu je to super, na druhou stranu bych to trošku nepřeceňoval. Ono občas tam může být právě ten efekt té rané specializace a takového toho brzkého nastartování, kde pak pamatuju si v historii spoustu velkých talentů, o kterých jsem mluvil jako o velkých talentech, které zářily v 16, v 17, v 18 už to bylo horší, v 19 už je najednou dojížděly další a ve 20 tyhle velké talenty mizely právě proto, že byly vlastně trošku přehypované, přetažené, nastartované až moc rychle a z toho jejich sportu se vytratila radost a přišel první problém a ten sport vlastně pro ně nebyl tou zábavou, kterou by měl být, ale byl pro ně spíš tou řeholí, kterou museli absolvovat, protože tatínek to tak chtěl a pan trenér to tak chtěl Jo, byl bych to opatrný, ale samozřejmě je to radost a mám z toho obrovskou, moc mě to baví, moc mě to těší, ostatně atletika je pro mě velmi důležitou součástí jak mé profese, tak mého života, takže těším se na to a doufám, že to je předzvěst i dalších. Tak ona, i ta mladá generace, která už je dneska v té špičce, zajímavá je.
5: Co se týče právě ani ne tak podpory toho sportu, toho systému, ale možná i jaksi jiného přemýšlení o tom, co je sport, tak přistupují k tomu, pane Dusíku, jinak v zahraničí. Hodně se skloňovalo hlavně Norsko v poslední době, jeho výkony, ať už na hokejovém šampionátu, nebo i nyní ve fotbale.
6: Jo, je to tak. Ono tak, jak bylo období, kdy ten náš sportovní systém kopírovalo zahraničí, zahraničí, protože jsem dalek toho, abych adoroval něco, co bylo za minulého režimu, ale třeba systém sportovních škol, sportovních tříd svůj význam měl. Tak dneska je to obrácení, dneska my máme co kopírovat a je to právě ta radost z toho sportu. To znamená to, že ať už je to Norsko, třeba Kanada v některých aspektech, Švédové, takový ten systém do 15 jsou všichni vítězové. Nehledat ty 13-12 leté mistry světa, nesnažit se. Ano, na druhou stranu tam může být příklad třeba Tigera Woodse, kterého tatínek od malička cepoval a vlastně ho tlačil do golfu, takže z Tigera Woodse se stal nejlepší golfista možná všech dob, ale zároveň si nejsem úplně jistý, jestli je z něj člověk, který je vnitřně šťastný.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Dnešní vydání se ptám Michala Dusíka, šéfredaktora redakce sportu České televize a komentátora. A teď ruku na srdce, jak budou nebo mají televizní štáby zabírat zejména ženy při atletických přenosech? To je debata posledních dní, především na sociálních sítích.
6: Teď se to řekla naprosto správně, především na sociálních sítích. Ona, tahle debata se samozřejmě vede od chvíle, kdy se sport vůbec začal nějakým způsobem snímat. Já v atletice se pohybuji přes 30 let, řekněme 20 let v nějaké pozici, kdy můžu trošku ovlivnit, jak ten přenos bude vypadat minimálně v České televizi. A už před 20 lety jsme měli seminář a mimo jiné se tam řešilo, jak zabírat ženy tak, aby to byl opravdu sport, aby ten kameraman nešel po nějakých lascivních záběrech. A v podstatě ta pravidla, nepsaná pravidla se dodržují, byly z toho takové ty úlety jako mistrovství světa v Dauha, jestli se napletu, to bylo, kde tehdy přišli s velkou inovací, že byly čipy zabudované v těch startovních blocích. Byly zabudované tak, že se koukali šikmo směrem vzhůru dopředu. Asi si umíte představit, jak ty záběry vypadaly a nebyly lichotivé ani pro ženy, ani pro muže.
5: No ono i právě atletky nejsou šťastné, protestují taky.
6: Teď se objevilo to, že zhruba před 2 měsíce, nebo víc než 2 měsíce to je, kdy přišel nějaký grafický materiál, kde vlastně tohle, to, co se dodržuje fakt desítky let a nějakým způsobem se to postupně vyvíjelo a víceméně je to respektováno, tak to někdo asi možná tím, že do té doby buď by se musel dát fotky a tam by musel být ty fotky, jak to vypadat nemá, a to by mohlo vypadat jako pornografie, a nebo by to musel namalovat v ruce, asi nikdo neuměl tak hezky malovat, dneska pomocí AI to někdo nakreslil a udělal z toho grafický manuál, jenom to rozeslal jako hele, tady ještě jednou pro připomenutí. A 2 měsíce to nic nedělo a po 2 měsících se to najednou někde objevilo na sociálních sítích. A to je to vlastně to nádherný příklad toho, jak sociální sítě hýbou světem. Udělalo se z toho téma, teď nemůžeme zabírat ty krásné atletky, jak jsou krásné. Ale můžeme. Stejně tak můžeme zabírat ty krásné atlety, jak jsou krásní, protože samozřejmě sport je i o, to už věděli staří Řekové, že prostě sport je i o

0: a tam na straně 268. Tak tady to je opravdu spíš takový leták, který přišel a není, je to opravdu jenom to, že tam jsou dány příklady, jak ta kamera má a jak ta kamera nemá být, ale je to vlastně jenom shrnuto to, co se fakt respektuje dlouhou dobu. Jen se to teď začalo probírat na sociálních sítích. Na druhou stranu, i atletky chtějí být krásné. A řada atletek to tak dokonce deklaruje naprosto jednoznačně. Ano, ten záběr má být na to, aby bylo vidět, jak je ten pohyb krásný, jak je ta atletka, nebo ten atlet při tom pohybu, jak jsou krásní, protože televize je přece o tom, že mám ukazovat obrázky, ale prostě jasně a jsou tam definované některé záběry, které nejsou úplně vhodné. Já si myslím, že v tomhle třeba spíš se můžeme bavit o komentáři a můžeme se bavit o tom, jak je, a nejenom sport, jak vlastně probíhá komentář mezi ženami a muži. Tam jsou třeba pořád ještě některé stereotypy. Bavit se třeba o špičkové úspěšné ženě a označovat jí, to je manželka toho a toho. Přitom ona sama je vlastně slavnější než ten manžel. To je třeba něco, a zase s tímhle třeba mladá generace vůbec nemá problém, protože tohle je něco, co vůbec neřeší a možná je to spíš na nás, abychom se to naučili tak, jako to umí oni.
1: Když jste zmínil ženy i teda v jiné souvislosti na tom světovém šampionátu pískali také ženy, sudí, rozhodčí, tak bude víc i žen komentovat právě sport?
0: Určitě už komentují a už ten počet žen, které ano. komentují, se zvyšuje třeba, když se bavíme o tom, nebo když jsme se bavili, abych to mohl dát konkrétní příklad, když jsme se bavili o té kombinaci mistrovství Evropy atletika plavání, tak tam budeme mít vlastně dvě komentátorky na plavání. Komentátorky, ano. Nemyslím spolu komentátorky, expertky tam taky budou, ale budou tam dvě komentátorky.
1: Kudy se ubírá sport samotný podle vašeho názoru? Například během zimní olympiády drsný pád slavné americké lyžařky Vonové vyvolal debatu o limitech sportu, kde je vlastně ta hranice mezi nějakým kompromisem, nebezpečným hazardem.
0: Sport vždycky bude někde na hraně. Pokud chci být nejlepší, tak se vždycky budu pohybovat i na hraně zdraví. Nenáhodou se říká, že sportem ku zdraví, ale netýká se to vrcholového sportu. Vrcholový sport nikdy nebude 100% bezpečný. A je to naprosto logické, možná vrcholové šachy. Tam asi to nebezpečí zranění je minimální, ale vrcholový sport vždycky bude o hledání možností a limitů lidského těla. A pokud se pohybuju na hraně, tak se pohybuju třeba i u toho rizika zranění. A teď je o tom, aby takhle jsou musí být nastavená pravidla tak, aby ten sport pořád, pokud možno v 99% případů zdravý byl. Když se budeme bavit o boxu bez rukavic, to není sport, tam jde o zranění. Ostatní sporty, proč ne?
1: Říká Michal Dusík, šéfredaktor redakce sportu České televize a komentátor. Děkuji za váš čas, za vaše názory i postřehy a přeji dobrou sezonu. Mějte se hezky.
0: Moc děkuji za pozvání, moc děkuji za tohle krásné přání a přeji hezký den.
1: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: na Dvojce. Dobrou náladou a vtipnými texty nás do Radiokafé Vinohradská 12 přijde nakazit písničkář Michal Horák. Kvůli komu vzal kdysi do ruky kytaru, co ho spojuje s herečkou Pavlou Tomicovou a jak ho bavilo natáčet pozvánky se známými osobnostmi na jeho koncert 13. listopadu ve Fóru Karlín. Na to se zeptám v Radiokafé Vinohradská 12 písničkáře Michala Horáka. A vy si nezapomeňte rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: zítra po 11. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: A pro ty nejbližší chvíle 22. červencového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Taneční pedagožka Daria Klimentová přijala pozvání Jitky Novotné do pořadu Stříbrný vítr.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
2: Se zajímavými ženami.

0: přišla přesně tak, jak to má vypadat. Vzpřímeně, se špičkami vytočenými do strany. Ačkoliv původně směřovala k vrcholným výkonům v gymnastice, nakonec zakotvila na Olympu světového tance. Poněkud nevěřícně, řekla bych. Nebo spíš se značnou mírou sebekritiky a nekompromisních nároků na vlastní výkony. Někdejší hvězda anglického národního baletu, která se nikdy nepřestala označovat za bytost stydlivou a introvertní, dnes opět překoná onen přirozený ostych a podělí se s námi o velkolepé okamžiky své kariéry, ale možná i docela drobounké radosti každodenního života. Daria Klimentová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bylo to pro mě hodně potěšující, ale zároveň do jisté míry očekávatelné, když jsme se potkali v Národním divadle na Labutím jezeru. Já jsem si říkala, že když jste v České republice, že asi budete chtít vidět své kolegy z českého prostředí při jejich výkonu. Jak jste ten večer v Hledišti prožila? A dodám, že v Národním divadle jste začínala, takže byla jste doma.
1: Byla jsem doma, ano, mě hrozně zajímala vlastně ta nová verze a bylo to pro mě dojemné, když jsem vlastně slyšela tu hudbu Čajkovského, tak jsem si začala vzpomínat, když já jsem tančila ty nervy před tím svým výstupem, ale co nejvíc jsem viděla, že vlastně já jsem tam půlku toho souboru měla své studenty. Já tady totiž v létě organizuju mezinárodní baletní masterclasses už 17 let a teď jsem viděla, jak jsou každý rok vyspělejší a uvědomila jsem si, jak i já stárnu, jak ten čas strašně letí.
0: Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, jestli tohle stárnutí nevnímáte spíš na pozadí svých generačních souputníků, protože někteří na jevišti byli také a dnes už v takových těch charakterních takřka činoherních rolích, tak nad tím asi člověk také zapřemýšlí.
1: Tak samozřejmě, myslím, že pro většina těch tanečníků je to krásná příležitost, že vlastně mohou stále být na tom jevišti a nemusí mít z toho ty nervy, aby točili 32 fuete nebo ne.
0: Vy sama jste Labutí jezero tančila opravdu mnohokrát, vždy prý s prožitkem a také s požitkem, pokud tedy něco šíleně nebolelo. Co vaše tělo, v jakém stavu se vy nachází nyní?
1: Tak, abych popravdě řekla, bolí, ale ještě teda na vozejku nejezdím.
0: No, pohybovala jste se nádherně v těch kuloárech Národního divadla. Každopádně to tam zašumělo, protože mnozí věděli, co za vaším drobným zezřením hledat a nacházet. A tak jsem si říkala, že když jste byla skutečně na špičce, tak muselo být přes všechnu skromnost náročné držet se při zemi. A také se mi zdá, že vy jste to vyřešila určitým schazováním těch ód. Myslíte, že to byla vaše obrana před nějakým nezdravým opojením?
1: Já nevím, jestli to takhle bylo, ale musím popravdě říct, že všechnu tu slávu, to obdivování jsem si uvědomila, až když jsem úplně skončila. Že najednou jsem vlastně zjistila, že já to potřebuju. Zní to hrozně, protože já jsem introvert, ano, jsem stydlivá. Třeba na baletním sále to bylo hrozně těžké, když na mě ty kolegové koukali ze 2 metrů, až teprve na jeviště jsem se od toho tak nějak odpoutala a zažila do té role. A pak jsem si na to zvykla, aniž bych o tom věděla. A teď, když už to nemám, tak mi to chybí. Ale já jsem tomu říkala, jako že přecházím most z té tanečnice do takového normálního života a myslím, že už jsem na druhé straně.
0: Kolik času to zabralo?
1: Tak asi 3-4 roky.
0: Když jsme u těch slov chvály, byla nějaká osoba, ať z odborného nebo rodinného okruhu, od níž jste to uznání přijímala bezvýhradně, protože jste věděla, že je upřímná a že se na to můžete spolehnout?
1: Tak samozřejmě rodina, že jo, a nejlepší kamarádi, ty by mi všechno řekli otevřeně na rovinu a já bych to od nich vzala.
0: Jakou váhu pro vás mají slova vaší maminky, která je velmi blízkou bytostí, nejenom z podstaty toho, že je maminka, ale vy spolu žijete v Londýně, ona vám poskytuje ohromné zázemí do toho profesního života. A mimochodem s vámi byla i v Národním divadle na zmíněném Labutím jezeru.
1: Tak já bych ji nazvala už jako baletní odbornici. Ona těch Labutích jezer viděla teda spoustu, nejenom se mnou, různé baletní verze a tak nějak jako ví, co je hezké, co není hezké, jestli ta tanečnice je výborná nebo není. A taky by mi to osobně řekla, jestli se mi to představení povedlo nebo ne. A já bych to od ní vzala. Naopak jsem ráda, že prostě mi řekla, že možná tamhle to nebylo dobré nebo bylo, že vlastně jsem z toho pak vycházela a snažila se to udělat lepší.
2: Mamince, vděčíte za mnohé. Řekněte mi, čím vás vždycky znovu nadchne, v čem byste chtěla být jako ona, protože ji v jistém ohledu považujete za úžasnou. A já musím říct, že mám to štěstí, že ji znám osobně, takže já ji za úžasnou považuji tím optimismem například.
1: Přesně tak, přesně tak. Ona je v takovém věku, že většina těch jejich spolužaček a tak dále už jsou hrozně pesimistické a už vlastně ten život vidí jako tamhle za rohem, že už to bude končit, ale moje maminka určitě ne. Ta je velmi pozitivní, velmi aktivní a vždycky přijede za mnou do Londýna a my vlastně celý den nevidíme, protože ona běhá po Londýně. Je opravdu skvělá, má spoustu energie. Kolikrát říkám, že ona má více energie než já.
2: No, úsměvu má možná víc.
1: No, to asi ano.
2: I když vy jste učenlivá. Myslím, že už těch úsměvů na vaší tváři s léty přibývá. Je to vědomé?
1: Tak já jsem se začátku musela učit usmívat. Maminka mě to učila. Pamatuju si, že to bylo takový hodně tlačený, ale já mám hrozně radost života. Vlastně si uvědomuju, jaký máme štěstí, že tady můžeme každý den sedět. Tak proč bych se neusmívala?
2: K tomu uvědomění jistě přispěly i silné životní příběhy, smutné příběhy. Jeden z nich se váže k vašemu tatínkovi, který byl vaším velkým fanouškem. Vytvořil vám třeba v dětství prostor na cvičení, nesmírně vás podporoval, viděl se ve vašich výkonech a bohužel zemřel mladý na rakovinu plic. Zažil ještě vaše úspěchy, aspoň ty počáteční?
1: Zažil úspěchy teda v tom Národním divadle. Já jsem měla takové velké štěstí, že jsem dostala smlouvu hned tu první sezónu a dostala jsem velké role jako Kytry v Donu Kichotovi, Aurora ve Spící krasavici a tak dále, tak to všechno viděl. Ale takový ten úplně největší úspěch bohužel už nezažil. Nikdy nezapomenu na to, když jsem odjížděla do Londýna, tak ještě ho pořád vidím v paměti, jak on mával z toho okna z bytu a na té době už jsem ho neviděla.
2: Jak vás rodiče vychovávali?
1: No, já si pamatuju, že maminka měla hroznou starost, že jsem pořád unavená. Vždycky, když jsem přišla ze školy, tak říkala, tak si lehni, vyspi se. Nechtěla jsem jíst, tak mě vždycky krmila. A jinak mě vychovávali, abych pomáhala lidem, abych měla respekt k lidem.
2: Má vaše Sabinka respekt k lidem a pomáhá jim? Jinými slovy, snažíte se aplikovat ty zásady, které aplikovali rodiče na vás?
1: Ano, samozřejmě se snažím jí to naučit, jako že jste v metru a jsou tam starší lidé, tak by měla je pustit sednout, protože jednou bude taky starší a bude ráda, když ji pustí někdo sednout.
2: A je to snadné vychovávat takhle děvče v Londýně, kde ta kultura, společnost funguje asi dost odlišně od českého prostředí?
1: Ona je jedináček, takže je trošičku rozmazlená. Dokáže říct ne.
2: Když tahle holčička říká své mamince, že je balet nuda, myslí to vážně nebo vás jenom trošku dráždí?
1: Já si myslím, že to nemyslí vážně. Určitě takový prožitek, jako bych měla já, když se dívám na balet, asi nemá, ale strašně ráda do divadla chodí, ona se strašně ráda oblíká do šatů a vlastně má ráda celou tu atmosféru. Ona v tom vyrůstala. Už od malička jsem ji brala na baletní sál, když jsem tam cvičila. A když jsme jezdili na zájezdy, tak jela se mnou, jela i maminka, jeli jsme vlastně všichni. Já myslím, že se jí to líbí.
2: Jaké povahové rysy nebo projevy zdědila po vás zcela s jistotou? Kdy se v ní vidíte?
1: Tak to je těžký. Ona je hodně jiná než já. Já jsem strašně ráda cvičila, ona vlastně vůbec nechce cvičit.
2: Hádáte se kvůli tomu?
1: Vůbec ne. Kdybych ji naopak nutila, tak plně jí to znechutím. Ale teda ještě se mi nepodařilo, aby začala cvičit. Mě to teda trošičku mrzí. Mrzí mě to v tichosti. Já nechci, aby to dělala nějak vrcholově, ale je to zdravý. Já myslím, že na to jednou prostě přijde, že cvičení je zdravý. Až bude mladá na věky, když bude cvičit.
2: A v čem je vášnivá nebo zapálená?
1: Velmi ráda čte knížky. A teďka teda studuje, chce se dostat na univerzitu. Je velice chytrá, je teda, myslím si, žádostivá. to má teda po mně, ano. Když si vlastně něco umane do hlavy, tak prostě zatím půjde a bude vlastně tvrdě na tom pracovat a teď momentálně pracuje na tu univerzitu. Ještě neví úplně přesně, kterým směrem, ale chce studovat biologii.
2: No, tak to se vlastně trošku potkáváte.
1: Možná.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Baletní základy získala Daria Klimentová na hudební a taneční škole v Praze. Léta na konzervatoři, věřím, byla krásná. Vy jste se učila ruskou techniku Vaganové. Byl to vhodný startovací můstek třeba i posléze pro ta mezinárodní pódia?
3: To určitě bylo úžasné, protože ta Vaganová technika vám dá ohromnou sílu, ale je to taková trošičku pomalejší technika. Když jsem odjela do zahraničí, tak jsem byla v šoku, protože tam všechno dělají hrozně rychle. To já jsem nezvládala. Trvalo mi to pár let, než jsem zkombinovala tu Vaganovou techniku s tou, řekla bych, že zahraniční anglickou technikou.
2: Vy, která tak ráda šviháte nohama, že jste nestíhala, jo?
3: Přesně tak, jsem nestíhala, ano. A nebo například těch známých 32 otoček, fuete, oni to vlastně dělají trošičku jinak, tu nožku vlastně otvírají úplně jinak. A ono, když 8 let, už od malička ji otvíráte nějakým způsobem a teď vlastně se vás snaží to přeučit, tak já vím, že to teďka bude znít šíleně pro vás asi, ale já jsem se to učila 20 let. A myslím, že až teprve po těch 20 letech jsem se cítila jako, že tak, konečně dělám to, co po mně chtějí.
2: Tak já říkám, že jste pověstně náročná ke svým výkonům. Jak jste se cítila v těch počátcích v Národním divadle, kam jste šla hned po konzervatoři? Díky Vlastimilu Harapesovi jste měla skvělé příležitosti solistické, nemusela jste čekat na svou příležitost ve sboru. Byla jste opojená tím rozletem mládí a takovou tou zdravou suverenitou, anebo jste pochybnosti vykazovala od samého počátku umělecké kariéry?
3: Nemůžu říct, že jsem měla velké sebevědomí, to jako určitě ne, ale cítila jsem se jako pohodlně, jako že všechno můžu odtančit. To bylo tím, že vlastně jsem neměla žádný zkušenosti. Vždycky jsem jako do té role hupla, než bych o tom přemýšlela. Já jsem se třeba ani dostatečně nerozcvičila před tím představením, protože jsem měla mladé tělo a tak měla jsem pocit, že nemusím. Což samozřejmě musíte se rozcvičit, abyste udělala ten dokonalý výkon. Ale mně to docházelo postupně. Čím víc jsem toho dokázala, tím víc jsem si uvědomila, že vlastně nic neumím.
2: Jenom si člověk říká, kde byli ti učitelé a ti taneční mistři. A teď nechci jakkoliv popichovat, ale přemýšlím, tohle by přece měl říct tomu mladému adeptovi baletního umění někdo zkušený, ne?
3: No, teď oni mi to říkali.
2: Samozřejmě. Vy jste jim nevěřila?
3: Jenomže když jste mladá, třeba trošičku tvrdohlavá, nebo ani ne tvrdohlavá, prostě já jsem si myslela, jako, že všechno vím. Přitom jsem nevěděla vůbec nic, ale to jsem zjistila až prostě těma zkušenostma, že jo? Že vlastně takhle to nejde, takhle to nebude fungovat.
2: A teď mi prozraďte ty mezinárodní soutěže, ve kterých jste nejenom uspěla, ale i zvítězila, ať hovoříme o Varně, Lausanne, Tokiu, Pretorii nebo Osace. To byla vaše volba nebo vás do nich někdo nasměroval a řekl, běž, zkus to, uvidíš, za to nic nedáš?
3: Moje volba to nebyla, ale v té době se jezdilo na baletní soutěže. Myslím, že mi to tak nějak pomohlo k tomu rozletu. I teďka na konzervatoři připravuji ty tanečníky na soutěže. Já myslím, že je to výborná zkušenost, že taková ta zdravá soutěživost a to, že vůbec jdete na jeviště s něčím, kde vlastně můžete ukázat ty svoje dovednosti.
2: Co vám ukázala ta konfrontace v mezinárodním prostředí? Pochopila jste tam třeba to, že jste trošku pomalejší, jak jste zmínila, díky ruské technice?
3: Určitě ano, a já jsem hlavně taky nevyhrála na každé té soutěži. Oni byli všichni rychlejší a já měla pocit, že jsou všichni nejlepší a lepší než já. Pak jsem vždycky byla překvapená, že jsem vlastně tu cenu dostala já. Já jsem to viděla úplně jinak.
2: No pak přišly ty zahraniční nabídky. Rok v Jihoafrické republice, následovala jste do Glasgow, do skotského národního baletu. Profesní zkušenosti jistě zajímavé, ale co tyhle začátky v cizině v tak mladém věku udělali s vaším osamostatněním? Jak jste to zvládala emocionálně?
3: Já jsem odjela do Jižní Afriky, do kapského města, s tím, že jsem vlastně neuměla vůbec anglicky. A tak nějak jsem ani nevěděla, co mě čeká. Ona, ta šéfka baletu, mě viděla na baletní soutěži v Pretorii, kterou jsem vyhrála, a na to mi nabídla hostování nejdříve na měsíc, abych tančila v Luskáčkovi. Tak jsem přijela, ona mi nabídla smlouvu na rok, nebo vlastně snad možná i na více, já jsem si to teda vybrala jenom na rok. Já mám ráda takový jako výzvy, celý život jsem vždycky potřebovala něco mít a pak to třeba dokázat a ten úžasný pocit, že jsem se toho tak strašně bála, ale přesto jsem do toho šla.
2: A když jsme hovořili o tom citovém zázemí, měla jste tendenci hledat si tam nějaké blízké lidi, upínat se k nějakým kolegům z branže, nebo napadá mě hledat třeba duše spřízněné v rovině nějakých partnerů?
3: Já jsem se teda nikdy na nikoho neupínala. Snažila jsem se naučit tu angličtinu, takže komunikovat s těmi kolegy v souboru. Potom mi hodně pomohlo, že tam byla taková česká komunita. A oni měli velkou radost, že Češka možná i poprvé v životě vlastně v tom souboru, tak oni se tam o něco starali.
2: A jaké pocity zavládly v Praze v Národním divadle? Nevím, jestli tam byla radost, když jste po roce v Pretorii oznámila, že dále pokračujete v zahraničí, že míříte do Skotska, protože jste dostala nabídku právě do tamního baletu.
3: Já jsem ale původně nechtěla odejít z Národního divadla, já jsem tam měla všechno, já jsem měla tu solovou smlouvu, já jsem tam měla role, já jsem tam měla ohromnou podporu. Jenom jsem jela za zkušeností. Původní plán bylo, že odjedu na rok, naučím se anglicky, přivezu zpátky zkušenosti, jenomže přišla vlastně další nabídka do toho skotského baletu a ta se těžko odmítá, když už je to tam před vámi. Já jsem prostě nemohla říct ne, takže jsem to nahlásila v Národním divadle, ale určitě Vlastimil Harapes šťastný nebyl.
2: Dario, jak jste prožívala okamžiky před vstupem na jeviště?
3: Myslím, že každá tanečnice je nervózní. Já jsem vždycky takovou tu přípravu měla už den předem. Hlavně jsem se hodně navečeřela, nejlépe maso. Snažila jsem se vyspat. Ráno jsem šla na každodenní trénink, rozcvičit to tělo. Potom jsem si možná něco trošičku vyzkoušela ještě s partnerem. Pak jsem se naobědvala většinou nudle. A pak jsem si šla lehnout, i třeba jenom na těch 20 minut, nejlépe na hodinu. Pak jsem přišla do divadla 2 hodiny předem. Zase jsem se trošičku najedla, už teda menší porci. A líčila jsem se, převlíkla jsem se do svého kostýmu, rozcvičila a pak jsem teda šla na jeviště a nervy většinou byly.
2: Když jste zmínila to líčení, které je velmi výrazné v baletě a jak jsme viděli v dokumentech, které o vás natočil Martin Kubala, tak se odehrává ve vaší režii, nemáte žádnou maskérku, nebo aspoň to tak vypadalo. Chápete to jako takové sklidnění chvíli, kterou máte jen pro sebe?
3: Asi ano, ale my tam maskérku máme a vlastně to je na nás, jestli ji využijeme nebo ne, ale já jsem důvěřovala jenom sama sobě, protože vy víte, že jo, co vám sluší, když už jste to dělala tolik let. Ano, byla to takový jako relaxační. Vy jste to vysvětlila líp než já.
2: Jak vás tam na pódiu ovlivňuje hudba? Protože mně se zdá, že vy máte velmi dobré ouško na hudební výkony, tak by mě třeba zajímalo, když nedopatřením vypískne klarinet, nebo když houslista zahraje své tóny intonačně ne zcela přesně, jestli vás to mírně nevykolejí.
3: Samozřejmě to slyšíte, ale tohle to vás nevykolejí, ale co vás vykolejí je například, když ten dirigent najednou nasadí nějaké jiné tempo, než měl. To je někdy jako těžké se k tomu přizpůsobit.
2: Tak mě napadá, jestli jste někdy na pódiu plakala vzteky.
3: Myslíte kvůli tomu, že to tempo bylo moc rychlé?
2: Nejenom kvůli tomu, prostě vzteky.
3: Vzteky, tak to ne. Když točíte 32 fueté, tak nemáte čas tam plakat, i když jste měla vztek, že vám to třeba nejde. Nebo že to tempo není to, co potřebujete. Ne, to se musíte ovládat. Na jevišti jste herečka.
2: Ani bolest nepřivodí slzy?
3: Ano, ale vždycky až potom. Je to takový zvláštní pocit, protože když vlastně nastane takový ten adrenalin, když jste na jevišti, tak vy tu bolest necítíte, nebo aspoň ne do takové míry. Mně se stalo, že jsem přikulhala na představení, jsem si říkala, ježišmarja, jak já vůbec budu tancovat. Ale prostě vy se nevzdáte a jdete na to jeviště s tou bolestí, ale vy to tam najednou necítíte. A pak zase představení skončí, zavře se opona a vykulháte domů.
2: Je těžké rozlišit tu míru bolesti, ten problém, který se zdravím nastává v pravou chvíli. Přehnala jste to někdy?
3: Vždycky. Ale vy vždycky máte pocit, že když to představení neuděláte, tak je konec světa. A bojíte se, že vám třeba nenabídnou to další představení, tu další roli nebo tu další premiéru, protože tam za vámi stojí dalších 10 holek, který čekají na tenhle ten okamžik, kdy už nebudete moct.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je prima balerína Daria Klimentová. V anglickém národním baletu jste působila od roku 96 a od roku 99 jste pak byla první solistkou. Posun na přední post za 3 roky. Byl to pro vás ohromující úspěch, nebo jste si říkala, mohla jsem tam být dřív?
1: Mohla jsem tam být dřív.
0: A proč jste nebyla?
1: Já jsem nad tím tak jako nepřemýšlela, já jsem měla hlavní role už od začátku a vlastně to byl jenom takový titul a přidání peněz, to samozřejmě bylo příjemné.
0: Bývalý tanečník, posléze umělecký ředitel baletu Derek Dean byl vyhlášený raz, údajně. Byla jste z některých jeho metod a postupů a nároků někdy opravdu nešťastná, zaskočená?
1: Byla, ano. Někdy jsem měla takový strach, když jsem ráno šla do toho souboru, takový jako tlak na prso, jak jsem se strašně ho bála. Ale to jsem byla ještě mladá a tak se mu vedlo takhle deptat lidi. Já jsem jich chtěla vlastně jednu chvíli odejít ze souboru, jenomže ono už to není tak jednoduché, když máte rodinu, dítě chodí do školy, tak jako nemůžete si jen tak pendlovat z jedné země do druhé, tak jsem to musela vlastně tak jako spolknout. Ale na druhou stranu mě zase hodně moc toho naučil. Já jsem si myslela, že hodně tvrdě pracuji, než jsem přišla do anglického národního baletu, ale zjistila jsem, že ne, že můžu pracovat ještě mnohem víc a tím vlastně, jak on mě tuhle tu cestu trošičku násilím ukázal. Já jsem se zlepšila mnohem rychleji.
0: Nastala chvíle, kdy jste se mu vzepřela? Kdy jste nabyla takové suverenity, pocitu, že si to prostě můžete dovolit?
1: To bylo ke konci mé kariéry, on už vlastně nebyl šéfem. BBC, anglická televize, natáčela takový dokumentární film, jmenovalo se to Agony Ecstasy. Prostě byl to takový životní příběh. Točilo se to rok a teď on tam figuroval Derek Dean. Já jsem tam byla teda jako také v hlavní roli. Byla tam jedna prima balerína ruská a dělo se to o tom, že on schoreografoval Labutí jezero a teď vlastně on chtěl na tu premiéru tuhle tu ruskou úžasnou nádhernou prima balerínu, která nedostala vízum. Měla tančit s mladým Vadimem Muntagirovem, s který jsem já teda taky tančila jako druhé obsazení. A on mě teda požádal, jestli bych teda dělala tu premiéru. A bylo tam hrozné drama a vlastně všechny takový ty komenty, co byly na Vadima Muntagirova, který přišel ze školy, takhle deptal ty mladí, protože vlastně oni se nechali. V té době vůbec pro něj jsem vlastně neexistovala. A oni to vlastně editovali všechno jako na mě, jako směřovali to na mě. A teď já jsem se dívala na ten film a vlastně jsem si uvědomila, ježišmarja, jak já jsem mohla tohle to tak nechat tolik let. Ano, nedala jsem se už.
0: Byl překvapený?
1: Byl překvapený, dokonce se to všechno dělo trošičku veřejně, bylo to na prvních stránkách novin, bylo to vlastně i do televize. Vznikla moje knížka, která se jmenovala podobně a myslím, že mě nenávidí ještě víc, ale mě to prostě vůbec nevadí. Mně se strašně ulevilo, že jsem mu to mohla všechno říct do očí a co se mi ještě ulevilo nejvíc, bylo, že já jsem mu ještě odpustila. Já jsem si řekla vlastně, a kdo ty seš, když máš zapotřebí tohleto dělat? Já jsem mu odpustila a cítím se úžasně.
0: To je dokonalá katarze. Když jste mývali premiéru, Dario, bylo vás vždycky 5 obsazení na jednu roli. Ale jenom jedna dělala premiéru samozřejmě a povětšinou jste to bývala vy. Co se z vaší duší a myslí dělo ve chvíli, když jste náhodou tu premiéru nedostala?
1: Tak předstírala jsem, že mi to nevadí vůbec, že hlavně, že tu roli mám, ale uvnitř to byla bolest. Chtěla jsem být ta první. Ano, chtěla.
0: Udělala jste proto strašně moc. Například 2 týdny po porodu dcery jste už cvičila, přestože jste měla mimo jiné i nedoléčenou zlomenou nohu. 3 měsíce po porodu jste měla premiéru Žizel a mě zajímá, jak jste ji prožila v čase, kdy se ženy obvykle nepříliš vyspí, hodně plnou hlavu mají toho svého děťátka, cítí se nedobře fyzicky a mnohdy i mentálně.
1: Já jsem se cítila teda úplně úžasně takhle. Fyzicky ne, protože já jsem vlastně měla operaci menisku, bylo to teda artroskopii, takže to bylo rychlé. Ano, byla jsem unavená, ale jako ten vnitřní pocit byl úžasný. že vy máte tohleto nádherné miminko a to je vlastně to nejdůležitější na světě a já nikdy nezapomenu ten pocit, ta Giselle, ona otevře takhle dveře a prostě teď vyběhne. Já tam viděla ty diváky, oni mi zatleskali a já měla ohromnou radost, jak je život nádherný.
0: Když jsem zmínila tu mentální únavu a jsme u toho mentálního stavu věcí, je ve vrcholovém baletu hodně přemýšlení? Totiž jde o to, že za baletem my lajci většinou vnímáme spíš nesmírné fyzické nároky a vypětí. Ale možná vůbec netušíme, kolik je tam i intelektuálního vkladu, nevím.
1: Je určitě třeba role Anna Karenina nebo něco takového dramatičtějšího. Připravujete třeba celý rok? Vy si přečtete knížku třeba nejenom jednu, shlédnete spoustu filmů, diskutujete tu roli se svým pedagogem nebo se svými blízkými. Je to náročné.
0: Kdo vám byl v těchto diskuzích vzácným partnerem? Měla jste někoho takového?
1: Nejvzácnější mi byl David Wall. Byl to vlastně můj pedagog po celé mé kariéře v Londýně a s ním jsem mohla diskutovat cokoliv. Byl i na mojí svatbě a tak nějak mě naučil to, co vlastně všechno umím, nebo jsem uměla na tom svém vrcholu. Bohužel jsem ho ztratila, zemřel také na rakovinu jako můj tatínek. A tak si vždycky uvědomuji, jak je velký štěstí, že tady můžu sedět a že se mě tady ptáte na něco, co vás zajímá.
0: Tak mu pošleme pozdrav do toho baletního nebe. Vy jste měla v tom baletním životě spoustu zajímavých vztahů. Jeden taneční mistr, takto báječný, umělecký šéf, velmi ostrý. A pak je tady ta rovina partnerská, pověstně neharmonické vztahy s Dmitrijem Gruzděvem, což byl člověk, který byl tanečně na výši, ale nesedli jste si, nějaká chemie, nevím. 12 let jste spolu protancovali, dlouhých, drahocenných 12 let. Mrzí vás to, že to bylo takto dlouho?
1: Bylo to hrozné. Teď to vidím jako ztrátu času. A myslím, že to i snad bylo vidět na jevišti. Ať jsme udělali, co jsme udělali, vždycky mě vinil za všechno.
0: A já si říkám, když by vám třeba dělal nějaké naschvály nebo zlomyslnosti při tanci, že by tam mohlo jít i o krk, ne? Protože taková zvedačka nebo třeba jenom nedostatečně pevné držení mohou zapříčinit i zranění, když nejsou provedeny správně.
1: Teďka jsem si vzpomněla, že vlastně my jsme se na tom jevišti tak jako i trošku hádali, ne teda nahlas a slovně, ale tak jako fyzicky a on měl takový vztek, protože já jsem se mu vzepřela v něčem a na konci jednoho padede byla taková velká zvedačka, že mě zvedne nad hlavu a teď vlastně se mnou utíká do zákulisí a tím to končí. No on se mnou utíkal do zákulisí a vlastně mě tam takhle hodil.
0: Jak pytel brambor?
1: Jak pytel brambor, ano. Naštěstí se mi nic nestalo, ale bylo to, že jsme spolu pak asi rok nemluvili. Stále spolu tančili, dělali Romeo, Julie, ale nemluvili spolu.
0: To je šílené.
1: Ano.
0: No ale vy jste potom měla happy end v té partneřině, protože přišel už zmíněný Vadim Montagirov. Hned po škole se dostal do vašeho ansámblu, byl asi obrovsky disponovaný. Vy sama jste o něm řekla, že je krásný, velice talentovaný, výborný partner, hodně si spolu rozumíte, že je to s ním úžasné a všechno s ním a díky němu končilo krásně. A to jsou opravdu vaše slova. A když člověk tohle slyší, tak zatím nějak nachází i erotický náboj. Nemohu si pomoct. Je ta? A je žádoucí u tanečníků?
1: Trošičku nějaká přitažlivost tam může být. Vždycky ne, jako když jste dobrá herečka, tak jako to tak nemusí být samozřejmě. Ale začátky byly jako krutý, že on přišel ze školy a vlastně ani nevěděla, že v souboru je, že je talent. Tenkrát šéf baletu Wayne Ealing si mě zavolal do kanceláře a říkal, já chci, aby si tancovala Giselle, vlastně tu známou roli, kterou jsem tančila milionkrát. S tímhletím Vadimem Montagiro, já říkám, proboha, kdo to je? On říkal, no, to je takový velmi talentovaný tanečník, teď přišel ze školy, já mu chci dát příležitost. A já jsem teda se tam rozbrečela, že jako ani náhodou s nějakým takovým miminkem tančit nebudu. No ale šéf mi řekl, že bohužel pro něj nikoho nemá a že to chce prostě takhle zkusit a spojit nás dohromady. Že já mu dám tu svoji zkušenost a on naopak mi dal to svoje mládí. To sice nebylo naplánované, ale zafungovalo to. On se strašně styděl a já jsem tím trpěla, pak jsem teda odmítla, že nebudu chodit na tyhle ty zkoušky, že ať si to nastuduje sám a že pak se dáme dohromady.
0: To jste mu teda hodně pomáhala.
1: No já vím, no začátek byl krutý takhle pro něj vlastně, ale pro mě taky. Ale to bylo asi jenom tak 14 dní. A pak samozřejmě vy to musíte nacvičit společně, hlavně s tímhletím klukem, který vlastně vůbec neměl ponětí, co to je jakože tančit s nějakou prima balerínou nebo tančit roli.
0: A nepomohlo třeba nějaké pivo?
1: On snad pivo nepije, nebo aspoň v té době nepil. Co pomohlo, já jsem trošku studovala psychologii, takže pomohlo žertovat v těch zkouškách, aby on se až tak nestyděl. A zafungovalo to. A
0: může být legrace i při vlastním představení?
1: Může, ano, samozřejmě. My jsme měli hodně legrace. Diváci to samozřejmě nesmí vidět. On má úžasný smysl pro humor a jsme zjistili, že ho máme stejný a že chceme dokázat na tom jevišti ty stejné věci. To bylo úžasné. Já jsem ho viděla, jak on tamhle v rohu skáče. A já najednou měla pocit, že jsem taky mladá, že taky můžu skákat a točit. Tak jsem se roztočila. Chvilku jsem se pár let takhle točila.
0: No, točila jste se a vrtila až do 43 let. To byla vlastně hodně dlouhá kariéra. V letčem ovlivnil tu délku Vadim, tím se netajíte. Jak jste prožívala tu Julii, představení, kterým jste se s anglickým národním baletem loučila, a to v Royal Albert Hall, v nádherném prostoru pro kolik lidí?
1: Asi 5000 lidí, bylo všechno vyprodáno. Vy asi teďka čekáte, že jsem to prožila mnohem víc než všechno do těch pár let. Já jsem to teda taky čekala, ale ne vůbec. Prostě jsem to prožila tak jako skoro každou Julii. Vlastně jsem si to všechno uvědomila až ke konci. Já jsem si myslela, že prostě představení skončí, že mi přinesou jednu květinu a konec, že se s tím budu muset rozloučit sama, jenomže diváci nepřestali tleskat, všichni stáli, házeli na mě květiny. To bylo velmi emocionální. Byly tam slzičky.
0: A jestli pak jste si ten večer pak v myšlenkách přehrávala vícekrát, později, třeba před usnutím?
1: Ne, pak se šlo na party a po party se hned usnula. Ale já tak trošičku jako úplně neskončila. My jsme měli s Vadimem naplánované různé gala koncerty a ještě hostování s jinými baletními soubory, takže to vlastně nebyl úplně konec.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Nadále si povídáme s Dariou Klimentovou, prima balerínou světového renomé. Jejíž manžel, Brit, prý miluje Prahu a byl to právě on, kdo vás přivedl na myšlenku letních baletních kurzů. Kolik už máte za sebou ročníků?
3: Už to děláme 17 let.
2: Stále ještě platí ten váš neprávě lichotivý postřeh na adresu českých studentů, totiž, že zdaleka neprojevují tolik aktivity jako zahraniční?
3: Ano, já nevím, čím to je. Prostě Češi se mi zdají trošičku míň ambiciózní.
2: Dá se jim napumpovat krev do žil třeba za těch 14 dnů, po které se potkáváte?
3: Za těch 14 dnů určitě ne, ale kdybych je tady vyučovala, tak já to do nich hezky napumpuju.
2: Co byste s nima dělala?
3: No prostě bych jim vysvětlila, jak je to hrozně důležitý, aby člověk prostě pracoval, když chcete dokázat to, co vy tady říkáte, že chcete, tak kvůli tomu musíte něco udělat. A já bych jim ukázala, jak to udělat, ale pak teda je na nich, jestli jako tuhle tu radu vezmou nebo nevezmou.
2: Byly to právě tyhle kurzy, které vás pak nasměrovaly k pedagogické dráze po ukončení aktivní kariéry?
3: Ne, nebyly vůbec ne. Mně nikdy nenapadlo, že bych to dělala jako na plný úvazek. Ale ono, když skončíte jako prima balerina, tak si říkáte, co teď? My vlastně nic neumíme. My umíme jenom zvedat ty nohy. To někdy prostě nestačí na nové zaměstnání. Třeba jsem přemýšlela, že bych chtěla být zahradnice. Já mám ráda hrozně květinky. Jenomže já jsem pak zjistila, že taky musíte třeba vzít tu lopatu. Že jo, no tak to jsem říkala, no to by prostě nešlo. Pak jsem chtěla být fotografkou, protože to je můj velký koníček. Ale tím se jako těžko v dnešní době uživíte. Každý má digitální fotoaparát a každý si to prostě vyfotí. Pak teda zbyla ta pedagogika a mně došlo, že to umím ze všeho nejvíc a že bych to velice ráda jako předávala těm mladým.
2: O choreografii jste nepřemýšlela?
3: Rozhodně ne, já jsem nikdy choreografka nebyla a už asi nebudu.
2: Jaké to bylo, Dario, vrátit se do školních lavic? Protože vy jste musela vystudovat pedagogickou školu a ta zahrnovala třeba psychologii, anatomii, hudbu. Chápala jste to jako požehnání anebo prokletí?
3: Určitě jsem se hodně naučila zase, já mám ráda ty výzvy. Měla jsem velké štěstí, že jsem dostala práci v Královské baletní škole. To si jako není jednoduché, protože já vyučuju ty starší studenty a tam jsou jenom 3 ženy jako pedagog. A v té chvíli vlastně jedna odcházela, takže jsem tu smlouvu mohla dostat já. Vůbec mě to z začátku nebavilo, já jsem třeba na nějaký schůzi seděla, teď jsem se dívala na všechny ty lidi a já jsem si říkala, proboha, co já tady dělám. Já jsem si připadala, jak když je mi 20 let a nepatřím tam. Jak jsem akorát odešla z toho souboru, kde jste mezi těmi 20-letými, tak vy sice tak nevypadáte, ale máte pořád takový pocit. A teď mě všichni přišli hrozně staří.
2: No a ta pedagogická práce je taky do jisté míry služba. Není to vlastní tvorba, vy jste byla nasvícená, vy jste byla interpretka a najednou jste měla trošku sloužit těm studentům ve jménu jejich růstu a posunu, tak možná i tohle vás mohlo zaskočit, ne?
3: Už to není o vás, musela jsem si taky na to zvykat. Skoro každý měsíc já jsem odcházela, jsem vždycky zavřela na toaletu a tam jsem prostě uronila nějaký ty slzičky s tím, že jako já už nevylezu, já to dělat nebudu. Potom taky hrozně jsem byla unavená, vyčerpaná. My tanečnice, my nejsme zvyklí mluvit. A teď já musela mluvit celý den. A kolikrát ani já jsem nevěděla, jak jim to mám vysvětlit. Ten pocit, který mají mít, já nevím, při téhle variaci. Ano, učila jsem se, učím se každý den.
2: To je ten úděl velkých mistrů, to znám třeba z hudby, že skvělí interpreti nebývají vždycky dobří kantoři, protože je jim dáno jaksi přirozeně a neumějí věci označit a pojmenovat. Takže ta únava je u vás zcela pochopitelná. Na co u svých studentů hodně dbáte?
3: Takový ten prožitek z té variace, i když to není určitá role, tak ty diváci, oni nechtějí vidět jenom tu technickou stránku, kolik těch piruet udělají. Oni chtějí vidět, jak tím svým tělem mluvíte.
2: A nevytrácí se celkově ten prožitek z baletního umění? Mně se někdy zdá, že se tam hrozně dbá na špičkové, takřka až sportovní výkony a nevím, jestli nemizí ty emoce.
3: Ano, mizí právě proto. Je to každý den učím a dbám na to, aby se to úplně nestratilo. V dnešní době oni vybírají tanečnice jako s velkými dispozicemi. Samozřejmě ano, to musíme, ale já mám pocit, že je to až někdy přehnané, že vypadají jako gymnastky. Ty nohy se nemusí nemusí zvedat tak moc vysoko. Ano, musí to být. Ale oni to všechno přihánějí. Oni všichni točí 7-8 piruet. Ano, je to krásné, ale není to cirkus.
2: Dario, kdy založíte svůj vlastní soubor?
3: Tak na to se mě zeptejte, tak za 10 let.
2: A nebude už pozdě?
3: Určitě ne, to můžu založit, když mi bude 70.
2: Když se vás před lety asi 15 ptali na to, jak byste si počínala v roli šéfky Českého baletního souboru, tak jste nastínila poměrně tvrdý přístup, cituji. Všechno bych trochu zrychlila, vzala bych jim tu poklidnou jistotu. Tady jsou všichni moc v pohodě. A taky tanečnice a tanečníci musí být štíhlí. Dala bych jim termín 6 měsíců a pokud nezhubnou, museli by odejít. My prostě nemůžeme mít velká prsa a velký zadek. Tak, to jsou vaše slova.
3: Zní to hrozně, že?
2: Snad si neřeknete, že popichuji, když vyslovím nějakou svou úvahu. Není právě tahle vaše pověstná disciplína a náročnost k sobě i ke svému okolí důvodem, že vlastně zatím v čele žádného souboru nestojíte?
3: Já myslím, že ne. Spousta šéfů tohle to chce. To není jenom to, co bych já chtěla. Já tím nechci říct, že jako chci tam vidět úplně hubený tyčky, to určitě ne. Já mám ráda na jevišti taky ženy, ale ty partneři musí ty dívky zvedat a já bych nechtěla, aby si zlomili záda.

0: Prima balerína Daria Klimentová předváděla taky pro Armaniho, Versaceho, Christiana Diora. Tělo jí dlouho živilo a taky trápilo, mnohé o něm vím a taky ho ráda zachycuje jako fotografka, ať už mluvím o snímcích z baletního prostředí nebo o aktech. Vy jste někde říkala, že jste se naučila fotit v 10 letech. To myslíte vážně?
1: Možná jsem neřekla naučila, ale začalo mě to zajímat. Ano, tatínek měl takový ten fotoaparát, nebyl digitální ještě a mě to tak prostě fascinovalo. Já jsem teda začala fotit babičky kočičku a myslím, že to bylo opravdu jenom párkrát. Už tam jsem cítila něco prostě, co mě vzrušovalo na tom.
0: To slovo naučila jste opravdu použila, já jsem to citovala a říkala jsem si, že při vaší důslednosti a smyslu pro preciznost jste určitě podnikla ještě mnohé, abyste se posunula a zdokonalila. Co jste podnikla pro to, abyste byla fotografkou, která je spokojená sama se sebou?
1: Dostala jsem digitální fotoaparát jako dárek a nic jsem o tom nevěděla, tak jsem se musela naučit, jak s tím vůbec zacházet, ale pak jsem zjistila, že je to úplně jednoduchý. Cvaknete, teď se na tu fotografii podíváte a buď tam máte ideální světlo, nebo ne. A když se vám to nezdá, no tak se obrátíte na druhou stranu a cvaknete a vlastně tím se jako naučíte, jaký to světlo potřebujete nebo jaké zrovna chcete, aby prostě ta nálada v té fotografii byla to, co vy chcete, nebo aby to něco říkalo.
0: Říkáte to teda půvabně, myslím, že fotografové se ježí. Nekonzultovala jste někdy s nějakým profesionálem?
1: Ano, samozřejmě, ale jako opravdu jsem se asi naučila sama. A v podstatě já to neumím pořád, jako vy říkáte, že jsem se naučila, nic neumím vlastně, já jenom prostě cvakám to, co se mi líbí a pak buď to vyjde nebo ne, já to mám jako koníčka, já v podstatě to nedělám profesionálně a i když jsem nad tím přemýšlela, že bych to možná dělala někdy profesionálně, tak ne.
0: Tak měla jste spoustu výstav, 6 let jste vydávala kalendáře se snímky anglického národního baletu. Když se zeptám na snímek, který máte z té své sbírky nejraději.
1: Tak já fotografuji nejvíce tanečnice a vlastně z toho zákulisí a asi neoblíbenější fotografie mám svoji dcery.
0: A to z jejího raného věku?
1: Celý její život mám její fotografie nejradši.
0: A teď jste to portfolio rozšířila, vracíte se zase ke zvířátkům. Začínala jste u kočky, teď jste fotila labutě. Hodláte nějak rozšířit spektrum svých záběrů a témat?
1: Prostě budu fotit to, co mě napadne, ale opravdu mě nejvíc vzrušuje vlastně to divadlo, to divadelní prostředí, tam to už je takový jenom, jako když jdu kolem, no tak cvaknu.
0: Tak se vraťme k tomu baletu. Co na něm milujete? Jsme pomalu v závěru pořadu, zajímalo by mě to.
1: Tu fyzickou únavu, asi to zní strašně, ale když si zacvičím nebo prostě zahraju si tu nějakou nádhernou roli a když jdu domů a teď prostě mám takovou tu únavu v těch svalech, to je to nejlepší, anebo už taková trošičku jako droga.
0: A dá se říct, že balet milujete i jako divačka?
1: To už je trošičku horší. Vy kolikrát máte nějakou roli nebo choreografii, která se tančí úplně úžasně, strašně vás to baví a pak si vlezete na druhou stranu a jdete se na ten balet podívat a není to úplně jeden z nejlepších baletů, takže ty pocity můžou být jiný.
0: Dario, ta vaše procházka životem působí neskonale oslňujícím dojmem, ale byly v ní i velké propady a bolesti. O tatínkovi už jsme hovořili, bratr vám zemřel v 35 letech při nehodě, hovořili jsme i o tanečním pedagogovi z Londýna, který vám nejprve nahradil tátu a pak vám ho osud zase vzal. Co všechny tyhle rány a bolesti s člověkem udělají a co udělali s vámi?
1: Že si uvědomuji, že každý okamžik v životě jako je vzácný. Že já vlastně každý den děkuji, že jsem zdravá, že můžu chodit, že si můžu ještě zacvičit. Dokonce i, že vnímám, že mě bolí kyčel. Zní to divně, ale jako život je opravdu nádherný.
0: Tak já vám jenom přeju, ať těch chvil nádherných zažíváte co nejvíc. A hlavně děkuji za všechny nádherné umělecké výkony, kterými jste nás potěšila, ohromila a nejednou dojala, protože věřte, že ty slzy se draly do očí, když se na vás člověk díval.
1: Děkuji.
0: Já vám. Naším hostem byla Daria Klimentová.

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla taneční pedagožka Daria Klimentová. Režie Ivona Žertová. Na pořadu spolupracovali Ladislav Čurda, Jakub Řížský, Jiří Flosman a Filip Lukeš. A ještě připomínám, přátelé, že už za chvíli na dvojce vypukne mrazivé léto a v něm nabídneme premiérovou četbu Dívka ve vlaku.

0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné

ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Sobota 20. července 2013. Ráno. Jsem nepoučitelná. Budím se se zdrcujícím pocitem, že je něco na levačku. Cítím i stud a hned je mi jasné, že jsem provedla nějakou hovadinu. Opět procházím příšerným, bolestně známým rituálem. Snažím se rozpomenout, co jsem udělala. Někomu jsem poslala e-mail. Jo, to bude ono. V určité fázi včerejšího večera se Tom znovu proplížil na přední místo mého seznamu lidí, na které intenzivně myslím. Laptop mám na podlaze u lůžka. Trůní si tam jako jakási přičaplá, obvinující bytost. Cestou do koupelny ho překročím. Piju vodu rovnou z kohoutku a přitom se letmo kouknu do zrcadla. Nevypadám dobře. Ale co, 3 dny bez chlastu to není špatné a dneska začnu na novo. Ve sprše stojím celou věčnost a pořád snižuju teplotu vody, až ze sprchy nakonec teče úplně studená. Voda mi chladí kůži, konejší palčivou bolest ve šrámu na hlavě a nad okem. Beru si laptop dolů a vařím si čaj. Je tu naděje, byť velice slabá, že jsem ten e-mail Tomovi napsala, avšak neodeslala. Zhluboka se nadechnu a otevřu svůj účet na Gmailu. Když kliknu na složku odeslaná pošta, je to tady. Ano, napsala jsem mu, jenom neodpověděl. Zatím. Ten e-mail jsem odeslala těsně po 11. večer. Tou dobou jsem už pár hodin nenasávala. Kliknu na zprávu. Byl bys od té lásky a řekl své manželce, ať o mně přestane lhát policajtům? Ty její pokusy dostat mě do průšvihu, to je fakt ubohé, nemyslíš? Ona si troufne policii tvrdit, že jsem posedlá jí a tím jejím šeredným harantem. Ať si kouká zamést před vlastním prahem. Pověs jí, kurva, ať mě nechá na pokoji. Zavírám oči a honem laptop sklapnu. Chci být co nejmenší, chci zmizet. Kromě toho jsem i vyděšená, protože jestli se Tom rozhodne ukázat tuhle zprávu policii, mohla bych být skutečně v průšvihu. Pokud Anna shromažďuje důkazy, že jsem mstivá fanatička, tohle by mohl být klíčový kus její sbírky. A proč jen jsem se vůbec zmiňovala o jejich holčičce? Vždyť proti té malé nechovám žádnou zášť. Nedokázala bych smýšlet zle o dítěti, o jakémkoliv dítěti. Natož pak o Tomově dceři. Nerozumím sama sobě. Nerozumím osobě, která se ze mě stala. Proboha, Tom mě musí nenávidět. Snažím se nemyslet na nejhorší ze všech dnů, ale vzpomínky se mi v hlavě jen rojí. Další hádka, těsně před koncem. Po probuzení, po večírku, po dalším oknu. Tom mi vykládá, jak jsem ho zase strapnila, protože jsem urazila manželku jeho kolegy, na kterou jsem ječela, že mi flirtuje s manželem. Už s tebou nikdy nikam nepůjdu, řekl mi. Ptáš se mě, proč k nám nezvu přátele, proč už s tebou nechodím do hospody. Fakt to chceš vědět? Jedině kvůli tobě, protože se za tebe stydím. Popadnu kabelku a klíče. Jestli si hned teď vezmu nějaké prášky proti bolestem a trochu si cucnu, dokážu se vypnout a prospím celý den. Řešit to budu později. Dojdu ke vchodovým dveřím a pak se zarazím. Mohla bych se omluvit. Když se omluvím hned, snad dokážu ještě něco zachránit. Snad ho přesvědčím, aby tu zprávu neukazoval Aně ani policii. Ta moje výprava k Tomovi a Aně, kterou jsem podnikla loni v létě, neprobíhala přesně tak, jak jsem líčila policii. Především jsem nezvonila u dveří. Sama jsem nevěděla, co vlastně chci. Ani dnes nevím, co jsem měla v úmyslu. Ale přesně jak jsem řekla, prošla jsem po cestičce a přilezla plot. Došla jsem k posuvným dveřím a nakoukla dovnitř. Je pravda, že Anna spala na pohovce. Nezavolala jsem na ní ani na Toma. Miminko neplakalo, tvrdě spalo v nosítku vedle matky. Zvedla jsem holčičku a co nejrychleji s ní uháněla ven. Vzpomínám si, že když jsem běžela k plotu, začala poplakávat. Nevím, co jsem si myslela, že vlastně dělám. Nechtěla jsem jí ublížit. Dorazila jsem k plotu a malou si přitom pevně tiskla k hrudi. Teď už brečela na celé kolo. Houpala jsem jí a chlácholila a pak jsem uslyšela jiný zvuk. Přijížděl vlak. A když jsem se obrátila, řítila se ke mně Anna. Vyškubla mi dítě a já jsem se pokusila vzít do zaječích, ale klopítla jsem a upadla. Anna stála nade mnou a řvala na mě, ať se ani nehnu, jinak zavolá policii. Telefonovala Tomovi a ten přijel a sedl se s ní do obýváku. Hystericky křičela, chtěla, aby mě zavřeli pro únos. Tom ji ukonejšil, uprosil ji, ať to nechá být. Zachránil mě před ní. Potom mě odvezl domů a když mě vysadil, vzal mě za ruku.
Myslela jsem si, že je to vlídné gesto, jenomže Tomo mačkal pořád víc a víc, dokud jsem nevyjekla a ve tváři byl celý rudý, když mi říkal, že jestli se pokusím ublížit jeho dceři, tak mě zabije. Nevím, co jsem toho dne zamýšlela. Nevím to dodnes. U dveří nyní váhám, moje prsty svírají kliku. Vím, že jestli teď začnu pít, 2 hodiny se budu cítit lépe a pak dalších 6-7 pod psa. Pouštím kliku a mířím zpátky do obýváku. Znovu si otvírám laptop. Musím se omluvit, musím prosit za odpuštění. Přihlašuju se ke svému e-mailovému účtu a vidím, že mi přišla jedna nová zpráva. Není od Toma, ale od Scotta Hipwella. Milá Rachel, děkuji vám, že jste se mi ozvala. Nevzpomínám si, že by se Megan o vás někdy zmiňovala, ale do galerie jí chodila spousta pravidelných návštěvníků a já nemám zrovna paměť na jména. Rád bych si s vámi promluvil o tom, co víte. Zavolejte mi prosím na číslo 07583 123657. S pozdravem, Scott Hipwell. Chvíli mám dojem, že poslal e-mail na špatnou adresu. Trvá to jen zlomek vteřiny a najednou se mi rozsvítí. Ano, už si vzpomínám. Když jsem tak včera seděla na gauči a propíjela se 2. lahví, uvědomila jsem si, že nechci, aby moje úloha v tomhle dramatu skončila. A proto jsem mu napsala. Scrollovala jsem nakonec jeho zprávy a nešla pod ní tu svou. Milý Scotte, omlouvám se, že vám znovu píšu, ale myslím, že je důležité, abychom si promluvili. Nejsem si jistá, jestli se vám o mně Megan někdy zmiňovala. Jsem její kamarádka z galerie, bydlívala jsem ve Whitney. Myslím, že mám informaci, která by vás zajímala. Napište mi prosím na tuto e-mailovou adresu. Rachel Watsonová. Cítím, jak mi do tváří stoupá horkost a v žaludku se vaří kyselé šťávy. Včera jsem se rozhodla, rozumně, s chladnou hlavou a při smyslech, že moje účinkování v tomhle příběhu skončilo. Jenomže můj anděl strážný zase odletěl, porazil ho chlast. Ožralá Rachel, která chtěla být nadále součástí příběhu a potřebovala přesvědčit Scotta, aby se s ní promluvil, lhala. Já jsem lhala. Nejradši bych si nožem rozdrásala kůži čistě proto, abych cítila něco jiného než stud, ale nemám na to dost odvahy. Opět začínám psát Tomovi. Píšu a mažu ve snaze najít způsob, jak požádat o odpuštění za to, co jsem plácla včera večer. Kdybych měla sepsat všechny případy, kdy jsem porušila pravidla slušného chování, všechny případy, za něž bych se měla Tomovi omluvit, vydalo by to na celou knihu.

Večer. Prakticky přesně před týdnem vyšla Megan Hipwellová z domu číslo 15 v Blenemské ulici a zmizela. Od té chvíle ji nikdo neviděl. Od soboty nebyl použit ani její mobil, ani její bankovní karty. Když jsem si během dneška tuto novinovou zprávu přečetla, dala jsem se do pláče. Jsem ve vlaku a jedu k ní domů. Chystám se setkat s jejím manželem. Jak jsem tak seděla na svém obvyklém místě, i když to nebyl běžný den, měla jsem pocit, jako bych se vrhala z útesu. Stejně jsem se cítila dnes ráno, když jsem vytočila jeho číslo, jako bych se řítila tmou a nevěděla, kdy dopadnu na zem. Promluvil tiše, jako by s ním byl v místnosti ještě někdo, kdo nemá slyšet, o čem je řeč. Můžeme si popovídat osobně? Zeptal se. Prosím. Chvilku jsem váhala a pak jsem souhlasila. Nemohla byste přijít sem do našeho domu? Třeba dneska večer? Nadiktoval mi adresu a já předstírala, že si ji zapisuju. Děkuju vám, že jste se mi ozvala, řekl a zavěsil. Už v okamžiku, kdy jsem souhlasila, mi bylo jasné, že to není dobrý nápad. O Scottovi nic nevím. Něco málo vím o Jasonovi, který ovšem neexistuje, což si musím pořád připomínat. Najisto, myslím úplně najisto, vím jen jedno, že se Scottova manželka už týden pohřešuje. Vím, že Scott je patrně podezřelý a protože jsem viděla ten polibek, vím, že Scott má motiv, aby Megan zabil. Samozřejmě, on snad ani neví, že ten motiv má, jenomže... Ach jo, nějak jsem se v těch úvahách zamotala. Ale řekněte, jak bych si mohla dát ujít příležitost přiblížit se k tomu domu, který jsem snad už stokrát pozorovala ztratiči z ulice? Bylo to pro mě příliš silné pokušení. A tak teď sedím ve vlaku, ruce si tisknu k bokům, aby se mi neklepaly. Jsem jako rozrušené děcko, které se zapletlo do jakéhosi dobrodružství. Musím přesvědčit Scotta, že jsem se s Megan znala. Ne moc, jen trochu. Tím pádem mi uvěří, až mu povím, že jsem ji viděla s jiným mužem. Kdybych se hned přiznala, že lžu, už mi nebude věřit ani slovo. Myslím na to, co o Megan říkali její skuteční přátelé. Báječná, zábavná, krásná žena s vlídným srdcem, milovaná. Udělala chybu. To se odstává. Nikdo z nás není dokonalý.

Sobota 20. července 2013. Ráno. Evie se budí těsně před 6. Vstávám, kradu se do dětského pokoje a beru ji do náručí. Nakrmím ji a odnáším sebou zpátky do své postele. Když se znovu proberu ze spánku, Tom už vedle mě neleží, ale slyším jeho kroky na schodech. Tiše falešně prospěvuje: hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Dočista jsem zapomněla. A teď se blaženě chichotám, ačkoliv nejsem ještě úplně vzhůru. Otevírám oči a Evie se také usmívá. A když vzhlédnu, v nohách postele stojí Tom s podnosem. Snídaně do postele pro moje děvčátko, co má dneska narozeniny, prohlásí. Pokládá tác na kraj postele a letí mě políbit. Rozbaluju si dárky. Od Evie jsem dostala krásný stříbrný náramek s onyxovým vykládáním a od Toma takovou legrační soupravu. Košilku z černého hedvábí a kalhotky, které s ní ladí. Musím se pořád usmívat. Tom si vleze zpátky do postele a ležíme s Evie mezi sebou. Holčička svírá Tomovi pevně ukazováček. Já držím v dlani její dokonalou růžovou nožičku a mám pocit, jako by mi v prsou vybuchoval ohňostroj. Víc lásky? To už snad ani není možné. Když po chvilce Evie omrzí takhle ležet, vezmu ji dolů, aby si Tom mohl ještě zdřímnout. Zaslouží si to. Kávu si vypiju venku na terase a sleduju, jak okolo rachotí poloprázdné vlaky a přemýšlím, co s obědem. Je horko, až moc horko na pečené hovězí, ale já ho stejně nachystám, protože Tom rostbýv přímo miluje. A potom si můžeme dát zmrzlinu, abychom se trochu schladili. Jen bych potřebovala vyběhnout pro ten merlot, co má Tom rád. Takže oblékám Evie, zapnu ji do kšíru v kočárku a vyrážím do krámu. Kdekdo mi říkal, že pokud se ochotně nastěhuju do Tomova domu, jsem normálně praštěná. Jenže za normálně praštěnou mě kdekdo považoval i proto, že jsem se zapletla se ženatým chlapem, který měl na krku velmi labilní manželku. Já jsem ale všem dokázala, že jsou vedle. A bez ohledu na to, kolik potíží už nám Rachel nadělala, Tom a Evie mi za to stojí. Jen s tím domem měli ostatní pravdu. Kdybych tak nemusela věčně poslouchat, jak skřípou brzdy vlaků. Kdybych neměla před očima dům číslo 15. Když se vrátím domů, Tom sedí u jídelního stolu a kouká do počítače. Pozdravím ho, ale je pohroužený do svého světa a když mu přejedu konečky prstů po rameni, nadskočí. Honem zaklapne laptop. Usmívá se, vypadá však unaveně, ustaraně. Vezme si ode mě Evie, do očí se mi však nepodívá. Co se děje? Zeptám se. Ale nic, odpovídá. Odvrátí se k oknu, opírá si Evie o bok. Tome, co se stalo? Otočí se zpátky ke mně, upře na mě pohled a já už vím, co mi odpoví. Rachel, další e-mail. Potřásá hlavou a vypadá velmi zraněně. Někdy bych tu ženskou s gustem zabila. Co zas píše? Jenom znovu zavrtí hlavou. To je jedno, jako obvykle. Žvásty. Pro boha, kdy už konečně zmizí, dopřeje nám někdy trochu štěstí? Dojde ke mně a políbí mě. Mezi sebou přitom máme naši dcerku. Ale my přece jsme šťastní, říká. To je jasná.

Večer. Ano, jsme šťastní. K obědu jsme si prostřeli venku na trávníku a když začalo být moc velké horko, šli jsme dovnitř na zmrzlinu, zatímco Tom se díval na Grand Prix. S Evie jsme si vyrobili těsto na hraní a malá ho taky dost snědla. Uvažuju o tom, co se děje u sousedů a napadá mě, jaké mám štěstí, že jsem dostala všechno, po čem jsem toužila. Když se dívám na Toma, děkuju nebesům, že i on mě našel, že jsem ho mohla zachránit před tou ženskou. Rovnám nádobí domičky, uklízím v obýváku, přemýšlím, co k večeři. Je to stejně legrace, protože před několika lety by se mi z představy, že o svých narozeninách zůstanu doma a budu vařit, dělalo na nic. Ale teď to nemá chybu. Sbírám i víny hračky rozházené po podlaze obýváku a uklízím je do bedínky. Těším se, až ji dneska brzo uložíme a já vklouznu do toho nového prádelka, které mi Tom koupil. Sice ještě není tma, ale stejně už rozsvěcím svíce na krbové římse. Zrovna se nakláním přes gauč, abych zatáhla záclony, když v tom zahlédnu na protější straně ulice nějakou ženu. Klopí oči, ale stejně je to ona, na beton. Otočím se a už se chystám vyrazit na ulici za ní, jenomže ve dveřích stane Tom s Evie. Jsi v pořádku? Zeptá se mě. Děje se něco? Ale nic, odvětím. Cpu si ruce do kapes, aby neviděli, jak se mi třesou. Nic se neděje. Vůbec nic.

Neděle 21. července 2013. Ráno. Umírám touhou po kapce alkoholu, ale musím si nechat zajít chuť. Potřebuju mít čistou mysl. Kvůli Megan. Kvůli Scottovi. Včera jsem se vyfikla. Umyla jsem si vlasy a trochu se namalovala. Oblékla jsem si jediné džíny, do kterých se ještě vejdu, a doplnila je bavlněnou potištěnou blůzou a sandály na nízkém podpatku. Vypadala jsem dobře. Pořád jsem si opakovala, že je směšné řešit vzhled, poněvadž moje vizáž bude to poslední, co bude Scotta zajímat. Ale stejně jsem neodolala. Měla jsem se vůbec poprvé dostat do jeho blízkosti a tak mi na tom záleželo. Mnohem víc, než by se slušelo. Nastoupila jsem do vlaku a do Whitney dorazila těsně po sedmé. Vydala jsem se pěšky kolem podchodu. Tentokrát jsem se dovnitř nedívala. Nevydržela bych to. Chvatně jsem minula číslo popisné 23, tedy Tomův a Anin dům. Bradu jsem tiskla k hrudi a jen jsem se modlila, aby mě nezahlédli. Všude byl klid, nikde nikdo. Od čísla 23 to k číslu 15 nemůže být víc než 50 kroků, ale tato vzdálenost se neskutečně táhla. Nohy jsem měla jako z olova. Scott otevřel bezmála ještě dřív, než jsem pustila klepadlo. Tyčil se přede mnou a jakoby zaplňoval celý prostor dveří. Rachel? Otázal se a bez úsměvu na mě z výšky zhlédl. Přisvědčila jsem. Podal mi ruku a já mu ji stiskla. Gestem mě pozval dovnitř. Já jsem se však chvilku nehýbala. Bála jsem se ho. Takhle zblízka mi naháněl fyzický strach. Byl vysoký, širokoplecí, měl vypracované paže a ruce jako lopaty. Blesklo mi hlavou, že by mě dokázal rozmáznout jako mouchu. Prošla jsem kolem něj do vstupní chodby a cítila, jak mi rudnou tváře. Páchl starým potem a tmavé vlasy měl slepené, jako by se nějakou dobu nesprchoval. Pocit deja vu mě zasáhl v obývacím pokoji. Poznala jsem krb s výklenky z obou stran, i to, jak jsem skrze napůl sklopené žaluzie dopadalo zvenčí světlo. Věděla jsem, že když se otočím nalevo, bude tam sklo a zeleň a za nimi železniční trať. Tenhle dům jsem znala. Zmocnila se mě závrať. Myslela jsem na tu černou díru zející uprostřed sobotního večera minulého týdne. Na všechny ty postrácené hodiny. To samo sebou ještě nic neznamenalo. Tenhle dům sice znám, ne však proto, že bych tady někdy byla. Znám ho, protože je do puntíku stejný jako číslo popisné 23. Chodba vede ke schodišti, napravo je obývák, přes nějž se prochází do kuchyně. Terasa a zahrada jsou mi povědomé, jelikož jsem je pozorovala z vlaku. Do patra jsem nešla, ale vím, že bych uprostřed schodiště objevila podestu s velikým stahovacím oknem. Vím, že nahoře budou dva pokoje, manželská ložnice a vzadu pak menší pokojík. Ale když mě Scott uvedl do kuchyně, stejně jsem se chvěla. Postavil přede mě hrnek s čajem, pak si sedl ke stolu naproti mě a sepjal před sebou ruce. V hlavě jsem měla najednou jako vymeteno. Co tady vlastně pohledávám? Proč jsem sem vůbec chodila? Tak vy jste Meganina kamarádka? Zeptal se konečně. Když mu z rtů splynulo její jméno, najednou jsem měla v krku knedlík. Ano, řekla jsem. Znám se s ní trochu, z galerie. S očekáváním se na mě zadíval. Hledala jsem slova, již nepřicházela. Měla jsem se na to připravit lépe. V tom e-mailu jste mi psala, že mi chcete sdělit něco o Megan. Mírně zvýšil hlas. Zhluboka jsem se nadechla. Až bolestně jsem si uvědomovala, že to, co se mu chystám povědět, celou situaci jen zhorší a jemu osobně velmi ublíží. S někým jsem ji viděla, řekla jsem. Prostě jsem to vyhrkla, bez úvodu, bez souvislostí. Zůstal na mě civět. Kdy? Vy jste ji viděla v tu sobotu večer? Oznámila jste to policii? Ne, viděla jsem ji v pátek ráno. Řekla jsem a jemu poklesla ramena. Ale v pátek přece byla v pořádku. Proč je to tak důležité? Na čelisti mu zapulzoval sval. Scott se začínal zlobit. Vy jste ji viděla... S kým? S nějakým chlapem? Ano. Jak vypadal? Vyskočil od stolu. Pověděla jste to policii? Otázal se mě znovu. Ano. Nevím ale, jestli mě berou vážně, řekla jsem. Předklonil se a pěstmi se opřel o stůl. Kde jste ji viděla? Co dělala? Další hluboký nádech. Byla venku za domem na trávníku. Ukázala jsem ven na zahradu.
Viděla jsem ji z vlaku. Nevěřícný výraz na jeho obličeji se už nedal přehlédnout. Každý den jezdím s Ashbury vlakem do Londýna, přímo kolem vašeho domu. Viděla jsem ji, s někým tu byla. A vy jste to nebyl. Já jsem byl pryč, pronesl. Na konferenci v Birminghamu. A vracel jsem se až v pátek večer. Jak se v něm pochybnosti praly s něčím jiným, vysoko na lícních kostech mu naskákaly temnější fleky. Takže vy jste ji viděla s někým na trávníku. Políbila ho, řekla jsem. Líbali se. Narovnal se. Ruce zaťaté v pěsti mu visely podél boků. Skvrny na lících se rýsovaly stále temněji, hněvivěji. Mrzí mě to, řekla jsem. Vím, že tohle slyšet je hrozné. Zvedl ruku a odmávl mě, opovržlivě. Jak vypadal? Myslím toho muže, co byl s ní, zeptal se Scott. Stál ke mně otočený zády a díval se na trávník. Byl vysoký, měl snědou pleť. Myslím, že mohl být Aziat, třeba Ind. A líbali se. Tady venku na zahradě. Ano. Dlouze si povzdechl. Pro boha, potřebuju hlt něčeho ostřejšího. Obrátil se ke mně čelem. Nedala byste si pivo? Pivo bych si tedy rozhodně dala. Zoufale jsem potřebovala hlt alkoholu, ale odmítla jsem. Sledovala jsem Scotta, jak si z lednice bere lahev, otvírá ji a pak si zhluboka přihýbá.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Účinkovali Aneta Krauzová a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že další část vám v rámci Mrazivého léta dvojky nabídneme zítra večer ve 22 hodin.

0: this time.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: na dvojce. Dobrou náladou a vtipnými texty nás do Radiokafé Vinohradská 12 přijde nakazit písničkář Michal Horák. Kvůli komu vzal kdysi do ruky kytaru, co ho spojuje s herečkou Pavlou Tomicovou a jak ho bavilo natáčet pozvánky se známými osobnostmi na jeho koncert 13. listopadu ve Fóru Karlín. Na to se zeptám v Radiokafé Vinohradská 12 písničkáře Michala Horáka. A vy si nezapomeňte rezervovat svá místa.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: zítra po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je tady, doufám, i pro vás oblíbená znělka Českého rozhlasu Dvojky, znělka nočního mikrofora. A tady živě z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka. A mám velkou radost dnešního hosta, milí přátelé, protože není jednoduché ho přesvědčit. Je to totiž člověk, který je zvyklý být spíše za kamerou nebo za mikrofonem. A jak mě teďka prozradil před chvilkou, tak se ne úplně dobře cítí na té druhé straně, když je středem pozornosti. Přátelé, máme tady člověka, který má cenu Thálie, člověka, který získal nedávno cenu Ministerstva kultury, cenu Asociace českých kameramanů a mohli bychom mluvit dál a dál. A teď už jsem vlastně prozradil, když má cenu Asociace českých kameramanů, tak to asi nebude zvukař, ani střihač, ani režisér, ale je to kameraman Josef Špelda. Já tě moc zdravím.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, dobrý večer. Tak já doufám, že prožijeme hezkou hodinku tady. I když se teda tváříš tak jakože...
1: No, mám velkou trému, nejsem zvyklý mluvit do mikrofonu a to už vlastně jsme o tom trošku jako začali mluvit, ale pokusím se, abych podal je takový nějaký výkon solidní.
0: Dobře, dobře. A přitom si velmi vyhlášený a řekl bych takový až legendární pedagog, to znamená, že ke studentům mluvíš často. Řekl bych téměř denně, jako.
1: No, ke studentům jsem mluvil často a bylo to velmi pro mě potěšující, ale už jsem v posledním roce pomalu odcházím z filmové fakulty, z funkce pedagoga a přenechávám tuto práci mladším kolegům, kteří jsou ve víru současné práce a současné techniky a točej. Když to já už jsem pomalu odešel od kamery a tím pádem už nemám takový úplně přímo souvislost a kontakt se soudobou technikou a se soudobou taky produkční funkci, protože ty poměry při natáčení se výrazně mění postupně. Mm-hmm.
0: No, já bych to trošku poupravil, protože zrovna v neděli, jak jsme si tady řekli před vysíláním, jdeš do České televize v pozici hlavního kameramana a vlastně dneska by se dalo říct i světelného designéra, to je taková nová pozice, že jo? Protože ty si vlastně postavil mimo jiné teda, ale když už jsem to řekl, tak ty si vlastně postavil nový design Otázek Václava Moravce a děláš taky i Fokus.
1: Ano.
0: Tyto dva pořady, že jo? Takže
1: tak to...
0: mimo jiné teda samozřejmě.
1: Dobře, no tak ale to vzniklo zajímavým způsobem, kdy se zpravodajství na mě a na scenografa obrátili, abychom vytvořili nový prostor pro Otázky Václava Moravce, který končil v prostoru na věži, Žižkovské věži. Tak jsme se sešli a scénograf, architekt navrhl jako velkým výtvarným gestem ten prostor v tom studiu.
0: Takové to šapito, nebo jak to říct vy?
1: Oni tomu říkají někdo síť a prostě, že tam lovíme politiky do sítě a má to takové konsekvence. Nicméně jsme dostali úkol, abychom připravili prostor pro debatu politiku s Václavem Moravcem. No, tak jsme vytvořili to, co můžete vidět teda každou neděli. A je to práce taková jako by svým způsobem dneska už jednodušší, protože jsme prosadili ten způsob snímání a způsob osvětlení toho prostoru, který se měl na starosti já, který vychází z barevné škály znělky, kde tam převládají modrý a fialový tóny, tak jsme s těma tónama přešli i do ty dekorace, aby to mělo nějakou souvislost. No tak to je moje práce vlastně na závěr mé kameramanské kariéry, když jsme vlastně jsem celý život od zpravodajství až po hranou dramatickou tvorbu prošel ve své profesi celou škálu různých žánrů a nejlíp jsem se cítil v žánrech, kde se vytváří trošku náročnější a smysluplnější a časově jakoby časově delší způsob jako tvorby a to byla dramatická tvorba.
0: No. A o tom všem si řekneme za chvilku, protože mě teď právě napadlo, že ty jsi se de facto od toho zpravodajství dostal zase k tomu zpravodajství.
1: Ano, to jsem právě vysvětlil tenhle moment současným režisérům, s kterýma pracuju na otázkách, což je Kamila Vondrová a Mojmír Kučera, že tenhle oblouk jsem vlastně ve své kariéře kameramansky jako absolvoval. Začal jsem v 65. roce, mi můj profesor Šmok řekl, zavolal si mě, já jsem byl ve 4. ročníku a on si mě zavolal. V televizi se uvolnilo místo, běž tam, tak jsem tam šel, já jsem neviděl ani jaký místo. Šel jsem tam a bylo to zpravodajství. Takže jsem začal s kamerou Pajard točit zpravodajské šoty a nebo takový
0: na klasický filmový.
1: No a to je, já jsem většinu své kariéry vlastně pracoval s technologií analogou. To znamená, točili jsme na negativní nebo ve zpravodajství na začátku to byl materiál vlastně pozitivní.
0: Rovnou prostě. Ano.
1: No a prostě postupně na větší formáty, protože když jsem potom se posouval k významnější, dejme tomu, dramatické tvorbě, tak potom ty filmy se točily na 35-kový materiál a nebo některý na 16-milimetrový materiál, který byl dostatečně kvalitní pro televizní vysílání, ne tolik už do kina.
0: Ano, a já tě teďka zastavím, my to posluchačům všechno vysvětlíme, ale na chviličku si zahrajeme a potom budeme pokračovat. Jestli souhlasíš s touhle metodou.
1: No, prosím, no.
0: Dobře.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Mým hostem je kameraman a pedagog Josef Špelda. My jsme se sice dostali až do žhavé současnosti v tom úvodním vstupu, ale pojďme se teď vrátit zpátky, jestli tě mohu poprosit. A já vždycky svým hostům kladu takovou velmi v uvozovkách originální otázku, jestli již od dětství chtěli být kameramany ve tvém případě nebo fotografy, a dostávám samozřejmě různé odpovědi, tak jak to bylo s tebou vlastně, jak jsi se dostal k téhleté podle mě úžasné profesi.
1: No, tak to bych mohl poděkovat svému otci, protože on byl poučený fotograf a velmi dobře fotografoval temnou komoru, měl doma, takže já jsem, jak mi to trošku šlo, já nevím, v kolika letech, měl 10, 12, 13, už jsem měl malý fotoaparát a už jsem se snažil fotografovat. A on mi k tomu vytvořil maximální podmínky, a takže to byl primitivní fotoaparát. Fotografie jsem dělal kontaktním způsobem, ještě jsem nepoužíval zvětšovák, ale postupně zvětšovák a tak dále. Potom najednou koupil promítačku a koupil filmy Pepek Námořník, Harold Lloyd, takový grotesky prostě. A mě hrozně fascinovalo to, jak se setmí plátno, pustí se a teď tam vzniká na plátně obraz, který je tvořen vlastně světlem a stínem. A hrozně rád jsem promítal a bavilo mě to. Takže to byly první moje kontakty s kinematografií vlastně. No a potom ještě musím přiznat jeden inspirační zdroj, a to sice, když jsem chodil na 11letku, tak o rok vejš chodil Jaromír Šofr. Mm-hmm. A Jaromír Šofr odešel z 11letky na FAMU. A už studoval už kameru prvním ročníkem v těch 60. letech.
0: Já bych v suvečku jenom pro posluchače, kteří se třeba neorientují, dvorní kameraman Jiřího Mencla, spolupracoval taky s Věrou Chytilovou, že jo?
1: Významný kameraman.
0: Významný kameraman, ano.
1: A zakladatel takzvané, on tomu říká, krásná kinematografie. Jak je krásná literatura, tak on nazývá filmy, které mají to, co každý film by měl mít, krásná kinematografie, která přečká ne věky, ale desetiletí a stává se jako trvalou hodnotou v kinematografii. No tak to je odbočka. No a tenhle ten Jaromír Šofr, když studoval v druhém ročníku, tak jsme se sešli a on mi vyprávěl o tom, co to FAMU je a tak dále. No, takže od něho byl poslední jako impuls k tomu, aby se přihlásil na filmovou fakultu a vystudoval. Ale je pravda, že mě to prostředí fotografie, knížky o kinematografii, o ateliérech, že jsem už jako v mládí hrozně rád obdivoval ten prostor tam a nahoře ty lampové situace, spoustu a tak dále. Takže, no a potom už jsem vystudoval kameru a už vlastně bych navázal tím, co jsem říkal, jak mě profesor Šmok poslal do televize.
0: No a tam si tedy s tehdejší filmovou analogovou technikou, to znamená s filmovou kamerou, začal točit vlastně, dalo by se říct, reportáže pro zpravodajství?
1: Ano, nebo tak jak je dneska, tehdy se to jmenovalo televizní noviny, což dneska se to jmenuje Události, že jo?
0: Ano, to je různě, ano, ale víme prostě.
1: No, takže jsem točil přijetí na Hradě diplomatu, přílety na letiště, podpisy smluv a mezi tím ještě reportáže třeba z továren nějakých, nebo z věcí, co se odehrávaly běžně kolem nás všude.
0: A jak to tehdy to zajímá i mě, upřímně, protože dneska, že jo, internet, ťuk, letí to, za chvilku je to někde ve studiu, že jo, téměř okamžitě, ale tehdy vlastně ty si natočil tu špulku toho filmu, ta se musela vyvolat, a to jste zvládli za ten, to ještě třeba no, večer se dalo vysílat něco, nebo?
1: Ano, protože to bylo, se odehrávalo všechno v Měšťanské Besedě. Tam bylo televizní studio. A v přízemí byly laboratoře. A my jsme točili na inverzní film, takže na jednu takovou zprávu jsme měli jednu třicítku, 30 metrů materiálu, což jsou asi 3 minuty.
0: Ano.
1: A natočil jsem...
0: Zase jenom suvečka, promiň, to znamená film, který když se založí do promítačky, tak se může rovnou promítat, jo? Aby jsme to vysvětlili. Prostě rovnou z něho jde obraz, který je...
1: Inverze, myslíš?
0: No, ta inverze, že jo?
1: No, musí se vyvolat.
0: No, samozřejmě, ale že jako to není negativ a tak, jo?
1: Aby jsme
0: to
1: kopie.
0: Vysvětlili,
1: no, protože,
0: ano.
1: To bylo...
0: Rychle, že jo?
1: To bylo z toho důvodu, aby to co nejrychleji se dalo odvysílat. Takže já, když jsem třeba v 10 hodin natočil na Hradě přijetí u prezidenta někoho, tak jsem v 11 hodin jsem se s tím vrátil do televize, dal jsem to do laboratoře, vyvolalo se to a šel jsem s tím do střižny, tam byly a prostě stříhačka se stříhala minutový shot z toho, který vedle mě byl potom redaktor, který to otextoval. Naskoušelo se to v té střížně, aby to sedělo. Potom se šlo odpoledne, byla zkouška vlastně celého vysílání těch zpráv, což je, já nevím, 3/4 hodiny zhruba. Všechny šoty, všechny zprávy a tak dál. Tam seděl buď to Richard Honzovič nebo Kamila Moučková.
0: Moderátoři, že jo?
1: Ano. A ty si to už jako, tak jako ukládali do úst, ty texty, a zkoušeli celý vlastně průběh televizních novin.
0: To znamená, ty jsi to měl němý samozřejmě, že jo?
1: Ano.
0: Nebo samozřejmě, bylo to němý. A oni živě potom při tom vysílání četli...
1: Oni k tomu četli ty texty, který ten redaktor, který vedle mě seděl.
0: A který už byli vyzkoušený, že to vystačí,
1: jo.
0: Že se trefí do toho.
1: A taky, že je to synchronní trošku s tím obrazem.
0: Ano.
1: No a to bylo ve 3 hodiny. A ve 3 nebo ve 4, nevím. A potom už se to odvysílalo 7 hodin.
0: No, předpokládám, do toho ještě musíme vložit, že to byla doba, kdy ještě taky se to kontrolovalo jako cenzurně, že jo, jestli to jako je všecko v pořádku,
1: no,
0: že jo.
1: No, tam někdo asi byl, ale to já jsem s tím neměl nic společného.
0: Jasně. No a potom teda jsi se průběžně dostal, co byla tvoje první hraná vlastně věc, kterou jsi točil? Nebo jedna z prvních, řekněme.
1: No, já jsem... Po 68. roce vlastně se ty poměry výrazně změnily a my jsme byli dost angažovaní s tím Pražským jarem, že se točili všechno, co souviselo s Pražským jarem. A tak to vypadalo, že už pro nás v televizi nebude práce. Ale zakládala se Armani redakce, která byla v Jungmannce mimo televizi a její šéfem byl doktor Souček. A Souček byl jakoby spisovatel a překladatel těch vědecko-fantastických Denikenů.
0: Mm-hmm. Vím, ano.
1: A on byl výborný spisovatel a on byl výborný taky organizátor, čili když mě tam přivedla tehdy vedoucí výroby, tak prostě řekl, berte ho.
0: Prostě... No, vlastně jsi tam jakoby uklidil, což mě trošku jako schoval, nebo jak to
1: no,
0: říct.
1: Tak
0: je... Ale je to zvláštní, že zrovna do armádní redakce to působí. Naopak, že tam by měly být takový ty ověřený. No, že,
1: ale jako... tam jsem nebyl sám tímhle způsobem uklizený. Aha. Tam byl ještě, byli další a byla tam výborná parta. No a tam jsem se dostal poprvé vlastně k dramatické tvorbě a to byl scénář nového šéfredaktora Armani redakce a točili jsme první tenhle ten film v rámci redakce televizní, ale na Barandově. Takže s režisérem Kubečkem tehdy jsme točili a pro mě to byl vlastně skoro první hraný film a to byly Břízky, se to jmenovalo. Mm-hmm. A bylo to trošku válečný téma. Bylo to takový jako s dobrýma hercema, ale ideologicky vlastně takový trošku poplatný době.
0: Mm-hmm. No, tak já myslím, že tady je zase chvilka, kdy to zase zastavíme, to povídání, pustíme si zase trošku hudby a potom mě bude zajímat, jak jste se našli s Viktorem Polesným a s dalšími režiséry, se kterými si dále spolupracoval.

0: Noční mikrofórum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je kameraman Josef Špelda. My jsme se dostali k jeho prvním hraným projektům a teď možná asi přeskočíme nějakou dobu a už jsem naznačil, že ty si znám mimo jiné taky letitou spolupráci s režisérem Viktorem Bolesným. I když, jak jsme se dozvěděli, když si teď dostával cenu od ministra kultury, tak si tam děkoval všem režisérům a byla jich teda neuvěřitelná řádka, takže ten dlouhý tvůj život profesní se samozřejmě propsali do těch spoluprací, ale s Viktorem jste se jak našli nebo poznali?
3: No to můžu navázat teda na Armani redakci, kde jsme se setkali. On v době, kdy já jsem tam pracoval, ta práce v Armani redakci byla zajímavá tím, že obsahovala celou škálu žánrů. Tam se dělalo od dokumentárních filmů přes písničkový zábavný filmy, dělali se tam hrané věci a dělali se tam reportáže a čili pro mě v tu dobu to bylo docela jako zajímavé, že jsem si vyzkoušel všechny žánry. A v tu dobu tam pracoval jako asistent režie Viktor Bolesný. A tak jsme se nějak jako lidsky zpřátelili a navázali jsme potom i profesní spolupráci, protože on v určitou dobu odešel na FAMU, vystudoval režii dokumentu. A když se vrátil, tak dostal první práci samostatnou, no a si vybral mě, že to bude dělat se mnou. No tak to byl první takový moment, kdy jsme se zpřátelili a potom jsme spolu čím dál víc pracovali. A oba jsme měli touhu dělat prostě filmy, které mají nějakou hlubší a trvalejší hodnotu. To znamená dramatickou tvorbu, scénáře, které jsou kvalitní, které dávají jednak režisérovi a potom i mně nějaký prostor k vyjádření našich profesí a který dávají taky nějaký prostor pro herecký kreace obsazených postav. Takže to nás jako tvorbu scénáře, které jsou kvalitní, které dávají jednak režisérovi a potom i mně nějaký prostor k vyjádření našich profesí a který dávají taky nějaký prostor pro herecký kreace obsazených postav. Takže to nás jako zajímalo a proto jsme se snažili, i když jsme byli v Armani redakci, pracovat s jinýma redakcema, které vytvářely dramatickou tvorbu, což byla hlavní redakce dramatického vysílání. No a postupně jsme čím dál víc a mě ještě bavilo taky hudba, takže jsem dělal občas pro takzvané hudební vysílání a tak jsme tak jako usilovali, že abychom skončili u dramatické tvorby, že jsme postupně přešli do hlavní redakce dramatického vysílání.
2: No a potom jste zrealizovali, teď už zase se posouvám po roce 89 do let 90. a až teda řekněme k současnosti řadu špičkových televizních filmů. Já bych připomněl několik adaptací nebo scénářů Pavla Kohouta, které jste

0: točili, že jo, takže to byly nádherné věci. Vzpomínám si s Borisem Reznerem, častá spolupráce s Langmajerem, že jo, a tak dále. No a abych to portfolio režiséru rozšířil, tak musím dodat, že jsi se podílel i na řadě seriálu, tak s Viktorem jste dělali pokračování Nemocnice na kraji světa, města, pardon.
1: Ano.
0: A už bych to povýšil na svět. Ano. No, potom třeba s Dušanem Kleinem, že jo, seriál Cukrárna. A neminula tě i klasická kinematografie, jako kinové filmy, že jo. Tam je možná zajímavý ten Lordan Zafranovič a film Máje pomsta, že jo.
1: No, to bylo velký dobrodružství.
0: Saturnin taky, aby jsme na něj nezapomněli.
1: No, tak
0: že jo?
1: My jsme, vlastně můj jako, tak jako nejslavnější film, který každý v podstatě zná, byl Saturnin.
0: Jiří Věrčák, režisér, že jo?
1: S Jiřím Věrčákem. To mělo zajímavý vývoj v tom smyslu, že tehdy televize nabízela natočit Saturnina různým režisérům, včetně Mencla Jiřího, včetně, já teď už si nevím, ale to si pamatuju, protože to byl vlastně trošku spolužák, když jsme byli na FAMU. A takže nikdo to nepřijal, každý se toho bál, protože slavná kniha, a teď to převést do vizuální podoby, zkonkretizovat všechny ty finesy literární, převést do poetiky filmové, to není jednoduchý proces. Ale Věrčák Jirka se toho nezalekl a jednou večer takhle přišel ke mně a hodil mi scénář, takhle tlustej, a říkal, tak co, uděláme to spolu. No a tak jsme seděli večer, tak jsme se o tom trošku bavili a jsem se ptal na technologii a tak jako, co mu nabízí televize za techniku. A tak mi řekl, je to 35 a je to film pro kina a současně 4-dílný seriál pro televizi. Takže to se museli napsat 2 scénáře. Pro ty kina je to trošku něco jiného, časově a tempově. A ty 4 díly seriálovy, na to se psal speciální scénář taky. No tak to byl můj první film pro kina. Potom ještě s Věrčákem jsem dělal Ceremoniáře, to byla autorka Kantůrková a s Honzou Hrušinským hlavně a tak. A to byly docela hezký úkoly. A když si narazil na Zafranoviče, tak to je významný evropský režisér, který je z Jugoslávie, a on přišel s tím nápadem, jako že natočí film, který napsal Šašek, Václav Šašek.
0: Výborný scenárista.
1: No. A napsal ho pro hlavní roli pro Ivanu Chilkovou.
0: Ano.
1: Pro Ivanu Chilkovou. No a to je tak silná osobnost, Zafranovič, že on ten film hodně jakoby pozměnil k obrazu svému, jako scenaristicky. Takže on potom Václav Šašek moc jako už s tím nechtěl mít moc úplně něco společného, protože už to cítil, že už to není úplně jeho scénář. Tak to bylo jenom na okraj. Ale Zafranovič to bylo natáčení prostě takový jako dost tvrdý, protože on říkal, dokud to není můj záběr, tak nejdeme dál. A to znamená, že protahovalo se časově, materiál se vytáčel, a takže to bylo takový poměrně náročný pro produkci a pro to tehdy schvaloval, nebo byl hlavní producent, byl dnešní ředitel Dčka Petr Koliha. No a tak prostě se natočilo se to a ten film je, myslím, že časem získává na určitý kvalitě, protože Lordan viděl jakoby trošku dopředu a posouval obsah toho filmu trošku jakoby do našich časů. Protože tam třeba bylo, vyplývalo z té interpretace toho scénáře, že všude jsou kamery. Ono je to trošku detektivka a v tom konci, když chtěli usvědčit, to hrál Jirka Bartoška, tam hlavní roli, když ho chtěli usvědčit, tak mu potom na policii promítali v televizi na obrazovce všechny, kde byl, co byl, jak byl, čili ho tam usvědčili, že vlastně ano. On byl vrahem.
0: A to v té době nebylo...
1: To vůbec nikdo to...
0: Dneska, netušil, no, že to je možný, nebo no, jo, jako no, a to sci-fi vlastně.
1: A dneska, jo. Když se někde pohybujete v současnosti, tak všude vás sledují kamery.
0: Ano, nás tady taky.
1: No.
0: My jsme taky ve studiu sledováni no, kamerami, které to si teď odhalil před chvilkou, že jo? A no, jsem ti to radši zatajil, že jo?
1: No. A tak to jsou takové věci, které jsme v té době jako netušili. No takže on měl takový vhled do budoucnosti.
0: Do budoucnosti. Přátelé, posloucháte Noční mikrofórum Českého rozhlasu Dvojky.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: Našimi hosty byl Petr Habka, Lucie Bílá, ale především Josef Špelda, kameraman, který dostal cenu od ministra kultury za mimořádný přínos v oblasti audiovize, tedy cenu, která je udělována filmařům obecně, a byl jeden z mála kameramanů, který tuto cenu získal. Jaký to byl pocit?
3: No, pro mě to bylo skutečně překvapení, teda to neříkám jako nějaký klišé, ale skutečně jsem nečekal, že by se ministerstvo kultury zastavilo u mojí práce. Takže jsem to přijal s velkou pokorou a s velkou jako radostí. Ale nemůžu říct, že bych to přijal tak jenom jakoby pro sebe, protože to, abych mohl projevit nějakou míru kreativity a kameramanské práce, tak k tomu je potřeba za prvé, aby mě někdo pozval k té práci. A za druhý, aby byl někdo, kdo to jako odvysílá, nebo jak bych to řekl, no prostě se zamotávám do toho, ale prostě bylo to díky československý, posléze český, veřejnoprávní televizi, že mě a mým kolegům dala příležitost k této práci. Tak to bylo jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že jsem si uvědomil, že na place nejsem sám. Jako, když se točí film, tak se tam pohybuje spousta lidí a kameraman má za úkol nejenom vytvářet obraz a vizualizovat scénář, vyprávět příběh, ale musí taky ještě nějakým způsobem společensky se tam angažovat a navázat nějaké kvalitní mezilidské vztahy, které mu pomáhají k jeho základnímu poslání. Čili jsem tu svoji cenu jako v duchu rozdělil mezi režiséry, techniky, osvětlovače, architekty, maskéry, kostýmní výtvarníky. Každá tahle část těchto profesí souvisí s kameramanstvím.
2: A když už jsi řekl kameramanství, dokázal bys si nějak tak v kostce říct, co to vlastně je být dobrým kameramanem? Co je pro kameramana nejdůležitější? Kromě toho, že má ty spolupracovníky, o kterém jsi mluvil, ale když už teda dejme tomu, to všechno klapne a teď?
3: No, je to určitý nadání nebo talent, které je spojené s nějakou technologickou zručností. Ono je ta hlavní podstata kameramanské práce je vlastně vyprávět příběh obrazem. A k tomu má kameraman několik jakoby prostředků. Takzvaných filmových výrazových prostředků. Pracuje materiál, který teď mluvím o analogové kinematografii, určitý typ materiálu. Je potřeba vlastně ještě předtím si vytvořit nějaký názor na vizualizaci toho konkrétního scénáře. Čili musí pochopit a ve spolupráci s režisérem a vytvořit filmový vizuální koncept toho budoucího filmu. No a k jeho realizaci potom má k dispozici kameramanský filmový výrazový prostředky. A to je třeba výběr filmové suroviny, je tam kompozice obrazu, je důležité práce se světlem, práce se světlem, potom různé pohyby kamery. A to jsou všechno výrazové prostředky, které má kameraman k dispozici. A pomocí těch vytváří vlastně způsob vyprávění příběhu prostě obrazem.
2: Ano, ano. Také je to třeba asi objektiv, že jo, který...
3: No, jasně.
2: A všelijaká další technika, která je k tomu potřebná. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Noční mikrofóru. Mým milým hostem je čerstvý držitel ceny ministra kultury v oblasti audiovize a také ceny Thálie a dalších ocenění kameraman Josef Špelda.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Povídáme si s kameramanem a pedagogem pražské FAMU s Josefem Špeldou. Já možná na závěr při tomto středně dlouhém posledním vstupu bych otevřel, Pepo, jestli mě dovolíš, takovou otázku. Ty jsi vlastně, už jsme to tady vyprávěli, začínal s klasickým filmovým materiálem v době absolutně analogové, kde se nesnilo o věcech, které jsou dneska běžné, a někdy v polovině kariéry si zažil ten přechod na ten svět digitální, který dneska teda absolutně samozřejmě dominuje. No. Jak to vnímáš? Jak to bylo zásadní pro tvoji práci kameramanskou?
1: Bylo to svým způsobem zásadní a jsem rád, že jsem vlastně část kariéry pracoval s analogovou technologií a část tvé profese jsem pracoval s digitálníma kamerama. To kameramanství je v zásadě z hlediska výrazových prostředků stejný. Je to stejná práce s optikama, stejná práce se světlem. Nicméně je potřeba přeci jenom některé odlišnosti v technologii respektovat i v ty práci kameramansky. To kameramanství si liší v jedné věci. Nejenom v jedné věci, více, ale jedna věc je docela důležitá, protože když vytváříte analogový obraz, tak vytváříte latentní obraz, který nevidíte, který jenom odhadujete díky měřicím přístrojům a díky své profesionální zdatnosti, jak by mohl vypadat. Ale v digitální éře vlastně digitální kamera vytváří obraz, který na place
0: okamžitě je vidět.
1: Okamžitě současně vidět a může se k tomu vyjadřovat režisér, kameraman a tak dál. Čili to je trošku jiná, trošku svým způsobem snadnější, ale to není úplně přesné označení, protože chci znovu zdůraznit, že ta kameramanská podstata práce se nemění. Je to pořád jako zpracovat příběh, udělat si nějaký koncept obrazový pro ten film a potom ho nějakým způsobem realizovat. Akorát ty prostředky jsou trošku jiný. Mm-hmm. A jsem rád, že jsem vlastně oba ty póly té kameramanské práce jako mohl osobně jako zažít.
0: Já ti děkuju, jak jsi to tak hezky shrnul. Ono je to na velkou debatu, to kdybychom teď otevřeli, začali to jako si vyprávět, tak protože oba se tím trochu zabýváme, tak bychom do toho se jaksi vsucli a nevím, jestli by posluchač z toho měl radost. Možná se tě zeptám úplně na závěr, máš ještě nějaký sen kameramanský a jestli jednou větou bys to dokázal říct třeba?
1: Já bych měl sen takovej, aby ta kinematografie, filmy, které dneska se vyrábějí, trošku ubrali na dialogzích a více se vyjadřovali obrazem. A to je takový sen, který nevím, jestli je splnitelný, ale je pravda, že ten obraz v tom vlastně obecným obrazovým smogu, který nás obklapuje, začíná být takovej jakoby popisně nezajímavý.
0: Já vím, ano. Opět zase jsme otevřeli velkou oblast, kterou bychom mohli, a napadá mě hned, jak bych navázal, ale dívám se na čas. Já ti děkuju, že jsi přišel k nám do studia. Děkuju ti za ty stovky studentů, možná tisíce, no stovky budu říkat, to ano, stovky studentů.
1: Tolik lidí tam nestuduje.
0: No za tu dobu, myslím samozřejmě,
1: no,
0: kterou si mohl vyučit a vystudovat, mezi které se také řadím já, byť teda jsem studoval na FAMU jiný obor než kameru, ale naučil jsi mě toho hodně. Moc ti děkuju, Těším se, že se potkáme při nějaké hezké práci a přeju ti hlavně hodně zdraví. Děkuji ti, to bylo dnešní noční mikroforum s Ondřejem Krpkou a s kameramanem Josefem Špeldou. Hezký večer.
1: Bylo mi potěšením a snad jsem tolik nekoktal.
0: Dobrou noc.

0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 30 minut, 42 vteřiny. Stále ještě je středa, 22. července roku 2026. Právě skončila repríza nočního mikrofora, ve kterém byl hostem Ondřeje Kepky kameraman a pedagog Josef Špelda. No a v tomto okamžiku znělka prozrazuje, že jako každou noc se o vaši přízeň začíná ucházet nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a to je Noční proud. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červencovou noc Miloš Skalka.

Mami, ja sa vracím domů, mama, I'm coming home. Tá písnička zazniela proto, že 22. července roku 2025, tedy přesně před rokem, odešel z tohoto světa na věčnost Ozzy Osbourne, který zemřel v 76 letech a zemřel 17 dnů poté, co odspíval svůj definitivně poslední koncert se skupinou Black Sabbath ve svém domovském Birminghamu, rodném to městě, a byla to součást toho koncertního projektu Back to Beginning, zpátky na začátek. V roce 2003 byla u Ozzyho Osbourna diagnostikována Parkinsonova nemoce a ze světa tedy odešel 22 let poté.

spolupráce Evy Farné a skupiny Mirai a písnička Vzpomeneš si. 22. července roku 2005 byly zveřejněny zajímavé výsledky rozsáhlého pátrání po tom, které že písně během jízdy automobilem jsou vhodné, nevyvolávají agresi a nespůsobují nějaké negativní vlivy na řidiče, zatímco jiné písně přesně tohleto způsobují. Hudební psycholog dr. Nicola Diben, který stál za tím výzkumem konglomerátu pojišťovacích společností, které pojišťují automobily, tak prohlásil, že zatímco naprosto nevhodné při jízdě automobilem jsou třeba nahrávky skupiny Prodigy, tak jako exemplární případ toho, co by měli řidiči během jízdy poslouchat, je třeba nahrávka skupiny Pulp a Disco 2000.

Právě doznívá písnička, která podle britských výzkumníků je příkladem toho, jaká vhodná hudba na vás působí, když jedete automobilem, nevyvolává ve vás žádnou agresi, naopak působí uvolňujícím způsobem. To byla skupina Pulp a Disco 2000.

0: tak všechno mám.
1: Když si blízko, tak všechno mám. Skupina Poetika a její novinka v rozhlasovém éteru. 22. července roku 1989 odstartovala někdejší herečka a poté zpěvačka uměleckým jménem Martika svůj dvoutýdenní pobyt na prvním místě všech rozhodujících amerických singlových žebříčků, a to s písničkou Toy Soldiers, tedy Cínoví vojáčci, skladba Michaela Jaye, která dosáhla na naší straně Atlantiku v britské singlové dvacítce na pátou pozici. Martika a Toy Soldiers.

tolik půlnoční hřích skupiny Krištof s hostující Dominik a Láďou. Před námi poslední písnička této vysílací půl hodinky nočního proudu, potom česká státní hymna, časové znamení, narodí se nový den, zprávy, no a po zpravodajské relaci nějakých 8-9 minut po půlnoci vás opět pozvu do vln nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do druhé hodiny raní a dvojka ta samozřejmě bude vysílat dál. 22. července roku 1969 zaplatila Aretha Franklin 50 amerických dolarů za to, že poškodila několik aut na parkovišti v Detroitu. A aby toho nebylo málo, tak při odjezdu z parkoviště pro jistotu porazila jednu z dopravních značek.

0: Zvolna končí středa a za několik okamžiků se narodí nový den, bude čtvrtek 23. července 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Premiér Babiš to označil za nezodpovědné. Ukrajinský prezident Zelenský jednal se zmocněnci amerického prezidenta Trumpa. České kanoistky získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové stříbro. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek 23. srpna. U července u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě už v roce 2028. Jak šéf vlády řekl před odletem do Srbska, půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun.

0: Záměr uvést podíl pražského letiště na burzu premiér avizoval už dřív. Odbory pražského letiště jsou od úterý ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Radiožurnálu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
2: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro i jeho manželka trvají na své nevině.
3: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Silie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě zůstává poslední hasičská jednotka.
4: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Policisté obvinili po úterním zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
5: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
6: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
5: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
7: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
0: Správa nemovitostí Hradce Králové se stará například o městské byty, domy a nebytové prostory, ale provozuje taky plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Sport. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa třetí medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kánoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
8: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český mužský tým skončil pátý, vyhráli Slovenky a Britové. Nejlepším hráčem sezóny fotbalové šance ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod z mistrovské Slavie Praha. V anketě ligové fotbalové asociace zvítězil po druhé v kariéře. Trenérem sezóny je po páté Jindřich Trpišovský, také ze Slavie. A tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji na okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila ve dvou setech Američanku Líovou, Šalková deklasovala Francouzku Dodánovou a Valentová otočila na 2-1 duel s Australankou Jointovou.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se teď po půlnoci bez zásadních komplikací. Na dálnici D5 ale opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Plzně. Mezi Pražským okruhem a sjezdem na Lodinici mezi 1. a 10. kilometrem se pohybují silničáři. V levém pruhu uklízí odpadky a vybočuje se doprava. A na Frýdecko-Místecku je neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty tam havarovalo osobní auto. Je to těžká nehoda se zraněním, provoz tak policisté museli zastavit. Dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
9: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

10 minut po půlnoci, k tomu 28 vteřin. Na dvojce pokračuje noční prout a ten noční prout skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červencovou noc Miloš Skálka.

0: Johnového dnes jsme vstoupili s největším rock'n'rollovým křiklounem, kterého znají dějiny klasického rock'n'rollu. To byl Richard Pennyman, zvaný Malý Richard, tedy Little Richard. Jeden z jeho velkých hitů, Long Tall Sally, a ta písnička zazněla proto, a to je úsměvné, že 22. července roku 1979, tedy v době, kdy už Little Richard se dávno rozřehnul se svou kariérou rock'n'rollového krále a věnoval se na postu kazatele, a tak tedy tento reverend Richard Pennyman, který odhodil své umělecké jméno Little Richard, prohlásil před svými ovečkami v jednom ze svých kázání onoho 22. července roku 1979, že rock'n'rollová muzika je ďábelský vynález, ale jestliže Bůh mohl zachránit starého homosexuála, jako je on, tak dokáže spasit úplně každého. Tolik slova reverenda Richarda Pennymana.
1: Pokým krásně

dotkni. 22. července roku 2024, tedy před dvěma lety, odešel z tohoto světa ve svém domě v Kalifornii anglický bluesový král John Mayall, muzikant rozkročený mezi blues a rockem, autor mnoha nádherných písní, také vyhledávaný producent. Jehož kapelou The Blues Breakers prošli mimo jiné Eric Clapton, Mick Taylor, Mick Fleetwood, Jack Bruce, Peter Green a spousta dalších velkých men britské hudební scény. A John Mayall odešel z tohoto světa v požehnaném věku 90 let. Tady je jeho telefonní blues.

Král britského blues John Mayall, který odešel z tohoto světa před 2 roky ve věku 90 let, a jeho telefon blues, tedy telefonní blues.

Tak to bylo selhání skupiny Činasky v nočním proudu. Aktuální čas 25 minut po půlnoci, k tomu 42 vteřiny, je čtvrtek 23. července 2026. Kalendářově jsme u těch zajímavostí ze světové hudební scény stále ještě u včerejšího dne 22. července roku 1992 se narodila americká zpěvačka a herečka Selena Gomez. Slaví tedy narozeniny. A to 34.

chcete vzít na dovolenou a tam si dovolit o trochu víc, to byl samozřejmě Xindl X. 22. července roku 1973 se narodil australský hudebník, zpívající, autor a jedna z opor australské skupiny Savage Garden, kterou si teď připomeneme v jejím americkém jedničkovém hitu z roku 1998. To je single, který byl na naší straně Atlantiku v britské singlové 20 na místě 5. A ta písnička se jmenuje Truly, Madly, Deeply, tedy věrně, šíleně, hluboce, Savage Garden.

tolik australská skupina Savage Garden a její zásadní hit Truly, Madly, Deeply, to všechno v nočním proudu.

Laureáti, ceny, legenda nočního proudu, skupina Opět a Radeček a Budu rád. 22. července roku 1947 se narodil a 79. narozeniny, tedy oslavil zpěvák, zpívající autor, bubeník a člen slavné americké skupiny Eagles, tedy Orlové, muž, který se zúčastnil všech zásadních nahrávek skupiny Eagles, včetně onoho megahitu Hotel California, ale Don Henley uspěl také solově a v roce 1985 byl v žebříčcích amerických hudebních týdeníků na 5. místě a v britské singlové 20. na místě 12. se svým sólovým singlem Kluci léta, The Boys of Summer a oslavenec Don Henley.

Tolik oslavenec Don Henley a jeho soulový hit Kluci léta The Boys of Summer. Jak by podle meteorologů mělo dnes vypadat počasí? Teploty by měly oscilovat mezi 14 a 21 stupni. Jinak polojasno, sem tam nějaký ten docela silný déšť a od severozápadu bude foukat mírný vítr. Teploty tedy mezi 14 a 21 stupni.

ať už je pátek a Marek ztracený. 22. července roku 1944 se narodil anglický rockový hudebník, zakladatel skupiny Supertramp, zpívající autor a hráč na klávesové nástroje Rick Davies, který natočil všechny zásadní hity se svou domovskou skupinou Supertramp a na věčnost odešel z kraje září roku 2005, tedy loni, ve věku 81 let. No a jeden z velkých hitů skupiny Supertramp se jmenuje Breakfast in America, což je titulní písnička alba, které vyšlo v roce 1979, tehdy obsadilo v americkém albovém žebříčku Billboardu první místo a v Británii bylo třetí. Snídaně v Americe a Supertramp.

Tomáš Klus a písnička nazvaná Jednoduše a pak. Zvolna se blíží první hodina raní, teď máme 56 minut po půlnoci, k tomu 21 vteřinu, je čtvrtek 23. července 2026 a poslední informace ze světové hudební scény, která se váže ke včerejšímu dni, je tady a potom už se budu zabývat aktuálním datem v kalendáři. 22. července roku 1944 se narodila Estelle Bennett, jedna ze zpěvaček ve své době velmi populární americké dívčí formace The Ronettes.

Zásadní hit americké dívčí skupiny The Ronettes, Buď mou láskou, Be My Baby, no a v té době se psal rok 1963.

Tolik Mikael a jeho aktuální písnička Spolu. No a my jsme se s písničkou Spolu přehoupli do další hodiny čtvrtečního rána. Teď máme 1:01:53. Dvojka vysílá živě a kalendářově. Jsme se přehoupli také už do aktuálního data. 23. července roku 2011 se v Londýně dražilo žluté Ferrari, které předtím patřilo Ericu Claptonovi, vydražilo se za 66 500 britských liber. Byl to velice raritní vůz z roku 2003, který byl vyroben v malé sérii. Je to vůz Ferrari 575 Mara Nello a měl najeto pouze 10 000 mil. A dokonce ona servisní knížka byla podepsána

napsána osobně Ericem Claptonem. Tady je Eric Clapton ve spolupráci s B.B. Kingem, Jízda s králem, Riding with the King.

Tolik jízda s králem a tím králem byl i, co se příjmení týče, samozřejmě B.B. Kinga ve spolupráci s Ericem Claptonem, dva výjimeční kytaristé a Riding with a King.

Časo, prostor a skupina UDG. 23. července roku 2010 se v Chicagu v aukční síně Leslie Hindman měl dražit zajímavý soubor instrumentů, které údajně byly použity při pitvě Elvise Presleyho. Do té dražby šly věci, instrumenty jako kleště, skalpely, gumové rukavice a tak dále, všechno to, co se používá při pitvě, ale nakonec zasáhli do toho odborníci, kteří prohlásili, že vůbec není jasné, že jde o nástroje, které byly použity právě při této konkrétní pitvě rock'n'rollového krále, a celou tu aukci zrušili.

Teď si se mnou chvilku počítač zahrál na schovávanou, skoval někam Elvise, kterého jsem chtěl hrát, a místo toho zahrál nachystanou Amy Winehouse. Ta písnička zazněla, protože 23. července roku 2011 Amy Winehouse byla nečekaně povolána do nebe, byla nalezena ve svém domě, ve svém bytě v severním Londýně a odešla na věčnost ve věku 27 let. Ale já vás samozřejmě o tu nahrávku Elvise nepřipravím, zazní za chvilku až po nahrávce skupiny Botox.

skupina Potok, sami dva při sobě vždycky budem stát. Aktuální čas máme 1:18:56. Dvojka vysílá noční prouta, teď ten slíbený Elvis. Čas od času se objeví blázen jako já. A fool such as I.

fool, such as I am. Občas se objeví blázen jako já, a fool such as I, a vzpomínka na Elvise Presleyho. No a my si příští měsíc 16. srpna připomeneme další výročí od náhlého odchodu rock'n'rollového krále. Elvis odešel na věčnost 16. srpna roku 1977. No a teď ještě jednou drobná zpráva o tom, jak by dnes mělo vypadat počasí. Žádná sláva, výrazně se ochladilo, polojasno, sem tam silný déšť, denní teploty v rozmezí 14 až 21 stupňů.

skupina Jelen a písnička nazvaná jednoduše Miluju tě. 23. července roku 2005 zveřejnila americká britská pobočka americké společnosti nebo americko-japonské společnosti Sony výsledky zajímavé ankety, ve které byla hledána nebo byly hledány následující tři položky. Nejlepší soulový koncert, nejlepší koncert nějaké skupiny během velkého hudebního festivalu a potom nejlepší rockový koncert všech dob. A dopadlo to následovně. Na místě prvním, co se týče sólových vystoupení, skončil koncert Boba Dylana v roce 1966 v obchodní hale v Manchesteru. Co se týče vystoupení nějaké skupiny v rámci velkého hudebního festivalu, tak za nejlepší vystoupení bylo označeno vystoupení skupiny Radiohead v roce 1997 na festivalu v Glastonbury. A co se týče nejlepšího rockového koncertu, tak zvítězil koncert skupiny Queen v roce 1985, který se odehrál v rámci oné charitativní akce Live Aid. It's a kind of magic.

Perpetuum mobile a Eva Farna v nočním proudu. 23. července roku 2001 se tehdy 59-letý vdovec Paul McCartney, který 3 roky předtím přišel o svou první manželku Lindu, která zemřela na rakovinu, tak 23. července 2001 se zasnoubil s tehdy 33-letou Heather Mills. Jejich manželství se rozpadlo v roce 2006 a pár byl rozveden v roce 2008 a Paula McCartneyho to přišlo na hezkých několik milionů britských liber.

patrí k Paul McCartney a jedna z jeho nahrávek písnička Come Inside. 1:39 k tomu 39 vteřin, to se nám to hezky sešlo, je čtvrtek 23. července 2026 a teď bude zpívat David Koller.

Víc než slova a David Koller solově. 23. července roku 1994 Mezinárodní astronomická federace oznámila, že asteroid, který se pohybuje mezi Marsem a Jupiterem, byl pojmenován po Franku Zappovi, který odešel na věčnost v prosinci předchozího roku. Tak tedy onen asteroid orbitující mezi Marsem a Jupiterem se jmenuje Frank Zappa.

0: Ask me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: To je vzpomínka na Franka Zappu a písnička nazvaná Bobby Brown. Máme necelých 15 minutek do konce tohoto vydání nočního proudu. A je tady Soza a její bouře, laureáti ceny, legenda nočního proudu, dvojice Soza.

slza a její bouře. 23. července roku 1989, bezmála 20 let poté, co se rozpadla jeho domovská skupina The Beatles, se Ringo Starr poprvé vydal jako solista na koncertní dráhu a ten jeho vpád na solovou dráhu vidělo poprvé texaské město Dallas, kde jeho koncertní turné odstartovalo.

V nebi snad ti promenou a Petr Kolář, nedá se nic dělat, poslední písnička tohoto vydání nočního proudu. Před námi dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera, mladší, a stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. No a teď je tady ona závěrečná písnička. 23. července roku 1984 vydala americká skupina The Cars v čele s manželem Pavlíny Pořízkové Rickem O'Caskem svůj zásadní žebříčkový hitparádový single, a to písničku Drive, ve které se zpěvák ptá, kdo pak tě dneska v noci odveze domů. Who's gonna drive you home tonight? Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Hezký dobrý den, srdečně vás zdravím, naši milí posluchači. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale v mém hlase je lehký smutek, ano. Jak to říkal ten básník, na tváři úsměv, hluboký v srdci žal. Neřekl jsem to úplně, na tváři lehký úsměv, hluboký v srdci žal, ano. No tak to jsem se chtěl blízknout hned na začátku, jakože jsem vzdělanec. No to mi nevyšlo, to je první věc. Druhá věc je ta, že jsem smutný z toho, že jsme opět v našem rozhlasovém činoherním studiu Český rozhlas Plzeň. Začíná neočekávaný dýchánek a není na tom nic neočekávaného, že jsou tady jenom účinkující a žádní diváci. A to je tak tristní pohled, ale zase na druhou stranu, když se podívám na to, jaké tady mám fešáky jako hosty, a to fešáky, to říkám s velkým F, protože vedle mě sedí opravdu jeden velký fešák, za chviličku se k tomu dostaneme, ale protože je tady neočekávaný dýchánek, a ten také má své kouzlo v tom, že diváci, kteří tady nejsou, vždycky přijdou na někoho, koho vůbec neznají. Neví, kdo bude na jevišti, neví, koho jsem pozval. Je to prostě neočekávaný dýchánek. A tak já to na začátku toho přenosu vždycky zkouším na naše posluchače tak, že je nechám hádat, kdo by tady mohl být. Jak bych to tak udělal, kdybych měl představit naše hosty a vy byste měli hádat, kdo to je? No, v podstatě jsou to takový jako postižení lidé, bych tak řekl. Trošičku jsou takový, o některých jsem si myslel, že to ani nezvládnou, tu svoji duševní poruchu. Když se tak na ně dívám, tak si myslím, že to teda zvládli, skoro, ale úplně ne všichni. Teď najednou jsem se podíval na člověka, který lehce s otevřenými ústy na mě se dívá, skoro zírá a říká si, to ten člověk mluví o mně asi. A teď se ozval, vy jste to neslyšeli, on si jen tak zachrochtal. Milí hoste, kterého jsem ještě nepředstavil, když se podíváš na mé tričko, to ještě nikdo přece pro tebe neudělal tohle. Všichni mluví o tvé zálibě. Všimni si, že už to nazývám záliba, nikoli úchylka, ano. Ale nikdo ti neudělá radost, aby přišel oblečen tak, že by tě to potěšilo. Jo. Že by si, teď si se dokonce zasmál, úsměv rozehrál tvoji krásnou tvář. Co tomu říkáš, jaké mám tričko?
4: Udělal jsi mi radost, milý Petře, ale je to mikrobus. Kdyby si mě chtěl skutečně potěšit až, řekněme, na hranici vzrušení, měl by tam být správně autobus a to prosím minimálně aspoň takový, víš, jako mám.
3: Já v tom jsme všichni jezdili ještě. Ale ty máš velký autobus, jo, to je břicho, pardon, takže to je ten autobus
4: menší, ale vidím, že to držíš pořád ve stejné linii, pohlaď a udeř. Ale jo, udělal jsi mi radost. Je to sice mikrobus, no ale...
3: Tohle je mikrobus,
4: to jo. To nepoznáš.
3: No já jsem to tak jako, víš, kolik